0: Celá ta domácnost, ve které teď jsem a do které zveme i vás, posluchače, pořadu Kdo umí, ten umí, je taková příjemně vyladěná, poklidná, je tady spoustu ručně dělaných věcí, no a sympatičtí manželé Blanka a Václav Slavíkovi. Václav nám odběhl udělat kafe, umlet kafe, tak tady sedíme u stolu společně s Blankou. Blanko, jsem moc ráda, že jsem u vás v Trhové Kamenici. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tady u nás vítám.
0: Tak popišme nejprve to místo, kde žijete. Jste patriotka tady z Trhové Kamenice nebo náplava, jak se říká?
1: Náplava, ale já to teda tak vůbec nepociťuji, to spíš manžel, ten vždycky říká, jo, my jsme ty náplavy, ale já tady už mám spoustu přátel, kamarádů a máme tady spoustu činností, aktivit, takže vůbec nějak jsem zapadla mezi lidi a jako náplava se nepovažuji.
0: Máme tady sušené ovoce na miskách a krásný ubrus z modrotisku. Já nevím, čím mám dřív začít. No asi u toho sušeného ovoce, protože když se jede kolem vašeho domu, tak tam určitě nikdo nepřehlédne už od silnice nápis Horácké křížaly. To je předmět vašeho podnikání?
1: Ano. Je to asi 10 let zpátky a tak jsme jednou jeli s manželem v autě a říkali jsme si, co budeme dělat dál. A já jsem se ptala, bavilo by tě sušit ovoce a on říká, no v žádném případě teda, já jsem technik a nic takového, to je pěkná blbost, nikdy mě to nebavilo, krájet a loupat jabka. No, ale potom jsme se nad tím nějak zamysleli a manžel se zamyslel teda obzvlášť důkladně a vymyslel a postavil pec na sušení ovoce a od té doby se tomu věnujeme.
0: Pec na sušení ovoce, takovou tu klasickou sušku, kterou známe třeba z Veselého kopce ze skanzenu, tam to ukazují jako raritu, že naši předkové někdy v 19. století na tom sušili ovoce.
1: No, tam jsme se chodili inspirovat, byli jsme se podívat na ten domeček, na tu starou sušárnu, ale to by vám spíš asi povykládal manžel, protože opravdu ten technika ví, jak to postavil.
0: No tak ten právě přišel, Václav Slavík, i kafíčko tady mám a vy si nedáte, jenom já.
2: Cukr, mléko.
0: Trošku mléka, jestli vás můžu poprosit a my si počkáme. A jsem zvědavá na to, jakým způsobem se dá postavit taková sušička ovoce.
1: Pokus omyl trošku. Dneska říká, že už by to stavil úplně jinak a to je vždycky tak, že když se dělá něco už po druhé, tak pak už to jde úplně samo.
0: Jakými koníčky ještě dalšími se zabýváte? Vy jste taková ručně velmi nadaná, takže můžete vyjmenovat všechno, manžel možná jí pomůže.
1: No, některý člověk je asi intelektuální, někdo je takový jako umělecky nadaný, já jsem prostě tvořivec od jak živa. Když jsem ještě chodila na gymnázium, tak jsem si říkala, mě to tady vůbec nebaví a hrozně jsem se nudila, vždycky bych u toho pletla v hodinách pod lavicí a štrikovala a pletla jsem, takže jsem spíš měla známky asi dostávat za to tvoření, než za to, co jsem se naučila.
0: Takže ruční práce, to je vaše hobby, pletení, šití a tak dále?
1: No, od jak živa. Teď to ještě rozvíjím, protože právě na různých akcích, kam jezdíme s tím sušeným ovocem, tak potkávám naprosto úžasné lidičky a vždycky potkám třeba někoho, kdo tká, tak si říkám, je, to chci umět, tak jsem si koupila tkácovský stav a už tkám. A nebo předení, tak to se mi taky moc líbí, ale zas nemůžu dělat všechno. Keramika, tak to je taky takový můj velký koníček, pletení, háčko. Očkování, prostě tvoření.
0: Takže když za vámi vidím tu záclonku na okně, tak to je vaše práce háčkovaná a tamhle ten andílek keramický, taky vaše práce.
1: Ano.
0: V podstatě na co se podívám je vaše práce i vašeho manžela, který se tady ve velkou měru podílel na stavbě vašeho domku nebo přestavbě.
2: Stavba ano, ale keramika a takový jemný práce to vůbec ne, protože mám 3 sestry, tak samozřejmě jsem měl takovou tu výchovu, nechci říct dívčí, jo, ale takovou jemnější, takže i ruční práce tam byly a pamatuju si, když nás maminka jako učila přišívat knoflík, což se mě hodilo potom, tak když jsem došel, tak jsem jí to chtěl ukázat a já jsem si to přišel k punčocháčům. Jo, takže nepovedlo se to úplně, ale možná už to byla ukázka toho, jak se mě bude v ručních pracech dařit.
0: Manželka chtěla doplnit.
1: No, chtěla jsem doplnit, že to není tak úplně pravda, protože pochází z taky takové trošku umělecky založené rodiny. Jeho sestra maluje, pardubická malířka, tamhle ty obrazy jsou od ní, Jitka Píšová, to možná taky znáte, a určitě dřevo opracovává a kámen.
0: No prostě, kdo umí, ten umí. Já bych zůstala ještě tady u vás v tom obýváku, nebo já nevím, jídelno obývák, dá se říct, máte to tady propojené z kuchyní, spoustu krásného starého nábytku, zrenovovaného, tak tomu věnujeme ještě chvilku času a pak půjdeme na to sušení.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. A jsou tady tři členové domácnosti u Slavíku. Máme tady ještě bílého...
1: Parson Russell Terrier.
0: Parson Russell Terrier a jmenuje se...
2: Rozinka.
0: Ano. Říkám, Rozinka je vítač.
2: Ano, ano, je vítač, úžasný.
0: Tak je tady spolu s námi. No a když už si tady rozdělujeme ty vaše koníčky a že jich je, tak teď se zastavíme, Václave, u vás. Vy rád renovujete tady ten nábytek, který vidíme kolem sebe, nebo ještě i někomu dalšímu, kdo přijede třeba k vám a řekne, ježiš, abych potřeboval opravit tady po babičce tu truhlu.
2: To jsme si původně mysleli, když se člověk přemýšlel, co by dělal ještě, tak z toho ale sešlo, protože si pamatuju, že mě dovez kamarád skřínku, kterou jsem rozebral a už jsem ji nedal dohromady, ta byla jako aschněla, ale pravdou je, že třeba v té provozovně ty skříně, které jsou, tak jsou dodělávané po takový ty mechanický stránce mnou. Mám i soustruh na dřevo, takže jsem se na tom naučil a ty soustružené nohy jsem dodělal, ale to, jak ta skříň vypadá, jak je hezká, tak to je samozřejmě práce manželky. To je to dotvoření, vybrání barev, kombinace barev, kdy se mě vždycky přijde zeptat, hele, jak bys viděl, vzpomínám si červený dveře, že jo, taková věc.
0: Ano, to je vaše taková značka. Když se jede tady do Trhové Kamenice, odbočka na Horní Bradlo, doprava a to je hned ten první domeček a co upoutá, ne ta stavba, já jsem si ani nevšimla, jak je architektonicky vyvedená, ale všimla jsem si těch červených dveří a té výlohy krásné.
2: Tak to, když se manželka ptala, když jsme připravili projekt a bratr, který stavař ten projekt zařizoval, tak řekla, budou červený dveře. A on se chyt za hlavu, říká, to ne, to je blbost, to nemůžu, prosím tě, víš, jak by to vypadalo? A vypadá to krásně.
3: Taková zajímavost, ty dveře jsou z kláštera nějakého pražského.
0: Jak jste k ním přišli?
3: Od kamaráda.
0: Ještě mi řekněte tamhle ty hodiny, jak tady tak odměřují ten čas. Ty jsou taky nějakou vzácností?
2: Vzácnost, jsou to staré hodiny. Vzácností nevím, protože kdykoliv tady chce někdo přespat, musím vypínat.
0: Ano.
2: Já nejenom tiká, samozřejmě odbíjení, ale i tikání, málo kdo to snáší.
0: Tak za chvíli už se budeme věnovat sušení ovoce, kterému se věnujete už 10 let, jste říkali, tak zhruba přibližně. Můžu nejdřív ochutnat třeba tady to jablko sušené, nebo co doporučíte?
2: Zkuste hrušku, ta je taková zvláštní, když já mám teda nejradši křížely a nejradši je mám tak, jak vlastně křížela by neměla být. Jo? Správná křížela, když ji vemete a ohnete, tak se nezlomí a když se zmačkne, tak z ní nesmí jít žádná vlhkost, žádná kapalina. Jo? A to znamená, že ta křížela je dobře usušená a že tak by ta křížela měla být. Ale já si nechám občas peci dole udělat takový, no, cizí slovo umím, no, křupky hezký, čipsy bych řekl. Jo. A to jsou vůbec jako nejlepší, to jsou jablíčka, které úplně praskají a jsou opravdu jak ta brambůrka, jo, ale ty jsou opravdu chuťové, ty mě chutnají, ale to jsou věci, které jsou jenom tak pro domácí spotřebu.
0: No, ta hruška byla vynikající, teď jsem jí dokousala, to je jako med, ale...
3: To jsou nejlepší hrušky na světě. Ty jsou totiž z naší zahrady, která je asi tak půl kilometru od Macochy. Kilometr nad Macochou. A tam prostě rostou takhle úžasné hrušky. Takže když se urodí, tak máme vždycky na celý rok prostě zásobu luxusních hrušek. Bohužel, když ne, tak hrušky potom musíme tady někde kupovat v místních sadech.
0: No, musím říct, že opravdu měla jsem pár takových sušených hrušek, ale tohle překonalo moje očekávání, opravdu vynikající. A ty křížaly, to znamená sušená jablíčka, my tady máme tu ukázku, tak jak jste říkal, Václave, že by to mělo být. Takže jsou takové vláčné, šťáva z nich netryská, to by splesnivělo, ale taky výborné. Záleží hodně na druhu toho jablka?
3: Strašně moc. Jablko musí být vyzrálé, musí to být plné sluníčka, takže kolikrát je těžký sehnat dobré jablko, protože často se ne tak u jablek, ale u jiného ovoce prostě se u nás stává, že v sadech se sklízí předčasně, aby to dlouho vydrželo v obchodech a prostě to ovoce není vyzrálé a na sušení musí mít prostě ten obsah toho cukru. aby bylo dobrý.
0: Aha, takže spíše sladší, aby bylo.
3: Můžou být jabka, můžou být i kyselý, ty jsou taky výborné, ale musí být vyzrálý. Prostě to sluníčko, jak tam není, tak ta křížela je o ničem, bez chuti.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Kromě jablek a hrušek sušíte, předpokládám, ještě švestky?
2: Sušíme švestky, tohle to jsou takový ty tři základní druhy ovoce, který sušíme ze začátku, když jsme byli ještě takový krásně natěšený, jo, na to sušení, tak vlastně to, co tady rostlo jako tuzemský ovoce, teda se specializujeme, tak třešně, višně, ještě višně vlastně ty jdou na placky. Ale můžu vám říct, jak začnu vzpomínat na třešně, višně, tak mě jímá z toho hrůza, protože práce s třešní a višní, každá je individuální, každá třešeň se omývá, každá se vypeckovává, potom se rozkládá na plata a suší. A to jsme museli opustit. To je...
1: No, je v tom hodně vody, že? Takže z toho zbyde jen taková potom slupka.
2: Ano, ano, ano. A právě, no to... jak manželka říkala, tak jsme se dopídili časem, že třeba taková merun, zapomněl jsem na merunky, ty samozřejmě jsme sušili taky, ale opustili jsme je, protože merunka je velice zvláštní, i když použijete nádherně vyzrálou a sladěnkou merunku, tak po usušení získá takovou ostrou, trpkou chuť. Nevím, čím to je, ale cukr by se tam měl koncentrovat při tom sušení, ale bohužel je to takhle, no.
1: A Blanka ještě chtěla doplnit k těm třešním, višním?
3: Tam je největší práce s tím odpeckováním, že to je opravdu, opravdu neuvěřitelný. Takže od třešní to už jsme upustili, ale višně potřebujeme, z toho děláme zase placky, to rozmixujeme a uděláme z toho pak placky. Takže manžel vymyslel zase zlepšovák, že takovou metlí v nádobě rozšlehá ty višně a ty potom zase na takovém velkém sítě ručně
2: odpeckuje.
3: Odpeckujeme.
2: Protlačím je vlastně skrz to síto, takže večer, když mám zvednout ruku, tak už to nedokážu, jo, protože 200 kilo třeba, když se dělá najednou, a višeň se musí dělat velice rychle najednou, protože to začíná kvasit a to je potom časově náročný. No, musí to být, jak se to doveze, musí se to okamžitě zpracovat, takže jestli je tma, jestli je noc, to se nedá nic dělat.
1: A na co to těsto, nebo co jste říkala, že z toho děláte těsto?
3: Rozmixujeme to, potom vám dáme placku. To je prostě rozmixované ovoce, to děláme ze všech druhů. Jablečné, hruškové, švestkové, višně, černý rybíz, červený rybíz, potom jahody. To jako jahody ty jsou velice žádaný. A rozmixujeme to, uděláme z toho takové pyré, to pak nalijeme na takové plato do sušičky a tam se to usuší placky. Ty se potom, až uschnou, tak je z toho takovýhle kruh, který se sroluje do takové trubky a
2: do
3: tak
2: válečku,
3: to potom do válečku, pak to balíme.
2: Na trhu chodí pánové a ptají se, co je to za klobásu.
1: No tak určitě se u toho ještě zastavíme a na úplný závěr toho našeho povídání, tedy pořadu Kdo umí, ten umí, se půjdeme podívat do vaší dílny nebo pracovny nebo sušárny, abychom viděli tu tradiční sušku na ovoce.

0: tě vzal.
1: V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí jsem u velmi sympatických lidí, manželů Slavíkových, Blanky a Václava. Máme tady taky krásného bílého pejska, který už Václavovi sedí na klíně, protože samozřejmě je to člen domácnosti. Ochutnali jsme už křížaly a povídáme si tady i o dalších produktech ze sušeného ovoce. Kdy je největší zájem o vaše sušené ovoce?
2: No, nejdříve jsme si mysleli, že to bude prostě jenom na podzim, ale později jsme zjistili, že v podstatě to sušení, že děláme celý rok. Nejklidnější měsíce jsou leden, únor, březen a potom už to vlastně tak nějak znovu začne. Protože jahody třeba a meruňky, tak v podstatě ty už v červnu se začínají sklízet, tak jezdíme na jahody, na meruňky, to potom dáváme do mrazáku, máme velké mrazáky, kde to ovoce necháme potom na pozdější dobu, když z toho právě sušíme, děláme ty placky.
1: Mražené je na placky.
2: Ano.
1: Mhm. Vy už jste tady ten postup tak nějak se snažili vysvětlit, jakým způsobem. Já se pak na to ráda podívám, protože to slyším poprvé. To je v nabídce jenom vaší, to je váš nápad, nebo?
2: Částečně. Ale když jsme na trzích nebo dřív, tak chodili lidičky a vždycky říkali, je, to si sem vozíme z Arménska nějaký Arménie, kůže.
3: Někde odtamtud, jo, říkali tomu kůže.
2: A takže tam se to dělá tak nějak jako podobně, ale tam se to dělá jenom ze šťávy. A já nevím, už je to delší dobu, kdy jedna paní v Brně mě povídala, že dělá z tohoto rozmixovaného ovoce takové sušené placky. Tak jsem to potom vyzkoušela a prostě velice se nám to osvědčilo a začali jsme to dělat ze všech možných druhů a prostě plackujeme.
1: A to se jí jen tak, nic se na to už nedává, je to prostě taková pochoutka.
3: Na to se mě lidi občas ptají a říkám, dá se to plnit samozřejmě, když si to někdo naplní tvarohem, šlehačkou nebo čímkoliv může, ale my to jíme jenom tak, jak to je. No.
1: Jezdíte i na trhy? Takhle je to vaše oblíbená zábava, nebo je to nutnost? Usmíváte se?
3: Usmívám se, protože jezdíme na trhy a je to nejenom zábava, ale i nutnost. Ale tam máme rozdělené funkce. Někdo, a tipněte si kdo, stojí ve stánku a prodává a ten druhý běhá od stánku ke stánku, kde se seznamuje, kde se kochá, protože jezdíme nejradši na jarmarky, kde jsou vlastně lidičky, který tvoří rukama, kde se člověk může na něco podívat, kde se něco přiučí a kde to tak i pohladí to srdce. Jo? To nás u toho drží vlastně. Jarmarky.
1: Že tam vidíte i lidi, kteří jsou na tom stejně jako vy, ono se na tom nedá zbohatnout, že? Je to velká láska, co?
2: Naopak, to je velké bohatství. Jezdit na jarmarky, to je úplně na tom to nejkrásnější, nejúžasnější, protože tam se člověk setká se stejně naladěnýma lidma a jsou to jak prodejci, tak i ti, kteří tam chodí nakupovat a prostě já vždycky přijedu domů, večer jsme třeba unavený, utahaný, v zimě, zmrzlý, ale já jsem vnitřně úplně nabitá, protože co tam zažiju za nádherný setkání, obohacení prostě, jak vidím, jak lidi tvoří těma rukama a já tvořivec, teda úplně moje srdce plesá a jásá.
1: Takže vy jste ta kochačka a manžel stojí ve stánku a prodává, jo? Typla jsem to dobře.
3: Ano, ano, přesně takhle to je. Ze začátku jsem si vůbec nedovedl představit, že bych někde stál a prodával, no a dopadlo to tak, že stojím a prodávám a nevadí mě to, ale já už jsem tak nějak línej to chodit, jo, já už si ty lidi pozoruju a vlastně je to úžasný, protože na veselý kopec třeba přijde, to jsou tisíce lidí. Ty vám projdou kolem a spousta lidí tam přijde takový, jak říkala manželka, jsou to takový srdceři, který na tyhle akce jedou do toho skansenu a už jsou na to naladěný a na tyhle věci, tak s těma je hezky i popovídat.
1: Mimochodem, můžu se zeptat na vaši původní profesi?
3: Já jsem se věnoval údržbě ve velkém chemickém závodě v Pardubicích. Končil jsem tam jako vedoucí oddělení údržby jednoho závodu. Aha. Takže údržbu to mám celoživotně.
1: Takže udržujete i tento váš domeček i se všemi zázemími a jestli tedy vám to nebude vadit, tak bychom se mohli jít podívat na tu vaši ručně zkonstruovanou sušičku na ovoce. Dobře.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak se přesuneme. Rozinko, půjdeš s námi?
2: Ne, tam ona nemůže.
1: Ty zůstaneš tam, ty nesmíš, ty bys tam pustila chloupek.
2: Ona ví, ona, i když máme v létě otevřené dveře, tak ona vyběhne nahoru, že jo? Aha, protože to je, chce být s náma, ale ano. Dovnitř
1: tak
2: nesmí.
1: Tak jdeme do provozovny.
2: Je to prevence. Strany.
1: Určitě. Tak. Jdeme se na to podívat a zase vás vyzvu, abyste šel první.
2: No, tady teď je vidět na schůdce.
1: Tak, stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. A my po pár schůdcích vyběhneme přes špajsku, kde jsou nějaké kompoty a vajíčka, česnek a cibule a sušené ovoce. Už to tady vidím. A co?
3: Grinky.
4: Mrazáky.
1: Mrazáky.
4: Na ovoce.
1: Na ovoce, na placky. To už všechno víme. Tak tady je trošku chladněji, přeci jenom ještě máme zimu, ten sníh, ale venku je krásný, vy to tady máte prosklené všechno.
2: Vzhledem tomu, že jsme u řeky, tak tady bylo ráno minus 15,
1: jejda.
2: Takže my tady máme takovou mrazovou kotlinu. Původně jsem měl tady nasázený ovocný stromky dole a domorodci říkali, jako to nedělej. A já říkám, proč by to tady nešlo? Nešlo.
1: Nešlo.
2: Po 6 letech měli přírůstek 10 cm a musel jsem je dát pryč.
1: No bylo by to hezké, kdybyste si pěstovali ještě ty stromy, že jo, sklízeli na zahradě, ale takhle spíš jezdíte asi.
4: No, máme veliký sad na Moravě.
1: Aha,
2: Urdičku,
1: tak to je paráda.
2: To je 4000 metrů a můžu vám říct, jak to říkáte krásně nadšeně.
1: No, tak já se oblouvám.
2: Když přijedeme a opravdu ty jabloně jsou obsypaný, tak vás tak nehorázně bolí záda, než se to všechno očeš. Protože vám to líto tam nechat. Já když jedeme někde s manželkou autem a vidíme to ovoce, co je při silnicích a co tam popadá a schnije a nespracovaný, tak nám to je hrozně líto. No.
1: Trpíte tím. Já to chápu. Podíváme se do té vaší sušičky takhle na první pohled, když je to zavřené, tak to vypadá jako taková hezká skříň a vůbec nikdo by netušil, co tam je. Jenom možná ty budíky takhle na povrchu napovídají.
2: To jsou teploměry, kterýma hlídám teplotu a to je spodní samozřejmě a vrchní teploměr, aby jsme viděli, že se to nepřetápí a že to nemůžeme spálit. To ovoce, což by se samozřejmě dalo, protože je to uzavřený prostor.
1: A... Ano, a teď jste to otevřel, skříň se otevřela, no a vidíme tady přesně to, co je vidět třeba na Veselém kopci, kdo byl, tak tam je taková ta historická suška na ovoce. Tak po tom vzoru jste se to snažil zkonstruovat?
2: Nejenom po tom vzoru, snažil jsem se na internetu dohledat sušárny ovoce, protože to, co jsem se dočetl, tak na Moravě se říká, nebo pamětníci říkají, že každá vesnice měla vlastní sušárnu. Minimálně jednu. Je spousta lidí, co měla velký sady, tak měla vlastní sušárny a ten princip byl jednoduchý. Ze začátku se teda vyloženě udělo, topilo se tak, že ten kouř procházel skrz to ovoce, ale samozřejmě to pak bylo uzený jabko. Asi to nebylo ono a pak se přišlo na ten princip, kdy se udělal tunel, tak jako je třeba na tom Veselém kopci, ano. Tunel, a kde z jedné strany se přikládalo a z druhé strany odcházel dým.
1: Tady tak, u nás, kde vy máte tunel nějaký, nevidím
2: tak,
1: ho.
2: Tunel není, protože zároveň byly i pece, které měly, jak bych to nazval, takzvaný labirint, takže na základě toho jsem si to nějak vymyslel, nakreslil a tady se přikládá zvenčí, což teď není vidět, a ten horký dým, ta teplota jde tudy, zde se otáčí a vlastně jde zpátky do komína.
1: Aha, tak takhle. Takže a to takhle, už je váš takový zlepšovák.
2: To už je tak můj zlepšovák. No, ze začátku jsem ani nevěděl, jestli to bude fungovat.
1: Tam je, manželka teďka ano, šla ven a teď je, nám to tady předvede, ano, to jak
2: je klapka,
1: to funguje.
2: Která vlastně odvádí ten horký, vlhký vzduch.
1: Tak a venku máte topeniště, kam přikládáte
2: dřevem klasicky. Protože jsme na vsi a tady se zpracuje všechno, takže popel, ten už čeká manželka, ten jde na kompost, případně na zahradu.
1: No tak paráda. A teď kolik tam máte těch, jak se říká, těm dřevěným lísy?
2: Jsou to lísy, původně jsme jich měli 10, ale tam trochu hůř proudil vzduch, takže jsme se rozhodli, že to zmenšíme, ten počet, a zvětší se mezery a teď už to suší.
1: Ano, je to rychlejší potom, to sušení. Kdo krájí ta jablíčka? Ještě tam máte zbytky?
2: A tohle jsou hrušky.
1: Hrušky jsou na menší kousky.
2: Jsou na menší a bohužel to krájí i já.
1: i.
2: Samozřejmě manželka, jo, ale to byla jedna z věcí, které jako kluk, když mě maminka řekla, prosím tě, udělám jablečný kompot, pojď mě nakrájet, oloupat jabka. Já jsem myslel, že to je nejhorší práce. A dneska, když si tady postavíte, do té pece se vejde, tak do 30 kilo jablek. Ideálně je to, když jsou stejný jablíčka. Aha. Protože ty jabka jsou různých velikostí, tak všechno stíhá manželka nakrájet. Já to připravím, odjadřincuju a manželka to
1: vrací. Manželka krájí jako robot.
4: No. A ještě jedna důležitá věc. Máme tady ještě jednoho pomocníka, dceru, která je mentálně postižená, ta je teď ve škole teda, takže tady není, ale ta ty jabka a to ovoce podává, takže ona už taky má ten grif a prostě podává, takže to máme ještě takovou jako sociální dílnu.
2: A když přijede vnouček s vnučkou, tak tím tady rovnají na lísy a to už je pak...
1: Tak už je zapojená celá rodina. A ještě mi řekněte, do té sušky se vejde 30 kg, jste řekl, tak přibližně jablek.
2: Tak 20-30 kg jablek.
1: A za jak dlouho je to usušené?
2: Jabka se sušejí poměrně dobře. Ty, pokud je děláme dopoledne jeden den, tak druhý den dopoledne, to znamená asi 20 hodin, tak hrušky se suší trošku díl. Než jsme to úplně vychytali, tak jsem tady měl buď lůžko, anebo budíka a v noci se chodilo přikládat a zkrátka jsem říkal, jdu na noční, jo, seděl tady hodinu, roztápil, hlídal pec, hlídal teploty. Dneska už to je trošku vychytanější a přiložíme 11 hodin a ráno to roztopím znova a ty hrušky jsou až tak odpoledne. Švestky to sami.
1: Takže nejlepší jsou ta jablka na to zpracování?
4: Ano, ty jsou nejrychlejší a u švestek ještě taková trošku zajímavost, že ty se nejlíp usuší, když se ten proces přeruší. Takže třeba se můžou nechat úplně vychladnout a pak znovu zatopit a tak se suší nejlíp švestky.

0: Manželé Slavíkovi z Trhové Kamenice, těch koníčků mají opravdu hodně, ale takový ten nejzásadnější koníček a práce v jednom je sušení ovoce. Už jsme si tady ukázali, na čem suší, a byla tady řeči o plackách, třeba jahodových nebo višňových. A to by mě zajímalo, na čem to děláte. To asi v té sušičce usušíte, anebo někde jinde úplně jinak?
1: No, nejdřív to ovoce zase očistíme, potom se dává tady do toho velkého hrnce, v tom se rozmixuje mixérem a ta hmota, rozmixovaná hmota, ta se teda musí jako docela ještě naředit vodou a potom se to lije na ty plata, na sušičku a suší se tak, dejme tomu, taky těch 24 hodin.
0: A to máte jinou sušičku, to už je moderní, plastová a silikonová plata.
1: Toto jsou nějaké novozélandské sušičky. Není to ale taky úplně tak jednoduché, je to docela věda tu placku usušit. Každá placka z každého ovoce potřebuje trošku něco jiného. Nejlíp zase schnou jablečný placky, hruškový jsou taky perfektní a nejhorší jsou teda višně a úplně nejhorší jsou meruňky, protože ta meruňka nebo broskev snese teplotu jenom do 40 stupňů. Jakmile teplota trošičku vyšší, tak ty placky začnou černat. Takže usušit meruňkovou placku, to je
0: za umění.
1: Když
0: si koupíme v obchodě sušené meruňky, tak tam je většinou napsáno, že je to ošetřené nějakým, že je to sířené. To vy asi neděláte, předpokládám.
1: Ne. Proto jsou naše meruňky takové jako tmavší, no. A kdežto, když se koupí v obchodě, tak jsou úplně jako sklovité, jako krásné. Jako...
0: Ale za jakou cenu, že?
1: No, svítivé, ale prostě to je tím sířením.
0: Máte tady někde hotovou tu placku? Mě by to strašně zajímalo, jak to vypadá, protože opravdu jsem to ještě neviděla.

0: A prostě, že je nový rok, tak máme tady jenom takový opravdu zbytky jedince, protože nejnáročnější doba pro nás je vždycky opravdu na ten podzim, kdy teda jednak sušíme ovoce, zpracováváme ve velkém a potom je nejvíc trhů. Takže vlastně balíme, sušíme celý podzim a celou tu předvánoční dobu balíme, sušíme a jezdíme na trhy.
1: A teď vlastně ten únor, březen vydechujete. Než budou zase jahody a další první ovoce, že?
2: Ještě se dosouší. Teď sušíme ne pod tlakem, ale podle chuti. Tak jak máme čas, tak musíme dosoušet jabka, ale nemusíme spěchat, není to ze dne na den a pořád se jede a nejsou trhy.
1: Netlačí vás čas zkrátka. Aha, to vypadá jako nějaký salámek tenký.
2: Přesně jak manželka říkala, nesířené ovoce v rohu, já mám takhle poznámku, jo, to je švestka v višeň a tady máme
1: Vyšeň. A co to tady
0: máte? Tady máte čaj. To je černý rybíz, aronie a jablko.
2: Manželka teda dávají do jogurtu, já teda radši ten čaj. Aha. Ten se ještě pak dá i dochutit takovou zlatou kapalinou.
1: Zlatou?
2: Zlatavou kapalinou.
1: Co to je zlatá?
2: Nebo medový.
1: Ještě nějaký produkt? Nezapomněli jsme ještě na něco, co děláte z toho sušeného ovoce?
0: Děláme třeba kuličky, višňové kuličky, tam se dává rum, kokos, ta višeň, med, nebo potom kuličky prostě z různého ovoce, hruškový, tam dáváme
2: hrušky,
0: třeba zázvor k tomu. Takže jako spoustu
2: teda
0: ještě.
2: Spíš.
1: No, a ty Vánoce si myslím, že to jde na odbyt nejvíc. No, bylo to vyčerpávající. I když jsme zdaleka neřekli všechno, moc mě to u vás bavilo. Děkuju za ten čaj ovocný. Ať se vám daří, Slavíkovi, a hodně radosti z té práce, kterou děláte.
2: My děkujeme moc.
0: Taky děkujeme.
1: Tak a je to. Pořád kdo umí, ten umí, končí. Ani to nebolelo. A s manželi Slavíkovými si už jdeme dopít kafe a vám přejeme i nadále pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Pěkný den nebo pěkný večer vám přeje Jitka Slezáková.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, vše dobré vám přeju z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku písničkové půlhodinky, která má v záhlaví spojení světla ramp. Moje jméno je Jiří Kasal. Mohu slíbit, že následující půlhodinka bude plná příjemných písniček. Ve většině případů hitů, jenže jejich výběr vychází ze smutné skutečnosti, že jejich interpreti nebo autoři, jako hned v prvním případě, v minulých týdnech už opustili tento svět.

The Gambler, hráč, to byl životní song amerického písničkáře Dona Šlice, původem z Durhamu v Severní Karolíně, který se stal v roce 1978 jenom mírným hitem v jeho podání. Ovšem potom, co jej natočili countryové hvězdy jako Bobby Bear nebo Johnny Cash, se stal jednou z nejoblíbenějších písniček zpěváka Kennyho Rogerse. U nás tato skladba zdomácnila zásluhou Petra Spáleného. Don Schlitz, nositel dvou cen Grammy a autor mnoha písniček pro zpěváky a zpěvačky z ranku country and western, zemřel minulý měsíc ve věku 73 let v Nashville. Před týdnem 16. května se uzavřel ve věku 76 let životní příběh skvělého zpěváka, hráče na foukací harmoniku a kytaristy Denise Locorriera, vedoucího člena populární country rockové a poprockové kapely původním celým jménem Dr. Hook and the Medicine Show, která měla v 70. letech plejadu velkých hitů, známých také v Čechách, a to i díky domácím verzím. Sylvia's Mother, Sylviana matka, byla první.

Silviana matka říká, Silvie nemá čas přijít k telefonu. Silviana matka říká, Silvie se snaží začít svůj vlastní život. Silviana matka říká, Silvie je šťastná, tak ji nech na pokoji. A spojovatelka říká 40 centů za další 3 minuty. Tak to byla pro mě hned jedna z nejslavnějších skladeb skupiny Dr. Hook and the Medicine Show, Silviana matka, Silvie's Mother, kterou natočila v roce 1972 a kterou v Čechách opět přespíval Petr Spálený pod názvem Silvie nemá čas. Jím autorem je skladatel, ale skvělý výtvarník a autor dětských knížek Shel Silverstein, kmenový autor kapely. A byl to právě on, který již o 2 roky dříve doporučil do filmu Kdo je Harry Kellerman a proč o mě říká ty strašné věci s Dustinem Hoffmanem a Barbarou Harris v hlavních rolích. Za původně podivným dlouhým jménem stál jeden ze zakládajících členů sestavy George Cummings. V roce 1968 hrál spolu s kamarády s již zmíněným Dennisem Locorierem a Royem Sawyerem v klubu Bandbox nedaleko autobusového nádraží v Union City ve státě New Jersey na dohled přes řeku Hudson od New Yorku. Majitel klubu tehdy požádal chlapce, aby si dali nějaké jméno, které by mohl dát do vitríny s programem klubu. George Cummings si řekl o kousek papíru a tušku a během chvilky napsal Dr. Hook a jeho Medicine Show přímo z jihu nabízí solovou muziku. No, dnes už nevíme, zda byl majitel v první chvíli nadšen, či nikoliv, jestli pro jeho vitrínku nebyl název příliš dlouhý, ale ujal se. Medicine Show byl odkaz na cestující prodejce zázračných medicín, hadích mastí na léčbu všeho, a ti na koních a ve vlacích, kdy si křižovali divoký západ. Dr. Hook byla zřejmě narážka na pásku přes oko zpěváka kytaristy Roye Sawyera. Pirát Hook by nebyl v medicínské show vhodný, proto dostal titul doktor. Tak to je vznik teruplného názvu Dr. Hook and the Medicine Show.

When You Love With A Beautiful Woman, když se zamilujete do krásné ženy, to byl velký mezinárodní hit z konce 70. let kapely, která už v tu dobu ale užívala krátký název Dr. Hook. Když už také nežijící Ray Sawyer svou černou páskou přes oko poutal vizuálně největší pozornost, hlavním zpěvákem kapely byl právě Dennis Locorriere, rodák z Union City v New Jersey. Zatímco doma v Americe měli veliký hit v písničce The Cover of Rolling Stone na obalu Rolling Stone, na britských ostrovech se tato písnička nevysílala, protože byla vnímána jako jednoznačná reklama na známý americký časopis. V roce 1975 opustila kapela Dr. Hook nahrávací firmu CBS a zkrátila si název na Dr. Hook a přešla ke společnosti Capitol. Během zhruba 6 let se za dobrou smlouvu odměnila šňůrou hitů jako A Little Bit More, Walk Right In, Sexy Eyes, If Not You nebo Sharing the Night Together. Místo, kde můžeme být sami, zasneme světlo a budeme noc společně sdílet. Dennis Locorriere s kapelou Dr. Hook a Sharing the Night Together.

spolu, Sharing Night Together. Tato skladba byla posledním hitem, který jsme vám od kapely Dr. Hook jednak navodili atmosféru pozdních 70. let a také připomněli květnový odchod jejího zpěváka, kytaristy, vůdčího člena Denise Lecouriera. Ve 84 letech zemřela 14. května Claudine Lange, vysloveno francouzsky, hlavně v 60. a 70. letech populární v Americe žijící francouzská zpěvačka a herečka, která kdysi přitahovala pozornost posluchačů eroticky působícím hlasem. Její hlas necharakterizoval nějak úchvatný rozsah, ale spíše jeho barva. Zpívala v rodném jazyce, ale častěji anglicky s milým francouzským akcentem a působila především na mužské publikum mimořádnou intimitou a jemnou dívčí rostou. Když k tomu připočteme jednoznačný fyzický půvab, nelze se divit, že Claudine Lange se stala v 60. letech hvězdou různých televizních pořadů a také zazářila ve filmu Večírek z roku 1968 po boku Petra Sellerse. A zájem byl i o její nahrávky, jako třeba Love is Blue, neboli francouzsky L'amour est bleu, česky Láska je modrá.

Obloha je modrá, když se vracíš, láska modrá, když mi držíš za ruku. A to byl malý hit zpěvačky Claudine Longe z roku 1968. Love is blue, l'amour est bleu. Claudine Longe pocházela z Paříže, odkud odcestovala v 19 letech do Las Vegas, kde jako tanečnice excelovala v jedné noční show. Tam se její životní cesta protnula s Andym Williamsem, velice populárním zpěvákem a konferenciérem, ovšem také pohledným mužem. Mladá Francouzka jednou marně zápolila s nepojízdným autem, když jí byl znenáhlu na blízku usmívající se gentleman Andy a vše elegantně vyřešil. Z náhodné situace přirozeně vyplynul nenucený hovor. Bylo to opravdu nádherné ráno, zavzpomínala později Claudine. Velká romance byla rychle na světě a co na tom, že roztomilá Claudine Longe byla o 14 let mladší než Andy Williams. Výsledkem toho všeho bylo bulvárním tiskem bohatě využité manželství, z něhož vzešly tři děti, ale také několik společných nahrávek, včetně duetu z roku 1967 písničky Let It Be Me od Everly Brothers, respektive Gilberta Beckoda. Zde je Bůh žehnej dni, kdy jsem tě našel, chci zůstat s tebou a tak tě prosím, ať jsem to já.

Manželský duet před 59 roky předvedli Claudine Longe a Andy Williams. Jenže manželství postupně dospělo ke konci a vítr odval také někdejší popularitu Claudine Longe v roli zpěvačky. Ta žádné porozvodové deprese necítila, neboť se zamilovala do známého amerického lyžaře chorvatského původu olympionika Vladimira Spidera Sabiče. I on disponoval značným jméním, kterému umožňovalo žít v milionářském zimním středisku Aspen v Colorádu v sousedství takových celebrit jako herce Jacka Nicholsona nebo countryového zpěváka Johna Denvera. Manželskému vztahu ale učinilo přítrž ráno na první jarní den roku 1976, kdy byl sjezdař Spider Sabich nalezen mrtev ve svém domě. Na jeho legálně drženém revolveru byly nalezeny otisky prstů Claudine Longe a ihned se v tisku objevily spekulace o chladnokrevném mordu. Už dříve se mluvilo o tom, že toto manželství prý bylo dosti divoké. Manželka se bránila tím, že šlo o nešťastnou náhodu. Nakonec tato verze u soudu uspěla a Claudine byla obviněna pouze z nedbalosti, za což jí bylo uloženo 30-denní vězení. Vzpomínkou na kdysi sladkou Claudine Longe se posuneme na závěr Světla ramp k tomu rozhodně lepšímu, a to třeba ke slavné písničce z filmu Muž a žena. V níž mužský hlas patří brazilsko-americkému perkusistovi José Suárezovi. Autor pořadu Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a i za mistra zvuku Michala Koláře přeje mnoho šťastného.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a neméně kvalitní příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska nás v půlhodince kulaté muziky čeká výprava do Oklahomy. Pravda, tak trochu prstem po mapě, přesněji řečeno po hudební mapě. Pod jménem jednoho z jižních států USA totiž seřadil svých 10 písniček americký bluesman Cap Moe. Tady je ta první.

míněno, co by na výsost tradiční hudební styl se během posledních let nenápadně zabydlelo i v přehrávačích lidí, kteří rozhodně nepatří k jeho vyznavačům a obdivovatelům a přece se jim líbí. Do značné míry za to mohou muzikanti, kteří původně syrový bluesový výraz zjemnili do podoby, jež je doslova masově stravitelná, nikoli však bezobsažná a vlezlá. Jeden z nich si říká Cap Moe. Jeho poněkud zvláštní jméno je pochopitelně upravenou verzí toho občanského, jež zní Kevin Moore. A pokud bych si měl tipnout, vůbec bych se nedivil tomu, že vzniklo jeho zkomolením kdysi v dětství, tak jak už to malí špuntě dělávají. Když jsme u toho, Cap Moe se narodil 3. října 1951 v Los Angeles, tedy v místě, kam se na místo černochů s prsty otřepanými od vybrnkávání bluesových motivů sjíždějí spíše snílci s představou oslnivé kariéry filmové hvězdy. Podobnou loterii s mizivou šancí na výhru jménem Hollywood se mladý Cap nezdržoval a rovnou zamířil k muzice. Chvíli to sice trvalo, ale od 90. let už je zapsán do knihy úspěšných. Třeba co by čtyřnásobný držitel Grammy a vyhledávaný producent, ale také mimořádně dobrý vypravěč příběhů a skladatel, který nevnímá hudbu prizmatem jediného žánru, ale dokáže do 40 minut natěsnat to nejdůležitější z hudební tradice amerického jihu. A právě takhle zní album Oklahoma.

Ze svého alba Oklahoma nám hrál a zpíval Cap Mo v případě právě doznělé skladby i o tolik skloňovaném tématu migrace. This is my home, tohle je můj domov, tak zní její název. Kytarista a zpěvák Cap Mo je osobností dvojjedinou, v lecčem podobnou třeba Ericu Claptonovi. To, abychom pro názornost využili přirovnání k bezesporu slavnější osobnosti z podobného hudebního ranku. Oba jsou v první řadě považovaní za bluesmeny, a to přesto, že blues jako hudební forma není v jejich tvorbě na bezkonkurenčně prvním místě. Mnohem víc si libují v nadžánrových, kořeny ctících písničkách. A přesně tak zní i album Oklahoma, nenápadně nám podsouvající takzvaný Tulsa Sound, tedy pro tyto končiny typickou směs hudebních chutí od blues, rockabilly až ke country, která tu a tam deskou probublává. Jakoby se Moovi koukal přes rameno starý oklahomský mazák J.J. Cale. Stejně jako on, i Cap Mo hraje svoje blues lehce, provzdušněně, nezatěžuje jej tvrdým hutným.

The Way I, jeden z důkazů toho, že Cap Moe se už dávno nevejde do striktně bluesové škatulky. Postupem času rozvolnil formu svých písní, přijal za své vlivy folku, popu, rocku, ale třeba i reggae a vytvořil svébytný tvar, ve kterém je snadno rozeznatelný, byť není nijak stylově vymezen. Na albu Oklahoma, snadno plynoucí kolekci 10 proměnlivě znějících skladeb, se navíc potkal i s pestrou řádkou muzikantů. Vlastně co píseň, to jiná sestava nástrojů a hudebníků, přičemž mezi hosty se objevují countryová hvězda Roseanne Cash, texaská zpěvačka křesťanského popu Jesse Velasquez, nebo už vlastně legendární bluesman Taj Mahal. Ale o jména tady nejde, jakoli jde o setkání příjemná. Cap Moe je nejsilnější sám za sebe, tedy v podobě, která žádný hvězdný nátěr nepotřebuje. I když to už jste asi sami poznali. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, Příběhy z kalendáře, Úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský. A kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
4: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli Pavla Molka, soudce a dramatika, jehož nová hra Mezi přistání bude uvedena na festivalu Meeting Brno. Nejen o tom si povídáme v rozhovoru, který dnes uslyšíte. Rubrika určená pro četbu se v následujících týdnech promění v memoárovou řadu. Můžete v ní poslouchat vzpomínkový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. V závěru pořadu si připomeneme Rudolfa Adlera, který se před 85 lety narodil v Brně. Ale napřed nám básnířka Zuzana Gabrišová přečte svůj text Poezie v dětském hospicu Dům pro Julii. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: Co se vám vybaví, když se řekne hospic? Možná jste kdysi procházeli jeho chodbami za někým blízkým. V tašce ovoce nebo čokoládu a srdce těžké pochybnostmi. Budu vědět, co říct? Nerozbrečím se? Pokud tuto zkušenost máte, možná se vám vybaví i tvář některé ze sestřiček nebo pečovatelek. Povzbudivě se na vás usmála? Všimla si vás, když jste za sebou zavřeli dveře pokoje? Zeptala se, jestli něco nepotřebujete? Nebo si naopak odnášíte pocit, že všechno nebylo uděláno tak, jak mohlo být? Carl Gustav Jung ve své monografii o archetypu bytostného já uvádí: psychologicky člověk nemá nic, co skutečně nezakusil. Pouze intelektuální náhled proto znamená příliš málo, neboť o dané substanci zná jen slova. Nezná ji však zevnitř. Naše představa o tom, co zažívají rodiny dětí se život ohrožujícím onemocněním, je právě to příliš málo. Možná máte ještě osobnější vzpomínku na hospic. Možná jste do něj museli odvést milovaného člověka potom, co vám v nemocnici oznámili, že další léčba už není možná. Mohlo to být po týdnech nebo měsících sdíleného strachu, sdílené bolesti. A možná jste nechtěli o svém strachu a své bolesti mluvit, abyste se alespoň nějak udrželi pohromadě. A možná si dokonce ten strach a tu bolest nosíte ještě pořád sebou. Já sama znám prostředí hospiců z pozice pečovatelky. Dospělého hospice svaté Alžběty a dětského domu pro Julii. Oba mají svá specifika. A kromě jiného, sobě oba svou opravdovostí skrývají hluboké zdroje poezie. Poprvé jsem si to uvědomila, když jsem jako terénní pečovatelka dojížděla téměř 2 roky za mladým mužem se svalovou dystrofií. Nemohl se sám pohnout ani o milimetr. Všechny úkony se bylo nutno naučit jako tanec, který v sobě spojuje energii obou či více účastníků. Všechny fyziologické procesy, za něž se v běžném životě trochu stydíme, se mohou stát příležitostí k propojení v důvěře. Vnímání intimity může nabýt zcela nových rozměrů. A pro mě se milníkem stala chvíle, kdy mě dotyčný mladý muž nepožádal o jeden z pravidelných a naprosto nezbytných úkonů. Ale kdy se zeptal, nepoškrábala byste mě na nose? Děti v hospicové péči žijí ve svém vlastním světě větší měrou než my, běžní lidé. Může to způsobovat nejistotu, jak se na ní dívat, jak k ním přistupovat. Někdo takovou nejistotu maskuje odstupem, někdo lacinou vřelostí. Na to, abychom se přiblížili naprosto neznámému světu, je totiž nutná odvaha. Vydat se nejen na půl cesty, ale ještě dál, aby mohlo proběhnout výše zmíněné zakusení, tedy opravdová zkušenost. Poezie se nemůže zjevit, pokud přistupujeme s předpřipravenými názory nebo úkony. Poezie je skrytá v přelétavých chvílích, které až příliš často necháváme zapadnout. Klárčin stisk prstů. Gábinčin smích při rychlé jízdě. Filipovo napodobování křiku pávů. Ondrův úsměv po probuzení. Matiskovo obětí. A další takové okamžiky. Básně beze slov. Dětský hospic Dům pro Julii má ve svém sloganu Ať to mají lehčí. Je v něm obsažena snaha vyjádřit respekt všech nás, lidí, kteří nemůžeme nikdy zevnitř poznat, jaké to je pečovat 24 hodin denně o dítě s těžkou nemocí, kteří si ani nedovedeme představit, jaké je vyslechnout si od lékařů diagnózu, natož zvládnout roky, které následují. A přece. Díky dospělým v hospicu svaté Alžběty i díky dětem v Domě pro Julii jsem si uvědomila, že je hloubka důvěrného kontaktu, která v jiné lidské situaci není možná. Vědomí vzájemné křehkosti má potenciál nás otevřít druhým. A to může být velký dar. Kdybych si tedy dovolila navrhnout slogan za nás, kteří máme tu čest se s dětmi a rodinami v hospicové péči potkávat, zněl by podobně, jako by ho adresovala poezii samotné. Díky, že máme svět bohatší.

0: Svůj fejeton nám přečetla Zuzana Gabrišová. Ještě dodám, že Brněnský dům pro Julii je první dětský hospic v České republice. Stavba také zvítězila v soutěži Česká cena za architekturu 2025. A píseň Ztrácel se v zalesněném domě je z nového alba Markéty Foukalové a Martina Brunera. Přináší 11 zhudebněných básní Jana Zábrany a je poctou spisovateli a překladateli, jehož dílo je výrazným svědectvím o životě v komunistickém Československu. A teď je připraven slíbený rozhovor. Můj dnešní host Pavel Molek je soudce, ale i dramatik. Na letošním festivalu Meeting Brno bude 27., 30. a 31. května v Arnoldově vile uvedena jeho nová hra Mezipřistání. Moje první otázka proto směřuje k této premiéře. Čemu je hra věnována? Předpokládám, že jde, jak je u tebe zvykem, o historické téma.
1: Ano. A teď by bylo nejjednodušší skončit jenom tou lakonickou odpovědí.
0: A to by nám nestačilo.
1: No, ale ono zase je riziko, že když o tom začnu mluvit, takže se rozpovídám, protože je to historické téma a je to historické téma, které mi leželo v hlavě asi 10 let. Já jsem vlastně čirou náhodou, a teď nebudu prozrazovat poentu, prozradím jenom zápletku, ale čirou náhodou jsem před těmi asi 10 lety narazil na vzpomínku hlavní postavy té hry, Jalmara Šachta, bývalého prezidenta Říšské banky německé, na to, jak v době, když už byl osvobozen Norimberským tribunálem v roce 1946, byl osvobozen německými denacifikačními tribunály, tak se mu stala taková nehoda, která vypadala tak, že on v roce 1951 byl pozván vládou Indie a Indonésie, aby jim radil ve věci, jak nahodit, řekněme, ekonomiku nového státu, ekonomiku státu, který je v problémech, což on právě jako bývalý prezident Říšské banky a ministr Hitlerovy vlády velmi dobře věděl, jak nahodit ekonomiku v problémech. No a stala se mu věc, že když potom z té Kalkaty letěl do Říma, tak místo obvyklého letu, kterým měl letět, což byl let Kalkata, Káhira, Řím, tak mu dali taky let z Kalkaty do Říma a on si nevšiml, že tam je mezipřistání v Tel Avivu. A tomu došlo až teprve ve chvíli, kdy tam to letadlo přistálo. On nejdřív odmítal vystoupit, protože věděl, že z pohledu orgánu nového státu Izrael by mohl být ve značném nebezpečí. A ta zápletka tedy je, že musí vystoupit, ale potřebuje, aby na něj nepřišly izraelské státní orgány. Protože předpokládal, že kdyby na něj přišli, tak by ho asi eskortovali a kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby se dostal před izraelské soudy. Takže mě vlastně 10 let vrtala hlavou otázka, co třeba mohl říct lidem, kteří by ho poznali, aby ho, tak říkajíc, neudali prvnímu izraelskému policistovi, kterého tam najdou. Tak jsem to zkusil nějak dramaticky vyřešit, co by jim tak asi mohl říct. Takže je to otázka o německé vině a o vypořádávání se s různými podobami té německé viny, jak by řekl filozof Karl Jaspers. Protože právě Hjalmar Schacht hodně promýšlí i v té hře, byť je to v rámci dramatického dialogu, vlastně tu svoji možnou trestní vinu, možnou politickou vinu, možnou morální vinu, možnou metafyzickou vinu a jak se ty čtyři možné viny prolínají nebo jak jdou proti sobě. Tak o tom to je.
0: Takže to je to velmi problematické mezipřistání, které je v titulu té
1: Přesně
0: hry.
1: Tak.
0: Kdo ji nastudoval?
1: Je to uvedeno v rámci festivalu Meeting Brno, ale ukázalo se, že produkčně je to trošku náročnější než jiné akce, které v rámci meetingu letos budou. Takže se meeting dohodl na koprodukci s divadlem Radost, což neznamená, že by to byla úplně hra pro malé děti. Své pětileté dceři bych to určitě nedoporučil a na premiéru ji nevezmu. Vezmu jenom manželku, ale myslím, že ta spolupráce je moc pěkná. I jeden z herců, vlastně, kteří hrají ty tři postavy, Václav Vítek, tak právě je herec z divadla Radost. No a já se velmi těším i na výkony ostatních dvou herců, Markety Sedláčkové a Pavla Hromádky, který hrál v jedné mojí hře v Uherském Hradišti, takže to bude moc pěkná spolupráce. A nastudoval to režisér Michal Moravec, na kterého jsem měl skvělé reference. A dramaturgyně Markéta Špetíková, která je taky výborná dramaturgině, takže očekávání jsou velká, ale jsem pověrčivý autor, takže dokud nebude 27. květen a dokud premiéra nebude za námi, tak mě čeká ještě pár dní nervozity.
0: Takže to je festival Meeting Brno. Ty sám pocházíš z jižních Čech. Jak dlouho už žiješ v Brně?
1: Tohle je pořad pro brněnský rozhlas, ale stejně to řeknu, mnohem déle, než bych čekal.
0: Čili mnohem déle, než jsi kdy chtěl?
1: No, rozhodně mnohem déle, než jsem chtěl v tom okamžiku, když jsem do Brna přijel poprvé. To si do dneška pamatuju, to bylo v květnu 1998, pro mladší posluchače, kdesi v minulém století. A já jsem sem přijel na přijímací zkoušky na právnickou fakultu brněnskou a do dneška si pamatuju ten nepříjemný pocit, když jsem vystoupil z toho autobusu od nás, z Lišova, v jižních Čechách a vystoupil jsem na Zvonařce, což není úplně to ideální místo na první seznámení s tímto krásným městem. A teď jsem se tak rozhlídl kolem sebe a říkal jsem si, no tak jsem teda fakt ne. No a vlastně tohle je ale dobrá příležitost, ten můj prvotní v tuhle chvíli už 28 let starý pocit rehabilitovat, protože nejenže jsem tady potom studoval, pak jsem si tu našel práci a minimálně první polovinu tohoto století bych tu měl prožít a za tu dobu se Brno ohromně změnilo. To je ohromný posun k lepšímu, jednak z hlediska toho, co všechno se tady děje, například, že vznikají festivaly, jako je třeba Meeting Brno, ale i celá řada dalších festivalů, Koncentus Moravie, na ten se vždycky těším, Štetlfest, fascinující věc. Spousta věcí se tu děje, ale i z hlediska toho, že mi přijde, že to je jedno z nejpříjemnějších měst k životu, které znám. Takže nemám k němu sice ten pravý srdeční vztah, ale z hlediska příjemnosti k životu, toho poměru množství kultury a přitom nepříliš velké zalidněnosti, je to ohromně příjemné. Si vždycky vybavím, když mluvím o Brnu, před pár lety jsem tady měl na návštěvě jednoho kolegu, egyptského správního soudce z Káhiry, který tak nadával na to, že když on jede ze svého domu v Káhiře na svůj soud v jiné části Káhiry, tak to trvá vždycky aspoň hodinu. Tak já když jsem mu řekl, že když já jdu z bytu na soud, kde pracuju, tak to mám tak 12 minut pěšky. Když jdu na fakultu, tak to mám 7 minut pěšky. Manželka to má do práce 8 minut pěšky. 3 minuty to máme s dcerkou do školky. A když byl covid, tak jsme ocenili, že v okolí máme asi 5 parků v dochozí vzdálenosti asi 10 minut. Takže ano, prostě příjemné město k životu.

0: Kdy kromě odborných textů začal psát scénáře pro rozhlas?
1: Já píšu rád. Píšu hodně, píšu rád. A k rozhlasu mě to vždycky táhlo, takže chvilku jsem si psal do šuplíku, pak v době, kdy jsem studoval v Portugalsku před 16 lety, tak jsem se chvíli živil tím, že jsem psal scénáře, jestli se to tak dá říct, pro vědomostní soutěž, souboj s pamětí, což byla moc dobrá škola, protože mě to donutilo, abych se naučil psát do pusy, tak říkajíc, protože jsem vždycky jeden den něco napsal, text na 6 až 10 řádek, který měl moderátor odvykládat druhý den ráno do toho rozhlasu a já jsem to ten druhý den ráno slyšel. Takže jsem hned slyšel, aha, tak tohle si musel upravit, protože to asi nešlo, tohle si neupravil a nezní to dobře. No a ten pořad měl, myslím, přes 200 dílů. Takže to byla hodně opakovaná škola.
0: To byla dlouhá škola. A pořádná škola, ano.
1: Přesně tak. A když jsem s tímhle skončil, tak pak po pár letech jsem dostal jeden nápad konkrétní, ze kterého jsem měl dojem, že no, to by byl prostě skvělý námět na rozhlasovou hru a Český rozhlas zrovna v té době vyhlašoval soutěž otevřenou pro autory, tak ten můj nápad mi tam výborně zapadal, tak jsem zkusil tu hru napsat, poslat to tam, pak jsem čekal, až budou vyhlašovat těch 10 nejúspěšnějších a mezi nimi jsem nebyl, ale asi o 2 roky později se mi ozvala dramaturgině Klára Novotná, že vlastně tu hru četla tehdy jako porotkyně a že je vidět, že ještě neznám to řemeslo, jak se píší scénáře rozhlasových her, ale že cítí, že tam je potenciál a že ten námět je prostě tak silný. Ten jeden nápad, co mě tehdy napadl ve vlaku Junák z Jindřichova Hradce do Brna, myslím, že někde u počátek, takže ten námět, že ten příběh je tak silný, že by stálo za toto dopsat a vlastně mi dala tu šanci, že mě to naučí, tak říkajíc, za chůze. Jak by bylo třeba ten scénář předělat, aby fungoval opravdu jako rozhlasová hra. Takže jsem jí za to neskonale vděčný, že se mnou měla tu trpělivost a že jsme na to mohli takhle zapracovat.
0: Během té spolupráce s Klárou Novotnou skutečně vznikla řada tvých úspěšných rozhlasových her. Já připomenu alespoň 3 z nich. Hru Má pro tentokrát obsazená vlast.
1: To byla právě ona.
0: Ano, z roku 2014. Hru Křižovatky z roku 2023. A 4-dílnou dramatickou sérii o Bedřichu Smetanovi z roku 2024. A mimochodem, Křižovatky se teď reprízovaly a tak jsou aktuálně k poslechu na webu Českého rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas. Právě tato hra se umístila na 3. místě ve 40. jubilejním ročníku soutěžní přehlídky pri Bohemia Radio. 3 z těch 4 děl, o kterých jsme se zatím zmínili, se tematicky vztahují ke druhé světové válce a 2 z nich k hudbě. Zeptám se nejdřív na hudbu. Jsi taky aktivní hudebník?
1: No, jsem spíš vášnivý hudebník než aktivní. Hraju rád, ale příležitosti je teďka méně. My máme s kamarády, logicky se 3, máme takové malé komorní kvarteto a snažíme se potkávat. Kdyby mě teď slyšeli, tak se asi zamračí, protože většinou jsem to já, kdo napíše, že tenhle týden zrovna nemůžu, protože jsem v Portugalsku nebo něco se chystá. Mám to takové rozlítané, tak je to se mnou komplikovanější.
0: Má to kvarteto nějaký název?
1: Ne, aspoň neoficiálně. My spolu hrajeme už od toho roku 1998. To byla jedna z prvních věcí, které jsem udělal, když jsem do Brna přišel, že jsem si dal takový malý letáček tehdy na nástěnku právnické fakulty. Hraju na flétnu a na klarinet a hledám kamarády, kteří by hráli se mnou, tak jsme se postupně poskládali dohromady a od té doby si tak sami pro radost hrajeme.
0: Takže je to právnické kvarteto?
1: Jsme tam 3 právníci a 1 vědkyně v oblasti přírodních věd.
0: Tak a pořád vás to baví?
1: No pořád nás to baví, to rozhodně. Jenom se nám do toho občas vsunou nějaké rodičovské povinnosti a pracovní povinnosti, ale potkáváme se těch 28 let, co jsem v Brně.
0: Handel Smetana Šostakovič. Hrdiny svých audioher si vybíráš napříč staletími. A jakou hudbu máš ty sám nejraději?
1: Teď bych klidně mohl odpovědět Handel Smetana Šostakovič. Tihle 3 autoři by určitě byli v té skupince mých nejoblíbenějších. Asi bych nedokázal psát o skladateli, jehož hudbu bych neměl rád. Konec konců já do těch scénářů píšu i svou představu o tom, co by tam v jakém místě mělo zaznít, protože když je to hra o skladateli, tak je to z povahy věci i hra o tom, jakou hudbu zrovna píše, jak ta hudba vzniká. Ale do té skupinky bych určitě přiřadil i další skladatele. Mám hrozně rád hudbu vrcholného romantismu a předtím vrcholného baroka. To jsou taková moje dvě nejoblíbenější období. Takže ten Handel tam není náhodou. No a z toho vrcholného romantismu já mám hrozně rád Antonína Dvořáka a vlastně mě mrzí, že o něm se asi rozhlasová hra napsat nedá, protože jak napsat rozhlasovou hru o člověku, který byl znám svojí nemluvností. To je hrozně nevděčné. Vedle toho ten cholerik Handel nebo ten rtuťovitý mladý Smetana nebo taky poměrně rtuťovitě působící mladý génius Šostakovič. No to je radost to převést do těch slov. Zatímco u toho nemluvného Dvořáka to by prostě bylo těžké. A pak by tam v té skupince byl určitě Gustav Mahler, který mi přijde, že vlastně by byl skvělým námětem na možná další seriál o hudebních skladatelích. To je jedna z věcí, které mi teď vrtají hlavou.
0: Ale mluvíš teď výhradně o takzvané vážné hudbě.
1: A to by nebylo správné, to by nebylo vyvážené, abych tak řekl v rozhlase, protože mám rád i folk, mám některé oblíbené folkaře.
0: Tak jmenuj někoho.
1: No, je to problematické jméno, ale je to prostě skvělý muzikant. Mám hrozně rád Jarka Nohavicu, mám rád Karla Plíhala, Vlastu Rédla a mám rád folklor. Měl jsem to štěstí, že jsem se přiženil do velmi folklorní rodiny na Valašsko, takže rožnovské slavnosti, pokud jsme v republice, tak nevynecháváme. S manželkou, s dcerou, tchánem, tchýní vyrazíme vždycky radostně v Rožnově pod Radhoštěm. Jezdím do Strážnice, takže i slovácký folklor mám moc rád, což taky dost dobře jinak nejde, protože mám hodně osobní vztah k Uherskému Hradišti, takže i folklor mám rád. A pak, tak říkajíc na první signální soustavu, mě vždycky působí pop music 60. let. Ta atmosféra těch 60. nevím proč, ale ta mě nějakým způsobem velmi jednoduchým vzrušuje. Česká, zahraniční, 60. leta mi připadají hrozně zajímavá.
0: Když už jsi jmenoval toho Jarka Nohavicu, tebe, pokud vím, zajímá vztah umělce a moci a mocenských struktur. Co kdybys napsal hru o Jarkovi Nohavicovi?
1: To bych si netroufal. Teď jsem chtěl říct, že já nikdy nepíšu o žijících lidech, ale hned by mi došlo, že to není tak úplně pravda, protože když jsi zmiňovala ten seriál o Šostakovičovi třídílný, tak mě vlastně až po letech došlo, že tam vystupuje jedna v té době ještě žijící postava a to byl jeho syn Maxim, kterého já jsem zažil jako dirigenta, když dirigoval, myslím, že to byl orchestr FOK a dirigoval symfonie svého otce v obecním domě, tak toho jsem ještě zažil a až s odstupem let mi došlo, že jsem z něj vlastně zároveň udělal i postavu toho seriálu, kde ale vystupuje jako malý chlapec, který svému tatínkovi zpívá jednu Šostakovičovu písničku, teda s mým českým textem, původně napsanou samozřejmě v ruštině. Takže to je asi jediná výjimka, kde se mi objevuje postava, která byla žijící přinejmenším v době, kdy ten seriál vznikal. Ale jinak o současnosti nepíšu vlastně vůbec nikdy.
0: A proč vlastně? Je to proto, že jsi milovník historie, proto se věnuješ historickým látkám, nebo je tam ještě nějaký jiný důvod?
1: No, méně důležitý je důvod praktický, přijde mi to bezpečnější. A zrovna, když jsi zmínila toho Jarka Nohavicu, k tomu bych opravdu neměl chuť se vlastně vyjadřovat. K tomu vztahu k moci, nebo možná fascinaci ruském. Ale přijde mi to bezpečnější i z toho důvodu, že jsem soudce, a současnost vždycky zavání trochu současnou politikou a k tomu cítím, že bych se jako soudce vyjadřovat neměl. Ale ten důležitější důvod je samozřejmě, že mě prostě historie ohromně zajímá, vzrušuje. Tehdy, když jsem přijížděl do toho Brna, tak ta druhá alternativa, kdybych nešel na právnickou fakultu, tak by byla prostě historie. Je to ten můj druhý alternativní život. A přijde mi historie vlastně mnohem zajímavější než současnost. Občas mi někdo z kamarádů, kteří vědí, že píšu, nadhodí něco z české politiky, nějakou většinou tragikomickou situaci nebo historku a řeknu, no o tomhle bys měl napsat. Nevím proč, ale zrovna loni na podzim mi to docela často říkali, když bylo po volbách. A já jsem říkal, hoši, promiňte, ale já teď píšu o popravě Rudolfa Slánského, to je fakt mnohem zajímavější než česká politika.

0: Naše spolupráce právě začala loni, kdy vznikl tvůj pětidílný seriál Konec velkého metaře pro stanici Český rozhlas Plus. Ten se uváděl s podtitulem Jak dopis Proslánského odstartoval největší politický proces v Československu. Píšeš raději hry nebo takovéto seriály?
1: Píšu moc rád obojí. Na druhou stranu je pravda, a ty už to teď víš taky, že já mám rád velké plochy a většinou mám tendenci spíš jakoby překračovat tu stopáž. Což u toho seriálu není tak velký problém.
0: Jako třeba, když se pětidílný rozšíří na 14 dílů a dramaturgyně s tím nakonec souhlasí.
1: To, co posluchači nevidí, je, že na sebe teďka pomrkáváme já omluvně a Alena Blažejovská chápavě.
0: A za chvíli se dozvědí, proč.
1: Zatímco u té hry je to prostě problém. Rozhlasová hra večerní má mít stopáž do 60 minut, takže pokud přinesu scénář, který má 60 stránek, tak prostě máme problém a musí se s tím něco udělat. Zatímco i u těch seriálů, ať už je to vlastně proza, nějaká forma četby na pokračování, nebo i když je to seriál, tak tam vlastně se ten počet dílů dá změnit. Asi se můžu přiznat, mám štěstí na chápavé dramaturgině, že i čtyřdílný seriál o Smetanovi byl původně třídílný seriál o Smetanovi. Jenže pak se tam prostě objevila epizoda, u které jsem si řekl, no to si zaslouží samostatný díl, tak se z toho stal čtyřdílný seriál. Mě vyhovují ty velké plochy.
0: Taky už jsme se ale jednou bavili o tom, že u těch seriálů ti vyhovuje, že každý díl může být napsán z pozice a očima jedné z postav.
1: Přesně tak, to mě baví vlastně na těch prozaických formách, že můžu být subjektivnější, že se můžu postupně vžívat do těch jednotlivých postav a že výsledkem může být ne rozhlasová hra, která je něco, co se odehrává v jejich interakci zároveň, ale že výsledkem je něco, co má povahu takového, řekněme, kubistického románu. Že se sice díváme na jednu situaci a jasně máme k dispozici jenom to mluvené slovo a hudbu a zvuk, ale tu jednu situaci nahlížíme vlastně postupně z různých perspektiv, z různých úhlů. Takže pak to vypadá jako opravdu trochu kubistický portrét, což myslím, že je vlastně snad obohacující, protože ty perspektivy můžou být hodně protichůdné. Prostě někdo se dívá tomu zobrazovanému člověku na oči a někdo se mu dívá na zátylek.
0: A co divadelní hry? Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvedlo už dvě tvé hry, Monument pro Hradiště a Slovácké jaro. Obě vystihuje termín alternativní historie. Co to vlastně je?
1: Já rád jezdím železnicí a alternativní historie asi nejlíp vystihuje termín výhybka. Prostě je to moje představa, kdyby se historie nejdřív ubírala tak, jak se opravdu ubírala a v jednu chvíli by do toho naskočil nějaký historický výhybkář, který by změnil směr a ta historie by se ubírala někam úplně jinam. Takže to je velmi dobře asi vidět na té nynější hře, čili na Slováckém jaru, která se teď uvádí ve Slováckém divadle, tak tam přesně do určitého momentu, konkrétně do 15. března 1939, sledujeme snahy slováckých separatistů o odtržení Slovácka od českých zemí a jejich přivtělení, jeho přivtělení, přivtělení Slovácka ke Slovensku, o což se opravdu pokoušeli na podzim 1938 a na jaře 1939, dokonce psali i Adolfu Hitlerovi. No a pak tam přijde ten výhybkář pomyslný, který přehodí tu výhybku větou, no a co kdyby se to povedlo? Co kdyby tehdy opravdu si na říšském kancléřství v Berlíně ten jejich dopis někdo přečetl, nehodil ho do koše, ale přečetl si ho a vyhověl mu a to Slovácko by opravdu k tisovskému Slovensku připojil. Jak by to tam potom vypadalo? Takže to je ta alternativní historie.

0: Moderátorce Jitce Novotné si v pořadu Stříbrný vítr řekl, že Brno tě neinspiruje a proto brněnské téma nechystáš. To se asi změnilo, protože teď si pro Zelný ring napsal 14-dílný seriál Atentát na Nerudově ulici. Můžeš posluchačům prozradit, na co se tedy mohou v těch 14 dílech, a to už jsme u toho, těšit?
1: Ano, je to 14 dílů 5-dílného seriálu. No, mě skoro mrzí, že se na to ptáš, protože opravdu jsem to dokončil, tak říkajíc teď, před týdnem jsem posílal tu svou první verzi a teď se už týden raduju, že nemyslím na gestapo. Tak se do toho zase na chvilku vrátím a budu zase myslet na gestapo. No, těšit se můžeme na příběh, který se udál v Brně 7. února 1945 a tím příběhem je atentát na poměrně vysokého důstojníka SS Augusta Geltzera, který se povedl, to asi můžu prozradit. A to, co je na tom zvláštní, je, že přestože je to atentát na důstojníka SS, který se povedl, tak se o něm vlastně vůbec neví. Já můžu jenom děkovat brněnskému historikovi Jiřímu Skoupému, který o tom napsal knihu a který vlastně se snaží, aby na tenhle, jak on správně říká, zapomenutý brněnský atentát se tak úplně nezapomnělo, protože je to přeci jenom docela velká věc.
0: Mohli bychom ho s nadsázkou lehkou označit jako brněnskou Heydrichiádu.
1: No, to by byla právě docela velká nadsázka, protože on, ten August Geltzer, byl Hauptsturmführer, což by zhruba odpovídalo v armádních hodnostech kapitánovi. Proto to nevzbudilo žádný zas velký šok mimo hranice Brna nebo protektorátu. Zatímco atentát na Heydricha, to je prostě nejúspěšnější atentát v kontinentální Evropě. Na super vysokopostaveného představitele vůbec nacistického režimu v rámci celé Evropy. No nicméně na české poměry je to atentát na druhého nejvýše postaveného důstojníka SS v našich zemích, takže je zvláštní, že se na to zapomnělo. A já se v té četbě nebo v té knize snažím ukázat i proč se na to asi zapomnělo, takže je tam i tahle ta dohra. A je to právě psané z těch několika různých perspektiv. Takže když jsi se ptala, na co se můžou posluchači těšit, no asi nejvíc se můžou těšit na to, že tu událost budeme spolu všichni nahlížet nejenom z perspektivy, která se nabízí, což by byla perspektiva těch dvou atentátníků, respektive jednoho z nich, Vladimíra Blažky, a z perspektivy jejich odbojového velitele, inženýra Tišnovského, ale taky z poněkud méně obvyklé perspektivy manželky inženýra Tišnovského, no a z ještě méně obvyklé perspektivy vyšetřovatele kriminálního rady gestapa Kozlovského. Kdo se kdy díval na život v protektorátu pohledem vyšetřovatele gestapa? A konec konců i z pohledu vdovy po tom zastřeleném důstojníkovi, čili paní Geltzerové. A oni sami ze svého vlastního pohledu si určitě připadají, že nedělají nic špatného, nikdo z nich. No ale ti ostatní účastníci to samozřejmě vidí hodně odlišně. A když jsi se ptali, jestli mě k tomu inspirovalo Brno, tak myslím, že to je vlastně trošku naopak. Přiznám se, že psaní téhle četby mě s Brnem, skoro bych řekl poprvé, víc zblížilo, protože když jsem to psal a měl jsem v hlavě nastudovanou tu mapu Brna z toho roku 1945, tak najednou vidím ty ulice Brna těmi německými jmény a najednou vidím ty budovy jinak. Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou, řekněme, zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
0: Takže společná práce na tomhle seriálu a jeho realizaci nás čeká. A ještě poslední osobní otázka. Právě ses vrátil z Portugalska, kam jezdíš opakovaně. A já jsem měla to štěstí být v Portugalsku dvakrát a byla jsem tou zemí velmi nadšená. Pro tebe je to Portugalsko pracovní nutností nebo láskou?
1: Teď jsem myšlenkově zakotvený v tom roce 1945 nebo v těch 40. letech, tak jsem v pokušení odpovědět parafrází Klementa Gottwalda. Právě se vracím z hradu svatého Jiří v Lisabonu. Je to tak, zrovna včera jsem se vrátil z Portugalska, kam sice jezdím pracovat, jezdím tam přednášet, na katolické univerzitě, ale je to láska. Je to země, kterou mám velmi rád. Já jsem tam vlastně před 16 lety studoval rok a když se to moje studium chýlilo ke konci, tak už jsem byl tak jako nostalgický. Portugalci proto mají hrozně hezký výraz saudade, něco, co člověk opouští nebo co opustil a teskní potom. No a na konci toho mého studia, které bylo takové postgraduální studium, tak vlastně tehdejší děkan mi nabídl, že oni vědí, že jsem takový zvláštní student, že sice jsem tam jako student, ale vědí, že už vlastně v Brně na své domovské univerzitě, na Masarykově univerzitě učím a že má pocit, že jsme si tak jako sedli s tou univerzitou, tak jestli by mě nelákalo se tam třeba na podzim vrátit jako hostující vyučující. A já jsem s ním zrovna předevčírem seděl na obědě, tak jsem mu za to znova děkoval, že to byla nejlepší pracovní nabídka, jakou jsem kdy dostal. A od té doby se tam vracím už těch 16 let, no, pokud možno dvakrát do roka přednášet. A vždycky jsem tam moc rád, protože ta země je ohromně příjemná, pohostinná, a Lisabon je nabitý kulturou. Takže pro mě je to vždycky taková zvláštní kombinace, že dopoledne nebo do brzkého odpoledne přednáším a pak můžu vyrazit na koncerty, do muzeí, do kina, nebo se jen tak toulat po Lisabonu a užívat si výbornou kuchyni. Úplně slabost pro portugalskou kuchyni, pro to, co dokážou vyrobit z plodů moře.
0: A já zase miluju pastel de nata, portugalský takový pudinkový košíček.
1: Vida, a to je škoda, že jsem to nevěděl, protože kdybych to byl býval věděl, tak jsem mohl včera přivést ještě nějaký z Lisabonu, ale vůbec by mě nenapadlo, že to je tvůj šálek kávy, abych to řekl. No tak to mě teda mrzí nakonec.
0: Tak
1: to
0: jsem měl napravit.
1: Příště na to budu myslet, přesně tak.
0: Já ti přeji rozvíjení hlubokého vztahu k Brnu a hodně šťastných návratů do Portugalska.
1: Děkuju a děkuju posluchačům, že nás poslouchali.

0: To byl rozhovor se soudcem a dramatikem Pavlem Molkem. Stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku si jej můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a tentokrát vás zvu do budovy Českého rozhlasu Brno. V úterý 26. května od 18 hodin budeme ve studiu 7 připomínat 30-letou historii magazínu Zelný ring a slavit. Spolu s mými kolegy, spisovateli Jiřím Kratochvilem, Ludvíkem Němcem a Radkem Štěpánkem, budeme vzpomínat i na naše předchůdce, například básníky Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela a Antonína Přidala, a taky souputníky, jako byl Tomáš Sedláček. Budeme rádi, když se s námi o svoje vzpomínky a příběhy podělíte i vy. Herec Michal Bumbálek přečte několik fejetonů a nakonec si připijeme na další léta literárního vysílání v Českém rozhlase. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm dnes vytahujeme z archivu rozhlasové vzpomínky básníka a kunsthistorika Jiřího Kuběny, nazvané Z mého orloje. Jiří Kuběna se narodil 31. května 1936 v Prostějově, ale celoživotně byl spojen s Brnem a hlavně hradem Býtovem, svým dlouholetým působištěm. Tento rok je jubilejním rokem šestatřicátníků, tedy i těch, kteří v 50. letech vytvořili stejnojmenou generační skupinu. A právě proto jsem se rozhodla reprízovat seriál, který jsme jezdili na Býtov natáčet přes 10 let. Stal se základem Kuběnovy knihy Paměť básníka Z mého orloje, kterou vydalo nakladatelství Host v roce 2006. S prvními kapitolami seriálu Prarodičovská čtverilka a Svůdník vítr se ale vracíme do roku 1998, kdy vznikly.
1: Rod mého otce, letce československé armády, plukovníka Františka Paukrta, pocházel ze Mlýna na samém okraji Telče. Ale první známý Paukrt, staroněmecký bubeník, přišel k nám s nepřátelskými vojsky za 30leté války až ze Švédska, musel pak zůstat s poraněnou nohou a tak se tu i oženil. Sám otec byl ještě blondýn s modrýma očima, dokonalý Švéd. Však také za svou nejvyšší poctu považoval to, že byl za služby severské diplomatické misi povýšen švédským panovníkem na doživotního rytíře krále Vasy. Rytířský predikát jsem po něm sice nezdědil, ale snad jsem nepřived na buben ani heraldickou zástavu rodového bubeníka. Myslím, že celá má poezie jsou vlastně rány na buben v tom, jak je paličatá, miluje určitý, jasný a energický rytmus a že mi to, jednoduše řečeno, básní skoro bezvýhradně v dur. K předkům z otcovy strany jedna romantická, temná historie. Tatínkův otec, dědeček, též František, z toho rodného telečského Mlýna, někdy krátce před koncem minulého století doslova utekl. Zamiloval se totiž do dcerky pouhého eisenbonáckého vachtra ze strážního domku, kde si na ostravsko-karvinské dráze mé babičky Valerie rozené Trojánkovi. A poněvadž jejím jediným dědictvím, kromě krásného hlasu, zpívala na kůru v kostele, byla chudoba, byl děd vyděděn a do Ostravy, kde byl posléze důlním inspektorem, ho provázela strašlivá rodičovská kletba. Ta se neminula účinkem. Přesto, že mladé rodině se zprvu dobře, až příliš dobře žilo, vzal nakonec trudnomyslný dědeček jednou na podzim přílovu pušku, odešel do pole a tam se střelil. Zůstala po něm prázdná pokladna, velká hanba i lítost

Otec, aby pomohl matce, na vojnu se dal. Z rodiny Trojánkovy, z níž pocházel i můj prastrýc, pěvec Národního divadla Václav Bednář, zůstalo ve mně něco z té bohémy. A bez pochyby odtud, ach babičko Valerie, rovnou z tvého nebeského kůru přišel ke mně zpěv. Z předky z maminčiny strany je to ještě propletenější. Maminka Hedvika, rozená Vucilková, pochází z národnostně smíšené rodiny. Její tatínek Karel Vucilka, také plukovník, ještě nefalšovaný K und K, Österreichisch Ungarischer Infanterieoffizier, byl rodověrný Čech, i když prapůvodně také Vucilkové přišli ze severu, z Polska. První z nich, jako já, Jiřík, se usadil v Poděbradech už za Jagelloncům. Můj děd Karel se tu pak po dalších skoro 350 letech narodil, už jako syn správce velkostatku přímo na zámku. Také otec mé maminky musel do světa záhy, protože osiřel. A také on se dal na vojnu jako můj tatínek, především z důvodů existenčních. Přesto cítím v žilách tu dvojí vojenskou krev a z části snad i vycepovanost, nejspíš odsud pramení jistý můj smysl pro řád a tvar, osvědčovaný, jak doufám, aspoň v mém díle. Dědeček Vucilka, sám krasavec horkého jižního typu a člověk měkkého srdce, získal mou drahou babičku Lauru, tehdy jedinou rozíčkanou dceru zámožného šumperského zvěrolékaře Rotera, vlastně sáskou. Vsadil se totiž s jiným poručíkem, že srdce téhle pyšné rusovlásky, vykloněné náhodou z okna rodového domu, na první pokus získá a vyhrál. Šampaňské ještě ten týž večer teklo proudem. Babička byla Němka, vlastně jen po otci. Po matce Hedvice pocházela z Kateřinek u Opavy, z rodové tvrze českých obrozenců svobodných pánů Filipiků, Filipků. Z toho spojení, také jako nejmladší ratolístka, vyrazila po dvou starších bratrech má maminka Hedvika. Prostředí bylo napůl důstojnické, napůl aristokratické. Rodina, především zásluhu babičina dědictví, velmi bohatá, se za války i po ní ustavičně stěhovala, až konečně v zakoupené obrovské vile, spíš malém zámku, v Roztokách u Prahy, kde kdysi bydlíval i Bedřich Smetana, arcivévoda Ferdinand a nakonec spisovatel Werfel, mohla krátce po světové válce konečně žít v klidu. Ale patrně trochu nudícího se dědečka posedla podnikatelská vášeň. Založil v Praze na Václavském náměstí obří filmově distribuční firmu Almedro Film a při svém absolutním ekonomickém a praktickém antitalentu nakonec velmi rychle přišel na buben, pomátl se a brzy zemřel. Babička Laura zachovala svou vznešenou netečnost, když přišli fenďáci, nerušeně vykládala dál svůj pasiánc, aspoň to nejnutnější a něco málo z rodových starožitností a obrazů musela zachránit má podnikavá maminka, tehdy sotva 15-letá. Babička s maminkou si pak za vdovský groš pronajali malý domek ve Zbraslavi, ale maminka, výtvarně značně nadaná, ať často doslova jen o housce a sem tam i o za korunu tlustým od šunky, přece ještě dokázala v Praze maturovat a pak i vystudovat umprum, sochařství a kameninu u Heleny Jónové. Protože byla tmavovlasá a veselá krasavice s vysloveným darem pro přátelství, nebylo pro ně nějak obtížné stát se vítaným hostem i v blízké vile spisovatele Vladislava Vanšury, kde se seznámila ku příkladu s ruským strukturalistou Romanem Jakobsonem, ale i s vynikajícím hudebním vědcem, holandským Němcem, profesorem Beckingem. Levá avantgarda si zde podávala podobně jako dnes ruce s cizinci, s pražskými Němci, komunista s nejedním pozdějším fašistou.
v relativně šurovské idyle první republiky a doma maminku očekávala urozenost násobená chudobou. Na jedny Vánoce si s její nepraktickou vzdešenou maminkou dopřáli jako luxus dokonce vydluženého herinka. Co mám od Vocilkových dědečka a maminky? Patrně naléhavý výtvarný talent. Kdybych nebyl básníkem, byl bych určitě malířem. A hlavně široké srdce, určitou vášeň pro lidi, schopnost hovořit s každým jeho jazykem, dar nad dary a snad radostnou jarou povahu. Od babičky Laury, dědictví rusovlasých roterům, zdědil jsem především její olympanský, gétovský, ničím nezničitelný vnitřní jas a lásku k harmonii. Tam ve Zbraslavi se také jednoho rozmarného léta na opravdovské plovárně pana Šúry alias Dúry oba mý rodičové František s Hedvigou, či spíš Hedvika s Františkem, spolu právě o svatodušní neděli seznámili. Bylo to tak. Otci, toužením stále víc novináři než pilotovi, pojednou ulítli noviny, asi popohnané tím svatodušním větrem, maminka mu je z té vody mrštně vylovila a příští rok byla 2. září 1933 ve Zbraslavském kostele před hroby posledních Přemyslovců velikanánská, co do nádhery i chudoby opravdu kanaánská svatba. Na den přesně za 4 léta na to jsem se pak jako druhorozený 2 léta po svém bratru Zdeňkovi, tedy znovu o svatém duše, narodil já, ale to už je jiná pohádka a tu zas příště.

Slyšeli jste první část vzpomínek Jiřího Kuběny. Příště pokračujeme. V závěru si připomeňme Rudolfa Adlera, který se v Brně narodil 25. května 1941, před 85 lety. Zemřel loni v Hradci Králové. Do maturity vyrůstal ve Znojmě. Poté, co absolvoval FAMU, působil jako scenárista a režisér v československém armádním filmu. Odtud musel v roce 1971 z politických důvodů odejít. Po roce 1989 učil na FAMU i na univerzitě v Hradci Králové. V průběhu života pracoval i pro krátký film Febio, filmové studio Barrandov a televizní studia v Praze, Brně a Ostravě. Je také autorem rozhlasových her. Jako zajímavost uvedu, že v roce 1994 vznikl Adlerův dokumentární film Rok na zelném trhu, který mapuje historii i současnost tohoto brněnského náměstí a tržiště. Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Antonín Kánský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná návrh zákona, který zpřísňuje režim dočasné ochrany. A i včera v Česku padaly teplotní rekordy. Dnes bude jasno a teď ráno ještě polojasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré časné ráno vám přeje Josef Maršál. Pro držitele dočasné ochrany v Česku by nově mohly začít platit přísnější podmínky. Počítá s tím novela několika zákonů, včetně Lex Ukrajina, kterou dnes projedná vláda. Návrh zpřísňuje například pravidla pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou, vyplácení humanitárních dávek anebo získání zvláštního dlouhodobého pobytu. A upravuje také podmínky dočasné ochrany, řekl Adam Rezler, mluvčí ministerstva vnitra.
2: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
0: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového podvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu nemocného. Oběť nejdříve přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek, aby viděla, že peníze skutečně dorazily. A účet tedy není falešný, pak dotyčnému napíší, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde ale peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert ČSOB Krištof Janků.
3: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
0: V Brně dopoledne pokračuje sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. V 10 hodin jej zakončí pietní akt v Kounicových kolejích. Za druhé světové války sloužili jako věznice gestapa. Nacisté tam týrali a vraždili české vlastence a další odpůrce nacismu. Fotbalisté Slavie zakončili mistrovskou sezónu výhrou 3-0 nad Plzní a klub už řeší další ročník. Rozhoduje se i o osudu Tomáše Chorého s Davidem Douděrou, které vedení klubu vyloučilo z A týmu kvůli opakovaným excesům v zápasech. Podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského zatím k žádnému posunu nedošlo.
4: Zatím ty debaty vlastně moc neprobíhaly, protože ty asi proběhnou v té nejbližší budoucnosti, protože tenhle týden jsme řešili hodně hlavně jiné věci a samozřejmě je to rozhodnutí toho nejvyššího vedení a to náš názor zná. Jak jsem řekl, bude to i o těch klukách, si myslím já, kterou cestou oni budou chtít jít.
0: Včerejšek byl v Česku opět tropický. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let, padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal přes 32 stupňů. Mezi nejteplejší lokality patřily Plzeňsko, Polabí a část Poohří.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno a teď ráno ještě i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě do 23 a v 1000 metrech na horách kolem 21. Na Šumavě tepleji až 24.
1: Doprava.
0: Opatrně na 36. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu. V levém jízdním pruhu je sražená zvěř. Na stém 16. kilometru D1 je obousměrné omezení, jezdí se dvěma zúženými pruhy. Místem projedete pomaleji, ale plynule, bez většího zdržení. Zprávy končí. Jakub Kaloč je tu pro vás.
6: Tak je po víkendu, přátelé, já vás vítám. Je 5:04, pondělí 25. května. Vítám pochopitelně i začnu dámou Jitku Sakalovou, která to tu táhne od neděle přes noc. Dobré ráno, Jitko. Ahoj, ahoj. Ale sluší, to vypadá dobře, přestože chudírka nespala. No a Pepíček, ten vypadá permanentně dobře, chlapec. Stále dobře. Dobré ráno, Pepíčku.
7: Dobrý,
6: děkuji
7: trochu,
6: za zprávy. Já se vás chci, přátelé, zeptat, za chvíli se budeme bavit o takové terapeutické metodě, která spočívá v tom, že se necháte zavřít do prostě černé bedny a zůstanete v ní minimálně týden. Black box se tomu říká. Jsi rád o samotě, Pepičku? Aniž bys byl osamocen?
0: Jako v podstatě
6: můžeš
0: jo.
6: Můžeš být sám se sebou.
0: A už hodně dlouho.
6: A nechal bys ses někdy zavřít takhle do tmy a do ticha?
0: Nevím, já nevím, jako nevím, nevidím.
6: Musel bys tam mít tady lahvinku vína.
0: No tak to jako předpokládám, ale no, to je pravda. A ne, vůbec si to nedokážu představit, takže bych to asi nepodstoupil. Ale jako nevím zase, jaký by měl být efekt.
6: No, pročistí se ti mysl, vyjde ven z té bedny prý úplně jiný člověk.
0: Jo, takže
6: klidný,
0: bych to
6: zkusil. S jinými hodnotami, ale ty máš hodnoty srovnané. Tak jo, za chvíli, přátelé, já doufám, že se vám dobře vstávalo, byť je pondělí, takže ten týden zvládneme. Levou zadní, užijeme si to nejlépe samozřejmě s dvojkou. Pokud snídáte dobrou chuť, jestli někam jedete, tak dobře dojeďte.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Krásná skladba, Anika, o tobě i o mně, a my se teď budeme bavit svým způsobem o sobě, protože budeme se bavit o terapeutické metodě, kde je podmínka, abyste strávili nejméně týden sami se sebou po tmě, odříznuti od okolního světa. Tak to opravdu vypadá terapeutická metoda. Říká se tomu, že se necháte zavřít do blackboxu. A to je metoda, při které je tím hlavním léčebným prostředkem tma a ticho. Opravdu si představte, že si nevidíte na špičku nosu, jste v naprosté izolaci, to znamená zvukově odizolovaní od okolního světa, a pouze takovým černým rukávem vám podává ten člověk, většinou je to lékař nebo nějaký odborník, jídlo. Lehké jídlo, protože úplně jinak to tělo pak zavřené takhle v té tmě a v naprostém tichu jinak tráví, jinak se chová. No, průkopníkem v této léčebné metodě v České republice alespoň u nás je psycholog a celostní terapeut Andrew Urbiš, a oni dřív ten black box využívali prý indiáni, no a sám si to vyzkoušel, a ten pobyt, přátelé, v jeho případě trval 50 dnů, já si to teda nedokážu docela představit. No a co přináší ten pobyt ve tmě? První 3 dny, tam byl zavřený můj kamarád, samozřejmě dobrovolně, říkal, že první 3-4 dny, že byly příšerné, že chtěl opravdu utíct, protože si říkáte, jestli vám někdo nevolá. Tam jste opravdu odříznutí, nemáte samozřejmě ani cigarety, ani telefon, prostě nic, žádné výdobytky civilizace, jste tam jenom sami se sebou, máte tam vodu a máte tam lehkou stravu a jinak nic, opravdu nic. Toaleta se tam samozřejmě nějakým způsobem řeší, ale to není úplně důležité. Že přináší příjemné změny, minimálně po těch 3 nebo 4 dnech. U řady lidí například došlo k úpravě hmotnosti, to se nedivím, protože tam fakt ta strava je velmi lehká. Vylepšení stavu pokožky, nebo třeba stabilizace krevního tlaku. Také může tato metoda působit skvěle a pozitivně proti onkologickým onemocněním a jako prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění, dokonce cévních mozkových příhod. Alespoň to tvrdí psycholog Andrew a Urbiš. No a pokud jste někdo z vás tu terapii absolvovali, tak klidně napište na dvojka@rozhlas.cz. Já jenom vím od toho svého kamaráda, že ten tam byl přes týden, myslím 9 dnů. Říkal, že tedy ty 3-4 dny byly šílené, nicméně pak, že vylezl z té bedny jako úplně jiný člověk. Měl bolesti zad, měl také časté migrény, což bych řekl, že už je civilizační choroba, a když vylezl, tak měl pokoj. A ten pokoj přetrvával, to znamená, že asi tam k nějaké změně došlo. A jestli se vám vyhladí pokožka, no tak proč nevylez po týdnu o 20 let mladší, že? Bez psychických potíží, vyrovnaný člověk s úplně jinými hodnotami. Těmi, které se nazývají jako ty pravé. Hezké ráno, přátelé.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 17 minutek je pondělí 25. května. Já vás ještě jednou vítám, posloucháte Vaše ráno na Dvojce. A to je zalité skoro sluncem, rozhodně tedy teplotami, protože naměříte už teď mezi 14 až 19 stupni Celsia. Výjimku tvoří západ, severozápad, tam jsou maxima kolem 10, ale nebe téměř bez mráčku a ono to tak zůstane, má být jasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, severovýchod kolem 23 a na horách pak na Šumavě 24 v tisíci metrech a jinak ostatní hory kolem 21 stupňů. I nadále zůstane slunečno, zítra jasno, skoro jasno, teploty ještě vyšší, 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26 a na horách pak kolem 23 stupňů. Počítejte s tím, že teplý bude celý víkend a převážně sluneční. Jo, od středy se to možná bude lehce lámat, přidají se přeháňky, ale každopádně snažte se dodržovat pitný režim. Už to mentorování začíná. Při těchto teplotách se nedá nic dělat. Držte se. Hezké ráno.

5 hodin 25 minutek je také 25. ale rok 2026. A já dnešní kalendárium, které se samozřejmě váží k 25. květnu, nemohu začít jinak než oslavou 77. narozenin oblíbené filmové a divadelní herečky Elišky Valcerové. Určitě si ji vybavíte z komedie třeba Jste u mě baví svět nebo z televizního seriálu Nemocnice na kraji města, pochopitelně Teorie tygra a tak dále, těch filmů, kde účinkovala, je opravdu velká spousta. Také bych měl zmínit Jaroslava Skálu, který se narodil 25. května 1916, lékaře, který pomohl opravdu nespočetnému množství lidí od závislosti na alkoholu a který také založil první záchytnou stanici v tehdejším Československu. Františka Ženíška bych měl zmínit, 25. květen 1849, jako jeden z členů budoucí generace Českého národního divadla. Malíř pochopitelně spolu s Mikolášem Alšem vyhrál soutěž na výzdobu foaje Národního divadla. Mimo tomu také byla svěřena výzdoba stropu hlediště a byl autorem první opony, která bohužel schořela v roce 1881. No a 21 let dnes uplyne od úmrtí Věry Komárkové, což byla výjimečná, opravdu nadaná žena, která byla jen výbornou botaničkou, ale také horoleskyní. Nejdříve zdolala Annapurnu a společně s Ditou Štěrbovou, no a jako první ženy na světě stanuli na 6. nejvyšší hoře světa, Čo Oju. Hezké ráno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré jitro. Koaliční rada se večer bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení už skončilo a návrh nyní čeká na další politické projednání. Norma počítá mimo jiné se změnami ve financování veřejnoprávních médií, které by se mohlo přesunout pod státní rozpočet. Vláda dnes projedná novelu Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Návrh z dílny ministerstva vnitra počítá s přísnějšími pravidly například u humanitárních dávek, provozu vozidel s ukrajinskou registrační značkou i při udělování zvláštního dlouhodobého pobytu. Změny mají dopadnout na celý systém dočasné ochrany. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují ty, kterým zbyla volná místa po prvním kole. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo víc než 10 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z kola prvního. Hlásit se mohou přes systém DIPSY anebo papírovou formou. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu dnes Českem projede víc kamionů než obvykle. Podle ředitelství silnic a dálnic by řidiči měli počítat se zdržením hlavně na D1 u Brna, kde jsou navíc omezení kvůli stavebním pracím. Řidiči by měli mít při cestě po dálnici dost paliva, ale také pití jídla a nebo léků. V Brně dnes dopoledne pokračuje sjezd sudeto německého Landsmannschaftu. V 10 hodin jej zakončí pietní akt v Kounicových kolejích. Za druhé světové války sloužily jako věznice gestapa. Nacisté zde týrali a vraždili české vlastence a další odpůrce nacismu.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno a teď ráno ještě i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území do 23 a v 1000 metrech na horách kolem 21. Na Šumavě tepleji až 24.
2: Doprava.
1: Na 313. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto s návěsem pro přepravu aut. Hlavně kamiony tam mohou nebezpečně vybočovat. V Praze teď počítejte s komplikacemi v Dobřížské ulici. V tunelu Mrázovka totiž havarovalo osobní auto a nelze vyloučit regulace vjezdů do tunelu. A na stém 16. kilometru D1 je obousměrné omezení, jezdí se dvěma zúženými pruhy. Projedete pomaleji, ale plynule bez výraznějšího zdržení. To byly zprávy. Kuba má opět slovo.
3: A to v 5 hodin a 33 minutek posloucháte druhou půli vašeho rána na dvojce. Je 25. května pondělí. Já vás vítám. Doufám, že ten celý týden zvládneme, jak se říká, levou zadní. A my se za chvíli vydáme do Pardubic, které jsou krásné. V Pardubicích by chtěl žít každý. A přitahují totiž i filmaře. Svědčí o tom také nový film Jana Svěráka Pět švestek. A teď, Pepičku, dobře poslouchej. Je to komedie, to je výzva k tomu, abychom spolu někam jeli. Komedie o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou plavbu se... A částečně... Částečně tu plavbu suchozemskou i využít, nebo k té plavbě využít i ty krásy Pardubického kraje a Pardubic jako takových, jako východočeského města. No věk už na to máme, ne? Co bychom se vydali?
1: No dobře, ale kdo nás vyveze na Kuňku?
3: No ještě nám 3 chybí, tak ještě musíme zvolit, ano, správně, na Kuňku.
1: No... No tak někoho najdeme, až se nám naše kolegyňky vrátí z Egypta.
3: Dobře, jo, vidíš to, tak to je, no. Můžeme je rovnou urazit seniorskou jízdou. Tak ale my se tam podíváme za chvíli samozřejmě v reportáži, jak se tam natáčelo a jak se tam třeba hercům i filmařům líbilo. Hezké ráno.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Do kin vstoupí, a to přesně 28. května za 3 dny, nová česká komedie Jana Svěráka Pět švestek. Je to jenom ve zkratce film o pětici seniorů, kteří si chtějí užít společnou dovolenou na moři, na palubě lodi. Ten film, ta komedie se natáčela v Řecku, ale také, to mi možná nebudete věřit, v Pardubicích. Hlavní role svárnili Oldřich Kaiser, Lenka Termerová, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. No a reportérka Šárka Rusnáková viděla snímek v pardubické předpremiéře a mluvila i s tvůrci a samozřejmě i s herci. Tak si pojďme poslechnout, co zjistila.
1: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout, a oni, ty naši hrdinové, vypadnou a taky už jsou letitý a čeká se, že taky vypadnou z toho života. A ještě, když jsme viděli ten plakát, ty naši herci, jejich pět, a jak tam plují na té vodě, tak jsem jim říkal, máte takový vrásčitý obličej, vypadáte trošku jako sušený švestičky na vodě.
2: Říká režisér a scénárista Jan Svěrák o své nové komedii Pět švestek. Tentokrát na ní nespolupracoval se svým otcem, ale se dvěma syny. Ondřej se staral o mikrofony a František stál za kamerou.
1: Vlastně jsem to bral i, že je to taková trošku moje povinnost, když mě táta dal tu příležitost. Jako mladýmu mě bylo 24, když jsem dělal obecnou školu, a Frantovi je 35. Takže bych ho mohl tím províst, tím filmovým průmyslem, protože on je střihač, stříhal několik celovečerních filmů.
3: Dá se to nějak porovnat, vlastně to, co jste zažil se svým tátou a teď, co zažíváte se svým synem?
1: No, můj tatínek byl mnohem trpělivější a on jak je kliďas a není v roli režiséra, který musí prosazovat svou vůli, tak myslím, že mu to šlo se mnou mnohem líp, než mě to jde teda s Frantou. Já se mám ještě hodně co učit.
2: Vedle Řecka se film natáčel i v Pardubicích, kde měl také předpremiéru. Objevuje se v něm třída míru, nemocnice i místní kanceláře. Režisér byl s výběrem lokace velmi spokojený.
1: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaný, což málo kdy se u filmu stane.
2: V Pardubicích se líbilo také jednomu z hlavních protagonistů filmu, Oldřichu Kaiserovi.
4: Znám Pardubice, nejsem tady poprvé, dokonce vím, jak vypadá Marcello Mastroianni, si vzpomínám, který vlastně tady chodil po Pardubicích, tak si na něj vždycky vzpomenu. No.
2: Kaiser hraje kapitána lodi, se kterým jeho přátelé vyplouvají na svou možná poslední plavbu. Samotného herce při natáčení překvapilo třeba to, že netrpěl mořskou nemocí.
4: To, že jsem musel chodit po tom měsíci jako námořník, to mě dělalo takový závratě, jsem měl. Ale co mě překvapilo, že jsem to snášel poměrně dobře, tu plavbu, i když bylo rozbouřené moře.
2: Do dalších hlavních rolí režisér obsadil Petra Kostku, Danu Sislovou, Jana Vlasáka a Lenku Termerovou. Její dceru si zahrála Petra Špalková, která film viděla poprvé právě na pardubické předpremiéře.
5: Jsem z toho filmu nadšená. Tomhletom se to naplnilo, to moje očekávání, že to bude nesentimentální a vtipnej film o tom, sice, že stárnutí je prostě složitý proces a život občas bolí, ale že v tom lze najít i humor, i krásný chvíle, tak já jsem byla vlastně nadšená.
2: Premiéra filmu Pět švestek je naplánovaná na 28. května. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

se budeme moct převléknout do kraťásků, sandálek, sandálků, sukínek a tílek, protože bude opravdu horko. Teď už teploty mezi 14 a 19 stupni Celsia, trošičku výjimkou je sever a severozápad, tam stále teploty kolem 10 stupňů, ale přes den má být jasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách v 1000 metrech mezi 21 až 24 stupni Celsia. No a nadále slunečno bude i zítra. Nejvyšší teploty zítřejší ještě vyšší, 27 až 32 stupňů, severovýchod kolem 26 stupňů Celsia, na horách pak 23. Koukal jsem i na středu, 20 až 30 stupňů, čtvrtek do 24, pátek do 30 stupňů, sobota první větší přehánky, ale teploty stále zůstanou na těch letních 25. Takže opravdu horké, no vlastně horký květen stále, ale už je letní, tuze letní. Hezké ráno.

0: za 15 minut pustit také, nebo ty víte co, zůstaňte u svých přijímačů, nic si nepouštějte, najeste se dobře, přijde Dalibor Gontík, přijde Regi Květoňová, já je také rád doplním, budeme špekovat, budeme si hrát, ale do té doby třeba snídáte, někdo z vás si rozlomil housku, někdo kousek od zeskývy chleba odlomil, ale my si teď rozlomíme koláček štěstí, tentokrát s Milanem Steindlerem, tak si to užijte.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak nám v sobotu skončil filmový festival v Cannes. Festival už od loňska zakázal nahotu na červeném koberci. A hvězdy to respektovaly přesně tak, jak celebrity obvykle respektují pravidla. Technicky. O Kirsten Stewart média napsala, že přijela oblečená, neoblečená, jen ta koloběžka jí prý chyběla. A Lady Victoria Ervy, spřízněná s britskou královskou rodinou, ukázala poprsí. Říká se, že film je umění iluze. V Cannes letos iluze spočívala hlavně v tom, že ty šaty tam opravdu jsou. Ale já bych si s tím nedělal starosti. Mark Twain říkal, že nazí lidé mají malý nebo žádný vliv na společnost. A navíc, jak říkal jeden filmový producent, film nezemře, dokud bude v kině tma.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám legendární českou zpěvačku Petru Janů. Jejíž nezaměnitelný hlas provází českou hudební scénu už několik desetiletí. A budeme si povídat o jejím novém albu. Když se ohledne za svou kariérou, na který okamžik vzpomíná nejraději. Jak se podle ní změnila česká hudební scéna od doby jejich začátků? A co jí dnes nejvíce motivuje pokračovat v koncertování a v tvorbě? Nejen o tom s Petrou Janů.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: První historicky doložený panovník na českém území.
5: Jmenoval se Marobut.
4: Sjednotitel germánských kmenů.
6: Byl příslušníkem elity kmene Markomanů.
7: Chopil se příležitostí, které se mu naskytly.
4: Muž, kterého se obával i samotný Řím.
8: Vedli gerilovou válku a Římané na to neměli odpověď. Pro Řím vždy představovali hrozbu.
4: Premiéra dokumentu Marobut, první král. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a vláda dnes projedná novelu zákona Lex Ukrajina. Dnes bude jasno, teď ráno ještě polojasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Další postup po projednání koaliční radou nedávno nastínil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
2: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
0: K návrhu mají výrazné připomínky některá ministerstva, například i Hospodářská komora. Je podle nich legislativně špatně připraven. Opozici se nelíbí hlavní záměr, tedy převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř už dříve řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami, výrazně zákon předělávat nechce. Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky anebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje třeba konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreji Krchové jej teď získá jen malá část žadatelů.
3: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný navazný pobyt není.
0: Papež Lev 14. dnes zveřejní svou první encykliku nazvanou Magnifica Humanitas, tedy Skvělé lidství. Dokument má být zaměřen mimo jiné na ochranu člověka v době umělé inteligence, třeba ve válkách anebo v souvislosti s právy zaměstnanců. Encyklika je jedním z nejdůležitějších textů, které papežové vydávají. Ta první obvykle podtrhuje jeho priority. Středočeský kraj chce rozšířit síť přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Na nákup automatizovaných externích defibrilátorů poskytne 2 miliony korun. Hejtmanství chce, aby byly přístroje na místech s vysokou koncentrací lidí. Podle hejtmanky Petry Peckové z hnutí STAN bude možné podávat žádosti od 1. července do 18. listopadu.
4: Z toho fondu budou moci čerpat peníze obce, ale i jejich příspěvkové organizace, ale také spolky, tělovýchovné jednoty, kluby, aby mohly pořídit defibrilátory například na hřiště, na koupaliště nebo do kulturních center.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, teď ráno ještě polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě do 23, v 1000 metrech na horách 21 a na Šumavě tepleji až 24.
1: Doprava.
0: Na 89. kilometru D5 směrem na Prahu opatrně u středových svodidel leží sražená srna. A na stém 16. kilometru D1 je nové obousměrné omezení. Jezdí se zúženými pruhy, projedete pomaleji, ale plynule, bez většího zdržení. Zprávy končí teď Regi Kuba Dalibor. Začíná ráno na Dvojce.
1: Startuje ranní Dvojka.

0: Jsme tady pro vás, milí posluchači, hezké dobré ráno. Dnes je pondělí 25. května. Proti mě sedí trošku bolavá Regina Květoňová.
1: Dobré ráno.
0: A vše zařizující Jakub Kaloč.
2: Dobré, ahoj, dobré ráno.
0: Máme za sebou Litomyšl. Jestliže jste neslyšeli naše vysílání...
1: Nevadí.
0: Bylo to moc fajn a těšíme se na další setkání s vámi, protože za námi jezdíte. Dokonce do té Litomyšle, myslím, přijeli dva posluchači manželé z Liberce.
1: To je pravda.
0: Tak to si opravdu považujeme. No, ale jinak naše ranní vysílání ve starých kolejích. To je dlouho nebylo.
2: Vaše mládí.
0: Poslední odpočítávání to rozhodně není, naopak.
1: Počáteční. Počátky budou.
0: Kdo pak má dneska ranní špek?
2: Když bych se jenom přihlásil, tak tím neodpovím. Takže já.
0: Jejda.
1: Ale hezky se u toho hlásíš.
2: Připravte se. Já jsem připraven dobře na vás.
0: Já myslím, že to bude škvor.
2: A víš, že ne?

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Milí posluchači, vysvětlím pro ty, kteří třeba byli v Litomyšli a nikdy nás neviděli ani neslyšeli a třeba si to dneska pustíte, milí posluchači. Tak jenom vysvětlím, ranní špek je složitým způsobem hledané velmi jednoduché slovo. Vesměs by to byl nějaký předmět. Zatím jsme se ještě nedostali k tomu, abychom hledali vůně nebo koření, ale třeba na to dojde, protože těch slov už jsme uhodli asi, nevím, kolik tisíc.
2: No, 1600 možná.
1: Hodně.
2: No, 1600. Ale, přátelé, já si teď tentokrát nemusím nic zapisovat, protože jsem si zapisoval včera, já jsem osvobozen, vy nikoliv, a je nesmírně těžký ten špek. No. Já vás chci jenom vystrašit při pondělku, ale přečtu vám všechny nápovědy.
1: Jenom nám řekni, někdy to takhle používáme. Známe, používáme to slovo?
2: No, v české verzi jo. Mm-hmm. České verzi jo.
3: A ono má i zahraniční verzi.
2: Má, čověče, má.
3: Jo.
2: A já vám přečtu všechny nápovědy a je tak těžký, že byť po dvou nápovědách ho zkuste neprozradit. Jo?
3: Mm-hmm.
2: Tak, když o mě člověk přijde, začne řešit obyčejné lidské věci. Jo, obyčejné problémy. Dolů se vejde 20 tisíc lidí, to víme naprosto přesně. A nahoru tam to ještě nikdo nepočítal. Tak. Dole pokládáme trávník za 8 milionů korun, zatímco nahoře tam nemáme co jíst. Možná nějaký ovoce, abychom jako vydrželi a přežili. No. Já osobně bych si klidně pustil Phila Collinse. A dole běhají místo andělů sešívaní a místo cherubínů prodejci klobás. A stačilo jedno jediné sousto a celé lidstvo odstartovalo asi největší reality show v dějinách. Česká verze regí správně.
3: Jo.
2: Česká verze správně. Musíte jít, no, asi křížovka je řešení taky. Křížovka je řešení. Takže, když o mě člověk přijde, začne řešit opravdu ty obyčejné lidské pozemské věci. Dolů se vejde 20 tisíc lidí. Nahoru, tam si myslím, že to ještě nikdo nepočítal, ale asi hodně.
3: A dolů, já teď přemýšlím, co je toho špeku dole?
2: Dole položíme trávník za 8 milionů, zatímco nahoře tam nemáme co na sebe. A možná nějaký ovoce, abychom přežili, no.
1: A ty víš, co to je?
2: Regi ví, co to je.
3: Já jsem napsala jedno slovo a jako, je to teda správně?
2: Je, ale máš tu českou verzi.
3: Českou verzi. A mám říct nějakou anglickou, nebo ne, nebo neříct, jako myslet si?
2: Neříkej ani tu křížovkářskou.
3: Neřekne.
2: To bychom prozradili. Klidně bych si pustil Phila Collinse.
3: Mm-hmm.
2: No a dole běhají místo andělů sešívaní a místo cherubínů prodejci klobás. No a stačilo jediné sousto a celé lidstvo odstartovalo si největší a nejdelší reality show v dějinách.
1: Ne?
2: Ne,
1: já vás netuším. Já těm nápovědám, to, že vůbec nerozumím.
2: A to je dobře. To je vlastně smyslem toho.
1: Jak jsi to mohla uhodnout? To je sport?
2: No, dole jo.
1: Dole?
2: Hele, už to tam lítá.
3: Hmm. Tam je asi taky nejsem jistá s tím dolem.
2: Ne.
3: ten dole mě...
2: Nakupovat do obchoďáku, to jo, ale...
1: Počkej, pojďme pro pomalejší, jo, pro nás pomalejší. Jede první nápověda.
2: Ano. Když o mě člověk přijde, začne řešit obyčejné lidské věci, lidské problémy, takové ty pozemské.
1: Zdraví třeba.
2: Třeba. A víš co? A třeba daně začneš řešit. Tam já je vůbec neřeším.
1: No dneska se platí DPH třeba.
2: No, jej, no tak tam no. Já to vůbec neřeším.
1: No,
2: dolů počkej. Se vejde 20 tisíc lidí. Nahoru to ještě nikdo nespočítal.
1: A to se ví, že se tam vejde 20 tisíc lidí?
2: Mm-hmm, to se ví, no. To se ví.
3: Počkej, jo, takhle.
2: To
3: jo,
2: se ví.
3: Jo, to jo.
2: A nahoru, no, tam to nikdo nespočítal ještě. Dole položíme trávník tady za 8 milionů, ale nahoře nemáme co na sebe. Maximálně nám tam dají nějaký ovoce, aby jsme přežili, no.
1: Trávník? No.
2: Mm-hmm. No klidně bych si pustil Phila Collinse teda. To je zase taková malinká odbočka, ale souvisí s tím. No a dole běhají místo andělů sešívaní a místo cherubínů prodejci klobás. No.
1: Počkej moment, místo andělů sešívaní, to je jako takovej ten, to jsou ty...
3: Chceš říct. No. To klidně řekni.
1: Slávisti.
2: Mm-hmm. No.
1: A to vůbec fotbalu nerozumím.
2: No.
1: A nahoře místo cherubínů...
2: No, dole, místo cherubínů prodejci...
1: Ne, říkám, místo andělů.
2: To jsou sešívaní.
1: A místo cherubínů jsou prodejci klobásy.
2: No, jasně.
3: To je situace.
2: To je hrozná situace.
3: Kde tohle to uvidíš?
2: Teď si představ, že stačilo jedno sousto jediný a rozjela se tu tak obrovská, vlastně celoplanetární reality show, nejdelší v dějinách.
1: Jaký sousto?
3: Jaký takový třeba ovocný.
1: No, vy si se mě děláte oba, vy jste totiž domluvený.
2: No my jsme si volali.
3: My jsme se na tebe domluvovali telefonem.
1: Protože už jste dávno vdaný.
2: Jo. Jako tam otač si nezavoláš.
1: A víte, co já udělám? Pustím toho Phila Collinse.
2: A tam se možná ani nedovoláš. A to jsi udělal dobře.
1: Co, pustím ho, ne?
2: Pust.
3: Tak jo.
1: Tak když si ho řekl, když si ho
2: řekl. Jo.
3: A to je
2: jiný. Je to teda jiný, ano.
1: Dvojka zavináč.
2: Je to bez těch druhých.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Ranní Špek je Phil Collins. Tečka, hotovo.
2: Tak já myslím,
3: souvisí že... s Filem.
2: Jo, on tam patří. On je božský a boží. Ne?
1: Tak, milí posluchači, hledáme něco, co je dole, je to zelený, nahoře to žere klobásy, nic, já vůbec se tím nezabývám.
3: Žere to klobásy, nevím, přesně.
1: Já jsem úplně ztracený.
2: Nejsi.
3: Regi během písničky říkala, že pro tebe má nápovědu, která by tě mohla pomoct.
2: No, já tě přivedu k tomu řešení jinak, jo? Ty jsi takový známý křížovkář.
1: No. Takže... To jsem zjistil včera, byla v televizi reportáž o Alzheimerově chorobě a ta křížovka prý nepomáhá, musíš dělat sudoku nebo všechny tyhle věci, musíš někde, ale křížovku ne.
2: No to nevadí, ale stejně ji budeš asi luštit rád dál.
1: No já rád. No.
2: Tak když v křížovce narazíš na slovo otok.
3: Ano.
2: Co tam napíšeš?
1: Edémek.
2: No a když se s ním nebudeš mazlit,
3: to je otoček.
2: Bude kratší, tak je co? Neříkají tam to ek, takže co seš? Ještě jednou řekni to slovo.
1: Edémek.
3: Ne,
2: ek.
3: Otok.
2: Otok, takže... ne otoček.
3: Edém. Ne zdrobněli.
2: No. Edém.
3: A teď si vyměň písmenko jedno.
1: 3, 2, 1. Počkejte, já jsem Eden.
2: No.
1: Neboli ráj.
3: Ano. Ja. A Regi napsala ráj, já jsem říkal, dobře, ale zkus to teda. Což je vlastně český ekvivalent.
1: Doufám, že se mě obrovská masa našich posluchačů zastane, protože budu chtít vysvětlit ty nápovědy, moc prosím.
3: No, obrovská masa je vysvětlovat nepotřebuje, tady koukám do e-mailu, ale dobře, pojďme postupně.
2: Pro tebe to uděláme.
1: Pojďme postupně.
3: Když o mě člověk přijde, začne řešit obyčejné lidské problémy, tak když se řekne, hele, já se mám prostě jako v ráji, tak tím, s tím souvisí to, že nemusíš jako moc věcí řešit. Pak, když o ty věci, o ty výdobytky přijdeš, tak se okamžitě začneš potýkat třeba s pozemskými problémy.
1: No, dobrý, no.
3: No, to nevadí, tak jsi to nepochopil. No. Dolu se vejde 20 000 lidí, což je fotbalový stadion, respektive kapacita fotbalového stadionu v Edenu. No a nahoru, no tam to zatím nikdo nespočítal.
1: Kam nahoru?
2: No,
3: do toho pravýho.
1: Já myslel, když už teda stadion, takže nahoře má nějaký ochoz a tam se prodávají klobásy. No,
3: tak a dole pokládáme trávník za 8 milionů a nahoře přitom nemáme pořád něco na sebe.
1: To jsou ty dva...
3: No,
2: srovnání těch dvou Edenů.
3: Jenom nějaké ovoce, abychom přežili.
1: No, ale když řekneš dolů a nahoru, tak já pořád vidím jeden prostor.
3: No to je dobře.
1: Děkuji ti. No,
3: tak jsi asi jediný, ale mně se to stává taky. Klidně bych si pustil Phila Collinse.
1: Proč?
3: No a název kapely, v které působil?
1: Jako Genesis, jo.
2: No, on přece napsal i tu, ne? Paradise písničku,
3: ano,
2: ne?
3: To je ano, taky přesně
2: jeho
3: písnička,
2: tak. To je taky o ráju.
1: Jo, tak Another Day in Paradise.
3: Ale i Genesis, jo? To souvisí s rájem všechno.
1: Jo.
3: Dole běhají místo andělů sešívaní. A místo cherubínů, kteří to měli ohnivým mečem, chrání to božstvo vlastně.
1: Jsi řekl, prodávají klobásy.
3: Prodávají klobás, tak tam
2: to
3: chodí
2: jsme zase v tom pražským Edenu.
3: Já lítám ze zhora dolů.
2: Z pražského do celosvětovýho.
3: Padám a zase stoupám. No a stačilo jedno jediné sousto. A tady na té planetě začala nejdelší a největší reality show, ano.
2: Kousek ovoce, jsem ti říkal.
3: Tak.
1: Dobrý, no.
3: No, ty to nevadí.
1: Tak jste chytřejší,
3: nejsme. No tak otok. Já jsem to věděl.
2: A přes otok si k tomu taky došel.
1: No, protože znám Jana Vericha.
2: Tak jo.
3: Hele, ale Elča napsala...
1: Edémek, takový otok.
3: Krásné pondělní ráno. Musíme teda říct, že nás zatím vůbec nic nenapadá. Co by byl dnešní Špíček.
1: Děkuju vám.
3: I tak přejedeme pohodový... Předeme pohodový den.
1: Jak se jmenuje?
3: Alča.
1: Alčo, já vás tak strašně obdivuju.
3: Že se přiznala.
1: Vy jste moje.
2: Ale napsal Lukáš něco, co jsem taky nevěděla. První arboristická firma v Brně se jmenovala Eden a její zakladatel Miloš, tam už je, tak ho pozdravuji tam nahoru. Lukáš.
1: To stačilo tuhle nápovědu, abych to nevěděl.
3: Hele, haleluja, už nekřičet nemůžu, jsem ráda za pana Gondíka, taky netuším.
1: No, taky
3: další
1: jsem ráda.
3: Další tady máš od Ivety, no.
1: Ivetko, vy jste moje, prosím. červená.
2: Zatím se pohybují mezi kotlem a nebem, ale dál jsem se nedostala, tak si poslechnu Kolince, toho můžu vždycky, jestli mě nakopne, to nevím.
1: Jo,
2: Olga.
1: No já si pustím Katapulty. Já nesnídám sám, nádherná písnička.
2: Je to Eden, takhle při pondělku, parádní trápení, již jsem vzbuzena díky, Kačka.
1: Já taky.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. Vláda dnes projedná novelu Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Návrh z dílny ministerstva vnitra počítá s přísnějšími pravidly například u humanitárních dávek, provozu vozidel s ukrajinskou registrační značkou i při udělování zvláštního dlouhodobého pobytu. Změny mají dopadnout na celý systém dočasné ochrany. Téměř 5 hodin včera trvala záchranná operace v jeskyni Moravského krasu. Experti pomáhali 5 amatérským speleologům, kteří uvízli asi 100 metrů od východu z jeskyně u Holštejna, a to za místem s vysokou koncentrací oxidu uhličitého. Všechny se podařilo dostat ven bez zranění. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu dnes Českem pojede víc kamionů než obvykle. Podle ředitelství silnic a dálnic by řidiči měli počítat se zdržením hlavně na D1 u Brna, kde jsou navíc omezení kvůli stavebním pracím. Řidiči by měli mít při cestě po dálnici dostatek paliva, ale také pití jídla a taky léků. Včerejšek byl v Česku opět tropický. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal víc než 32 stupňů, a teplo bude i dneska. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her nazvaných Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno a teď ráno ještě i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území do 23 a v 1000 metrech na horách bude 21, na Šumavě tepleji až 24.
0: Doprava.
2: Opatrně na 44. kilometru D5 směrem od Prahy. V pravém jízdním pruhu je roztrhaná pneumatika kamionu stojícího o kousek dál na Krajnici. Na 27. kilometru D10 ve směru na Prahu stojí v připojovacím pruhu kamion, dávejte tam pozor. A na 27. kilometru D2 ve směru od Brna je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam musí vybočovat vlevo. To byly zprávy ráno, na Dvojce pokračuje.
3: Hezké ráno, 6 hodin 33 minuty. My se moc bavíme vašimi e-maily a tím, jak jsme na stejné lodi, protože já jsem na Eden teda opravdu nepřišel.
4: Ale přišel,
5: nakonec přišel.
3: Nakonec, jo.
4: Napsala Blanka a Olda. Dáme si ranní kávu, kousneme do jablka a vypadneme z ranního špeku do práce. Dnešní ranní špek je ráj Eden, že? Je.
5: Napsal Pavel, ročník 80, z Lunchcrowna. Typoval jsem Afriku, protože Phil Collins naspíval Afriku. A v Jižní Africe na Globusu to je taky dole. Pokládají tam drahé trávníky pro fotbalisty, třeba sešívaný. A v Severní Africe nemají co jíst. Jenom to nějaký ovoce. Akorát nevím, co by se stalo, kdybych přišel o Afriku. Asi bych šel pořád stejně.
3: Prosím, Vladimír Duben, Paradise, Josef Stejskal, taky Eden, jasně, super. Ještě dotaz, ten trávník, to stojí 8 milionů korun.
5: Co jsem zjistil, já tak kolem 8 milionů.
3: A to je je to umělý trávník, anebo je to normální trávník?
5: Normální.
3: Je to normální trávník, tak se pokládá asi v nějakých těch pásech, že jo? Jo, jasně.
5: Tak to rozumíme, to pak můžeme rozebrat samozřejmě.
3: Jo, to já jsem...
5: Ano, v pásech, pokládám. Jako koberec vlastně.
3: Takový ano, trávníkový koberec.
5: Pak zapustí kořínky a musíš se o něj starat. No, má to být nejmodernější a zatím kapacitně největší fotbalový stadion u nás včera.
3: Ten Eden.
5: Ten Eden.
3: Kde hraje ta Slávie.
5: Ano,
4: ano. A Eva Farná tam chystá ty velké koncerty ano, teď. Tak, ano, tři ano. Za sebou.
3: A to je to, co vyprodal ten Marek Ztracený. Třikrát taky. Za sebou.
5: A co vyprodáme my.
3: Ano. My to plánujeme na příští rok, tam budou Depeche Mode a my budeme po nich, kdy už budete všichni domů, že?
5: Nebude předkapela, dvojka
3: ne,
5: band.
3: Takzvaná pokapela. To není předkapela, to je pokapela a to jsme my tři.
5: Ve dvě ráno.
3: Dohrajou Depeche Mode a přijde tam Regina a řekne, já bych vám ještě zahrál na triangle, prosím vás.
4: Nikam nechoďte, prosím
3: vás. Ještě nechoďte, já umím perfektně na triangle.
4: Napsala Kristýna, ročník 76, myslíme si, že Kuba je v Edenu, no a my míříme do práce a do školy.
3: No, do práce a do školy. Mm-hmm. Napsal Michal 77, věrný posluchač. Teda Jakube, vy kujone, dnes to bude Eden a to jsem bohemák.
5: Tam se vám to možná jsem vás hladil proti srsti, nedá se nic dělat. Pane Dalibore, restaurace a jídelný ráj. Tedy Eden, Jarda 73.
3: Restaurace no. Stačila mi tato nápověda a já bych věděl. Rozumíš? To je co, dneska hraje mě odvážně. Dneska hrajem. Počkej, dobrý, ne?
4: A to nenaspíval nikdo česky?
5: Mám obavu, že jo.
4: Ne.
3: Bohužel asi jo. Ale my si dáme originál, jak jsi říkal?
5: Nikkel. Originál. Jo, aha, pardon, originál.

0: 6 hodin 39 minut a jestli dovolíte, milí posluchači, my se ještě maličko budeme zabývat vašimi e-maily, protože restaurace a jídelny, to je nápověda, která mě chyběla, protože jsme hledali Eden, neboli ráj, ale Kateřina Adela Hajková taky myslela ráj a je to skvělý, děkuju.
1: Zdravím toho třetího i ty před ním. Dnes to na Eden, český raj, restaurace a jídelny. To nám tento týden pěkně začíná, no. Tom.
0: A Šárka z Jablonce, Eden raj, to je hezký, Jakube.
2: No.
0: Máš tady pochvalu.
2: A ty tady máš podporu od Bety z Liberce, ročník 66, že na tom byla úplně stejně. Stejně tak od Mariky z Brna, také jí to necinklo.
0: Moc vám děkuji za podporu, milé posluchačky a milí posluchači.
1: Že by Eden, krásný den všem, moji milí, dnes poprvé, Jana, dobrý ročník 57.
0: Dnes poprvé? No vítejte mezi námi. Mně napadá hoj, mně napadá jenom Afrika. Pavel 80 Lunch Crown. Ale ta Afrika tam je několikrát. Víš? Ale proč ta Afrika?
1: No on ten ráj tam možná původně byl, ne?
0: Někde? Jo, asi jo.
1: Co?
0: Filip...
2: Myslím, že byl u Azerbajdžánu, nebo jak se to čte, ale...
1: Jo, takhle, tak to ne.
2: No.
0: Taky to nevím, jak se to čte.
2: Azerbajdžánu.
0: Azerbajdžánu.
2: To je kousek.
1: Takže Afrika ne.
0: Napsal nám Filip Stálina, ročník 77. S vámi si člověk připadá jako v ráji. Z restaurací a jídelen zdraví.
2: No tak vidíš. Já a ty je pamatuješ? Já už asi ne.
0: No jasně, já mám doma nakradený, talířky. Raj?
2: Jo, vlastně.
0: No, jasně.
2: I tam... Příbory možná, ne?
0: Příbory, všechno.
2: No,
0: to byl ráj, no. R-A-J.
2: To byl ještě ráj, se mohlo takhle svobodně...
1: Krást příbory. Krást.
0: Takhle já taky jsem byl kluk, že jo, ale pár těch věcí doma máme. Nevím, jestli maminka někde něco...
1: Nechme to být úplně promlčený. Mě napadá O2 Arena nebo jiný sportovní stánek, ale jedno kousnutí do jablka, že by rozjelo duel. Ach jo, Úča Mirka, nešťastný ročník 59. Yeah.
0: Jana, ročník 1972. Aha, tak to je Eden. Bezstarostný a úspěšný a úžasný den všem. No, bylo to zapeklitý teda přijít na ten Eden. Snad je při pondělku šťastný start, ale dobře vy, Jakube. Dobře zadaný. Markéta z Lysé nad Labem.
2: Markéto, díky.
0: Jo, z Lysé nad Labem, Jakube. Až pojedeš dneska na kole.
2: To se může klidně stát, přestože pojedu na Kladno. Tak, Lenka z Moravského Berouna, Eden, podle sešívaných. Vidíš, žena.
0: Jo,
2: takhle se vyzná.
0: To vůbec nevím, já se to nevyznám.
1: Jako první mě napadlo Eden Ráj. No nevím, jak se to motá kolem Slávie. Mějte se krásně, moc ráda vás poslouchám. Ivana 71.
2: No to vlastně ani nevím, jak to dopadlo s těmi fanoušky, jestli tam nějaká
1: komise nějak tam myslím, řeší. Teď nesměj, ne?
2: No čtyři zápasy, myslím, že ji zakázali. Ano. A fanoušci, nevím, tam...
0: Hned napsal
2: dostali na holou.
0: Hned napsal Michal Schořálek, protože jsme řešili, jestli existuje ta česká verze té skvělé písničky Nika Kershova, tak poslal informaci, že existuje.

0: Ale to jste poslal správně, ale je to jiná písnička. Ano. A je to Nick Kershaw.
1: Je to jiná
0: ale melodie. Ne, je to, ne, jiná melodie, ale je to... Ale je to Nick Kershaw.
1: Je.
0: Ale není to ta...
1: Ano.
0: Co jsme hledali.
1: Milá dvojko, nyní by to chtělo zahrát písničku Ve Vršovicích zatratí. Hezký den Ivča.
0: To mám ji najít? Tak ještě zkus čtěte, to. No.
1: Aha, jasně.
2: No já hledám. No, už to chápu, chyba přijímače. Já myslela, že Kuba řekl, že nahoře není co žrát a ono to bylo, že nemají co na sebe.
1: Ano.
2: Pecka. Hezké zadání. Dalibore, dlouho jsem na tom byla stejně jako vy. Zdraví, teď už méně zmatená, Krušnohorka Dana.

0: Yes.
1: No, tak dobře. A tak dobrý. A... To vůbec jsem neznal, tak děkujeme. Paráda.
2: Hned si to dám do sluchátek, až
1: půjdeme. Já se to taky dám do Spotify.
2: Napsal Petr už v 6.12, on nám tam vždycky píše čas, abychom věděli, jak je bystrý. Jak je bystrý. Do dneš-

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Hezké dobré ráno všem, je 6 hodin 48 minut, posloucháte Ranní dvojku a nám přišel e-mail, nepřišel z prvobytně pospolné společnosti od žádného neandertálce, ale od našeho posluchače. Profesor Doudleba se přišel pochlubit licencí strojvedoucího vlaku. Jako laikům nám zní licence jako kus osvědčení bez potřeby patřičních znalostí. Co musíte umět, aby vám dopravce svěřil lokomotivu a kolik musíte mít naježděných hodin váš posluchač, mašina Jiří?
2: Dobré ráno. Mám radost, že jsem absolvoval ten...
1: Vy jste to absolvoval, ten kurz?
2: Ten certifikát mám, no. Protože takové oprávnění, přátelé, to není možné získat samozřejmě nějakými pár hodinami jízdy na drezíně. Je mnohem náročnější.
1: Já jsem si právě myslel, že jo, že ta drezína je, víte, takový...
2: Takový předvoj vlastně.
1: Ano, a takový průbířský jako, kámen, jestli umíte...
2: Že se nejdříve, jo, nejdříve, jako myslím, na koloběžce, ano, rozumím.
1: Přece jenom ta drezína je základ.
2: Pak teprv autě. No já jsem tedy, ten kurz byl malinko jiný pro mě, nevím, ten důvod neznám, proč ta komise zvolila zrovna tuto metodu, ale já jsem musel nejdříve skákat po Pražcích z Plzně do Ostravy, s tím, jo, že v Praze jsem přeskočil na druhou kolej a musel jsem houkat. Tak nevím.
3: Tak to nebylo tak náročné.
1: Ne, nebylo. To
2: zase... Myslíte si?
3: To houkání.
2: Můžeme skákat spolu. Houkání ne, ale...
1: Zahoukejte,
2: ta cesta
1: pane,
2: z Plzně, zahoukejte, pane profesore. Z Plzně do Prahy. Já jsem párkrát škoubr, totiž opražec, tak se omlouvám, ještě mám vyražený zub.
3: Jsem si
2: špatně rozumět.
1: No. Já jsem nevěděl, že se dá Plzně...
2: Hů a hů.
3: No, vidíte, krásně.
1: Proč ta sova tolik houkala?
2: Ano, hů jiz hů.
1: A hů. Aha, tak takhle se
2: trénuje. Co by mazutě houkají.
1: Jsem nevěděl, že můžete někoho splznit.
2: No a nestačí pouze sednout do mašiny a zatroubit a tvářit se jak romantický hrdina z kalendáře Českých drah. A mě tou další zkouškou třeba velmi náročnou bylo takzvané přezutí. Musel jsem do 20 minut vyměnit dvojkolí a to bez pomoci. Pravda, byly mi strženy 3 body z 5, protože jsem u toho

0: makal. Byla to velmi náročná.
1: Tak to je chyba, to je veliká chyba, pane profesore. To je škoda, že jste se nezeptal.
0: Volal jsem vám, ale vy mi pravidelně neberete telefon, nezvedáte.
1: Já jsem si vás vymazal.
0: Aha. Takže nezvedáte cizí čísla. Jo. No, jsem rád, že jste se mě na to zeptal, jak dlouho ten kurz vlastně trvá na toho strojvedoucího. No, on to není pouze řidičák na koloběžku, kde hlavní zkouška spočívá v tom, že nespadnete do tují, ale ten strojvedoucí musí prostě znát předpisy, zabezpečovačky, brzdy, tratě, signalizaci, závady a vlastně i to, co udělá vlak, když zaprší, nasněží nebo když se do kolejí rozhodne vstoupit muflon. A musí to prostě reagovat.
1: Jo, to se stává.
0: No. Mám proto rozšířené zkoušky o vyjednávání se spárkatou zvěří. Ten výcvik obecně i s tou, i s tím, s těmi papíry na vlak, jak já říkám odborně, tak trvá opravdu měsíce, někdy déle než rok, v mém případě 5 let trval. No a hodin. Musíte najezdit mezi 300 až 600 hodinami. To jako není málo, to když si spočítáte, tak je to hodně hodin. A věřte mi, že já jsem si pak třeba v koupelně, když jsem si sundával natáčky, zpíval opravdu tam, didam, didam, že ten zvuk těch kolejí, ten monotónní zvuk kolejí se vám prostě vetkne do toho mozečku, ač malého, na velmi dlouhou dobu.
1: Dam-di-dam.
0: No a teprve, když dopravce zjistí, že při nějakém jakémkoliv problému během toho, co vedete ten vlak, neskočíte třeba oknem do kukuřice, takže jste splnil ty podmínky, že se prostě nebojíte, že čelíte těm problémům čelem.
1: Pane profesore, na stanovišti strojvedoucího to víme, my jsme byli na oblíce lokomotivy, tam chybí toaleta.
0: Jak to řešíme?
1: Děkuji, že jste si položil otázku.
0: Jak to řešíme? No já to řeším úplně jednoduše. Chtěl bych poděkovat výrobcům těch modrých tašek, kterých si odnášíme kusy nábytku nebo židle. A nebo mám prostě igelitku. Dále bych to nerozváděl.
1: To já taky ne. A teď co děláte během té dlouhé jízdy, jestli se díváte pořád před sebe, nebo jestli náhodou mi neusnete, pane profesore?
0: No, dobrá otázka, mockrát děkuji za to, že jste ji položil.
1: Prosím.
0: Ne, strojvedoucí to...
1: Vy jste taky položil spoustu
0: já
1: věcí.
0: Já jsem taky samozřejmě, ale vždycky to vyhodím samozřejmě bokem. Ale strojvedoucí musí být pořád ve střehu a občas si zahrajeme s kolegy třeba na slepou bábu, hrajeme, kdo ujede se zavázanýma očima nejdelší úsek na té trati. A ten, kdo nejkratší, tak musí vypít panáka. Olivového oleje, pochopitelně. Takže tu
1: ten,
0: soutěž to
1: toho
0: máme.
1: Jste, ten jste přinesl?
0: Toho jsem přinesl, toho, ano, toho je tam upito. Upito.
1: Mohl bych ochutnat, pane profesore?
0: Mohl, a je nahořklý lehce.
1: A co jste s ním dělal?
0: No pak, co jsem s ním dělal? Musel jsem ho vypít, protože jsem ujel se zavázenýma očima nejkratší úsek.
1: Proč je nahořklý? Jako je žluklý, nebo?
0: No ten olej je nahořklý, já nevím proč.
1: Aha, tak dejte mi ochutnat, já to zjistím, pane profesore. A ten zdroj...
0: Já mám takový pocit, že kvalitní oleje jsou nahořklé.
1: Aha, no tak bude určitě vysoce kvalitní.
0: A ku podivu, a to mě překvapilo, hodně je mastný.
1: To oleje
0: a tak ať vám ta láhev nevyklouzne z ruky.
1: A to oleje nebývají.
0: No, jestli se třeba věnuji modelářství železničnímu...
1: Neberte mi otázku, to jsem vám chtěl položit.
0: Aha, tak vy jste bumbal, tak jsem viděl. A jestli ještě budete moc mluvit potom. Je hořký nebo není?
1: Není vůbec, je, no, tak vidíte, je vynikající. No, tak,
0: to je možná, protože jsem ho zapil fernetem. Hořčí takový. No, takže, jestli si doma pouští vláčky, no, také dobrá otázka, moc děkuji. To si lidi totiž myslí, že jsem pak postižen, že strojvedoucí prostě přijde domů, nasadí si čepici a jde si ve sklepě posunovat vagonky kolem modelu nádraží České Třebové, ale já když přijdu domů, tak si maximálně s Marunkou hrajeme třeba na výpravčí, na zlobivou výpravčí nebo na doktory, takže té železnici se nevěnujeme moc. Dále upřímně, abych to dokončil nějak, tady nám leze pán po jeřábu před okny. Tam jsem měl být já za chvíli, ale to jedno. Ono sedět poprvé sám v lokomotivě je opravdu, přátelé, nádherný pocit. Kdo to nezažil, tak asi mě nebude věřit a ještě jí vodit. I když teda zatím je papírová, stojí v plané nadlužnici na koberci, a tak jsem přesto šťastný, protože do té opravdické mě připustí komise až někdy příště. Takže to datum ještě nevím zatím. Ale jezdí se v ní krásně.
1: Děkujeme. A kolik stojí ten kurz?
0: Nic, já jsem ho měl zadarmo.
1: Jak to?
0: No tak tu lokomotivu papírovou jsem si sám slepil a mám pronájem teda na tom koberci.

0: fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN a ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic nejvyšší riziko střetu auta se zvěří. Dnes bude jasno, teď po ránu ještě polojasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stáleho výboru OBSE kvůli ničivému víkendovému útoku Ruska na Kyjev. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněno.
2: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničily velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. Nehoda připadá v průměru na každého 2,5 kilometru. Od loňského října do letošního března policie a tísnová linka zaznamenaly bezmála 900 střetů se zvířaty. Nejrizikovějším místem je část silnice mezi Frištákem a Horním Lapačem, kde během půl roku došlo k 7 nehodám se zvěří. Pokračuje koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík.
3: Ta cena takové střední srážky ze zvěří bývá plus minus 50 tisíc korun, takže bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
0: Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne v 21 hodin a 15 minut a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Pražští radní budou dnes mimo jiné vybírat provozovatele vánočních trhů. Měla by se otevřít taky nová místa pro trhovce na Ovocném trhu a Náměstí republiky. Na programu jednání je také vytvoření pracovní skupiny k možnému převzetí nemocnice na Františku, pokračuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Tím zásadním krokem a úkolem je, abychom společně zajistili její stabilitu v celém systému a především kvalitní péči pro Pražany. Naším cílem je opravdu odborná debata nad tím, jak nemocnice má fungovat a jak se má začlenit do celopražského systému zdravotnictví.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno, teď po ránu ještě polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území do 23 a v 1000 metrech na horách 21, na Šumavě bude tepleji až 24.
1: Doprava.
0: Velké komplikace a narůstající kolony teď čekejte v Vekbelské ulici v Praze směrem na Hloubětín. Před sjezdem do Novopatské ulice se srazil autobus a 3 osobní auta. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova se začíná tvořit obvyklá ranní kolona před Rohlenkou. Teď je to ještě na pár minut. To byly zprávy kolegové. V vedlejším studiu se opět hlásí o slovo.
6: Ano a za chviličku se bude hlásit o slovo i Josef Kluge, protože vám řekne, že třeba taková obyčejná pokuta, no obyčejná, zkrátka nezaplacená, vám může pokazit dokonce celou dovolenou. No, prostě je to jako náročná disciplína. A celá parta raní je tady také. Dobré ráno, ještě jednou.
7: Dobré ráno.
6: Dobré ráno, vy jste se byli projít.
8: No a my musíme pomalu, máme takový pomalejší rozjezd dneska.
6: Jak to?
8: Nevím.
6: Karel Gott, to je silný rozjezd, ne?
8: No hned to bude lepší. Aha.
6: Pozor, pokuty se musí platit.
8: No to rozhodně.
6: Ještě zpívej.
7: No, teď už nejdu vejš.

0: Tak dospíval tady jako Kaloč píseň Zůstanu svůj, ale my se teď zcela vážně budeme věnovat i úplně jinému tématu. Nezaplacená pokuta vám může pokazit dovolenou. Celníci radí, kde ověřit, jestli jste náhodou nějakou nezaplacenou pokutu nezapomněli. Víc řekne kontrolor Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Celníci mají nové pravomoci a mohou po nás vymáhat pokutu, třeba při návratu z dovolené. Je to tak?
1: Je to přesně, jak říkáš. Je to tak. Celníci na letištích už zdaleka jenom nebrání pašování zakázaného nebo neprocleného zboží. Vybaveni dalšími pravomocemi mohou právě účinně zakročit i proti dlužníkům, kteří mají neuhrazené závazky vůči státu nebo městům. Na vlastní kůži se už o tom přesvědčili někteří cestovatelé. Na celní správu přešlo vymáhání nedoplatků na pokutách a dalších poplatcích. To znamená, že od roku 2024 celníci vymáhají některé justiční pohledávky a jedná se právě typicky o pokuty, které byly uloženy policií v blokovém řízení a jsou evidovány v centrální evidenci pohledávek a nedoplatků. A to je vlastně to důležité. Máme šanci ověřit si, jestli v takové evidenci nejsme, jestli tam není i naše jméno. Lze to přes celní portál. Podívejte se na internet, neváhejte a prověřte si, jestli vám něco takového třeba nehrozí.
0: Popiš nám tu situaci. Jak to probíhá, když se celníci rozhodnou, že budou vymáhat nezaplacenou pokutu?
1: Sám to neznám, ale koukal jsem na internet, nabídnu zkušenost cestovatelů sdílenou na sociálních sítích. Celníci na letišti prostě neváhají tuhle pravomoc využít i při návratu z dovolené. Po příletu si vás celníci vytipují, vezmou stranou a požadují zaplacení té částky na místě. Pokud tedy dlužíte, pokud máte nějakou nezaplacenou pokutu. Tahle praxe ale není výsadou pouze ruzyňského letiště, kde se to ale stává zřejmě nejčastěji, uplatňuje se každopádně na všech ostatních letištích, kde má celní správa své úřadovny. Podle jakého klíče celníci ke kontrole přistupují, koho vybírají, to samozřejmě nechtějí říct, prozradili jenom pro média, že využívají dlouhodobých zkušeností k vytipování osob ke kontrole na letištích a samozřejmě rodina, která se vrací z dovolené u sebe, nemusí mít dostatek peněz na úhradu všech závazků případných vůči státu. I taková situace má řešení. Celníci říkají, že pokud pasažér nemá u sebe dostatek prostředků, vystaví mu takzvanou nezaplacenku s upozorněním, aby svůj dluh uhradil co nejdřív na nejbližším celním úřadě. Takže všechno má své řešení a jak už se člověk jednou dostane do této databáze, tak tam riziko s tím spojené samozřejmě je.
0: No teď, co když dostaneme pokutu v zahraničí, protože já vím, já jsem se několikrát tady ptal policistů, že třeba z naší strany je ta vymahatelnost velmi komplikovaná, že cizinci u nás můžou skoro parkovat, kde si chtějí, nebo kde si řeknou. Potom i vymáhání pokut za rychlost je velmi komplikované do zahraničí, to znamená jednosměrně od nás ven. A není to úplně stejné, prostě dostanu pokutu v zahraničí, já ji nezaplatím. Jde to?
1: No, měli bychom asi tu pokutu zaplatit, ušetříme si, myslím si, spoustu starostí. Navíc pokuty za dopravní přestupky v zahraničí jsou obvykle výrazně vyšší, tedy ty částky, než v České republice. A jejich vymáhání je díky přeshraniční spolupráci úřadů velmi přísné. Nezaplacení pokuty se nevyplácí, protože ty dluhy mohou být vymáhány i v České republice a hrozí případně nebo v extrémní situaci i zabavení vozidla při další cestě do té dané země. Zmíním typické situace s tím spojené. Pokud na místě, tak policie v tomto případě může požadovat zaplacení v hotovosti nebo platební kartou. Bavíme se o přestupcích v zahraničí. Pokud nemáte dostatek hotovosti, tak vám, jak říkám, mohou zabavit vozidlo, ale to je extrémní řešení, dokud pokutu neuhradíte, případně zadržet řidičský průkaz, to se taky může stát. Pokuta poštou, to je takové to klasické, když vás někde v zahraničí cestou k moři vyfotí, tak vám výzva přijde domů, no a díky evropské směrnici o přeshraniční výměně informací o dopravních deliktech, která už funguje, tak mají zahraniční úřady přístup do českého registru vozidel. Takže tahle výzva vám přijde na vaši adresu, respektive majitele vozidla, a často bývá už přímo v českém jazyce. Ještě zmíním, jak je to v zemích, kam často my Češi jezdíme autem, v těch okolních státech, Rakousko, tak tam pokuty za rychlost se pohybují v blokovém řízení od desítek až po stovky eur. Vždycky záleží, o kolik je překročena ta rychlost v těch závažných případech. může policie zase na místě zabavit auto, což zní docela šíleně, ale stát se to asi může.
0: Ano, ano.
1: Sousední Německo, tam pokud v obci překročíte rychlost o nějakých 20 až 25 km za hodinu, tak vás to bude stát nějakých 115 eur a mobilní telefon za volantem, ten se v Německu docela hodně hlídá, to stojí od 100 eur výš. Chorvatsko, zase překročení rychlosti, když je to málo, tak je to do nějakých 30 eur průjezd na červenou, ten vás bude stát ale v Chorvatsku hodně peněz, 260 eur. Ještě přidám Itálii, tam zase podle rychlosti, pokud překročíte hodně, je to v desítkách eur, ale závažnější porušení pravidel, tak to může být až 1000 eur a znovu hrozí zabavení vozu, pokud to je vážný přestupek.
0: No, vynechal si, myslím, Francii, ale prý tam někdo dokáže pokutu odpustit.
1: Tak přesně, vynechal jsem Francii, s tou se váže tento příběh o odpouštění pokut. Ono už to ale bohužel ve Francii vlastně dávno neplatí. Ta tradiční praxe prezidentských milostí a amnestí pro drobné dopravní přestupky a parkovací pokuty byla ve Francii definitivně ukončena reformou ústavy, to bylo v roce 2008. Tak od té doby už bohužel, ještě vysvětlím, že zlom nastal po prezidentských volbách v roce 2007. Nicolas Sarkozy se tehdy rozhodl tuto tradici, kdy se odpouštěli Francouzům typicky pokuty za parkování, tedy špatné parkování, tak tuto tradici porušit nebo zrušit z důvodu bezpečnosti na silnicích, protože očekávání amnestie vedlo zase Francouze a francouzské řidiče k riskantnější jízdě před volbami. Říkali si, že se vlastně nemůže nic stát stran pokut. No, takže bohužel už ani Francie. To je tedy na závěr.
0: Já myslím nakonec bohu dík. Tak děkujeme.
1: Dobrá.
0: To byl Josef Kluk, hezký den.
1: Hezké ráno přeji.

0: Tak to byla Taylor Swift v našem ranním vysílání, je 7 hodin 19 minut a teď jenom napsal Mojmír moc hezkou reakci na Josefa Klugeho. Pan Kluge je vyháněč do práce. Jakmile je v rádiu, je čas jít do práce. Je čas jít do práce. To je vtipný, to je hezký. My připravujeme teď pro vás retrokousek, který jsme vymysleli v Litomyšli a Regina si to musí ještě podrobně přečíst, protože to je složitý.
1: To tam neví člověk, co dřív vybrat. To je tak kouzelným způsobem napsané, že to chcete číst pořád. Tak my z toho něco málo přečteme a pak vám to dáme, ne?
0: Tak jo.
2: Jo.
0: No. Počkej, to, co to je?
1: Kniha.
2: Knížka. Seš.
1: Tak je to správně.
0: Co to je? Kniha.

0: A teď je to opravdu retro. My jsme v Litomyšli u příležitosti 200letého výročí vydání první kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Byly součástí programu gastroslavnosti nebo gastronomické slavnosti. Jenže se tam ukázalo, že ta původní kuchařka měla jenom 300 receptů, pak vyšlo další vydání, tam bylo 700, teď je tam asi 1100. A ukazuje se, že to vlastně ta původní Dobromila Rettigová ani není, že se to muselo prostě doplňovat. No a vyšla aktuálně kniha, knižka.
1: Ano, aktuálně z roku 1795.
2: To je ještě starší totiž, než kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové. Autorkami jsou Anna a Helena Fikejsnovy. No a teď aktuálně vyšla v pátek, v Litomyšli.
0: Jo, ona tam vyšla, prostě si šla na vejlet.
2: Ona si šla na procházku a my jsme ji tam potkali a vzali jsme ji do Prahy. Je to knížka pro vesnický hospodyně, je to edice rukopisu z roku 1818, který se dochoval ve sbírkách regionálního muzea v Litomyšli. No a jsou tam věci, to člověk neví, co dřív číst, a nejde ani o ty recepty, že si kačenu vařenou se šnečkama nebo jazyk houjezí na sladko dělat nebudete, ale číst si to je jedna velká radost a potěšení z toho jazyka a z té formy, jak je to napsáno.
1: A přečetla bys teda kousek z té formy, jak je to napsáno?
2: Protože knížka neobsahuje jenom recepty, ale obsahuje i různé rady pro hospodyně, co v kterém měsíci dělat a tak. A je tady i takový malý domácí lékař.
1: Na květen, konkrétně
2: na květen je tady lékař, kdybys měl zástavu v zažívání.
1: Mm-hmm.
2: Kdyby v člověku se stavilo, že by trus moc od něj nešel a tuze ho nadejmalo, tímto si pomůžeš, že tě prorazí. Dvojtečka. Mm-hmm. Vem dvě, neb tři, míšnecký schnilý jabka a trošku teplýho mlíka, jak se nadojí. Ty jabka rozmíchej s tím mlíkem a vypij to.
0: Jabka z P.
2: Ano. Tak budeš laxírovat.
0: Vypij to, Jakube.
1: Ale počkej, takže jo.
2: Dvě nebo tři schnilý jabka.
1: To ti pomůže oběma stranami. Možná.
2: Ale musíš ještě někam ke kravičce, protože potřebuješ trošku teplýho mlíka, jak se nadojí.
1: To tady u hlaváku je takový statek, tak si tam stavím.
0: Jakupe.
1: Zastračeno, ano.
0: Jakupe,
1: vidíš to?
0: Vypij to.
1: Správně.
2: No a pak je tady pro opařeninu. Když se člověk opaří horkou vodou, vem kus čerstvého másla a kus husího...
1: Trusu?
2: Ano. A není tam V, ale je tam OU.
1: Mhm, na.
2: Ano. Ne, mrkev se nastrouhá a zmíchá z máslem a usmaží. Pak se to potře a je to handru zavaž a dělej to často.
0: Tak krásně.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná vládní koaliční rada. Předloha počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují ty, kterým zbyla volná místa po prvním kole. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo víc než 10 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z kola prvního. Hlásit se mohou přes systém DIPSY anebo papírovou formou. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu dnes Českem opět pojede víc kamionů než obvykle. Podle ředitelství silnic a dálnic by řidiči měli počítat se zdržením hlavně na D1 u Brna, kde jsou navíc omezení kvůli stavebním pracím. Řidiči by měli mít při cestě po dálnici dost paliva, ale taky pití jídla a taky léky. V Brně dopoledne pokračuje sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. V 10 hodin jej zakončí pietní akt v Kounicových kolejích. Za druhé světové války sloužily coby věznice gestapa. Nacisté zde týrali a vraždili české vlastence a další odpůrce nacismu. Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne v 21.15 a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno, teď ráno ještě polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě do 23 a v 1000 metrech na horách 21. Na Šumavě bude tepleji až 24.
2: Doprava.
1: Stále velké komplikace a narůstající kolony čekejte ve Kbelské ulici v Praze směrem dolů do Hloubětína. Před sjezdem do Novopatské ulice se srazil autobus a tři osobní auta. Jezdí se jen odstavným pruhem, kolony se táhnou z Cínovecké ulice a na vozovce tam vytekly provozní kapaliny. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova se v obvyklé ranní koloně před Rohlenkou zdržíte už asi čtvrt hodiny. To byly zprávy, ještě hodinku vám budou dělat společnost Regi, Kuba a Dalibor.
3: A také Tomáš Sněgoň, za chviličku se podíváme na sever. 7 hodin 33 minuty, dnes je pondělí 25. května a ukázalo se, že informace o tom, že jeden z našich spolupracovníků má licenci strojvedoucího, vás potěšila. Smekáte, je to borec, píše Petra 1974. Zdravím všechny traťováky v republice. Mám kolegu, který právě tuto licenci dělá. Trvá to víc jak rok. A moji kolegové jezdí na Daliborem zmiňované drezíně. No takže ten náš spolupracovník je na tom asi hodně dobře. Jak jsem říkal, za chviličku jedeme do Švédska.

0: Následující minuty nás zavedou na sever, a to mezi jeho mladé obyvatele. Řeč bude o Švédsku, kde se už v polovině září uskuteční parlamentní volby a veřejnoprávní švédský rozhlas zjistil zajímavou věc. Dospívající Švédy, kteří tvoří nejmladší voličskou skupinu, stále výrazněji rozdělují nejen odlišné, ale dokonce extrémní politické preference. A dělení to není příliš příjemné. Zatímco mladé ženy inklinují víc ke krajní levici, mladé muže to zase táhne ke krajní pravici. O tom, co je zatím, si teď řekneme víc s naším spolupracovníkem na severu, Tomášem Sněguněm. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tomáši, proč je právě tohle dělení zajímavé a co je na zmíněném trendu nového?
1: V roce 1992 vyšla ve Spojených státech kniha o vztazích s názvem Muži jsou z Marsu, ženy jsou z Venuše, což by šlo o pojmenování s nadsázkou, o jejím obsahu napovídá opravdu hodně. Ale dnes tohle umístění mladých mužů a mladých žen na odlišné planety platí právě ve Švédsku mnohem víc než tehdy a ukazuje se, že obě skupiny se vzdáleně vzájemně odcizují nejen v politických postojích, ale vůbec v pohledu na základní lidské hodnoty. A protože nevím, nakolik vážně se podobné trendy berou mezi mladými lidmi třeba v Česku, tak jsem se rozhodl vám tohle téma nabídnout. Ale po podátku veřejnoprávní švédský rozhlas připravil velmi zajímavý čtyřdílný cyklus o postojích příslušníků mladé generace ve věku od 19 do 29 let, z nichž mnoho půjde letos právě poprvé k volbám. Ukázalo se, že až 70% mladých chlapců a mužů sympatizuje ve větší či menší míře s krajní pravicí, zatímco mezi mladými dívkami a ženami je podobné procento nakloněno radikálnější levici. Ve srovnání například s průzkumy z roku 2016, 10 let starými, se tedy tito lidé výrazně politicky vzdalují, přičemž vyhraněnější názory si už nebudují v domácím prostředí, jak tomu bylo kdysi, ale především na sociálních sítích. Do jejich politických sporů se přitom dostává, nebo já bych to neřekl ani sporů, ale politické různorodosti nebo vyhraněnosti, se přitom dostává řada otázek, které dříve za vysloveně politické vlastně považovány ani nebyly.
0: Říkáte, že nejde jen o běžný průzkum veřejného mínění, ale o hlubší sondu. V čem je tedy ta ona hloubka?
1: Ačkoliv v programu hovořili vlastně odborníci používající data z celostátních průzkumů, zajímavé bylo, že tato sonda se soustředila zejména na jeden jediný okres, na ten, v němž výsledky minulých parlamentních voleb nejblíž odpovídaly švédskému celostátnímu průměru. A autorka dokumentu nenechala mluvit jen čísla, ale především mladé Švédy a Švédky sami. Ačkoliv tito lidé žili ve stejném okrese, ve stejných prostředích, chodili do stejných škol a sdíleli i řadu podobných aktivit. Jejich polarizace podle pohlaví byla výrazná, což samozřejmě vzbuzuje otázky o tom, proč tomu tak bylo. Zatímco mladí muži například zaměřovali svou pozornost hlavně na otázky nebo problémy bezpečnosti a migrace, mladé ženy upřednostňují důraz na životní prostředí nebo sociální oblast. Každý pátý mladík se označil za vyhraněného konzervativce, tedy 20%, zatímco mezi dívkami to byla jen 2%. Mezi nimi však dominovaly ty, které se prohlásily za vyhraněné feministky, přičemž tahle kategorie byla zase marginální co do pozornosti mužské. Plných 70% mladých Švédů chce například omezit přistěhovalectví, což je víc než celostátní průměr veškeré mužské populace všech generací. No a mladí švédští muži si například často stěžují na vlastní ohrožení na jedné straně od právě různých přistěhovaleckých gangů a na straně druhé od feministicky orientovaných žen, které muže celkově možná až příliš často označují jako kolektivní pachatelé domácího násilí nebo násilí na ženách, aniž by brali možná na ohledy vlastně na individuální specifika každého z nich, spojená s prezumpcí neviny, pochopitelně. Takže z výpovědí zpovídaných nevyplynula výrazná hrubost ani agresivita, ale ta náklonnost ke krajní pravici byla vesměs zdůvodňována spíš pocity určitých obav, nejistoty, jakým jakýmsi zraněným pocitem své mužnosti či mužskosti, což tedy ke stereotypu tvrdých Severanů je vlastně trošku paradoxní a překvapivé.
0: No Tomáši, ta polarizace, o které jste hovořil, neovlivňuje náhodou i třeba citové vztahy, totiž jde o to, že obecně se konstatuje, že mladí zakládají rodiny jinak než dřív, vůbec se prostě opatrněji citově třeba vážou k sobě. Dělá si s tím starosti i švédská společnost i kvůli rostoucí politické polarizaci a preferencích, o nich právě hovoříte?
1: Určitě to hraje roli. Řada mladých žen se například hodně bojí klimatických hrozeb a velmi akcentují i spolu zodpovědnost za to, jak se lidé chovají k celé planetě. Považují lidstvo za svým způsobem ty vyhraněnější, považují lidstvo za svým způsobem parazitující druh a tím pádem se ve své vyhraněnosti až bojí přivést na svět další, tedy vlastní děti. Což mladí muži, prosazující takzvané tradiční rodinné hodnoty, naopak nezdílejí a je tedy otázka, co s tím. Hodně z dotázaných navíc uvedlo, že by nemohlo mít vztah s partnerem či partnerkou identifikující se jako radikál z opačného pólu toho politického spektra. A to jsou věci, které i při dalších současných populačních trendech těžko půjde přehlížet. Kde hledat cesty zblížení a jaké by tyto cesty měly být, nikdo vlastně z oslovených odborníků nevěděl, ale očekává se, že blížící se letošní parlamentní volby a jejich kampaně polarizaci vlastně mladých generací spíš dále zvýrazní, než sníží. Celkově nejde o nějaký vlastně vysloveně alarmující, akutní trend, ale ty náznaky jsou opravdu zajímavé a zvláštní.
0: Uvidíme, jak to dopadne v polovině září. To byl Tomáš Sněgoň. Děkujeme.
1: I já děkuji. Hezký den.

0: Je 7 hodin 48 minut a my pro vás máme takovou nabídku, takový dárek. Rikino, vysvětli to.
1: No, my bychom se rádi podělili o tu skvělou, úžasnou, báječnou knížku pro vesnický hospodyně, kterou jsme přivezli z Litomyšle. Už je trošičku očtená, ale zase námi, tak dostanete i pár doteků na vašich nových stránkách. Čo?
0: Tak si...
1: Tak když budete chtít, tak tady čekáme na čísle 22 155 25 25.
0: Ano.
1: A kdo by si rád početl, možná třeba i něco uvařil, třeba to z toho půjde, ale spíš se pobavil nad tím vlastně jazykem, kterým tehdy hospodyně psali recepty a rady do domácnosti, tak bude vaše.
0: A přečti ten něco přečti ještě hezkýho.
1: Co já bych tak přečetla?

0: vysvětlíme, milí posluchači, situaci. 200 let od vydání prvního vydání Magdaleny Dobromily Rettigové.
1: Kuchařky.
0: Ale my máme v ruce něco jiného.
2: My máme knihu Bude-li to dobrý, pochválíš si. To je to knížka pro vesnický hospodyně. Autorkami jsou Anna a Helena Fikejsnovy, se píše tady na té tiráži, ale vevnitř jsou to Fikejzovi, tak nevím, jestli se neprovdali znova. Ale tady je krásné čtení o tom, co všechno musela taková hospodinka po ránu stíhat a v kolik hodin vůbec stávala. Takže nejen pokora, ale i pracovitost byly znaky dobré křesťanky a dobré hospodyně. Žádné povalování ráno v posteli. I v měsících, kdy bylo světla pomálu a úroda byla pod střechou, se vstávalo ještě před kuropěním. Pokud hospodyně nevařila, neuklízela, nestarala se o hospodářství, pak s čelátkou předla len, případně tkala. A zde na chvíli odbočíme a zastavíme se u kdysi tradiční výrobní činnosti lnářství.
0: A já se ptám, jestli Katka z Ostravy, která se nám dovolala, by tu knížku chtěla. Dobrý den.
3: Ano, dobrý den, chtěla bych ji.
0: Tak to je fajn.
1: Katko, v kolik vstáváte, abyste všechno stihla?
3: Já vstávám, abych na 6 byla v práci o půl páté.
2: Tak to je před kuropěním.
3: Nachystat snídaně a svačiny dětem.
1: Tak to je knížka pro vás, jak dělaná. To je přesně pro vás.
0: Vy vstáváte o půl páté stejně jako my.
3: Ano, já vás každé ráno poslouchám, akorát dneska jsem to jaksi zapla pozdějc, jak jsem dorazila do práce bez noťasu.
0: A jejda.
3: Jsem ho doma zapomněla.
0: Aha, jste fakt zapomněla takhle notebook.
1: No, nevadí, dá se to asi nějak vyřešit, že jo?
3: Jo, kolega mi ho dovezl. No. Stihla jsem ho, než on odjel.
0: Ale vy jste, Katko, nějaká, vy jste udýchaná, vy jste teďko běhala?
3: Ne, já tady chodím po place za barákem za prací. Jo. Jsem vyšla ven, ať neruším kolegy.
0: Jo, takhle by kolegové nezáviděli, že jste vyhrála knížku.
2: Tak možná kolegu můžete pak s využitím této knihy toho obsahu vařit. Po případě můžete společně třeba tkát len nebo příst len.
3: To asi ne, ale určitě uděláme nějakou dobrou baštu.
0: Mm. Tak Katko, máte štěstí, je to vaše a my z toho máme radost. Mějte se hezky.
3: Vivi, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naschledanou. Já chodím tady za barákem, abych nerušila kolegy.
2: To je ohled úplně.
0: Ne, to je paráda. Tak knížka je vaše, zítra zase něco, někde se ženeme a taky budete mít od nás nějaký dárek, ne? Jo? A jejda.
4: No, tak jo.
0: Já něco koupím.
1: Jakub na mě tam dost. Vytřeštil oči totiž, proto se omlouvám za ten pobavený výraz.
2: No, zítra vám zase něco, nebo taky něco dáme.
0: No jasně, tak něco musíme najít.
2: Sami máme málo.
0: Sami máme málo. Ne, skromnost.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám legendární českou zpěvačku Petru Janů, jejíž nezaměnitelný hlas provází českou hudební scénu už několik desetiletí. A budeme si povídat o jejím novém albu, když se ohledne za svou kariérou, na který okamžik vzpomíná nejraději. Jak se podle ní změnila česká hudební scéna od doby jejich začátků a co jí dnes nejvíce motivuje pokračovat v koncertování a v tvorbě. Nejen o tom s Petrou Janů.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Stát loni vyplatil lidem na příspěvku na bydlení rekordní částku a peníze na covidové zotavení nemocnice využili podle NKÚ z části neúčelně. Dnes bude jasno, teď ráno i polojasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Přes 23,5 miliardy korun vyplatil loni stát lidem na příspěvku na bydlení. To je meziročně asi o 3 miliardy víc a vůbec nejvíc v historii. Pravidla čerpání příspěvku na bydlení stát upravil po začátku energetické krize v roce 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Okruh lidí, kteří na něj měli nárok, se tak rozšířil. Podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho se tak někteří vyhnuli dluhům i exekucím.
5: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
4: Nejvíc loni čerpali lidé příspěvek na bydlení mezi regiony v Moravskoslezském kraji, v Praze a v Ústeckém kraji. Stát v loni podpořil tímto příspěvkem přes 570 tisíc lidí, průměrně jim vyplatil 6,5 tisíce korun za měsíc. Peníze určené na posílení odolnosti po covidu a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které vůbec nepotřebovaly, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerovému systému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
6: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem. Počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
4: Petřínská rozhledna v Praze bude dnes večer svítit modře. Magistrát tím připomene Mezinárodní den pohřešovaných dětí a také bezplatné krizové linky pro děti i rodiče v nouzi. Modrou barvu bude mít rozhledna od 9:45 večer, řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.
7: Hlavní město se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně Blue for Hope organizace Missing Children Europe. Kampaň cílí na posílení prevence násilí na dětech a zvýšení povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno a teď ráno i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě území do 23 a v 1000 metrech na horách 21 na Šumavě pak tepleji až 24.
0: Doprava.
4: Na 14. kilometru D1 před Prahou se srazila 4 osobní auta v levém pruhu, už jsou ale pryč a dlouhé kolony se tak dávají do pohybu. Ještě je to ale skoro na půl hodiny. Na 10. kilometru D10 ve směru na Prahu se po nehodě jezdí pouze jedním pruhem, kolona je tam asi na 10 minut. A v Cínovecké ulici směrem do města dolů do Hloubětína se brzdí do kolony, která popojíždí do Kbelské ulice ke sjezdu do Novopatské. Důvodem je nehoda autobusu a 3 osobních aut. Zprávy končí po nich finále ranního proudu dvojky.
8: 8 hodin 4 minuty, pondělí 25. května, jeli teď pondělí, přijde Oldřich Suchý, budeme listovat knížkami. Jednu jsme tedy rozdali, nebo dali, věnovali.
9: Ale Oldřichovi ještě dvě zbývají, takže bude co číst a dáme vám nějaké tipy. Když byste třeba vyrazili na plovárnu, tak to si vzít sebou.
8: A než jí pošleme Katce do Ostravy, tak jsem zvědav, jestli Oldřich Suchý pochopí ten jazyk. On určitě nezná tu knížku.
9: No to určitě. On totiž, on Oldřich moc recepty a knihy kuchařské nerad, ale tohle se mu bude líbit.
8: Je elegantní kniha, právě. To je krásná kniha. Dokonce přišel i Jakub Kaloš. Dobrý den, Jakube.
10: Příjemné ráno, já jsem šel náhodou kolem.
8: Ha, kde jsi byl?
10: Je potřeba, byl jsem si vyčistit chrup.
8: Aha.
10: Já myslím, že výborné housce, kterou si nám připravil.
9: Já jsem si ale tak asi chci vyčistit chroup. Hmm. Já jsem taky měla housku, ale půjčíš mi kartáček?
10: Půjčím to
9: tak, jo.
10: I pastu.
9: Tak hygiena jedna, zaručena.
8: Teď jsme jedna rodina, že jo. Máme jeden kartáček.
10: Pijeme z jedné sklenice.
9: Tak už je to jedno.

0: Tak dohučela Regina Kvitoňová a teď tady máme Oldřicha Suchého. Dobrý den, Oldřichu.
1: Dobrý den.
0: Vy jste nám slíbil minulý týden výjimečnou knihu, ale pozor, než na ní dojde, tak já vám dám do ruky...
1: Předběhli.
0: Ano, máme jinou výjimečnou knihu, já vám ji dám takhle do ruky. Mm-hmm. Vy nemáte úplně rád, nebo vlastně moderní kuchařky, protože to vlastně nejsou knížky, že jo, to je seznam receptů, ale... Tohle je úplně o něčem jiném a je tam moc hezký jazyk. Prosím, otevřte úplně
1: náhodně,
0: náhodně a přečtěte, prosím.
1: Já jsem zrovna mám tady nějakou studii, takže to není to, co bych potřeboval, tak jdeme dál. Hospodyňko, buď šetrná ve ušem hospodářství, dohlížej na čelátku často, jestli dobytku tak sloužají, jak mají poručeno, aby dobytek víc nezašlapal, než už je, jak nedbalá čelátka dělá.
0: Není to krásná dobová čeština?
1: Já to zbožňuji. A navíc teda ta knížka je hezky krásně vypravená, v plátně vázaná, tak ten už haptický věm se říká, tak je moc příjemný na prsty, takže já si nechám. Neví vlastně, komu už posíláte.
2: Katka z Ostravy. Už
1: přepouštím Kateřině z Ostravy.
0: Ale ta vaše výjimečná kniha.
1: Ta je ještě starší v podstatě, nebo vypráví mnohem starší příběh. Je to příběh z přelomu 16. a 17. století. Napsal knihu Wilfried Nsondé. Je to francouzsko-konžský spisovatel a vypráví příběh, který asi nikdo z nás, myslím si, neznal, ale díky knize, která se jmenuje Jeden oceán, dvě moře, tři kontinenty, už ho poznat můžeme. A je to skutečný příběh kněze křesťanského černošského, právě z Konžského království z toho 16. a 17. století, který se jmenoval Nsakune Wunda. To se špatně všechno píše a my něco z toho zopakujeme ještě.
0: Jenom Konžské, to znamená tady Kongo.
1: Ano, ano. Tak. A dneska jsou Kongo, jako je to spojené, bylo to Konžské království a tak dále. A tehdy tam v malé vesničce oni totiž, jejich víra byla velmi náchylná a snadno přenositelná ke křesťanství, takže velmi rychle se tam křesťanství rozšířilo. A tenhle ten mladý kněz Nsaku byl jednou pozván ke králi Konga a dostal tajnou misi vypravit se do Vatikánu za papežem a tajně tam orodovat za zrušení otroctví. Ale jediná cesta, která vedla do Vatikánu v té době pro něj, byla na otrokářské lodi, takže absurdita největší, a ještě to nebyla žádná přímá cesta, rozhodně žádný let, takže se to bralo pěkně přes Mexiko a navíc se ještě o něho unesli piráti z té lodi taky, tam to bylo všechno hodně dramatické a ta cesta mu trvala 4 roky do toho Vatikánu. Mezi tím už se vyměnili, 2 další papežové byli, takže už když on tam přijel, tak téměř nevěděli, proč tam vůbec nějaký Nsaku přijel. A dnes ho můžete pořád v Římě vidět, protože on v Římě i skonal v roce 1608 a v bazilice Panny Marie Sněžné je pohřben a má tam bystu z černého mramoru.
0: Moment. Ano. Buď mám deja vu, a nebo jste už jeden podobný příběh vyprávěl.
1: Vyprávěl a úplně natěšený, že si o něm tady budeme muset vyprávět.
0: Ano.
1: A mě při tom čtení fascinoval autor, ten příběh pojal samozřejmě trochu po svém, protože mnoho pramenů k tomu asi nebude, nicméně vypráví o lidech a o společnosti jako takové, nenechá na nás moc teda nic suchou, na nikom, je jedno, jestli jsme malí, velcí, bohatí, chudí, tlustí, černý, bílý, společnost, když může, tak škodí, ale naopak je tam taky velké světlo v jednotlivcích, v jedincích, kteří umí otevřít náruč, jsou hodní, nápomocní a i ta jeho postava, to je zvláštní, ten Nsaku, já když jsem tu knihu četl, tak jsem si říkal, chudáku, proč si radši nezůstal u toho svého kostelíčka, kde ti lidé měli rádi a nezažil si nic ošklivého, ale on na konci, a ta postava úplně jako když mě autor slyší, tak na konci ta postava reflektuje tu cestu a je za ní ráda. Mm-hmm. Že viděla svět a zažila všechno. No, ta knížka je pro mě neuvěřitelná. Není to nic lehoučkého. Já když jsem o ní si mluvil s nakladatelem na Veletrhu Svět knihy, tak nakladatel říkal, že vy máte rád takový vždycky ty temnější příběhy. A říkám, já za to nemůžu. Ono to ke mně nějakým způsobem hovoří. A navíc mám teda velmi rád, když se právě dozvídám příběhy, o kterých jsem v životě neslyšel a jsou fascinující.
0: Tak, děkuji. Původně, já jsem to neřekl na začátku, protože jsme se zabývali kuchařkou, jste prý dnes chtěl být cukrem a bičem. A teď já nevím, jestli tohle byl bič nebo cukr, spíš bič.
1: Byl to bič. Tam byl to bič. Oni, když třeba se jim zkazí voda na té lodi, A jak si s ním poradí? Nic hezkého to není. Je to velmi zajímavé. Ta kniha je mimochodem velmi dobrodružná. Můžete ji číst jako dobrodružný román, ona má jenom 200 stránek a to teda sviští. A poměrně stejně dlouhá je i kniha, která je mnohem jemnější, a to je ten cukr, který jsem přinesl. My jsme si o ní minule už povídali, ale jenom jsme tak naznačili, co to je. Jmenuje se Zajíc a já. Teď jsem říct Zajíc, a jak jsem říct Zajíc a bič, mám jsem řekl. Zajíc a já, tady není žádná drezura.
3: No Zajíc a vy.
1: Autorka se jmenuje Chloe Daltonová a zabývala se, je to mladá Angličanka, a pracovala v politice. Byla nějakou poradkyní někoho významného, žila svůj život velmi jako workoholička. Tu práci milovala, zanedbávala rodinu, sama sebe a prohrála jenom práce. A zastavil jí covid a ona se odebrala z Londýna na své malinký domeček někde na venkově britském a při vycházce našla zajíče opuštěné. Říkala si, přece ho nebudu brát do ruky, máma už ho nenajde, tak ho tady na té polní cestě nechám. Jenomže asi o 4-5 hodin později, když šla tudy znovu, tak tam to zajíče bylo pořád. A to už jí začalo o něj mít strach, už to nevypadalo s ním dobře, a tak ho vzala domů a vypiplala z něj dospělého zajíce. A z člověka, který se přírodu měla ráda, ale nikdy se o ní moc nezajímala, natož o nějaké zajíce, se stala téměř odbornicí na zajíce a začala studovat různé dokumenty, kde se třeba tvrdilo, že zajíce chová nějakým způsobem, a ona tím, jak je pozorovala, zjistila, že to vůbec není pravda, že ty zajíci se chovají úplně jinak, a takzvaně otevřela svůj domov, že ona opravdu nezavírala dveře a ten zajíc se pořád vracel k ní
0: to
1: jako
0: domů. Já si říkám, že zajíc uteče, že?
1: No a ne. On nebyl domestikovaný, ani mu nedala jméno, chovala se k němu, aby ho vůbec tu jeho nějakou divokou povahu nepošramocovala, ale možná k něčemu takovému došlo, nebo jestli ten zajíc cítil, že se tam opravdu jako doma v nějakém svém doupátku, tak se vracel na noc domů a pak se ještě ukáže, to je takový spoiler, jak se říká, že to nebyl chlapeček, a byla to holčička, a to znamená, že se občas vrátila domů samodruhá až samošestá a postupně tam vyváděla i mláďátka, takže tu naši hrdinku, tu Chloe, čekali krásné roky objevování a koukat na ty mláďátka muselo být hrozně roztomný.
0: A jako malý zajíc je zajíče?
1: Zajíče.
2: To je hezký.
0: Fakt.
1: No.
0: To je krásný slovo.
2: Mm-hmm.
1: A ta kniha je to opravdu faktografie, není to žádný román tentokrát, nic vymyšleného, je to opravdu soupis toho, jak dokonce na knize stojí slovo memoir, a teď nevím, jestli memoir Chloe nebo toho zajíce, a ani nepláčete u toho. Já jsem říkal, hlavně nesmí na konci ten zajíc umřít, nebo budu smutný. Ale je to dobrý, takže jsem spokojený. A pokud právě, říkal jsem si, pokud jste třeba někdy přejedení příběhů z války nebo těch dramat, nebo mnich vás udolá, který jede do Vatikánu a pak si tam zemře, tak si potom můžete sáhnout po zajíci a je to moc hezká knížka.
0: To je dobrý. Mm-hmm. Tak to byl tady náš malý králíček. Oldřich Suchý, děkuji.
1: Mějte se krásně.

0: Zajímavý konec skladby nás přenesl vlastně do finále, jak často říká Josef Maršál, našeho vysílání 8 hodin 21 minuta. Máme tady konec, knížku plnou receptů vyhrála Katka z Ostravy a přišel nám e-mail. Já jsem se vrátila do kanceláře a hned na mě kolegyně volala. Ty jsi něco vyhrála, že jo? Pustila jsem si to zpětně ze záznamu a všichni jsme se zasmáli, že jsem přiznala chybu ohledně noťasu. Ona říkala, jestli jste to neslyšeli v 7 hodin 50 minut, že nás dnes neposlouchala, protože zapomněla z nějakého důvodu doma notebook a byla úplně z toho celá vykolejená. Tak už se na vás těším do Frýdku Místku, kde budeme v srpnu. V srpnu budeme ve Frýdku Místku. Tam jsou, myslím, také slavnosti, které se týkají jídla.
1: No. A možná také tance. Také... Já bych se chtěl zeptat.
0: Ty budeš tančit, no?
1: Protože my jsme ráno pouštěli jakousi vršovickou polku a...
0: Tak jakousi vršovickou polku.
1: Vršovickou polku. A tady konzervatorista, houslista, tady samozřejmě dělají sami vzdělaní lidé, jinak mistr zvuku, Pavel, tak říkal, že si myslí, že to nebyla polka, že to byl tanec zvaný šimi. A já se přiznám, že šimi jsem, šimi tam...
2: Šimi ráda tancuju, šimi ráda mám.
1: A jak se tančí, Regi?
2: No to taky nevím, já o šimi vím jenom tuhle tu písničku a pak tak říkám synovi občas.
1: Který je občas doma.
2: No ano.

0: No,
1: aha,
0: mimochodem, takže to Vendulka krok, Příhodová.
1: Krok.
0: To je, krok. Ono to...
1: Trošku si, jako nepochází třeba z irských
0: prosím
1: tanců.
0: Prosím tě, to zdánlivě to je taky polka. Mta, že jo? Ale je to šimi, to je trošku... Má to jiný trochu styl, nebo žánr.
1: No ale, to určitě.
0: Ale jinak je to tuta, je to polka.
1: Jo, ale ten tanec, ty
0: je
1: kroky
0: úplně jiný.
1: Vpřed a vzad, no, to je úplně jiný.
0: Ne, to je...
1: To bych asi zvládl.
0: To by si zvládl, to je ratatatapa.
1: Ta choreografie
0: dva,
1: zase není tak náročná.
0: Raz, dva, tři a raz, dva, tři. To je šimi. A polka je tata. Ti to ukážu.
1: Ukaž mi polku, no.
2: A co mám dělat? Já jsem to neviděla.
1: Co máš dělat? Nech se vést. Teďka a mě ukážete co? Šimi nebo polku? Já vám to jenom. Dobře, tak polka je. Tak tu jsem zvládl v tanečních, ano. A teďka šimi, jo. A one, two, three, asi raz, dva, tři, jo. Aha. Tak, milí posluchači, teď jste mohli názorně slyšet, jak se tančí šimi, po případě polka. Je to jenom dopředu, dozadu. Aha. Tak to vymyslel někdo, kdo neuměl tančit, podle mě šimi.
0: No tak takhle.
1: Jsi zadýchaná, ale takže na fyzičku určitě pozitivní vliv má.
0: No má, no jasně, to je perfektní. Tak teď už tomu rozumíš.
1: Má takový vliv na fyzičku, že nemůžete dýchat a mluvit.
0: No já můžu mluvit.
2: Já ne.
0: Jo, Regina,
2: ne.
1: Šimi tam.
0: No ty to zkuste.
1: Šimi sem.
2: Pojď, já tě to naučím, já už taky umím.
1: Jo, tak pojď.
0: Tak jedem, jo? Raz, dva, jedem. Raz, dva, tři, a...
2: Dozadu, Jaru.
0: Nesmíte u toho tak poskakovat.
2: Neumíme.
0: Mějte se hezky, milí posluchači.

0: jste nerozloučili. A za to se
1: šimi, šimi vám. Co budeme dělat, tak se asi loučíme.
0: Mějte se krásně. Šimi, šimi sem. A šimi, šimi tam. Takhle by to taky šlo, taky pomalý.
1: To vyšlo.
2: Že na to nepřišly ty třinásky.
0: Tak jo, tak se těšíme na zítřek, ne, co?
2: Moc, moc,
0: strašně.
2: Mějte se.
0: Čím dál víc, hezký den.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
5: A s novým týdnem je tu i další aktuální dění. Dnes se budeme zabývat hlavně tím, co vláda plánuje s úředníky, jaké nové kontrolní týmy si chystá na občany a jaké reorganizace plánuje. Mluvit o tom budu s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
5: Lidská práva, protidrogová politika, problematika zdravotně postižených i záležitosti romské menšiny. To jsou všechno agendy, které spadají pod úřad vlády, ale to zřejmě končí, protože premiér Babiš s ANO slíbil, že sníží počet zaměstnanců ve Strakově akademie a tak tyhle agendy a jejich rady chce stěhovat pod ministerstva. Je to prý i logičtější. Tak, ale lidé z těch vládních rad, experti většinou nesouhlasí, někteří už rezignovali, dnes chystají společné prohlášení. Tak jak vy rozumíte tomu kroku premiéra, potažmo jeho šéfky úřadu vlády Tunde Barty?
6: Mně připadá poměrně komické, že se řekne, že se takhle ušetří, sníží se počet úředníků, kteří se prostě posunou jinam a budou placeni ze stejných peněz, popravdě řečeno, i když to nebude rozpočet úřadu vlády, ale rozpočet ministerstva. My můžeme přemýšlet o tom, jestli to může být efektivní nebo ne. Důvod, proč tyto velmi důležité agendy, chci zdůraznit, jako otázka lidských práv, není nedůležitá agenda, dotýká se vlastně každého člověka. Tak prostě tyto agendy jsou hodně složité a těžko je můžeme zúžit na jedno ministerstvo. Když si vezmeme otázku drogové boje proti drogám, proti zneužívání drog, tak to není jenom otázka ministerstva zdravotnictví. To je samozřejmě otázka ministerstva vnitra. To je otázka sociální práce, protože se nejvíce rozšiřuje ta, řekněme, drogová kriminalita v těch oblastech, které jsou sociálně vyloučené mezi skupinami lidí, kteří jsou většinou i sociálně nějakým způsobem postižený. To je o preventivní práci, o práci s rodinami, o zachycení prostě mladistvých.
5: Takže ministerstvo sociálních věcí.
6: Proto je ten důvod vlastně u všech těch problematik, proč to bylo na úřadu vlády. Myslím, že vláda tím dává najevo, že pro ně tyto otázky nejsou tak podstatné.
5: Ona, Tunde Barta, šéfka úřadu vlády, to hájí tím, že říká, že ta oddělení budou sice pod ministerstvy, ta výkonná složka, ale politické řízení dál zůstává nadrezortní. Dává to takhle smysl?
6: No, nedává to smysl, protože samozřejmě první otázka, kterou já bych si kladla, je, kdo teda to bude financovat. Bude to z rozpočtu ministerstva, bude to zvláštní kapitola, kterou budou nějakým způsobem dostávat, protože samozřejmě stará pravda, že ten, kdo rozhoduje o financích, tak kontroluje agendu. A kontroluje potom samozřejmě do značné míry i lidi, jak ti lidé tam budou, jak budou ohodnoceni a tak dále. Takže já si myslím, že toto teda rozhodně není dobrý krok.
5: No a potom, co přejdou ty agendy pod ministerstva, tak má následovat reorganizace na ministerstvech. Jsou po 5 měsících ve funkci podle vás ministři už natolik rozkoukaní, aby mohli překopávat vlastně celou strukturu ministerstva?
6: Víte, jak který ministr, možná je rozkoukaný a nevím, jestli to záleží víceméně na tom ministrovi. Já jsem už po volbách, když se pořád hovořilo o tom, jak bude koalice, jak nebude koalice, jaký, kdo s kým bude, jaké bude ministerstvo, tak já jsem upozorňovala, že spíš bychom se měli dívat na to, jaké se připravují změny uvnitř ministerstva. To, co pak následovala, byla ta systematizace míst, která může vždycky proběhnout jednou za rok a to do konce roku, jakoby návrh na tu systematizaci. A tam bylo jasné, že prostě mnoho lidí pracovalo na té systematizaci a nemuseli to být budoucí ministři, kteří hledali a řekněme, byli si jistí, kteří lidé by tam neměli zůstat a naopak, které lidi by tam pak případně chtěli a tou systematizací si vlastně vytvořili prostor pro potom tyhle ty změny.
4: No, agendy z úřadu vlády mají odejít, ale zase nám přibývá vládních zmocněnců. Tak vláda už jich má tuším 17. Jak rozumíte téhle politice vládních zmocněnců?
6: Tak vládní zmocněnci byli i dříve, byli, samozřejmě ano. Není to nic, co
4: bylo spjatý
6: jenom spjatý s touto vládou, ale popravdě řečeno můžeme to asi rozlišit. Nechci zpochybnit, že existují někdy důvody pro to, aby byl nějaký vládní zmocněnec. Moje zkušenost je, že mnohdy člověk narážel na to, že vládní zmocněnec byl ten, pro něhož nebylo žádné jiné místo. Bylo potřeba ho zaplatit jiným platem, než jsou placení státní úředníci a vytvořit jakýsi prostor pro agendu i třeba některé koaliční strany, která potřebovala někoho někam umístit. Takže vládní zmocněnci mohou být, jako může to být v jistém momentě dobrý nástroj, ale mám pocit, že převažuje možná ta situace, kdy jde o to dostat někoho do nějaké pozice, dát mu finance, zaplatit ho, jak by se třeba nezaplatil ve státní správě nebo v jiné pozici a není to tolik o té agendy.
1: Jak to vidí?
0: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
4: Tak když mluvíme o reorganizaci ministerstev, tak svůj plán má i ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Kromě toho, že mu teda teď na ministerstvu asi přibude agenda zdravotně postižených rovnosti a romských záležitostí, tak on oznámil, že chce během 3 let vybudovat celorepublikovou akční jednotku o zhruba 100 lidí, která se zaměří na důsledné terénní kontroly zneužívání sociálních dávek. Takže kromě finanční kobry by to byla jakási sociální kobra. Jak se vám pozdává tenhle nápad ministra Juchelky?
6: Já se musím přiznat, že mě to docela rozesmálo, když jsem to slyšela poprvé. Já si představila okamžitě tu akční jednotku, jak někdo bude chodit a pátrat, teda, co ty lidé ještě mají doma nebo nemají doma, nebo za co teda utrácejí. Ono to má 2 souvislosti. První je vlastně trvalá snaha u některých politických stran hovořit o velkém problému zneužívání sociálních dávek. Já zneužívání sociálních dávek považuji za především etický a morální problém, protože nikdo není rád, když někdo dostává peníze, veřejné peníze za nic. Ale z hlediska nákladů sociální práce je to prostě minimální záležitost. Takže zaplatíme akční jednotku, která není jasné, co bude dělat, jak bude dělat, jaké bude mít pravomoci, protože tam si uvědomíme, že zase máme určitou ochranu soukromí, ochranu lidských práv. Vzpomněla jsem si na Věci veřejné a Radka Jona, když chtěl dělat agenty provokatéry z hlediska policie. Tam je třeba jedna podstatná věc, že nemůže nikdy ten člověk navádět k trestnému činu. Nemůže zjistit a prostě toho poňoukat, ať někdo něco napíše, nějaký požadavek na sociální správu a poté teda ho přistihnout příčinou, že to chce zneužívat. Je to velice citlivá záležitost. Já si myslím, že kontrolní mechanismy by samozřejmě měly existovat, ale oni existují. Existuje povinnost prověřovat ty dávky, mohou být prostě i řekněme náhodně vybíraný, který projdou hlubším, detailnější analýzou a zjistí se, jestli to je nějak problematické nebo není nějak problematické, a pak musí samozřejmě už pak jednat orgány, které jsou k tomuto příslušné. Já si nedokážu představit, jaké pravomoci by měla ta akční jednotka, jestli by mohla nahlížet do nějakých spisů, které jsou vedeny na různých ministerstvech, do těchto těch evidencích, jestli by mohla vstoupit do soukromého bytu
4: a podobně. No, máme tu ústavní právo občanů ohledně nedotknutelnosti obydlí a soukromí.
6: Jasně, takže dost dobře se dokážu představit, ale je to prostě takové to populistické geslo, my se těma zatočíme s těma lidma, který prostě ty dávky zneužívají a Mercedesem si jezdí pro sociální dávky, to je taková asi ta nejoblíbenější představa a vize. Zajímalo by mě, kolik těch lidí tohoto typu, kdo viděl, i když neříkám, že nemůže nastávat situace, že ty jednotlivci to zneužívají, ale je to podobně jako u jakéhokoliv vlastně trestného činu nebo přečinu.
4: No oni, tyhle kontroly jsou vlastně už teď v gesci úřadu práce. Tak pokud přijmeme to, že se tady nebude budovat nějaká paralelní struktura, tak možná jde o to přijmout tedy více úředníků, kteří se těm kontrolám budou věnovat, protože i úřad práce říká, že má hodně agendy a vlastně nestíhá to, ty kontroly jsou možná namátkové, tak pak je otázka, proč tomu ale říkat akční jednotku.
6: Ano, mě právě ta akční jednotka docela jako pobavila, jako představa, že se udělá určitá korekce mechanismu, nástrojů, jakým způsobem lehčeji se dostávat k těm, řekněme, informacím, které jsou pro určité lidi tedy vyčleněné, že mohou tuto kontrolu provádět, jak to lépe legislativně uchopit, to by mi nepřipadalo nějak zvláštní, ale vytváření akční jednotky je opravdu hodně humorné.
4: Myslíte si, že je tohle něco, na co volič hnutí ANO slyší, protože z druhé strany leckterý občan by si mohl začít připadat jako sprostý podezřelý. Máme tu sociální kobru, finanční kobru. Tuším, že teď se chystá další kobra.
6: Já si myslím, že řada voličů na to slyší. A je to právě ta otázka, řekněme, etická, morální. Nikdo není potěšen, pokud prostě ví, že tamhle ten člověk dlouhodobě pobírá nějaké dávky a vlastně
4: nebo bydlí nic není,
6: bydlí v nadstandardním bytě,
4: že jo? Dávky na bydlení.
6: Ano, jako, což zase setkáváme se s tím i u politiků, to myslím si, že by první věc si měli udělat asi jako v parlamentě tuhletu kontrolu, kdo jak pobírá jakési příspěvky v tomhletom směru. Ale ty voliči na tom mohou slyšet, protože člověk obecně nemá rád, když je nějaká nespravedlnost. A samozřejmě zneužívání sociálních dávek je nespravedlivé. Ale pak jde o to, jestli chci ten problém řešit, byť říkám z hlediska rozpočtu a nákladů, to není velký problém, ale je to problém etický. Tak chci-li to řešit, jakým způsobem použiji nástroje, ale nikoliv představat akční jednotky.
4: Na nové kompetence by měl dostat teď i nejvyšší kontrolní úřad. V závěrečném kole je ve sněmovně ústavní senátní novela, která má úřadu umožnit, aby kontroloval hospodaření veřejnoprávních médií. Ona ani Česká televize, ani Český rozhlas v tom nevidí žádný problém, souhlasí. Opozice a koalice se ale teď pře o to, jestli novelou taky zařadit zákon o České televize a Českém rozhlase mezi předpisy, na nichž se musí sněmovna a senát shodnout. Tak NKÚ může v současnosti nakládat jen se státním majetkem a prostředky státního rozpočtu. Byla tu už v minulosti snaha třeba rozšířit to jeho pole působnosti?
6: Ta snaha tady byla a já musím říct, že nemám vůbec nic proti tomu, že se rozšíří, že bude kontrolovat veřejnoprávní média, veřejnoprávní televizi, veřejnoprávní rozhlas. To si myslím, že je v pořádku i tak, jak je to formulované. Uvidíme, jestli to poslanecká sněmovna přijme. Spíše opět jde o řešení marginální záležitosti. Byť asi teď hodně politizované, protože je připraven nový zákon o médiích. Tam je docela legrace, že už se tam počítá s tou kontrolou NKÚ, ovšem v jiném prostředí, než to bylo kdysi navrženo senátem, protože tam to bylo navrženo v souvislosti, že se posílají tedy poplatky za televizi a rozhlas. A je to tedy v jiném prostoru, řekněme, se to pohybuje. Ale ten zákon o médiích už jako s tím počítá. Teď není ani změna ústavy, pak musí následovat tedy změna zákona o NKÚ. Nejdříve teda změna ústavy, která říká ano, může to dělat a poté se to musí promítnout do toho návrhu zákona. Ale to, co je podstatné, že už od roku 2011 se diskutuje, bylo minimálně 4 návrhy, které procházely Senátem a sněmovnou a v různé době vždycky byly nějak zamítnuty, se to týkalo toho, že Nejvyšší kontrolní úřad nemůže kontrolovat bilionové, opravdu bilionové majetky, které jsou majetky státních podniků, podniků se státní účastí, statutárních měst. NKÚ nemůže kontrolovat hospodaření Prahy. Prostě to se na ní nevztahuje, tam tuto pravomoc nemá. Krajských vlastně krajů. A tím se vytváří dlouhodobě obrovský korupční prostor. Protože když si vezmeme příklad, jako třeba byl Tunel Blanka,
4: tam nebo je dopravní hezký, podnik pražský.
6: Nebo dopravní podnik, ano, firmy se státí či obecní účastí, tak se může udělat kontrola, co udělali se státními příspěvky, co udělali s evropskými příspěvky, to může udělat. A nikoliv, co udělali se svými. Dělat takovouhle kontrolu financí je vlastně směšné a zbytečné, protože prostě je nutné vědět, kudy, kam některé peníze přicházely a odcházely a co se dělo. Takže opět se nedostáváme k tomu, že bychom mohli rozšířit pravomoci NKÚ tím směrem, který by byl velice žádoucí a který by, řekněme, výrazným způsobem omezil ten prostor pro korupci v České republice.
4: No, kraje a města čerpají peníze taky z rozpočtového určení daní. Disponují opravdu miliardovými rozpočty.
6: Tam je to spočteno na biliony. Jako všechny tyhle ty agendy, které jsem pojmenovala, že prostě už se to dostáváme do roviny bilionů.
4: No, tak to je neuvěřitelné, ale proč to, vy jste mluvila tuším od roku 2011, ano. Že se to projednává, proč to neprošlo, kde se to vždycky zasekne?
6: Já si myslím, ono to každý zasekne někde jinde. Ono, když je taková jako protikorupční nálada, tak to vyhlásí jedna sněmovna, pokud možno před svými volbami. Když je to poslanecká sněmovna, tak to projedná těsně před volbami, aby voliči teda viděli, jak se snaží. Ale problém je v tom, že se to dostane do Senátu, ten jim to třeba vrátí s nějakým pozměňovacím návrhem, ale nová sněmovna už to nemůže projednávat. A to všichni vědí, že to je taková hra. Někdy to zase navrhne Senát nebo nějaký senátor, pokud možno před volbami, ty třetiny do Senátu, koho se to týká. Takže se jako tohleto zveřejní, jak ten Senát opravdu bojuje.

0: Kdo tedy teď kontroluje krajské městské firmy, kde asi z tohohle balíku mizí o hodně peněz?
1: Ve své podstatě tak je tam samozřejmě zákon o finanční kontrole, kde přichází ty mechanismy na tu kontrolu, ale NKÚ jako ten nejvyšší vlastně orgán, a který má, a zase to se málo kdy jako tady zdůrazňuje, nesledovat jenom jako co je jak zaúčtováno, ale má sledovat efektivitu, jak se nakládá, jestli to má smysl, jak se nakládá s těmi prostředky. To znamená, že se nevyčerpají na vybudování asfaltky mezi dvěma poli, když zase takový jednoduchý příklad, který myslím, že se tady objevoval. Tak to tam prostě není a ten zájem opravdu není. Ale kdyby toto dlouhodobě bylo, tak my jsme nemuseli mít dozimetr. My jsme nemuseli mít mnoho těch afér dopravní podniky.
0: Pochodem v souvislosti s tím, že nastoupila nová vláda, tak vrací se debata o tomhle zákonu, o téhle možnosti, aby NKÚ kontrolovalo právě i kraje, obce?
1: No, já si myslím, že se to nikde neobjevilo, ale co je špatný, že se to vlastně neobjevilo ani v tom návrhu senátním, který byl dán ještě za minulého období, byť to nesouvisí tedy s vládou přímo, ale oni předpokládali, že by to mohla, řekněme, i tehdejší ještě poslanecká sněmovna projednat, to se nestihlo, ale říkám, jde o ten omezený návrh, ale že by se objevil ten návrh na kontrolu, prostě se neobjevuje pro ty obce města a nevěřím tomu, že by se to objevilo, protože máme teďko před volbami. Já si myslím, že koaliční strany dosti očekávají a je to takové to logické. První rok po volbách si většinou ty další volby jsou dost úspěšný pro tu vládní koalici. Ty další roky už to pak bývá horší. Takže počítej, že se vytvoří určitý jakoby prostor a rozhodně ne jako větší mechanismy kontroly.
2: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
0: A dnes je to politoložka Vladimíra Dvořáková. My tu dnes hodně mluvíme o úřednících, o kontrole státu. Dost podstatně to má změnit ten nový zákon o státních zaměstnancích, se kterým přišla skupina vládních poslanců. Má přinést větší efektivnost úřadů. Ten současný služební zákon tu není dlouho. On vznikl zhruba před 11 lety. Měl zaručit hlavně nezávislost těch úřadů na politicích, na tom, kdo zrovna vládne. Tak změnil by na tom něco ten současný návrh?
1: Tak ten sám zákon, služební zákon, nebyl úplně ideální, protože probíhal za obrovských politických tlaků. Do toho vstupoval prezident Zeman, navrhovala Rostoková vláda komplexní pozměňovací návrh. Mělo to teda opravdu hodně, hodně negativ. Od té doby byl postupně vykosťován, bych řekla, jako a měněn. To znamená, to, co mělo posilovat tu nezávislost, tak bylo hodně změněno, umírněno. No a teď přichází nový zákon o státních zaměstnancích a tam je to, já možná už mám takový trošku černý humor, ale je to opravdu komické. Takovýhle základní zákon, mimochodem na němž hodně závisí i to, jestli budeme financováni Evropskou unii, protože tam už mnoho lidí taky nebaví jako sledovat, kam u nás jako jaké peníze mizí, tak byl navržen 29. prosince skupinou poslanců. To je prostě neuvěřitelné. Jako to, a vládních poslanců teda nutno říci, jo, že opozice navrhuje skupinou poslanců zákony, to je poměrně běžné, protože nemá vládu. Ale zákon tohoto významu, aby byl navržen skupinou poslanců, je jako docela problém. Načež k tomu ještě prošel teda už dvojím čtením, ty kritiky se asi objevují, ale k tomu ještě se podařilo dát jakoby další pozměňovací návrhy. A z nich jeden je opravdu dost neskutečný. A to je o zákon, který vlastně omezuje pozice vedoucí úřadů územních samosprávných celků na 5 let. V přechodných ustanoveních ještě současné témíky rozlišuje na 3 různé kategorie, naprosto nepřehledný, ale otázka je, že to je prostě legislativně úplně špatně.
0: Navíc jde tuším o přílepek, vlastně to se netýká toho zákona o státních zaměstnancích, tak v čem by měla být ta výhoda jenom 5-letého období těch úředníků, když

0: tam má být zároveň zajištěna jakási kontinuita právě při změně politické reprezentace.
1: Ano. Tam je to legislativně úplně špatně, protože tady existuje zákon o úřednicích územních samosprávných celků z roku 2002. To znamená, pokud to někam spadá, tak do tohoto zákona. Nikoli do zákona o státních zaměstnancích. Tak to už je samo o sobě, jako ukazuje, že teda je ten návrh hodně účelový. Druhá věc, uvědomme si politickou souvislost. Máme před těmi obecními volbami, už jsem to tady říkala, takže tam zájem na to, aby mohli dělat vlastně radikální změny. A ten vedoucí úřadu je velice důležitá osoba právě i z hlediska těch protikorupčních opatření. Tam je potřeba, aby opravdu byl nezávislý, aby to nebylo tak, že ho mohou jakkoliv lehce vlastně odvolat, pokud se neprokáže samozřejmě nějaké jeho pochybení. Takže říkám, je to legislativní paskvil, za prvé je to přílepek, za druhý tam vytváří asi tři kategorie tajemníků, asi podle toho, že jak si odhadnou, kteří mohou být jejich, nebo nemohou být jejich, nebo s kým chtějí něco udělat. A legislativně teda je to opravdu špatně.
0: No on tuším, ten návrh se hájí tím, že by to měli potom tyhle tajemníci na městských a krajských úřadech stejné jako ti státní, kteří mají tamto omezené funkční období, tak není tohle argument?
1: Tak jako je to argument s tím, že to omezení té doby těch státních tajemníků je prostě špatně z hlediska vůbec jako nezávislosti a fungování toho systému. Pokud to budou chtít dostat i do toho na tu obecní úroveň nebo na tu samosprávnou úroveň, takhle alespoň kdyby to teda dělali v rámci zákona, který tomu přísluší a nikoliv jako v rámci zákona, který tomu vůbec nepřísluší. Toto je opravdu naprosto neprofesionální. A chtěla bych říct ještě jednu věc. Tady je pocit pořád, že ty úředníci jsou ti špatní. Jo? My musíme mít tady ty bezvadný skvělý úředníky. A když jsem viděla jako různé lidi, kteří se dostávali teďko do vysokých pozic, tak pořád jako nevím, jaké je to kritérium, ale dobře, za to odpovídají ti politici. Ale my ty úředníci musí dělat to, co nařizuje zákon. Zákon schvaluje sněmovna. Zákon schvalují poslanci. Pokud poslanci schvalují zákony tak, jako je to teď to předloženo, i jak jsou teda potom dodávány pozměňovací návrhy, které se zákonem ani nesouvisí, přílepky podobně, tak já prostě si dost dobře dokážu představit, co ten nebohý úředník má potom dělat a jakým způsobem má fungovat. Pokud chci zefektivnit státní správu, musím opravdu nechat nezávislost těch úředníků, ale především musím pročistit ten zákonodární proces a vytvořit prostor, aby ten úředník se mohl opravdu zabývat dalšími věcmi a ne vytvářet akční jednotky či jiné věci. Takže ten přístup, a ono je to populární, prostě špatný, hloupý úředník. Je to jednoduché, ale tento přístup je prostě špatně. A ten zákon o zaměstnancích a ten teda přílepek, který dali, je opravdu to dokresluje velmi dobře.
0: Říká dnešní host, jak to vidí, Vladimíra Dvořáková, politoložka. Díky, že jste tu s námi byla. Naslyšenou.
1: Krásný den.
0: Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve vězně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Zákaz mobilních telefonů ve školách probere pozítří vedení Prahy 3 s rodiči žáků na veřejném setkání. Dnes bude jasno, teď ještě i polojasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Policie varuje před podvodníky, kteří zneužívají pravé transparentní účty. Nejdříve právě na ně nechávají posílat peníze, vydávají se přitom za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze zmizí.
4: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
5: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
4: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
6: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
4: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody, byť se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je třeba blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Barel se teď prodává za necelých 1,90 dolarů. Vedení Prahy 3 chystá debatu s rodiči na téma zákazu mobilních telefonů při vyučování ve školách. Uskuteční se ve středu odpoledne v Žižkovském atriu. Omezení v současné době platí na 5 z 10 základních škol na území městské části, kde učitelé mobily od žáků vybírají a ukládají do boxů. Některým rodičům se postup nelíbí a stěžují si na to. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Filip Málek z Prahy sobě.
7: Nejde o nařízení radnice, ale dlouhodobý projekt, v rámci kterého komunikujeme s řediteli škol a doporučujeme opatření. Školy si pak pravidla určují sami.
2: V Mostě zasahují hasiči v panelovém domě na třídě budovatelů. Část ulice je uzavřena. Ze zakouřených prostor se musela evakuovat asi stovka lidí, pokračuje mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
8: Došlo k požáru výškové budovy na třídě budovatelů, došlo k evakuaci 99 osob, v současné době je požár likvidován a probíhá průzkum požářiště, aby se zjistilo, kde přesně začalo hořet a co se stalo.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno, teď ještě i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území jen do 23 a v 1000 metrech na horách 21. Na Šumavě bude tepleji až 24.
3: Doprava.
2: Nástem 22. kilometru D1 směrem od Prahy narazil kamion do světelné šipky, jezdí se tam pouze levým pruhem, v koloně se zdržíte asi 20 minut. V opačném směru se zdržíte zhruba čtvrt hodiny před Rohlenkou, tam je to pouze provozem. A na příjezdu do Prahy po D1 počítejte rovně s hustým provozem, pomaleji teď pojedete od Průhonic. A na Pražském okruhu počítejte s obousměrnými kolonami u Ořechu, popojíždějí od D6, respektive odvezce. Zprávy končí po nich dva na dvojce.
9: kteří vás rádi zdraví při pondělku, je 25. květnový den, 4 minuty po 9. hodině a my se dnes společně vydáme na brigády.
10: Ano, možná také do vzpomínek, kam jste chodili na brigádu, kolik jste si tehdy vydělali, za co jste utratili, o tom všem dnes bude řeč, protože brigády jsou možná ústředním tématem v mnohých rodinách.
9: Je to tak, kolik za brigádu můžeme dostat nebo můžete dostat, pokud se na ní vypravíte, kolik mohou dostat vaše děti, od kdy mohou chodit na brigády a které brigády jsou nejoblíbenější. O tom všem budeme mluvit, ale také budeme plnit jedno přání. A pokud se to podaří, tak s dámou, se kterou si díky přání budeme povídat, bychom se mohli dostat až na vrcholky hor.
10: A to úplně. A také samozřejmě slibujeme, že když nám dnes napíšete svoje přání, tak uděláme všechno pro to, abychom ho splnili. Máme téměř 5 minut po 9. a hezké pondělní dopoledne vám přejí Dva na dvojce, Jiří Holoubek
9: a Šárka Volemanová.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Kteří si i dnes přejí, abyste nám napsali svoje zkušenosti a možná aktuální věci, které se vám honí hlavou v souvislosti s brigádami, protože léto máme pomalu tady, no a s ním i ty zmíněné brigády.
3: Přemýšlím, jestli Český rozhlas nabízí nějaké brigády, nevím o nich, vím, že sem tam hledáme dobrovolníky například, a to už je tedy teď pryč, na den otevřených dveří, kteří by průvodcovali a vodili skupiny po rozhlase. No ale důležité je, že brigády jsou dlouhá léta pro mnoho studentů a mladých lidí běžnou součástí života. Samozřejmě jde především o peníze, něco si přivydělat je prostě příjemné, ale brigáda by měla přinést a často přináší i další benefity.
2: Je to tak možná mnohá seznámení, mnohá přátelství, dlouhodobá či krátkodobá, ale také schopnost komunikovat v novém kolektivu a možná se umět i zařadit v rámci té socializace do nějakého pracovního procesu, což se v následném životě zkrátka může hodit.
3: A poznat nové lidi a nová prostředí je samozřejmě výhodné a přínosné, i když člověk není student, čímž se lehce dostáváme k tomu, že na brigády samozřejmě mohou chodit i lidé dospělí, ale kteří také chodí buď si přivydělat, anebo si právě zkusit něco nového.
2: Mimochodem, chodí tedy někdo z vás ještě na brigády, jestli ano, tak nám napište a také napište ten důvod, proč, a možná také přidejte nějaké podívání se k vám domů, jestli právě teď třeba pro své dítě nebo svého vnuka scháníte nějakou brigádu, po případě v lepší variantě, jestli ji schání on sám.
3: A také, jaké brigády to jsou, protože my se dostaneme i k těm nejoblíbenějším nebo nejběžnějším, ale i k některým méně běžným. No a jak vy vzpomínáte na svou brigádu, pokud nechodíte v dospělosti, ale chodili jste jako studenti, co vám to přineslo? Myslíte si, že jsou takové brigády důležité a užitečné?
2: Otázek velká spousta, 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Mohla by to být dobrá brigáda dělat na jedno turné třeba bedňáka u Queenu.
1: To by si chtěl by.
0: To bych chtěl.
1: Já si myslím, že by si okusil život v pravém slova smyslu.
0: Kdysi, ano.
1: My se dnes bavíme o brigádách a už nám píšete, děkujeme za to. Jirka se přidal, dobrý den, jelikož jsem nastoupil do učení už ve 14 letech, chodil jsem od 14 let na černo na brigádu a v 16 letech jsem si za vydělané peníze, poslouchej, koupil první auto. Škoda Spartak za 3000 korun československých a k tomu jsem měl osobního řidiče, kamaráda, který měl řidičák, ale to auto neměl, napsal Jirka.
0: Mimochodem jsem si vlastně vzpomněl a nebyla to ta prvotní myšlenka až následná, že dokonce jeden bedňák, jehož jméno si nepamatuju, Tonda, můj syn by to věděl, tak napsal knížku o Queenech, dělal bedňáka Queenům asi 10 let nebo 15 let a vznikla o tom celá kniha a audioverzi té knihy načetl Jiří Korn. Mm-hmm. Myslím, že se to jako dobře poslouchá, také jsem si to kdysi
1: jako
0: poslechl.
1: Typ.
0: Jako typ, ano.
1: Ano. Chodil jsi na brigády?
0: No my už jsme o tom před časem mluvili a já vlastně jediná brigáda, nebo jediné místo, kam jsem chodil na brigády, byla keramická dílna u Svatošových u nás v Louňovicích tehdy, což bylo jako bezvadný, vydělal jsem si tam na první kytaru. A vzpomněl jsem si o víkendu, když jsme se byli projít, že někdo z mých kamarádů chodil občas na brigádu do lesní školky. Mm-hmm. Chodili sázet a ošetřovat malé smrčky a podobně. A to tedy prý byla jako rasovina veliká, zvlášť v létě, kdy tam pralo to slunce a tam byly ty lány těch stromečků a tak. Málo kdo vydržel delší dobu. Ale nikdy jsem nezažil třeba brigádu v restauraci, že bych třeba na zahrádce roznášel pivko nebo tak.
1: Tak to já jsem chodila taky na brigády. Vzpomínala jsem na to a jedna možná brigáda se mi stala osudovou, protože ta první byla u nás v Přelouči, tehdy v cukrárně, chodila jsem celé léto mít nádobí, to teda nebyla žádná jako paráda, že by mě to nějak výrazně bavilo, to se říct nedá. A potom jsem chodila v Pardubicích točit zmrzlinu. A bylo to docela náročné, protože z takového toho stroje, ze kterého točíš tu zmrzlinu, to znamená, že ráno si ho musel naplnit, aby to celé umrzlo, to jako v pořádku, ale večer potom celý rozebrat a celý umýt. To nebylo vůbec jednoduché, aby to fungovalo. Ale tahle byla velmi důležitá v mém životě. To bylo, když mi bylo 17 a potom lehce 18, skončila jsem gymnázium a tehdy, když jsem seděla u té zmrzlině na třídě míru tehdy v Pardubicích a poslouchala Radio Profil, které tam vzniklo po revoluci.
0: Slyšela si inzerát.
1: Tak jsem slyšela inzerát, že oni hledají moderátory do rozhlasové stanice, do Rádia Profil. A jak jsem točila tu zmrzlinu, tak jsem si řekla, však chodím na dramaťák vlastně od první třídy, tak já to zkusím. A tam mě tehdy vzali do Rádia Profil v Pardubicích, které už dneska nefunguje. A tam to začalo všechno.
0: A to nádobí mi připomnělo, na to bych skoro zapomněl, že ano, taky jsme chodili mít nádobí vedle na Vyžlovku do hotelu Praha. A jsme měli nádobí, tam jsem taky strávil pár týdnů jako brigád.
1: Byly scvrklý prstíčky, viď?
0: To byly scvrklý prstíčky, no. A potom nám místní kuchař vždycky udělal něco, jako co dům dal, takovou všeho chuť na jedné pánvi, to bylo na tom nejlepší.
1: My jsme slíbili, že se podíváme do žebříčku těch nejoblíbenějších brigád, co tam je?
0: No tak jsou to práce v restauracích a fast foodech, samozřejmě někde práce v kuchyni, pomocné práce, a nebo také u kasy, prostě s penězi, ale pozor, to až od 18 let.
1: Mm-hmm. Rozvoz jídla, tam stačí skútr anebo kolo, možná na kole, vidíš, to mě nenapadlo, to by možná šlo, samozřejmě pak je to až od těch 18 let do učování, to je oblíbené hlavně u vysokoškoláků. Myslím si, a to řešíme teď doma, že velkým limitem je ten věk, protože Pepínově je 16, hledá brigádu, na kterou by mohl o prázdninách jít, a ten výběr se opravdu zužuje vzhledem k tomu věku.
0: Oblíbené jsou také brigády v obchodech, tedy typicky doplňování do skladu anebo rovnání těch hadrů, které my si vyzkoušíme a necháme to tam někde zase viset, tak on to někdo musí dát zpátky. Na brigádách se dá vydělat v rozmezí zhruba 150 až 250 korun za hodinu, ale pozor, jsou i brigády, které jsou podstatně lépe placené. I o nich budeme mluvit, ale za chvíli náš první dnešní host.
1: Je to tak a budeme se bavit o brigádách a o vzpomínkách na ně s herečkou a zpěvačkou Barborou Kodetovou.

0: My děkujeme, že jste s námi, protože si povídáme dnes o brigádách. Ptáme se vás, jestli vám přijdou důležité, jestli jste na brigády chodili, jestli třeba chodíte i teď, protože na brigády se nemusí chodit, jenom v tom, řekněme, nedospělém věku. Přidala se Monika, která napsala: tak znám různé přivýdělky. Já jsem kdysi prodávala za studentských let časopisy po Praze, to ještě bylo všechno tištěné. Teď dělám různé věci a plně pracuju. Aktuálně právě teď můj syn přijímá nějakou práci, všechno se vyplatí a držím mu pěsti.
1: Mirek, náš posluchač, připomíná něco, co já už jsem nestihl, a to je chmel. Čtyřikrát na chmelu, píše Mirek, ruční trhání, ruce do krve, norma 9 věrtelů, což málo kdo natrhal, a za věrtel 6 korun. Ale za tu legraci bez rodičů to stálo.
0: Je to pravda, to jsem taky nestihla, za nás už to také nebylo. No tak uvidíme, kam nás se vzpomínky zavedou s naším dalším hostem. S námi ve spojení po telefonních linkách právě teď herečka, zpěvačka Barbora Kodetová. Báro, hezké dopoledne.
2: Já vás zdravím, všechny posluchače i vás samozřejmě.
1: Pěkné dopoledne i ode mě. Ta první otázka je samozřejmě logická. Jestli jste chodila na brigády, a první, co mě by napadlo, že když je někdo prostě z rodiny kodetů, tak jako možná trhání lístků někde v divadle.
2: No, možná s velkou nadsázkou, když řeknu, tak můj otec by řekl: v naší rodině brigáda, to je pod úroveň. Ale samozřejmě, že by to bylo s velikou nadsázkou řečeno, protože my jsme rodina, která je velmi pracovitá a manuálně zručná. Můj táta sice na brigády opravdu pravděpodobně nechodil, ale byl vyučený chovatel koní, což se málo ví. On vlastně musel, když emigroval jeho nevlastní otec, tak byl vyhozen ze školy a šel potom na střední školu jako chovatel koní. A často na to vzpomínal, takže můj otec opravdu uměl rukama úplně všechno, a tím, že jsme z rodiny sochařů, tak ta manuální jako dovednost v té naší rodině je, tak jak můj bratr, tak já, jsme velmi zruční a děláme spoustu věcí. Ale je pravda, že brigádu jako takovou, já jsem po ní moc toužila, ale vlastně jsem ji nikdy nestihla, protože já jsem začala pracovat ve svých 16 letech v divadle. A já už jsem si vlastně od těch 16-17 let vydělávala vlastně povoláním, které jsem chtěla dělat potom celý život. Takže jako upřímně, já jsem na brigádě nikdy nebyla. Ale moje dcera, Violetka, ta prostřední, ta si velmi ráda přivydělává a je velmi ráda soběstačná. Takže vlastně po celé studium na konzervatoři letos maturuje, si přivydělává právě v divadle, ve studiu 2, kde ne, že prodává lístky, ale je tam součástí týmu, který se stará o ty bary tam, které tam jsou. Takže ona jako prodává. A také nám velmi jako pomáhají vlastně všechny dcery, pokud máme nějaké v naší produkci koncerty, respektive můj manžel, no, Pavel Šporco, tak máme třeba takové pravidelné, abonentní i neabonentní, kdo by chtěl se přijít podívat, může si nakoupit vstupenky. Pražské hudební večery Pavla Šporcla na Malostranském náměstí v Profesním domě. A je to takových 6 jako velmi krásných, ucelených koncertů. A tam Violetka pravidelně prodává CDčka, stará se vlastně, má pod sebou takovou jako celou skupinu svých jako kamarádek, které prodávají lístky, starají se vlastně o ty posluchače, no prostě vlastně celou tu produkci dělá se mnou a s námi, což je taková brigáda, no. A já to mám vlastně jako taky brigádu, protože já dělám catering a vlastně celou takovou to, takže možná moje brigáda je pomáhat svému muži.
1: Teď je samozřejmě o to zeptat se nemůžeme, když máme na telefonu vás, ale jak rodiče platí, jestli to stojí za to, jako.
2: Platí dobře. Určitě si vydělají víc než v tom divadle, jo, ty holčiny. Jinak by to s námi asi nedělali.
0: Barbora Kodetová si s námi povídá. Možná ještě otázka, kterou pokládáme v souvislosti s brigádami, Báro, i našim posluchačům. Myslíte si, že je to důležité, když teď jste vyprávěla o svojí dceři, aby zkrátka děti si zkusili vydělat nějaké peníze, aby šli na tu brigádu?
2: Určitě. U nás je to tak, že všechny tři ty holčiny nám tak jako různě pomáhají. Lirinka taky, ta nejstarší, ta taky jako už dlouhodobě si přivydělává při studiu, protože ta zase studuje na modní design. Teď bude končit vošku a taky různě si chodí třeba šít a tak. Jo, je to velmi důležité, protože si ty děti vlastně uvědomí tu hodnotu těch peněz a taky je to pro ně takový najednou ten pocit nejenom zodpovědnosti, ale samostatnosti. Mm. Že to je jako moje, to jsem si vybrala, tam jsem si to našla, zařídila a je to moje a vlastně nikdo mi do toho se nedívá, takže já si jako ty penízky tak jako střádám a můžu si za to koupit, co chci. Já si myslím, že to je velmi, velmi, velmi důležité. Ale vlastně, když s vámi takhle mluvím, tak si uvědomuji, že ty moje holky jsou v tomhle jako báječný a vlastně velmi schopný, aniž bychom je k tomu nutili. Takže děkuju.
1: A my děkujeme za to, že jste se s námi o tenhle ten pohled i vzpomínky, i zkušenosti podělila. Ať se vám daří, pozdravujte děvčata, pozdravujte Pavla Špocra a mějte se moc dobře.
2: A já, jestli můžu, tak bych ráda pozvala posluchače, pokud by chtěli, tak já budu mít 7. června krásný koncert s kvartetem a s Michalem Borkem, s Unikvartetem v Českých Budějovicích. Je to 7. června v kulturním domě Slávie, tak kdyby chtěl někdo se přijít podívat na krásný program, tak všechny posluchače srdečně zvu.
0: Děkujeme i za pozvání. Barbora Kudetová, herečka, zpěvačka, společně s námi na vlnách dvojky. Ať se vám daří.
2: Vám také, nashledanou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Povídáme si s vámi dnes o brigádách a vy velmi hojně vzpomínáte, většinou se shodujete na tom, že brigády jsou potřebné, jsou záslužné, jsou užitečné a že na ně rádi vzpomínáte. Také jsme zmínili ty nejběžnější, ale najít se dají opravdu různé.
1: Ano, a možná, jak už jsme to také říkali, že když má ten student vyšší věk, tak ten výběr samozřejmě v souvislosti s věkem je daleko vyšší. Pokud máte teď maturanta, dnes pokračují pořád ještě ústní maturity a skončí to samozřejmě úspěchem. Tak jsme se dívali na to, jaké brigády je možné najít, tak hitem jsou například místa testrů únikových her, anebo třeba profesionální psí, anebo kočičí chůvy, což se určitě na léto bude taky hodit.
0: Mnoho pozic na brigády se nabízí ve smyslu takových, že reagují na technologické a společenské trendy. Dá se najít například poptávka po AI trenažérech. Firmám šlo o studenty, kteří umějí skvěle psát a jejich úkolem je četovat s umělou inteligencí a opravovat chyby.
1: Kolik se dá vydělat?
0: Je to různé. Ta státem, jaksi nebo zákonem garantovaná minimální mzda je 134 korun a 40 haléřů na hodinu. V Praze nebo v Brně se ta průměrná odměna pohybuje většinou nad hranicí 200 korun. Právě třeba u IT nebo marketingu se dá dokonce dostat na hranici 400 za hodinu, ale opět se to liší podle krajů. V Praze, ve Středočeském kraji, v Jihočeském kraji se dá vydělat nejvíc. Moravskoslezský a Zlínský kraj, ty jsou na tom nejhůře.
1: Tak nicméně možná motivace pro úspěšné maturanty, až to všechno skončí, kde vydělat nějakou kačku na léto.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Je to tak, Šárka Volemanová, Jiří Holoubek jsou stále s vámi a opět přišel čas na splnění jednoho z vašich přání. V tuto chvíli můžeme říct, že už víme, že to vyjde a máme radost.
2: Ano, víme a také připomeneme, že se splněním tohoto přání, jak jsme řekli po deváté, se dostaneme téměř až na vrcholky hor. Tak ale Jana nám napsala: hezký den všem na dvojce. Minulý týden jste připomínali 40. Tomáše Kluse a já jsem se shodou okolností před pár dny dozvěděla, že moje oblíbená zpěvačka Věra Martinová má nějakou novou píseň, na které spolupracovala právě s panem Klusem.
1: A ten e-mail pokračuje: zajímalo by mě tedy, jestli byste mohli paní Martinové zavolat, něco se k tomu dozvědět a případně písničku i pustit ve vašem vysílání. Šlo by to? Předem děkuji a moc vás zdravím z Mikulova. Píše Jana. Jano, šlo by to?
2: S námi po telefonu ve spojení právě teď Věra Martinová. Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce.
3: Krásné dopoledne vám i všem posluchačům, i paní Janě samozřejmě.
1: Věrko, děkujeme, ahoj, prosím tě, ahoj, musíme ahoj. Začít samozřejmě u té písničky. Paní Jana píše o nové písničce s Tomášem Klusem, řekni nám k ní něco, kdo je autorem, jak vznikla, proč právě s Tomášem Klusem, jak je ta písnička, stará nebo mladá?
3: Je. Tak počkej, já už jsem starší paní, abych to nějak tu poslednost zachovala. Prosím tě, ta písnička vznikla původně pro koncert z Hyberny, který jsem měla loni ke svým půlkolatinám, a kde Tomáš Klus měl být vlastně jako mým hostem. A když měl být hostem, tak mi říká, nenapsal bych písničku pro nás. Já říkám, napsal bys, to by bylo strašně fajn. Takže on napsal fakt strašně pěknou písničku, která ovšem si počkala na to, na tu realizaci, protože Tomáš v té době, kdy jsem měla vlastně koncert Hyberny, tak onemocněl nějakou těžkou angínou, takže z toho sešlo a písnička si počkala vlastně rok, ale je to vlastně dobře, protože my máme teď výročí oba dva. On má 40. a já mám 40 let sólové dráhy, takže je to takový teďka hezký 50-50.
2: Mm-hmm. Oba jste vlastně stejně staří, když se to shrne. No, ano, jako informace.
3: V určitém směru, na který já jsem začínala solou kariéru, když se Tomáš narodil, ale to je taková drobnost.
2: Ano, samozřejmě jenom taková drobnost. Věra Martinová si s námi povídá na dvojce. Chystá se léto, festivalová sezona. Jak to s vámi bude vypadat? Budete mít napilno a může vás třeba vidět Jana, která nám napsala z Mikulova?
3: Jana z Mikulova mě asi zná, protože v Mikulově já hrávám co dva roky vždycky na Pálavském vinobraní. Tam letos nebudem, protože jsme tam byli loni, ale já festivaly moc nejezdím. Já si vybírám, opravdu mám v létě jenom pár, protože pro mě léto je doba, kdy já můžu hrát tenis, kdy můžu jezdit na kole, kdy můžu chodit po horách a podobně. A takže já si tenhle ten čas chci urvat pro sebe. Mm-hmm. A koncerty jezdím na jaře, na podzim a v zimě. Takže budeme třeba na Pecce, to je takovej známý festival. Pár prostě těch akcí bude, to si můžou samozřejmě posluchači najít na Facebooku a podobně.
1: No já to

0: prostě na festivale a končím to potom v tom Děhylově, mm-hmm. takže to mám tak jako hezky všechno tam v těch místech. Mm-hmm. No a to je pár prostě výjimek, který mám ráda lidi, kteří to pořádají, takže tam jedu, ale jinak se snažím si to léto opravdu užívat plnými hrstmi.
1: Dobře děláte. Věra Martinová si s námi povídala na Dvojce. My děkujeme za pár minut vašeho času, přejeme, ať se daří. A teď tedy už přijde magnetická bouře.
0: Magnetické
1: bouře. Vidíte, já ve svém věku vidím špatně na dálku. Ano.
0: Ne, ono jich je víc, ale... Mně se strašně líbí, jak Tomáš vyjádřil, o čem ta písnička teď o tom napsal, že píseň svítí na každou z cest bez snahy někam jí vést a je jasnější nad nebe, že je čas mířit k sobě a ne na sebe. Uh-huh. A to se mně hrozně líbí.
2: Uh-huh. A teď to uslyšíme v písničce Tomáš Klus a Věra Martinová.
0: Tam nebude v té písničce.
2: Takhle je to popsáno. To
0: on je takovýhle básník, takhle je to popsáno. Tam budou jiný slova, ale je to o tom.
2: No my si ji teď poslechneme a uděláme si v tom pořádek. Tomáš Klus a Věra Martinová, která s námi právě teď byla dopoledne ve vysílání na Dvojce. Děkujeme za to a Věro, hezké léto, měj se krásně.
0: Vám taky, mějte se hezky.

0: A ještě jeden pohled do vašich zpráv o brigádách. Napsala nám Vendulka z Prahy 8 stroji. Moje první brigáda byla Bramborová, rok asi 1980. Profesor, co nás měl na starost, byl vůči pubertěčkám zaujatý. Kdo sbíral jednou rukou, dostal jenom polovinu mzdy. Nutil nás dělat i v dešti a my se vzbouřili a nešli a on se bál, chacha, takže nás nepotrestal. A moje výborná brigáda, ta byla v Korálkách a syn v 16 mil v servisu auta, tedy interiéry, vnitřky. Napsala nám Vendulka.
1: Máme tady nejrůznější brigády, samozřejmě chmel, obchody, poštovní doručovatelky. Máme tady jednu krásnou brigádu, s kterou přispěchala Eva. O víkendech ráno jezdila s prastříčkem s koňmi sbírat mléko od hospodářů. A jaký to bavilo, když mohla řídit koně. Řídit opratě, držet opratě.
0: Tak děkujeme za to, že jste byli s námi. Nabízíme další společnou hodinu po 10. Výsledky testování mobilních telefonů tématem naší dnešní poradny.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám legendární českou zpěvačku Petru Janů. Jejíž nezaměnitelný hlas provází českou hudební scénu už několik desetiletí. A budeme si povídat o jejím novém albu. Když se ohledne za svou kariérou, na který okamžik vzpomíná nejraději. Jak se podle ní změnila česká hudební scéna od doby jejich začátků? A co jí dnes nejvíce motivuje pokračovat v koncertování a v tvorbě? Nejen o tom s Petrou Janů.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ústřední vojenská nemocnice musí stanovit pravidla, jak bude zacházet s údaji o zdravotním stavu prezidenta a čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti nevyzpytatelnému Norsku. A dnes bude jasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Ústřední vojenská nemocnice musí do 90 dnů stanovit pravidla nakládání s informacemi o zdravotním stavu prezidenta, zjistil to server iRozhlas.cz. Lhůtu jí vystavil Úřad pro ochranu osobních údajů, který se víc než 3 roky zabýval podnětem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Tomu se nelíbilo, jak nemocnice zacházela v říjnu 2021 s citlivými údaji o jeho zdraví, pokračuje mluvčí úřadu Josef Štípský.
5: Úřad pro ochranu osobních údajů v ústřední vojenské nemocnici nařídil, aby zavedla vhodné organizační opatření týkající se sdělování údajů o zdravotním stavu prezidenta republiky, které upraví alespoň účel, právní základ a výjimku ze zákazu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.
3: Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. I zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Srážek moc nebude, jen místy na východě republiky. Ve čtvrtek se mírně ochladí. Denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Pak se bude opět oteplovat. V Karlovarské krajské nemocnici bude mít policie 2 hodiny popolední cvičení zaměřené na zásah při útoku aktivního střelce. Do akce se zapojí také hasiči, záchranáři a zdravotníci. Omezení může krátkodobě ovlivnit dopravu v okolí anebo pohyb v části nemocnice, řekl krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
6: Žádáme občany, aby zachovali klid a řídili se pokyny přítomných složek v místě cvičení. Zároveň doporučujeme v uvedené lokalitě počítat s dočasným omezením dopravy a zvýšenou koncentrací vozidel integrovaného záchranného systému.
3: Čeští hokejisté budou o 16:20 hrát na světovém šampionátu s Norskem. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
7: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
3: Petřínská rozhledna v Praze se večer rozsvítí modrou barvou. Akce má upozornit na Mezinárodní den pohřešovaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Praha se tím připojuje k mezinárodní kampani Modrá pro naději, evropské sítě krizových linek.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Přes den bude jasno, teď ještě i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území jen do 23 a v 1000 metrech na horách 21. Na Šumavě tepleji až 24.
4: Doprava.
3: Na stém 22. kilometru D1 směrem od Prahy narazil kamion do světelné šipky, zdržíte se v koloně do 10 minut. Na Pražském okruhu směrem k D1 se srazil kamion a osobní auto u dálnice D5 kolony na půl hodiny z D5. A ve Strakonické za Barandovským mostem směrem na Smíchov se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. I tady počítejte s kolonami. A silnice 43 je teď neprůjezdná mezi Skrchovem a Stvolovou. Přes silnici tam spadl strom. Zprávy končí, 2 na dvojce pokračují.
8: Hezké dopoledne vám přeji Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. Nabízíme poradnu za pár minut. Mobilní telefon dnes používáme prakticky neustále. Fotíme, platíme, komunikujeme, pracujeme, ale i hledáme informace.
9: Nabídka na trhu je ale obrovská, orientace v ní není jednoduchá. Jak nakoupit, podle čeho, vyplatí se připlácet za drahé modely? O tom všem budeme mluvit v dnešní poradně, která právě přinese výsledky testování mobilních telefonů.
8: A samozřejmě nabídneme prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď jsou 4,5 minuty po desáté. Přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny výsledky testování mobilních telefonů a s námi už po čase ve studiu opět vedoucí testování spotřebitelské organizace D-Test Tomáš Jeřábek. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, vám je posluchačů.
3: Povězte Tomáši úplně na úvod, kdybyste seděl s přáteli někde v restauraci na zahrádce, oni si řekli, no kdo jiný už by mi měl poradit než Tomáš, a teď by vám někdo řekl, Tomáši, jaký je ten nejlepší telefon, který si mám koupit? Co mu řeknete?
2: Nejlepší telefon je logicky takový, který nejlépe vyhovuje možnost potřeba.
3: Byla by to delší rozmluva.
2: Ano, byla by to velmi dlouhá rozmluva, nemá to jednoduchou odpověď.
1: Každopádně, když by nás teď tedy opravdu poslouchal někdo, kdo stojí před tím rozhodnutím, jaký si koupit mobilní telefon, z obecného pohledu, co jsou ta kritéria pro každého z nás individuálně? Nad čím bychom tedy měli přemýšlet?
2: Jednoznačně bychom měli přemýšlet nad tím, jak dlouho se třeba vyskytujeme dále od zásuvky, jakou by ten telefon měl mít výdrž, jak by měl mít odolný, tedy pokud o sobě vím, že občas nedávám pozor v důsledku nepozornosti nebo nešikovnosti, můžu telefon upustit, tak jak odolný by měl být, jak z kvalitních materiálů by měl být. Zkrátka ty základní kritéria, která byla důležitá před lety, jsou důležitá stále. Mm-hmm. A mezi jednotlivými modely jsou právě v těchto kritériích poměrně zásadní rozdíly.
3: A pokud si někdo řekne, tak konečně si koupím pořádný telefon a místo 8 000 budu investovat 25, dejme tomu, dává to smysl v tom ohledu, že opravdu ty rozdíly kvalitativní odpovídají těm cenovým rozdílům?
2: V našich testech se ukazuje, že ty dražší zařízení obecně dopadají lépe. Na druhou stranu ten růst cen není přímo úměrný přidané hodnotě. Můj osobní pohled je, že drtivá většina uživatelů má daleko dražší telefon, než jaký vlastně potřebuje.
1: Možná ještě samozřejmě vždycky na nás někde vykoukne nějaká vlajková loď té dané značky. Znamená to podle toho, co jste řekl, pokud chceme mít kvalitní telefon, že tedy máme sáhnout po té novince, anebo můžeme vlastně získat to, co si přejeme i mezi těmi modely, které jsou třeba v té střední třídě nebo starší?
2: Střední třída je vyhovující pro drtivou většinu uživatelů. Výrobci samozřejmě propagují nejvíce své špičkové modely, protože tam také můžou prezentovat nejnovější technologie, ty modely nejlépe vypadají. Lidé potom ty vlajkové lodi nakupují, řekl bych, že v drtivé většině případů zbytečně. I pokud jde o tu kvalitu materiálu, která se u těch dražších přístrojů ukazuje jako skutečně lepší než u modelů střední a nižší střední třídy, tak když si člověk koupí telefon třeba za 10 000 korun a koupí si k němu kryté ochranné sklo, obojí dohromady za pár stovek, tak vlastně s odolností problémy mít stejně nebude.
3: A povězte, Tomáši, ještě na závěr první části poradny, které telefony jste vlastně tentokrát testovali, nebo jestli jste si udělali takový průřez tím trhem, protože, jak jsme zmínili už před poradnou, ta nabídka je obrovská a asi se prostě nedá otestovat všechno.
2: My se blížíme k tomu, aby jsme otestovali všechno. Máme trh skutečně dobře pokrytý, protože naše testování probíhá v mezinárodní spolupráci. A v aktuálním testu jsme měli třeba telefon za 38 000 korun, ale také za 1900. Skutečně se nesoustředíme na jednu cenovou kategorii, ale soustředíme se na všechny, snažíme se otestovat samozřejmě s důrazem na kvalitu testování všechny telefony na trhu a, jak jsem říkal, velmi se tomu blížíme. Mm-hmm.
1: Děkujeme, to byla první část naší poradny výsledky testování mobilních telefonů, naše dnešní téma ve druhé části samozřejmě s prostorem pro vaše otázky. Pokud se chcete i dnes na něco zeptat, cesty k nám 3 700 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa a 22 155 25 25 telefonní číslo k nám do studia.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A v dnešní poradně výsledky testování mobilních telefonů s naším hostem, kterým je Tomáš Jeřábek, vedoucí testování spotřebitelské organizace D-Test.
2: A někdo z našich posluchačů s námi ve spojení po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
3: No, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, zhruba mám dvě otázky. Za prvé, mně stačí od mobilního telefonu, když jenom můžu někam zavolat a přijmout hovor, jinak já ho prakticky nepoužívám, žádný hovory neočekávám, takže když dovolám, tak ho vypnu a je to vyvízený a mám tam symbol, aby se mě nezobrazovali, aby mě se nezobrazovalo moje číslo, kam volám, jo, kvůli reklamám, protože to je každou chvíli nějaká reklama, tak já chtěl vědět, prosím vás, kdo mě to volá, když třeba já přijdu domů a natočím si, že mě někdo volal, a já nikomu nedávám číslo a pak najednou mě někdo volá a já mu zavolám zpátečně, abych věděl, co chtěl a on se nikdo nevozve, prostě to hned zakládá.
2: Ano, děkujeme. Tak tohle bude trošičku dotaz, myslím si, mimo téma, které máme, protože Tomáš Jeřábek je vedoucí testování spotřebitelské organizace D-Test a my si povídáme o výsledcích testování mobilních telefonů. Tomáši, šla by z vašeho úhlu pohledu na to nějaká odpověď pro našeho posluchače?
4: Bohužel, toto je známý problém, se kterým se i my dlouhodobě potýkáme, jednáme se s odpovědnými úřady, snažíme se bojovat proti těmto praktikám. Ono se totiž s osobními údaji uživatelů obchoduje, takže jakmile se vaše číslo ocitne v určité databázi, tak je možné, že majitel této databáze, i když to není korektní, mnohdy ani legální, tak to číslo přeprodá dál a prakticky se nedá vypátrat, odkud někdo vaše číslo získal. Takže skutečně doporučuji být v první řadě vytrvalý a odpovídat na telefon, dobrý den, kde jste vzal moje číslo a už mi nevolejte.
1: K tomu možná jenom drobnost, o čemž určitě budete vědět lépe než já, ale už existují i aplikace, způsoby, jak se snažit alespoň, jak si vyhnout nebo eliminovat takovéhle hovory a identifikaci takových cizích čísel.
4: V mnoha případech lze čísla blokovat i když už vám někdo zavolá, tak lze číslo zablokovat už v operačním systému telefonu. Pokud máte jednodušší telefon, tak se musíte spokojit s tím, že budete lidem odpovídat, už mi nevolejte.
2: Tomáši, pojďme tedy k výsledkům testování mobilních telefonů. Jak velkou roli, jestli jste na to hleděli, i v tom testu hraje fotoaparát? Dá se říct, že výrobci někdy více sázejí na marketing, než na skutečnou kvalitu fotografií. Jak je to?
4: Rozhodně se to říct dá, protože výrobci jsou limitováni fyzikou a už skutečně léta na ty limity narážejí. Pokud chce výrobce samostatných fotoaparátů udělat kvalitnější fotografie, tak má spoustu prostoru, se kterým může pracovat. Může do přístroje nebo k přístroji dát lepší optiku, větší senzor. Výrobci telefonů takové možnosti nemají, takže se snaží kvalitu fotoaparátu a celkově identitu těch fotek dohánět digitálně. Ten postprocessing, který se děje v telefonu, ty výpočty, jsou stejně tak důležité, ne-li důležitější, než ta obsažená optika, počet megapixelů nebo počet objektivů.
1: Byly doby, kdy jsme si pořizovali mobilní telefony mimo jiné, protože byly relativně malé, dobře se to nosilo v kapse a tak dále. Potom se zvětšovaly. Pak už některé byly tak velké, že byl trošku problém je například dát do té kapsy. Už se jako nějak ustálily ty velikosti mobilních telefonů na nějaké takové normě, že už výrobci zjistili, co je tak snesitelné.
4: Teď jste narazil na moji osobní tragédii, že tedy zmizely malé telefony z trhu. Já osobně to beru velmi těžce, protože já jsem malé, ale výkonné smartfony měl velmi rád. Ale ano, velikost telefonů už se ustálila. Výrobci zjistili, že telefon, který má stálou uhlopříčku, řekněme přes 7 palců, není úplně praktické zařízení a teď, když už chtějí výrobci obsáhnout větší uhlopříčku telefonu, tak se snaží ten telefon přeložit na půl, tedy roste popularita takzvaných skládacích telefonů.
1: To, jenom k té vaší osobní tragédii, Šárko, promiň, to jako v tom testování jste nenašel ten, který by byste potřeboval? Nebo o které byste to užil?
4: On neexistuje.
1: Neexistuje.
4: Několik let už na trhu není malý a současně relativně výkonný smartphone. Poslední takový telefon byl Asus Zenfone, teď si nepamatuju, jestli 10 nebo 11, předtím vyráběl podobné telefony taky Apple, byla to řada Mini, 12, potom 13, vyrobily se jenom dvě generace a výrobce potom ty telefony prodávat přestal. No. Takže skutečně velikost se ustálila zhruba někde mezi 6 a 7 palci uhlopříčky displeje a musíme se s tím nějak spokojit.
2: Musím se připojit k Tomášovi, že to je i moje osobní tragédie, protože typy mini jsem já měla ráda, když se to přestalo vyrábět. Tak já mám poměrně malé ruce, mě to pořád padá. Mělo by se to vrátit, ale evidentně se to neprodávalo. My si dnes povídáme o výsledcích testování mobilních telefonů. Pokračovat v tom budeme samozřejmě i ve třetí části našeho povídání. Pořád ještě s prostorem, třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
5: a Jiří Holoubek.
0: Dva na dvojce.
6: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny výsledky testování mobilních telefonů. S námi ve studiu zůstává vedoucí testování spotřebitelské organizace D-Test Tomáš Jeřábek.
3: Musíme se zastavit u položky, kterou jste také už zmínil, a to je odolnost telefonů. Objevilo se něco nového, jaká byla odolnost telefonů, a směřuje k tomu i dotaz SMSky od Zdeňky. Chtěla bych se zeptat, na co si dát pozor u odolných telefonů, třeba proti prachu, pádu a podobně.
4: Významná část telefonů na současném trhu tak skutečně je odolná. Ukazují to i naše testy. Občas se je podaří poškrábat, občas některému praskne třeba zadní sklo, ale ty telefony obvykle vydrží neuvěřitelné věci. Není dobré na to spoléhat. Je to pro případy nouze, pro případy nečekaných událostí. Pokud se podívám na náš poslední test, tak jediný telefon, a to bylo pro mě překvapení, obvykle zničíme telefonů daleko více, ale jediný telefon, který se nám tentokrát podařilo úplně zničit, tak byl jeden z nejlevnějších telefonů v testu. Samsung Galaxy A17 nepřežil pádové zkoušky, zkrátka už ho vůbec potom nešlo používat. Jinak telefony odešly, některé se škrábanci, některé dokonce bez škrábanců, u některých se podařilo poškrábat displej, ale všechny potom fungovaly. Takže skutečně, pokud jste trošku opatrní, případně doplníte svůj telefon krytem, tak by se vám nemělo nic stát.
2: Mm-hmm. Děkujeme. Další dotaz od někoho z našich posluchačů. Dobrý den, vítejte na dvojce a prosím, ptejte se.
5: Dobrý den, tady posluchač Antonín.
2: Dobrý den.
5: Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Testujete také mobilní telefony na provoz rukavicí? Mm-hmm. Já teď zrovna jsem koupil nejnovější model od Motorola a musím říct, že když jdu na motorce, tak ho nemůžu ovládat, přestože rukavice jsou podle tato způsobeny a v celku ostatní telefony, které jsem používal, běžně fungovaly a šly. Vypadá mi docela kratší, když telefon s tačkou Motorola.
3: Tak nefunguje.
5: Funguje na moto.
3: Děkujeme za zavolání. No i pro mě, jako pro motorkáře, zajímavá otázka. Jak to je?
2: Tady předpokládáme, že kluci chodíte na ty telefony jenom když stojíte na přijízdě.
3: Samozřejmě. No, akorát si nechceš sundávat ty rukavice.
2: Ano, rozumím tomu.
4: Ano, to je dlouhotrvající problém s dotykovými displeji a bohužel je to těžko předvídatelné. My toto netestujeme, nicméně doporučuji se podívat do nastavení telefonu. Neříkám, že je to ve všech telefonech, ale v nastavení některých telefonů. Dokonce se to liší i mezi telefony se zdánlivě stejnými operačními systémy. Někdy tam výrobce tu funkci má, někdy ne. Že lze zvýšit citlivost na dotyk právě pro případ použití rukavicí. Na druhou stranu, pokud telefon skutečně má problémy, i když máte rukavice uspůsobené pro dotykové displeje, ten povrch na prstech, tak je to prakticky neřešitelný problém, pokud proto telefon není uspůsobený, a rozhodně už to několikrát bylo předmětem diskuze v našem mezinárodním testu, jak toto vlastně testovat. A jediné, co nám v tom brání, tak je to, že v laboratorních podmínkách se nám těžko reprodukuje materiál pro dotyk, který by zahrnoval co nejvíce různých druhů rukavic.
3: Děkujeme. Pojďme k závěru, Tomáši. Teď mě vlastně zajímá, jak se dá to vaše aktuální testování shrnout, když jsme si na začátku řekli, že ta kritéria jsou pro každého trochu jiná podle toho, co preferuje, jak telefon bude používat a tak dále. Čili se asi nemůžeme úplně běžně zeptat, který telefon je nejlepší a který nejhorší.
4: Je to skutečně diskuze, na kterou by nestačilo 30 hodin, natož 30 minut, ale dá se to poměrně zjednodušit. Stačí se podívat na základní údaje, pokud jde o různé funkce, jako je umělá inteligence, operační systém, aplikace, to jsou věci, které mají dnes telefony z větší části stejné. Takže pokud se podíváme na základní údaje, výdrž baterie, užité materiály, kvalita displeje, kvalita fotoaparátu a realisticky zhodnotíme své potřeby, tak nejenom, že se značně zjednoduší ten výběr, ale člověk může dost výrazně ušetřit, protože, jak už jsme řekli, marketing výrobců se snaží v člověku navodit dojem, že to, co potřebuje, je telefon za 35 tisíc s nejnovějšími vychytávkami, s kamerou, která je pomalu použitelná v mediální tvorbě a tak dále. To skutečně normální uživatel nepotřebuje. Mm-hmm.
2: Děkujeme. To byla naše dnešní poradna, výsledky testování mobilních telefonů naším tématem. Tomáši, děkujeme za důležité informace, za návštěvu a těšíme se na příště.
4: Děkuji za pozvání a hezký den.

0: Káva o čtvrté samozřejmě nebude chybět dnes ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Poslechněte si ji. Krev zachraňuje životy každý den a přesto většina z nás o své krvi vlastně ví jenom velmi málo. Co je objev krevních skupin a RH faktorů? Co to změnilo v medicíně a proč se bez něj dnes neobejdeme? Jak dnes funguje darování krve, plazmy nebo krevních destiček a proč nemocnice stále potřebují nové, zejména mladé dárce? O tom všem dnes odpoledne v rozhovoru Kávy o čtvrté. Moderovat bude Patricie Strouhalová a hovořit s ní bude docentka Zdeňka Gašová, vedoucí aferetického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze.
1: My budeme za chvíli hovořit s Alešem Cibulkou. Jeho červený koberec tady bude za pár minut. Vypravíme se na jih Francie. Také přidáme jednu smutnou zprávu ze Slovenska. A Aleš nám poví něco o dnešním tobogánu, který proběhne v divadle, a to v Ypsilonce.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
2: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Tentokrát do Telče.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleše ohlásilo vyzvánění zvonů, což je velkolepé antré, které si Aleš zaslouží. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, velmi děkuji, jsem spokojen tím, co jste hned při pondělku vybrali, laťka je proklatě vysoko.
4: Ano, to jsme rádi, prosím tě jenom, aby se počítalo s tím, že to bylo opravdu jenom v pondělí. Teď tedy na červený koberec, alež i dneska se vydáme na místo, kde jsou červené koberce jako doma, jistě jich tam mají tedy hned několik.
2: Je to tak, vydáme se na jich Francie, jak jsem před chvílí zmínil, v Cannes se totiž opět po roce rozdávaly filmové ceny a ty o tom víš víc.
3: Ano, hlavní cenu Zlatou palmu získal rumunský film Fjord režiséra Kristiana Munžiu. Drama zasazené do Norska vypráví o střetu rumunské rodiny s norským sociálním systémem. Mimochodem pro Munžiu je to už druhá Zlatá palma. Poprvé ji získal v roce 2007 za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Letošní Cannes, kromě ostatních cen, pokud vás to zajímá, určitě si někde dohledáte, byly uděleny i 3 čestné Zlaté palmy. Dostali je Peter Jackson, režisér Pána prstenů, potom také John Travolta. Mimochodem, on je na festivalu poprvé i coby režisér svého nového filmu a dorazil tak, že ho mnozí fanoušci vůbec nepoznali. On má nově vousy, nosí brýle a k tomu baret, prý aby podpořil francouzskou módu, nový styl. Až někde uvidíte jeho fotografii, schválně, jestli poznáte, jestli je to Travolta nebo ne, já jsem ho na první pohled nepoznal. No a asi největší hvězdou měla být dáma, která dostala tu třetí čestnou palmu, Barbara Streisandová. 84-letá herečka ale do Cannes nakonec nepřijela. Podle oficiálního vyjádření festivalu na doporučení lékařů, protože se stále zotavuje ze zranění kolene. Mimochodem na závěrečném ceremoniálu ji na její přání zastoupila francouzská herečka Isabelle Huppertová, která jí vzdala hold přímo z pódia. A co je důležité pro české diváky, některé z těch nejúspěšnějších kanských titulů by se měly objevit také na festivalu v Karlových Varech, to znamená, že posléze ty nejlepší i v českých kinech. Takže včas vám vždycky řeknu, že to je nějaký titul, který bodoval v Cannes.
4: Budeme ti za to samozřejmě vděční. Aleši, teď přidáváme ovšem jednu smutnou zprávu, která před 2 hodinami dorazila ze Slovenska.
3: Je to tak, zemřel slovenský operní pěvec Pavol Dvorský, baritonista a mladší bratr slavného tenoristy Petra Dvorského. Bylo mu 71 let a podle Štátné opery v Banské Bystrici patřil během svého působení k osobnostem tamního divadla a zanechal výraznou stopu v jeho historii. Mimochodem Pavol Dvorský pocházel ze známé pěvecké rodiny Dvorských, všichni asi známe jeho bratra Petra Dvorského, který stále patří k nejvýznamnějším slovenským operním pěvcům a dlouhá léta zpíval na nejprestižnějších světových scénách. Ovšem, opernímu zpěvu, představte si, to se věnovali také další bratři, a to Miroslav a Jaroslav Dvorští. Takže odešel další člen opravdu mimořádné slovenské pěvecké dynastie.
2: Aleši, a poslední položka červeného koberce, ta je rozhlasová dnes večer, Tobogán v Ypsilonce. Pověz, kdyby se tam někdo ještě chtěl dostat a trochu zaspal, má šanci a co se bude dít?
3: No jistě, může pospávat a poklimbávat během celého dnešního dne, protože všechno to vypukne až v 19.30 a díval jsem se na balkónech, ještě několik míst, dostanete se tam, takže když se mrknete na stránky Ypsilonky nebo dvojka.rozhlas.cz, po druhé výjimečný tobogan z Ypsilonky, večerní pro ty, kteří nemohou během dopolední a o víkendu. No a hlavním hrdinou vlastně bude muž, který také už není s námi, Jan Schmidt. By slavil 90. narozeniny, tatínek, zakladatel Ypsilonky, muž, který na co sáhl, tomu šlo, a vzpomínat na něj bude nejenom kompletní tým Ypsilonky, Mirek Kořínek, Honza Jiráň, ale i z té mladší generace, to by rádi slyšeli, už jsou to taky skoro padesátníci, Krištof Mende, Martin Bohardlo, Renata Rychlá, Lenka Loubalová, Bára Skočdoplová, prostě celá tahle ta úžasná poetická parta, ale dorazí i Lilian Malkina. Možná vás překvapí, co má společného s Ypsilonkou a měla společného s Janem Schmidtem, a já se moc těším na to, že dorazí dramaturgyně České televize Jana Kopecká, herečka Naivního divadla v Liberci Markéta Sýkorová a také kapelník nebo člen skupiny Jarabáci Jakub Schmidt. U něj je to jasné, ale všichni tito tři jmenovaní jsou potomci Jana Schmidta, takže oni přijdou vzpomínat na svého tatínka. Takže dneska večer 19.30 v Ypsilonce. Buďte u toho, anebo si to můžete potom poslechnout na začátku července u nás, 4. července v době toboganu na dvojce.
4: Aleši, končíme fantastickou pozvánkou, děkujeme za ni, taková byla procházka po Červeném Koberci, těšíme se na tu zítřejší.
3: Mějte se krásně, jdu se načančat, hodit do gala, ať v Ypsilonce zářím. Možná baret, brejle a fousy. To se teď nosí i ve světě.
2: Aleši, měj se pěkně, zítra naslyšenou, ať to všechno dobře
3: dopadne. Hezký den, ať se daří, hezký den.

0: A my přidáváme ještě jedno pozvání k poslechu Českého rozhlasu Dvojka, Stopy fakta, tajemství a další díl oblíbené série Stanislava Motla. Nás čeká na Dvojce dnes v podvečer po 18. hodině a i tentokrát vás navnadíme, neboť se Standa Motl bude zabývat a pátrat po osudech českého polárního letce Jana Březiny.
1: Je to tak, účastník slavné Papaninovy letecké expedice na severní pol se stal světovou celebritou, ale přesto, nebo možná právě proto, jako oběť stalinských čistek skončil na popravišti. A víc se dozvíte u nás na Dvojce dnes v podvečer, anebo kdykoliv jindy prostřednictvím webu Dvojky, anebo aplikace Můj rozhlas.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek,
2: Dva na Dvojce.

0: 4 minuty před 11. od nás dvou už jenom pozvání k poslechu dnešních blízkých setkání.
1: A budou blízká a budou určitě moc hezká, protože hostem Marka Němce, který bude průvodcem, se stane zpěvačka Petra Janů.
0: Koukáme přes naše prosklené dveře před studio s Petrou Janů. Už se tam fotí spoustu našich kolegů i okolo procházejících, ale za chvíli už bude sedět s Markem Němcem ve studiu a povídat si, tak si to nenechte ujít. Děkujeme za dnešní pozornost a těšíme se zítra, tedy v úterý, naslyšenou. Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná návrh zákona, který zpřísňuje režim dočasné ochrany a peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, říká NKÚ. Bude jasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Pro držitele dočasné ochrany v Česku by nově mohly začít platit přísnější podmínky. Dnes to projedná vláda. Návrh zpřísňuje třeba pravidla pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou, vyplácení humanitárních dávek anebo získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Předloha upravuje také samotné podmínky režimu dočasné ochrany. Doplňuje Adam Rezler, mluvčí ministerstva vnitra, které novelu připravilo.
2: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
0: České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, řekla mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
3: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
0: Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. Policisté pátrají po 78-letém Josefu Ficovi z Táborska. Včera popoledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku, trpí neuropatií a má problémy s chůzí. Měří přes 170 cm, má šedé vlasy a šedý knír. Na sobě má tmavě modré montérky, kostkovanou košili a tmavě modrou vestu a na nohou bačkory. Případné informace volejte na linku 158. Likvidaci skládky za 1 200 000 000 korun pod plánovanou multifunkční halou v Pardubicích zaplatí podnikatel Petr Dědek. Město po více než 2 letech dokončilo plánovací smlouvu s tímto investorem, kterou dnes budou schvalovat zastupitelé. Podle dohody nebudou Pardubice přispívat ani na provoz haly, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
4: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město a dává městu velkou míru právní jistoty. Obě strany tam mají nastavené určité sankce za neplnění některých věcí a jak říkám, pro nás je opravdu velkou výhrou ta obří právní míra jistoty v tom, že za městem nepůjde sanace té skládky.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě do 23 a v 1000 metrech na horách kolem 21, na Šumavě bude tepleji až 24.
1: Doprava.
0: Na 366. kilometru D1 směrem na Prahu se v omezení srazil kamion a osobní auto, kamiony neprojedou, počítejte tam s narůstající kolonou. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov vyšetřují hromadnou nehodu, regulují vjezdy do tunelu. Asi nejhorší je to v Troji, kde kolony popojíždějí od Botanické zahrady, plná je Liberecká od Proseka a také Povltavská z Libně. A silnice 35 je neprůjezdná po nehodě osobního auta a motorkáře na úrovni Lužan na Jičínsku. Zprávy končí po nich Marek Němec a jeho host.
6: Vážení milí posluchači, vítejte u pondělních blízkých setkáních. Doufám, že netrpíte vedrem a pokud je to vedro způsobené právě skládající maturitní zkouškou vašich ratolestí, tak vám přeji, ať se to všechno vydaří. Já teď u mikrofonu vítám hosta velmi váženého a vzácného, ale ještě nepromluví, protože bývá považována za člověka, který nepotřebuje mikrofon, a to ani v Lucerně, vážení a milí posluchači. Aspoň tak to o ní říká její kolega. Nicméně, když zjistila, že jí kancelářská práce neuspokojuje a snažila se prosadit jako umělkyně, jako zpěvačka, bylo už její jméno obsazené. V semaforu už jedna taková Jana Petrová, neboli Jana Petrů byla. No, když se vdala, a bývala by si vzala jméno svého muže? Bylo to jméno opět obsazené, protože jedna taková Zelenková už prostě zpívala. Přesto nakonec i ona obsadila tedy trůn, a to na několik desetiletí, rokové královny české pop music. A já jsem moc rád, že můžu přivítat paní Petru Janu u nás v rádiu. Vítejte.
7: Já děkuju za krásný přivítání a vítám se taky s milými posluchači.
6: Ano, ano. A i samozřejmě nás někteří můžou sledovat, tak i vám máváme.
7: Jej, no jo, vlastně. Tak. Nové technologie.
6: Nové technologie, ano.
7: Ještě jsem se namalovala, to bych vás strašila.
6: Tak. Vlastně my nevíme, jestli je to rozhlas s televizním sledováním, nebo s televizní sledování, a to si trošku povídáme, ale budeme se věnovat přece jenom mikrofonu.
7: Zůstala bych u toho rozhlasu. Tady je to nakonec napsané.
6: Je to tak, je to tak. Řekněte mi... Je něco, co vám lidé o vás často říkají a přitom víte, že je to úplný nesmysl?
7: Je, no takových nesmyslů, ty to musíte znát, takových nesmyslů jsem se o sobě dozvěděla.
6: A
7: jsou takový barevný šumy, že jo, který si přečtou různý články o vás, splácají to dohromady a potom se nestačíte divit, co jste to všechno řekl.
6: A co třeba děláte nehorázného, jak se o vás tak tvrdí?
7: Já nevím to jako co konkrétního. To se pořád, jo, to bylo pořád jako sporťáku už máš chlapa, jako.
6: Jo, jo, výborně. Čili ale i o tom, jestli platí pořád už nejsem volná, si budeme povídat s Petrou Janou, Janou Petrou, už za chvilinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Milí posluchači, ještě jednou vítejte u blízkých setkání, tentokrát s Petrou Janů. Vítejte ještě jednou u nás.
2: Děkuju.
1: A řekněte mi, co vás teď poslední dobou nejvíc rozesmálo? Tak jako střelte od boku. Nemusí to být teď úplně, protože teď jsme se trochu zasmáli.
2: Teď jsme se smáli, no.
1: No. Tak.
2: To tak mě rozesmává, to je takovej smutný smích trošku. Můj psík, protože nevím, co jsem komu udělala, ale mám maltezáčka, který prostě jakmile slyší hudbu, nejlépe, když já začnu zpívat, tak se posadí, natáhne hubičku do trubičky a vyje velmi, velmi srdcerivně. No.
1: Aha, takže, doprovází vás, nebo chcete
2: něco ladil říct? Aspoň, tak by jsme to mohli nacvičit a jezdit po světě,
1: no,
2: že jo?
1: No, právě. Neladí. No, tak to je taková ironie osudu. Každopádně měl by ladit, protože vy jste držitelkou 3 zlatých slavíků, 3 stříbrných, 3 bronzových, 3 bronzových. Je to skutečně jako z pohádky trošičku. Zároveň vás celý život inspirovali a doprovázeli 3 textaři dvorní, to taky můžeme říct, je to tak?
2: Tak bylo jich víc, ale takový ty kmenový, ty to byl Zdeněk Rytíř, Pavel Vrba, Pavel Kopta, Eduard Krečmár a hlavně i skladatel. Já jsem měla po té cestě strašnou kliku na ty sudičky takový. Vždycky, když se mělo něco změnit, tak přišla nějaká sudička, posunula mě tam či tam a prostě jsem měla kliku, no. To je taky strašně důležitý.
1: To je pravda. Já si to často říkám teď u svých dětí, taky když dospívají a různě se o ně bojíme, tak já si říkám, hele, oni musí mít taky trochu štěstí v tom životě. Tak ale teď se bavíme o profesním štěstí, ne o tom, že vás někde samozřejmě nesrazí vlak, co by mladého pubescenta, tak to, o to se bojíme my teď,
2: no,
1: co se týče rodičů. Každopádně, my jsme tady proto, abychom si taky představili vaše nové album, o kterém se budeme bavit už za malou chvilku. Mě zajímá jedna věc. Vy jste vystudovala ekonomickou školu. Pracovala jste skutečně tedy jako mezi šanony chvilku?
2: No, pracovala, ale už po roce a půl jsem věděla, že tudy cesta nepovede.
1: Až? No. Po roce a půl?
2: No.
1: Vážně?
2: No.
1: A ta cesta k tomu zpěvu, ta vedla
2: už přes dětský sbory, školní a tak dále. Hlavně už jako prcek jsem zjistila, že když někde začnu zpívat, tak tam lidi říkají, jaká jsem šikovná holčička, dávají mi dobrý věci a tak, takže perfektní. I praktickou stránku, že to má
1: že už
2: hezkou.
1: Už úplata byla taková,
2: no,
1: za malička.
2: V těch školních sborech zase jsme zpívali při předávání rudých praporů a tak dále.
1: Se zpíval hodně na hlas? Člověk musel hodně artikulovat,
2: No jasně. Za prvé jsme se ulili ze školy a za druhý jsme dostali párek a dort, že jo, takže to bylo taky mělo své výhody. No a potom, když jsem se naprosto neúspěšně pokoušela o sklářskou školu v Železném Brodě, tak mě tam, hrála jsem na kytaru, aha, tak mě tam někde mezi vyučováním mě odchytl můj první dirigent, jinak náš profesor, a řekl, jestli bych nechtěla si zaspívat s kapelou. Tak to jsem samozřejmě, škola zase to mě tak nebralo jako to zpívání.
1: Kolik vám bylo?
2: 17.
1: 17. Mužská kapela.
2: No.
1: Jak jste to zvládla?
2: Ze začátku jezdila se mnou maminka, pak zjistila, že jsou to strejci, který mě neublížejí.
1: Perfektní.
2: Tak mě nechala jezdit samotnou. Ale pro mě to bylo v podstatě to nejdůležitější, co se mi mohlo stát. Samozřejmě se to odrazilo na mých studijních výsledcích, takže po naprosto marném souboji s matikou, fyzikou a mineralogií jsem přestoupila na ekonomku, tam přece jenom má dáti dala tohleto, tak to bylo takový, že se to dalo. No a mezi tím ale jsem žila prostě tím zpíváním.
1: A měla jste takovéto dětství opravdu, jako děti mívají, takové to plné toho hraní si, nebo jste opravdu už jako si zpívala a chtěla jste a věděla jste, že zpěvačkou budete. Vy jste se narodila v Praze.
2: Narodila jsem se v Praze.
1: Ale to dětství jste prožila na krásném venkově. To musíme říct, protože já skutečně znám dvě teda teď něžná letoviska. Jedno je Postřel Můvek u Šumperka a teď Sekerkovy Loučky, kde jste teda strávila dětství. Ještě u babičky.
2: Babička bydlela, ne, to jste zmotal, protože já jsem žila u babičky do 11 let v Ruzini.
1: Mm-hmm.
2: A to dětství bylo překrásné. Tu jsem prostě byla mazlíček a protože jsem byla chcípáček, tak babička se o mě starala, nosila mě hody se šlehačkou a zpívala si se mnou. No a díky tomu právě, když jsem byla v ozdravovně, tam jsem zjistila, že prostě když zpívám, tak se to lidem líbí a tak jsem tak jako pořád s tím otravovala, dostávala jsem dobrý věci a tak dále, jenomže jsem jezdila na prázdniny, jsem jezdila za mámou, která si založila novou rodinu, do Sekerkových Louček právě. A protože v létě, teď to známe, ty prázdniny a tohle, to je všecko zalitý sluncem a koupání a partička a na vesnici, tam se dá dělat věci, no, že jo. No, takže když mě máma začala přemlouvat, abych tam teda zůstala na furt, tak jsem nadšeně souhlasila, že jo. No, a už v září jsem zjistila, že to není tak růžový, jak se zdá. Mm-hmm. No, že jsem ublížila babičce, protože ta to nesla opravdu velice těžce. A tak, ale čertovém. Ono, když se odtrhne ta domácnost a ty vztahy a tohle, to když se to odtrhne, tak to dětství na vesnici je prostě úžasný. A i ty první lásky a taneční a všechno.
1: No a každopádně vy, abyste mohla dělat to, co teď děláte, a děláte to už, a to si klidně můžeme
2: 53 let.
1: No ano, já jsem to neřekl, řekla jste to vy, děkuju. 53 let, ano, to už nějaká doba skutečně je a děláte to na poměrně vrcholové úrovni, to tady opravdu bylo. My jsme si říkali, že jste stále ještě zaplať Bůh fungující zpěvačka.
2: Ano.
1: To skvělý. Tak, ale mě by zajímalo, jakým způsobem jste vlastně se profesionalizovala, protože dneska je to jednoduchý, jo? Natočíte se na YouTube, natočíte se na nějakou sociální síť a oni si vás lajknou.
2: Buď to najdou nebo nenajdou.
1: Buď to najdou nebo nenajdou. Tak mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně takhle ze Sekerkových Louček potom se vracíte zpátky do Prahy a na Výsluní. Ale na to se zeptám samozřejmě až po vaší další písničce. Respektive teď nebude vaše písnička, ale my si ji necháme na tu následující. A ta bude z nového alba. Tak už za chviličku s Petrou Janu.

0: O tuhých normalizačních časech si teď budeme povídat, a to v souvislosti s hudebními soutěžemi, protože, milí posluchači, ono to nebylo tak, jako je to dnes. Když člověk chtěl prosadit, musel opravdu jezdit a soutěžit. SSM se postaralo o to, aby ty soutěže byly a aby mladí byli ukojení. Tak kam jste mířila vy?
1: Tak já jsem soutěžila v Turnově nejdřív na okresní soutěži, potom jsem se prospívala do krajské soutěže v Náchodě. Tam jsem prostě začala, tam si mě oblíbil kapelník té doprovodné skupiny a nabídl mi, jestli bych nechtěla třeba zpívat s nima.
0: Zas vám dali něco dobrýho, tak vy jste řekla,
1: ne,
0: jo,
1: ne, tohle už bylo, že jsem přestoupila z jedné účtárny do druhé. To už jsem si vydělávala na chleba. No, a tak jako jsme nacvičili písničky, které se nám líbily, a prosoutěžila jsem se prostě do Jihlavy na mladou píseň Jihlava 70.
0: To znamená, říkáme tomu, aby posluchači věděli,
1: to byla taková superstar taková.
0: Ano, to bylo rudé Československo hledá superstar.
1: Ano, byly i Slovenky. Ta vyhrála mimochodem, ten můj ročník.
0: No a teď jak to probíhalo? Protože vy jste zazlobila trošičku hudebně.
1: Já jsem si neuvědomila, že zlobím. Já jsem si prostě vybrala písničky, které se mně líbily. To znamená, že to byly Creedence Clearwater Revival, že to byla Aretha Franklin a že to bylo v roce 72, kdy nastoupila tvrdá normalizace, že? Takže to byl, by se to dalo dneska říct, jako dramaturgický přešlap, minimálně. Nicméně se to líbilo, hlavně porodcům Evě Pilarové a Karlu Gotovi. Aha. A soudruzi tam říkali, že ne, tady kapitalistická hudba nemůže vyhrát.
0: No a navíc vy jste zpívala anglicky.
1: No, jednu jsem zpívala anglicky a ty Creedence jsem měla český
0: text. To
1: museli
0: soudruzi jíst kravaty, ale svoje vlastní, ne?
1: No, právě jsem to nelíbilo. Ty chtěli na to zapomenout, co jsem tam já předvedla, ale ty moje dobrý sudičky, který jsem potom potkala osobně a milovala jsem je celý život, tak se o to postarali, abych dostala aspoň stříbro.
0: Perfektní, to znamená, vy jste získala druhé místo, v porotě byl Karel Gott, byla tam Eva Pilarová. No a teď s tím druhým místem, já si tak jako umím představit, že to už je o člověku hodně vidno a slyšno a už máte pocit, že už by se mohlo něco dít, ne? Vy subjektivně
1: už
0: oblíkáte flitry trošičku a už čekáte, že
1: ještě ne? To úplně ne, protože mezi semifinále, který bylo v létě, a tím finále, který bylo na podzim, tak se udála taková věc, že jsem dělala konkurs do divadla Semafor a...
0: Jo, to jste dělala mezi.
1: A po tom finále jsem podepsala triumfálně smlouvu do divadla Semafor za 800 hrubého jako elef. Tak.
0: Výborně, to znamená, vy jste vstoupila do legendárního souboru. Jaká jste byla na začátku? Byla jste pokorná, byla jste učenlivá, nebo jste byla drak? A trochu jste to válcovala.
1: Já jsem byla na zabití.
0: Byla jste na zabití,
1: já jsem byla na zabití. Hele, to bylo takový sebevědomí, kdybyste viděl, já jsem vypadala jako Loučky Sekerkovi, jo, osobně. No, ale byla jsem přesvědčená o tom, že ten Hollywood zavolá do 14 dnů prostě.
0: Hezky zavolal.
1: Vůbec, jsem tam dostávala nikdo. Takovou čočku. Ale takovou. A zasloužila jsem si to.
0: To znamená, vy jste tam byla v době, samozřejmě, pana Suchýho principála, ale zároveň taky pan Cízler nebyl tam?
1: Jiří Cízler. No, ten mě dával tu největší sodu. Ten se po každém představení se přišel zeptat, jestli se nechci vrátit do kanceláře. Protože to zas bylo falešně a on měl tu nevýhodu, že byl absolutní sluchař, jo? Takže on slyšel úplně všechno, ten byl jak netopír.
0: A máte to taky tak? Jste sluchař absolutní?
1: Tak slyším dobře, to bych jinak nemohla dělat tuhle práci, ale absolutní sluch, to je spíš prokletí, než, než nějaká výhoda.
0: No a to znamená, že vlastně to, v čem jste vy tak jako mírně vybočovala z toho koloritu toho semaforu, bylo co tedy? Byla to nějaká vaše i jako velká energie zbytečně, nebo investovala jste do všeho moc? Byla jste jako
1: neměla jsem zvládnutý ten hlas, byla jsem fracek, neměla jsem tu pokoru, oni mě museli naučit chodit včas a zdravit lidi a tak a no všechno, to prostě, no a do toho vstoupil, nebylo to tak dlouho, do toho vstoupil Zelenka, že jo, který tenkrát...
0: Váš manžel tedy budoucí,
1: ano. No tak a tenkrát to Zelenka stělesňoval naprosto všechno, co jsme na Pražácích nesnášeli, že jo. Takový dostávali po půlnoci na zábavách na budku.
0: A já teď s dovolením tedy udělám takovou malou časovou odbočku a dostaneme se teď o nějakých třeba 53 let vpřed, to znamená do současnosti, a zahrajeme si novou píseň z vašeho nového alba Světla reflektorů, což je duet s písničkářem Láskou.
1: Ano, Petra Janů s Láskou prostě.
0: Jdeme na to.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tak tohle mělo šťávu. Zrovna teď si to tady s mým hostem Petrou Janu teď říkám, že to má v sobě obrovský takový jako širé dálavy, ta píseň, a je tak příjemně nostalgická. Tak jste nostalgická?
3: Ráda.
2: Já to mám taky rád. Jo.
3: Romantická, nostalgická, melancholická, ráda se v tom tak jako houpu.
2: Jo. No, perfektní. To je velmi blízký. Existuje třeba píseň, kterou jste zpívala už 100krát a přesto ve vás pořád vyvolává jako silné emoce?
3: Má pouť.
2: No a pojďme si
3: tam to povídat. Tam je všechno.
2: Pojďme si teď každopádně povídat o vašem novém albu. Album Světla reflektorů zpracovává v nových aranžích 5 písní od vašeho dvorního tyranizátora a skladatele Oty Petřiny, který samozřejmě nesnášel jakoukoliv invenci, ale přesně věděl, co chtěl.
3: Ale ono to bylo k věci, protože on měl naprosto jasnou představu, jak to má vypadat. A já jsem, když se to natáčelo, tak jsem od té rockové muzice, já jsem se to musela učit, že jo, protože v Sekerkových loučkách jste té rockové muziky moc neposlouchal. Jako.
2: Jste mě teď přivedla tedy k tomu, abychom se pobavili trošičku o těch žánrech vlastně, o tom, co by býval byl žánr vašeho srdce a kam jste nakonec musela takhle podejhem rockových bardů se vlastně transformovat, to znamená do rockové divy. Jak to tady bylo celé?
3: To bylo tak, že po různých peripetiích, kdy jsem Zelenku nenáviděla, a to, tak ona ta nenávist je tak silná emoce, že se to velice rychle překlopí na druhou stranu. Takže už jsme byli sestěhovaný a já jsem prudila...
2: A to jsem pořád ještě trošku nenáviděla, ale už jste byli sestěhovaný. To už bylo dobrý.
3: To právě bylo zase na druhou stranu, to bylo v tom prvním zapálení. Dobrý! Jako, nestěžuju si. No, ale tak jsem začala prudit, protože on byl manažér, producent, že jo, a tak. No, a tak já jsem říkala, že chci být slavná, že prostě chci, aby mě lidi znali, aby mě každý poznával, aby říkali, jaká jsem šikovná, abych měla bezvadný písničky ale věděla jsem kulový, jako... Věděla jsem, že chci.
2: A promiňte, abychom to zase usadili trochu na časovou osu, tak teď jsme někde v období teda 6 let semaforu. No. Je to tak?
3: Ano, v šesti letech semaforu.
2: Dobře.
3: A to jsem byla v semaforu a tam sice mě znali diváci semaforu, ale tím to končilo. Mm-hmm. No a on jednou potkal někde na pumpě, potkal Zdendu Rytíře, a říká, že má doma ženskou zpěvačku, otravuje, dělej něco, můžeš mi pomoct a tak dále.
2: Je hlasitá prostě.
3: No, hodně hlasitá. A Zdenda říká, no vidíš to, a my s Petřinou tady chystáme projekt, jsme vymysleli, že tady chybí rocková holka. No, a přišli k nám domů. Já jsem koukala jako vejr, protože jsem vůbec nevěděla, co jsou Black Sabbath, nebo Suzy Quattro, nebo Nazareth, nebo a tak dál, no, a tak dál.
2: Jistě.
3: No, tak Ota začal tím, že jsem si to musela naposlouchat a faktem je, že vás ta muzika za chvíli dostane, že jo?
2: No. Tak to má neskutečné grády.
3: No, právě. No a začal projekt Petra Janu a Prorok.
2: To znamená, že tak, jak byl vlastně Václav Neckář projektem. Tak vy jste byla
3: ta... Petřina s ním hrál a skládal pro něj, že jo? Já jsem byla asi nějaký protipol holčičí prostě k tomu Vaškovi, no.
2: Takže byli Jackson 5 projekt a ty jste byla Petru Jan. To je skvělý. Petra Janu. Každopádně, tohleto tedy, ty první kroky, vy jste ještě nevydali ani album, ale už jste jezdili samozřejmě.
3: Už jsme jezdili, no. Jste.
2: Jak vlastně ještě mě řekněte, to mě velmi zajímá, to první setkání s tím organismem té kapely. Jak to probíhalo?
3: Tak oni to byli kluci, kteří už hráli díl, že jo, takže to zkoušení bylo, protože jsme všichni věděli, jak to má vypadat, Ota neuhnul ani o píďů. Takže se to nacvičilo a jelo se, no, ale bezvadný bylo ten první koncert v Kralupech nad Vltavou, to budu do smrti vidět.
2: Tak povídejte.
3: No, narvaný sál, což vlastně bylo nádherný, protože ještě nevyšla deska a my už jsme měli narvaný sál, jo. Takže stačilo pár singlů a už se zjistilo, jako, co to je, kdo to je, to mě baví a tak. rodiče to nesnášeli, motoreče a děti to milovali. No a tak jsme odehráli první koncert, jako jelo to a vařilo se to správně a tak. No a odspívali jsme poslední písničku a uklonili jsme se, že jsme do šatny. A za chvilku přišel pořadatel a říkal, oni tam ještě jsou. No tak jsme tam šli a řekli jsme, jako, že už to byl konec, ale tak dáme ještě jednu písničku. Zopakuje, protože toho víc, ne, protože toho víc nemáme, jak jsme zopákli nějakou. No a jeli jsme domů, zbalili jsme a tak. A teďka najednou v noci slyším kamínky na okno, odevřu a tam stojí Ota Petřina a říká, že má písničku Koncert končí, aby ten největší trubka věděl, že je konec.
2: A dávali jste ji opravdu vždycky na konci?
3: No jasně.
2: To znamená, ty první začátky, ještě mě řekněte, ten první koncert, byla jste nervózní? Měla jste trému?
3: Ne.
2: Ne. A bylo to tím, jak jste...
3: Já dostávám trému až po čase, teďka.
2: Jo, takhle. Aha,
3: já nevím, když máte za sebou spoustu práce, tak jako máte, nevím, jestli je to zodpovědnost, nebo Bůh ví co, ale prostě mám trému teď. Dřív jsem ji vůbec neměla.
2: Ale možná, že jste ji neměla taky, protože jste měla vedle sebe řadu opravdu jako už dobrých muzikantů, kteří hráli.
3: Tak to jsem měla vždycky.
2: Tak si to si říkám, že... A myslím, ne, to si myslím, že člověka jsou schopni jako uklinit a říct, ale neboj se prostě malička, to bude perfektní a bude to v pohodě úplně.
3: No, tak asi
2: aspoň
3: jo.
2: V tomhle to určitě asi tak musí.
3: Ale ve mně to taky bylo, já jsem prostě se změnila v toho drzouna na tom jeviště a tak jako mě to bavilo.
2: Máte nějaký zvyk nebo rituál, který děláte před každým koncertem a nikdo o něm neví a teď se to dozvíme?
3: Ne, no tak já mám zajetý rituál a to jsme měli, když jsme jeli s Věrou Špinarovou turné, tak jsme to měli obě dvě úplně stejný, přišli jsme každá do svojí šatny. Zabydleli jsme si to, rekognoskovali jsme terén, jo, 2 hodiny před samozřejmě. A tak jako jsme se tak rozkníkávali a tak vždycky přes stěnu, to bylo docela bezvadný, kdyby nás někdo poslouchal, tak to byl teda tak kakofonie. No, takže musím mít klid. Mně se stalo jednou jedinkrát, že jsem přišla knap nějak díky tomu, že byl sníh nebo co a zapomněla jsem text, už nejsem volná, takže jako no, já musím se koncentrovat.
2: No já si s vámi moc rád budu povídat i o tom vlastně, jaká kázeň musí nastat v životě takového rockového zpěváka proto, aby vůbec mu ten hlas vydržel a jak ho trénovat. Tak už za chviličku s mým dnešním hostem Petrou Janu.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači, s Petrou Janů si povídáme o ničem menším než o techné a o tom, jak rockový zpěvák zvládá své tělo vlastně a své hlasivky. Jak to je? Povězte mi, jakým způsobem a kde jste je kultivovala?
1: No, v Semaforu jsem zjistila, že po 4 písničkách jsem urvaná, takže jsem začala chodit k profesorce Bernardovi, abych se naučila dýchat, abych si uvědomila, kde je bránice a tak dále. Tím nebudu posluchače zatěžovat. My to máme stejný, jsme se na tom shodli, že jo, že je taky se naučíte pracovat s tím dechem.
0: Ale já myslím, že i pro posluchače je to návodné, že někdy taky se cítí, že mají stažené to hrdlo a nemůžou mluvit. A přece jenom v té energii toho hlasu je i nějak ta energie té osobnosti. Takže myslím, že jim můžeme dát trochu návod.
1: No, tak
0: dýchejte.
1: Ano, dýchejte v klidu hlavně, nadechnout se, zadržet dech, ať se to odevře a pěkně pustit. A je to.
0: No dobře, a vy to takhle nadechnete, pak to pěkně pustíte, no ale no, zároveň...
1: Jo, a taky nejlepší je na rozhýbání, tak je dělat takovýho toho psíka. Jako... No, jenom abyste věděli.
0: Tak, a někteří jste to právě i viděli. Jo? Tak to byla podsta Maltézáčkovi Bobíkovi, kterého zdravíme teď, ale je to pravda, aktivace té bránice je nesmírně důležitá. No ale potom jezdíte na koncerty, jezdíte s rockovou kapelou, cigarety, alkohol,
1: zapomněla cigarety.
0: Zapomněla cigarety.
1: No, ale v té rockové době to bylo ze všem všude.
0: To si myslím.
1: No
0: si myslím.
1: A hlavně to se řešily hudební otázky, tak do 6, do 7 do rána šlo se na snídaní, pak se spalo. A pak se jelo na koncerty a to se hrály 2 koncerty denně, že jo? To jsme dělali 25-30 koncertů do měsíce.
0: Stalo se někdy, že jste...
1: A dalo se to vydržet,
0: vydrželo se to, no. No tak protože auta neměly klimatizaci tenkrát, to se to jezdilo, že? S otevřeným okýnkem. 12-3 nebo buchy, čím jste jezdili?
1: Žigulama.
0: Tak.
1: No a měli samozřejmě... jsme pozor, měli jsme Avi. My jsme normálně měli takovou světelnou show.
0: Pojďme teď popovídat o novém albu, protože slyšeli jsme píseň Světla reflektorů s písničkářem Láskou. Jaká byla ta spolupráce na duetu?
1: Tak dneska je to jednoduchý, že jo, protože si vás někdo zavolá, já jsem Láska, já tady jsem složil písničku, kdyby se vám líbila, byl bych rád, kdybyste se mnou zaspívala, no a tak se to ke mně dostalo, to ani ho nemusíte vidět, že jo, to vám pošlou dneska, ty osobní kontakty, jako, no co.
0: Ale, pravda,
1: ale
0: že
1: u nahrávání jsme byli, to jsme to, byli to spolu a bylo to příjemný, no.
0: S tímhle jménem se to špatně odmítá, samozřejmě. Já jsem Láska, chci s vámi zpívat duet, že jo, řekněte ne.
1: Já jsem Láska, no, samozřejmě. Petra Janů s Láskou a s Láskou má svět naději, no.
0: Každopádně těch 5 dalších písní jsou tedy nové aranže, na co se můžou posluchači těšit. Jak moc vybřitveno je a kam jste mířili těmi aranžemi?
1: Je to současný zvuk. Roman Štefl a Petr Ariston, ty tomu dali opravdu krásný kabátek, zní to moc hezky, jsou tam nový sbory a tak. A když si vezmete třeba písničku Padal déšť, tak to je tak krásný text. Já, když jsem to naspívávala, se mi to líbilo, ale teď, jako když mám odžito kus života a i ty události všechny a tohle, to se ve vás obrazí a prostě zní to úplně jinak a já jsem to pociťovala úplně jinak, ty texty, no. Pak je tam taková srandička Detektiv, to je zase Smrt talentovaného ševce, že jo, to je ústřední melodie tam. No, Jen stejné jméno, to je prostě, ale opravdu pravověrný Big Beat, strašně pěkný. No, Dej si říct, to je Pavel Kopta, že jo, to je taky krásná nálada, krásná písnička, takže.
0: Je hrozně pěkný a vidíte, ani by mě to nenapadlo, že samozřejmě jak interpret zraje s tou písní, tak objevuje nové a nové diamanty v těch textech.
1: Určitě.
0: Mohla jste si tady interpretovat ty písně sama? Protože zmínili jsme, že ta Petřina byla opravdu radikální a žádná invence nepřipadala v úvahu, ale ta teda byla spíš intonační a melodická, ale stran teda interpretace toho textu, vždycky to bylo na vás.
1: Určitě. To jsem si hlídala.
0: Textovala jste taky něco si sama?
1: Marku, já jsem velice sebekritický člověk.
0: Takže máte plný šuplík?
1: Ne, zkusila jsem to, musím říct, že jsem to zkusila, ale protože jsem byla právě vyškolená tady těmi velmistry.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: A s mým dnešním milým hostem Petrou Janů, teď skutečně blízká. Pojďme si povídat o domově, o lásce, o tom, co ráda děláte, co vás naplňuje teď štěstím a možná třeba i o nějakých ještě touhách hudebních. Tak vy trávíte čas, ať to otevřu, protože o tom jsme si povídali, to mě fascinovalo. Vy máte chalupu, která ale byla kostel. To je neskutečné. Povězte nám něco o tom.
3: Bylo to poutní místo, byl to kostel, jsou tam dva kostely. Ani jeden teda není funkční, jsou odsvěcený samozřejmě, aby zase mě někdo nepodezříval, že v nějakém kostele si já hříšnice tady si dovoluju. Ale ložnici mám v místnosti, kde byl oltář, takže mám na východ.
2: Na východ
3: mám okno. No, jinak je to uprostřed lesů, mám tam... Postavila jsem rybník, což byl sen mýho muže, takže jsem to dotáhla do zdárného konce. Teď je období, kdy tam začnou mi najíždět návštěvy na grilování a na užívání si léta.
2: Aha.
3: A já zase budu vařit hodně a budu je ničit tím jídlem a tak. A to mě hrozně baví.
2: A kdybyste měla popsat tu atmosféru toho vašeho letního sídla, tak je to spíš jako trnkovská zahrada, taková zababušená, zarostlá, nebo máte ráda volný prostranství, organizované zahrady? Jak to máte?
3: Je to udělaný tak, aby to v tom lese nevadilo, aby to tam zapadalo. No, takže si myslím, že je to prostě pěkný.
2: A seznam hostí je dlouhý?
3: Tak akorát.
2: Tak co ráda vaříte?
3: Já mám hrozně ráda vařím takový ty kalorické bomby. Jo, takový vyloženě lehký letní oběd je pečená kačenka s červeným zelím a bramborovým knedlíkem.
2: Takže tak je trošku přizabijete ty hosty a...
3: No, zničím je jídlem
2: a
3: jsem
2: šťastný. Pak vám
3: povalí
2: loučku trošičku a pak jim dáte křoviňák a oni se jdou někam vyřádit.
3: Ne. To ne. Ne, chalup, když za mnou přijedou, tak je nechám vejt.
2: Takže jste hostitelka? Tam...
3: Jo, ráda.
2: Považujete se za hostitelku?
3: Moc ráda.
2: Řekněte mi, kdybyste měla teď touhle optikou zkušené zralé ženy poradit něco 20leté verzi sebe sama, co by to bylo?
3: Takhle, já mám to štěstí a to opravdu jsem tomu nahoře vděčná, že to, co jsem si přála v těch 20 letech, se mě absolutně všechno splnilo. A já vlastně už teďka nemám žádný takový ty ambice, jakože něco musím. Nemusím nic. Já si žiju ten bonus, který mě baví. A tak jako, myslím si, že to mám tak jako porovnaný tak, aby to bylo hezký, aby bylo mně hezky, aby lidem se mnou bylo hezky. Tak užívám si, práce mám tak akorát, protože to zpívání by mě scházelo. Doufám, že až to bude trapný a už to nebude k tomu, takže mi to někdo řekne. Protože teďka je několik případů, který jsou spíš smutný. A lidi přijdou se podívat, jestli ještě vydrží ten člověk. Takže to bych nechtěla. Ale myslím si, že takhle je všecko v pořádku. Nechci se rouhat, ale takhle je všechno pořád. Kdyby to tak ještě nějaký pátek zůstal, tak budu spokojená.
2: No tak to vypadá, že se tak už jako v uvozovkách trošičku jako nějak zaklapuje. Víko, už tam nejsou žádné tužby nebo přání, nicméně je něco, co vás život pořád ještě nenaučil?
3: Nejsem ctě žádostivá.
2: To jste
3: extra.
2: Se pořád ještě nenaučila?
3: Ne.
2: Tak ale zaberte přece.
3: Já už nechci. Já nechci se nikam drát a nechci nic dokazovat a nechci prostě to. Já jsem... To právě Zelenka říkal, že jsem zpěvačka úplně na nic, protože jsem nechtěla chodit na takový ty důležitý setkání, jo, že jako tam musíme, protože tam něco vyřídíme. Vyřídíme kulový, akorát jsem byla otravená, že jo. No. Akorát mě někdo pomluvil.
2: Každopádně vy jste zmínila, že jste šťastná, vlastně tak jako spokojená v tom nejlepším slova smyslu. Zároveň přece jenom jsme v rozhlasu, poslouchají nás posluchači. Jaký ten recept na to štěstí tedy je? Co byste jim a i mně potažmo poradila, jak toho štěstí dosáhnout? za přiměřeného štěstí být zdrav, samozřejmě.
3: Ano, ano, ano. Tak pro mě bylo strašně důležitý zbavit, je to sobecký, zbavit se toxických lidí, zbavit se takových těch upírů, jo? Co se s nima potkáte, oni na vás navěšejí ty svoje problémy, s úsměvem odejdou a vy tam jste prostě na zhroucení. Tak to ne.
2: Takže zbavit se takových těch pijavic.
3: Třeba i to byli lidi, se kterými jsem se znala moc dlouho a tak, ale prostě pryč. Užívat si ten život, jak to jde, a bejt pozitivní, to je kravina, to furt někdo říká, ale prostě udržovat si tu rovnováhu v sobě sám.
2: Já myslím, že to je krásná tečka. Já vám přeju, ať tu rovnováhu udržete co nejdéle a ať nás samozřejmě vaše hudba oblažuje nadále a váš nezaměnitelný hlas, ať je s námi pořád přítomen. Tak díky moc za návštěvu a za milé povídání.
3: Marečko, já děkuji moc za milý povídání a milí posluchači, mějte se krásně, užívejte si léta, nenechte se otrávit a mám vás ráda.
2: Petra Janů.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Hudební setkání v inspirativním prostředí Hudebního muzea. Záznam komorního koncertního večera s nezapomenutelnou atmosférou. Čem čas všechno sčítá. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Premiéra v pátek večer na ČT Art.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Sjezd sudetských Němců v Brně skončil. Podle organizátorů napsal novou kapitolu česko-německých dějin. Ministr Plaga se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem kvůli testování žáků základních škol. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno, doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
6: To, co bylo evidentní od čtvrtkách do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
5: Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. A to kvůli problémům s testováním žáků 5. a 9. tříd základních škol. Zkoušky plošně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
7: Plaga na síti X potvrdil, že problémy s testováním zaviněla Česká školní inspekce, nevyloučil přerušení nebo zastavení celého testování. Online se ho do 5. června mají zúčastnit všichni páťáci a deváťáci. Podle člena Rady asociace ředitelů základních škol Tomáše Augustína byly osobní otázky nevhodné a školy o nich dopředu nevěděly.
8: Otázky na sociálně-ekonomickou situaci rodičů a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, kde se uvažují o ukončení života a podobně.
7: Schůzka ministra s ústředním inspektorem má začít zhruba v 15 hodin po dnešním jednání vlády. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Počet zraněných dosáhl 87, uvedla to kyjevská radnice. Dva lidé při útoku zahynuli.
9: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Tu představilo ministerstvo vnitra a dnes se jí zabývá vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konsorcium nevládních organizací. organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreji Krchové ho už teď získá jen malá část žadatelů.
10: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
5: Z výstaviště Flora do olomouckého letního kina se letos přestěhuje tradiční festival Moravské divadelní léto. Začne 14. června a potrvá do 26. června. Součástí bude i program pro rodiny s dětmi, říká mluvčí pořádajícího Moravského divadla.
11: Mezi hlavní taháky letošního festivalu patří hostující divadlo Kalich s oblíbenou herečkou Janou Paulovou a Markem Němcem. Také osvědčené tituly Moravského divadla Splašené nůžky, stand-up Děláme to ve třech nebo oblíbená inscenace Noc na Karlštejně. Mezi další hosty patří také olomoucké divadlo Tramtárie. A festival zahájí opener koncert Jiřího Korna, Evy Burešové a Patricie Kaňok za doprovodu Moravské filharmonie.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, teploty mezi 26 a 30 stupni na severovýchodě kolem 24, na horách 22 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni a na horách 23 stupňů.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Polska na Ostravu s Pomaltem na kilometru 366 se srazil kamion s osobním autem. Nehoda je v dlouhodobém omezení, kde je provoz převedený do jednoho pruhu v protisměru a teď se nedá projet. Sjíždí se na kilometru 366 na Hrušov, pak předkruhový objezd a zpět na nájezd na dálnici. Osobní auta jsou v koloně z kilometru 368 20 minut. Kamiony v pravém pruhu postojí déle už skoro od exitu 372 Bohumín. A silně Dálnice 35 z Hradce Králové na Jičín je mezi odbočkou na Lažany a Úlibicemi neprůjezdná v obou směrech. Vyšetřují tam nehodu motorky a osobního auta. Směrem z Hradce je kolona už za Ostroměří do Podhorního Újezdu. To byly hlavní zprávy a teď už se na vás těší Jitka Asterová.
12: Ano, jsem zde a přeji vám krásné pondělní poledne, konečně letní počasí, no a jdeme si hrát. Dnes si budeme připomínat rok, kdy jsem byla všem pro smích, aspoň spolužákům tedy. Byla jsem snaživá, stydlivá šprtka, která se červenala, jakmile vyšla do místnosti, a to i když tam nikdo nebyl. Sebevědomí nula. Měla jsem společný pokoj s bratrem a nad postýlkou jsem měla plakát bronzového slavíka z našeho roku, Václava Neckáře, který teď zaspívá píseň z filmu, jehož název nechám na vás. No a zkuste tipovat během písničky, SMSky posílat na 702-222-220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

0: Tak nikdo z vás nenapsal, buď jste to neuhádli, z jakého filmu slavného byla tato píseň v podání Václava Neckáře, ale za to samozřejmě psala Jana. Zdraví Mítko, při pondělku, no konečně. Nezdravé vedro způsobilo, že k obědu mám vařený mozek, a to můj vlastní. Podle toho bude vypadat i mé typování. Co takhle? Rok 1971. Zážitky až poté. Takže další rychlá byla Renča. Typuje si, že ten film vypadá na šíleně smutnou princeznu. Ano, Trefa do černého, Renčo, tleskám. Tak asi mezi 60 a začátek 70. Zkusím rok 73, to jsem odmaturovala a bylo to moc fajn. A do třetice všeho dobrého. Podle šíleně smutné princezny zase má typ, ano, film správně, ale jiný typ než Lucka, takže rok 1968, pardon, než Renča. No a teď jsou tady vaše SMSky a že jich je. Tak asi na všechny se nedostane. Jana z Mudějovy stolu moc zdravím. Píše, byly mi 2 roky, typuji rok 1968. Další typ Vláďa ze Vsetína, typ šíleně smutná princezna. Ano, potvrzuji, to jste třetí v pořadí. První nástřel, rok 1967. No tak daleko nejste. Všichni typujete jako by, není to úplně trefa do černého, ale nejste opravdu daleko. No a dnešní nápověda bude opravdu taková jako lehtivá. V našem roce se odhrál první striptease. Možná jste na něm byli. No a většina z nás by předpokládalo, že se to uskutečnilo v Praze, ale kde pak? Bylo to tedy v hotelu Praha, ale v Jablonci nad Nisou, kde tehdy probíhala významná událost, a sice Mezinárodní výstava bižutérie. Ta akce se jmenovala Večer milostné poezie se striptýzovou produkcí. Lístek stál 100, no což bylo na tehdejší dobu opravdu dost peněz. No a potom se i v předních nočních podnicích v Praze samozřejmě začal uvádět striptýzový pořád. Možná jste byli u toho, ten se jmenoval Krása bez závoje. Dokonce populární seriál Vyprávěj si toho všiml a jeho tvůrci dokonale dohledali dobovou reportáž, která obsahovala opravdu zajímavou statistiku.
1: Československo má necelých 15 milionů obyvatel a celých 25 striptérek. Na jednu striptérku tedy připadá 600 tisíc duší, včetně starců, žen i kojenců. Chcete-li znát jejich míry, prosím. 24 metrů prsa, 15 metrů pas, 23 metrů boky, váha 13¾ cm.
0: Tak podle toho bychom se mohli přihlásit určitě všechny. Jinak Mladý svět v srpnu našeho roku, který si dnes připomínáme, otiskl veliký rozhovor s první československou striptérkou Soňou Stenovou Zborníkovou. Mimochodem, já jsem si ji vygooglila, což vy nesmíte, nádherná ženská, takový typ Brigitte Bardot nebo Olgy Šoberové, blondýnka, a ona to nebyla jenom striptérka, ale ona byla herečka, dokonce hrála v mnoha filmech, třeba ve filmu Ženy v offside. No a ten rozhovor, který otiskl Mladý svět, tam ten odehrál rozhovor, teda otiskl, kdy Soňa Zborníková Stenová odpověděla na otázku, a co tomu říká váš manžel? A tak to opravdu cituji její odpověď doslova. Tady jsou také všichni vyděšeni z toho, že jsem vdaná a dělám striptease, ale my si s manželem velice dobře rozumíme a je mezi námi vynikající vztah a nežárlí na mě, ani já na něho. Myslím, že pro toto povolání je to nutné. No tak hlavně, že jako nevím, proč by jako vy jste žárlila nebo na manžela, ale spíš teda manžel Soni to opravdu neměl jednoduché. Takže teď si dáme další hudební nápovědu, obstará ji Tom Jones a já se samozřejmě budu těšit na váš tip a otázka zní, kdy se v Československu odehrál vůbec první striptýz, konkrétně v Jablonci nad Nisou v hotelu Praha. Napište mi.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

starého roku je tato písnička v podání Toma Jonese, na to se vás ptám. A jinak ještě připomínám hlavně pro pravidelné posluchače, nezapomeňte, že v pondělí, konkrétně 1. června, vysíláme tisící díl. Za mikrofonem bude můj kolega Honza Kovařík a kdo je superhráč, tak nám napište, na jakém telefonu budete 1. června mezi 12. a 13. k zastižení a můj milý kolega Honza Kovařík se vám možná ozve. Tak a jinak k dnešnímu typování, takže zdravím moc Naďu z Brd. Myslím si, píše, že dnes hádáme rok 1968, vzpomínku nemám, protože jsem o 10 let mladší, ale pohádku Šíleně smutná princezna miluju a zjišťovala jsem si, kdo napsal hudbu. Byl to pan Hammer, ano, souhlasím, to je pravda, a ten po srpnu 68 určitě tvořit nesměl. Takže buď je to rok 68 nebo ještě o něco dříve, já mávám dobrt, Naděnko, můžete se samozřejmě kdykoliv opravit a já jsem moc ráda, že vám děláme radost. Takže dále zdravím moc Moniku, která se narodila v roce 68 a píše, tak to mě překvapilo, že striptease byl u nás ve městě Bižuterie v Jablonci nad Nisou v hotelu Praha, ale bohužel si asi z té doby a toho roku, který dnes hledáme, moc nepamatuji, poněvadž mi bylo v té době asi 2 až 3 roky. Aha, tak takhle. Tak budu typovat rok 1971. Později jsem bydlela naproti hotelu Praha, ale to až v 80. letech. Takže také přeji krásné letní dny. No a dávám v pořadí druhou nápovědu. V našem roce vzniklo něco pro mnohé možná banálního, ale pro většinu z vás něco, bez čeho si nedokážeme svůj život představit. Teď zním trošku jak tajemný hrad v Karpatech, že jo? Ale hned vám to vysvětlím. Vynálezce Spencer Silver vymyslel lepící bločky a víte, že to bylo vlastně omylem. Původně potřeboval totiž speciální lepidlo na lepení jednotlivých částí kosmických lodí a letadel, ale když byl na lepidlo vytvořen tlak, tak nedrželo dostatečně. Ovšem, natřený díl šel přilepit a odlepit bez mastné stopy a šel opakovaně použít i několikrát. No a nápad byl na světě. Tak si na to vzpomeňte, až si budete do lepícího bločku zapisovat poznámky. Tak a teď je ten moment, kdy mi svůj tip s vaší krátkou vzpomínkou, pokud jste byli v námi typovaném a hledaném roce na světě vůbec, takže mi můžete buď napsat, anebo mi můžete tuto vzpomínku a tip sdělit přímo na telefonu. Stačí, když zvednete telefon a vytočíte 22 155 25 a 25. No a vzpomínám si ještě, že v našem roce se tatínek zamiloval do Heleny Vondráčkové.

0: kolikátém roce jste slyšeli tento veliký hit podání Heleny Vondráčkové poprvé? Na to se teď zeptám pana Václava z Ostravy, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Václave.
1: Dobrý den, paní Tuš.
0: Dobrý.
1: Já už jsem, to je tak 14 dní, co jsme spolu zase mluvili.
0: Ano, vzpomínám si.
1: Jo?
0: Takže doufám, no, že se máte fajn a že budete fajn typovat. Tak jaký máte
1: no,
0: typ?
1: Já jsem to tam napsal, že to je rok 1968, protože to jsem byl v učení a s kamošem jsme se dívali na takové filmy, jako je zrovna Pomoc od Beatles, že já samozřejmě, že jsme čekali aj na ten film Smutně ta princezna.
0: Ano.
1: No a desky jsem samozřejmě sbíral z té doby a vím, že v Supraphonu vyšel Tom Jones.
0: Mm-hmm.
1: Krásná deska, Delilah zrovna.
0: Mm-hmm.
1: No takže jsem si okamžitě, dokud tam ještě byla, než ji kdo si vykoupil, tak jsem si ji koupil. No, taky.
0: A kolik vám bylo v tom vámi typovaném roce?
1: No já jsem 50, takže mi bylo 17. No.
0: Takže v nejlepších letech, to asi...
1: No to jsem byl v učení, no a potom už jsem čekal jenom na vojnu.
0: Jasně, no tak to by asi bylo kdybych se vás zeptala na nějaký zážitek z učení. No to si necháme třeba na jindy. Václave, já mávám do Ostravy, mějte se moc hezky, píšu si rok 1968.
1: Ano, ano.
0: Zdravím, nashledanou.
1: Já vás taky zdravím a máte opravdu fajn pořad. To jsem strašně rád.
0: To máme velkou radost, ale vážně. Moc si toho vážíme. Mějte se hezky.
1: Jo. Taky, nashledanou.
0: A další, koho mám na telefonu, je pan Ladislav z Nového Města na Moravě. Takže na Moravě zůstaneme. Zdravím, Láďo.
2: Dobrý den, přeji.
0: Také zdravím, takže doufám, že se máte fajné a že budete taky dobře typovat. Tak jaký...
2: No já si myslím, že to byl rok 1968.
0: Máte ten týž typ, jako Václav.
2: Skoro bych na to přísahal.
0: Ale prosím vás, podle toho striptýzu nebo podle lepících pásku,
2: no,
0: nebo podle čeho?
2: Podle ty písničky.
0: Podle písničky v podání Heleny Vondráčkové?
2: Ano, ano.
0: A tak vám se k tomu určitě vztahuje nějaká vzpomínka, že to máte zafixované s tím rokem.
2: No, já jsem v té době byl na vojně.
0: Ano.
2: No a tak vzpomínka, ono, ta vojna, jak se říká, není žádná kojna, no, ale dalo se to.
0: Ano.
2: Jsme tehdy jako končili podustujíckou školu.
0: Mhm.
2: A takže tak nějak... A protože už jsem byl ženatý...
0: Aha.
2: Tak jsem byl víc doma než na vojně.
0: Jo, takhle, tak to jste měl pěknou vojnu teda. A pamatujete si asi, že v tom období zrovna v rádiu Podrátě hráli písničku Přejdi Jordán. Takhle to máte spojené s tím.
2: Ano, přesně tak, protože předtím jsem to neslyšel a pak už nebyla moc slyšet.
0: Aha, takže říkáte, že jste si téměř na 100% jistý.
2: No.
0: Nic vám to nevyvrátí. No, před námi ještě dvě nápovědy a spousta hudebních. Teď momentálně Leonard Cohen, takže uvidíme, třeba svůj názor můžete ještě změnit a nebo naopak na něm trvat. Mějte se moc hezky, mávám do Nového Města na Moravě.
2: Naschánou.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Tak to byla nádhera. Já moc zdravím Stáňu, která podle Toma Jonese si myslí, že dnes hledáme v naší hře Byl jednou jeden rok na dvojce, rok 1970. Píše, byla jsem 2 roky vdaná, ale Toma Jonese jsem milovala. No, nebudu se ptát, co na to manžel ten o tom možná asi nevěděl. Je to tak. A pak mě ještě zaujalo toto. Prosím, aby se k tomu Brňáci vyjádřili. Alena mi napsala, hezký den, že by to byl rok 1968, ale Jituško, první striptease byl ale v Brně, v Jablonci až o 2 měsíce později. V Brně ve varieté Rozmarín. Můj strejda tam byl ředitel a Brňáci na to byli pyšní. Tak teď opravdu nevím, jestli se, kde se stala chyba a kdo z nás má pravdu. Jinak moc zdravím Naděnku, která si tak také myslí, že hledáme rok 68. A píše, nedávno jsem o prvním striptýzu u nás slyšela a myslím, že to byl právě tento rok, protože vládlo takové všeobecné uvolnění všeho. Také pohádka Šíleně smutná princezna mi sem pasuje a v neposlední řadě i píseň Přijedí Jordán, za kterou měla Helena Vondráčková později průšvih. Tak to je pravda. A do třetice zdravím Vlaďku, která typuje rok 1969. Píše, bylo mě 15, navedla mě k této myšlence píseň Přejdi Jordán. No, tak uvidíme, kdo z vás měl pravdu, ale říkám, daleko není ani jeden z vás. Uděláme si takovou malinkou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy se u nás odehrál první striptease, ať už teda v Brně nebo v Jablonci. A kdy vynálezce Spencer Silver vymyslel lepící bloček. Teď budou následovat 2 písničky a odstartují to Olympici.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: To byl Harry Nilsson a má oblíbená píseň, kterou jsem milovala i v podání Petra Reska, a je z filmu Půlnoční kovboj, který vznikl ale o rok později, než je námi hledaný rok v naší hře byl jednou jeden rok. Janu moc zdravím, která nás zdraví opět ze Švýcarska, píše: v dnes hledaném roce jsem sice ještě nebyla na světě, ale tipuji rok 68. Střílím podle písně Heleny Vondráčkové Přejdi Jordán. Tuhle píseň naprosto miluji. Myslím, že byla dlouho zakázaná. Dneska vás poslouchám s maminkou. Co dnes ty technologie umožní, je v tomto směru úžasné. Váš pořad zbližuje rodinné vztahy. Maminka tento pořad neznala. Prý tuhle píseň stále hráli v obchodě, kam chodila kupovat desky, a byla v tomto roce ještě svobodná. Vdávala se v roce 69, takže prý na tutovku je to rok 1968. Já strašně moc děkuju za takovouhle zprávu. Děkuju moc za váš tip. Pozdravujte moc maminku a poslouchejte nás dál. A teď je nás tady v pořadí třetí nápověda a ta bude z oblasti módy. Tuhá normalizace se samozřejmě promítala v našem roce i do našeho šatníku. Uvolněná doba byla ta tam a v obchodech nebylo absolutně nic k dostání. Ti, kdo měli to štěstí, měli poukázky, měli bony, poukázky do Tuzexu, tak měli štěstí, když si vystáli frontu na nějaké ty džíny, ale jinak se šilo vlastně hlavně po domácku a šilo se podle časopisu Burda. A v Praze, já si vzpomínám, existovala pouze jedna prodejna. Teď si nevybavuji, kde to bylo, když tak mě pomozte, kdyby si někdo z vás pamatoval. Opravdu jediný obchod v Praze a stály se na něj na ten časopis několika hodinové fronty. Na to moje babička neměla nervy, takže mi radši šila po domácku a vlastně většinou mě pletla nebo háčkovala ze zbytků vln. Podle toho jsem samozřejmě taky vypadala. Ale vybavuji si moji maminku, oni se nosili minisukně a hodně, hodně natupírované vlasy. Tak v našem roce já jsem byla na minisukně příliš mladá a moje maminka už zase na ně byla příliš stará, ale teda natupírovaný vlasy nosila. To byly takový jako úplně ty metrový, opravdu tuhý účesy, nastříkaný lakem Libarem. No, pokud máte tip a jste si jistí, nebo pokud si i nejste jistí, tak budu moc ráda, když mi svůj tip sdělíte po telefonu na číslo 22 155 25 25. Můžete volat už teď a já vám posílám další hudební skvost z našeho roku v podání Karla Černocha.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: přestože tuto píseň skvěle naspíval Petr Muk, tak Karel Černoch je prostě Karel Černoch. Úplně mě vrhly slzy do očí, ale je fakt, že mě už stačí málo. Já mám na telefonu teďko Jitunku z Rokycan, kterou moc zdravím. Dobrý den, Jitunko.
1: Dobrý den, už jsme si spolu jednou povídali, tak jsem dneska taky neodolala.
0: Tak to jsem
1: i když
0: ráda.
1: Jsem dlouho vydržela, protože jsem si to myslela hned od poprvé, když ta písnička Přejdi od Dan zazněla. Říkám, to bude. A pak jsem trošku zaváhla 68-69, protože já si myslím, že to je v televizi v roce této době běžel seriál Píseň pro Rudolfa III. Mm-hmm. A tam tahle písnička si myslím, že tam taky zazněla.
0: Takže v roce, ale, myslíte 68 nebo 9?
1: Tak, 68-69. A trošku jste mi zmátla tím, jak jste říkala, že normalizace ano, začínala v roce 69, že, tím slavným vystoupením. Ano. Já jsem pamětnice, jo, mě bylo to z 80, abyste věděla, s kým mluvíte.
0: Neuvěřitelně mladě zníte. Dobře, takže to jste mi moc nepomohla, protože většina z vás právě jste rozděleni tak jakoby 50 na 50. Buď 68 nebo 69,
1: to je otázka. Já mám na ten dok perfektní vzpomínku, na kdyby to byl tak typnu ten 68, protože ten byl lepší než ten 69. Já jsem v té době jela poprvé do Francie, do Paříže. Víte, co to bylo? Ježiš. To v Rokycanech tady. Já jsem tady ještě nebydala v té době, ale chodila jsem na koupaliště a jelikož jsem měla džíny a takový svetří, který jsem si přivezla, tak mi všichni říkali, jestli nejsem špion. Potom po 21. srpnu. Protože ty špioni chodí v tom super oblečení, který není ještě sepraný.
0: Teda, to je neuvěřitelný. To jste mi teda, Jitunko, moc pobavila.
1: Tak budu typovat 68, že jo, když byl takovej pěkný ten rok, celkem teda.
0: Vzpomínka úžasná. Tak to vám závidím teda v 68. být v Paříži, to muselo být něco.
1: Za hvězdu.
0: To určitě. Tak jo, Jitunko, mějte se moc hezky.
1: Když tady půjdu na náměstí, tak víc lidí bylo v Paříži, než v Olomouci třeba.
0: Tak to je taky pravda. Děkuji za ten dovětek. Máte pravdu. Už jsem se s vámi loučila, takže ještě jednou to zopakuju. Mějte se moc hezký, Tunko.
1: Taky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. A já tady mám totiž dalšího na telefonu, kterého jsem nechtěl nechat čekat. Já vás zdravím. Dobrý den, kdo je u telefonu?
2: Dobře. Řizbová Sondřejová. A chtěla jsem říct, že časopis Burda byl v Jungmanové ulici a jednou za měsíc v sobotu chodilo to tam. Ještě pak bylo na pletení nějaký časopis. Já vždycky jezdila jednou za měsíc Ondřejova pro dceru.
0: Vy jste šila podle Burdy nebo vaše maminka?
2: Ne, Jan. Dcera.
0: No prosím. Dcera. Ale já jsem slyšela o té Burdě a o těch střizích tam. Já jsem nikdy teda podle Burdy nešila. Já jsem byla teda extrémně nešikovná a to mi zůstalo. Ale že tam byly nejlepší vůbec střihy.
2: A takže dcera.
0: A návody, ano.
2: A potom, když se to dověděli, moje kamarádky zeměměřičky a zjistili, že mi manžel vyhodil všechny burdy. A dcera prohlásila, já už dokážu sama dělat střihy, protože byla zaměstnaná chvíli u Taťány Kvaříkový.
0: To je moje kamarádka, tak já ji budu moc pozdravovat.
2: Jo.
0: Tak jo, mějte se moc hezky. Děkuji za váš tip a za vaši vzpomínku. Mějte se.
2: Jo. Taky.
0: Naslyšenou. A teď už Aretha Franklin.

0: Před námi poslední nápověda naší hry byl jednou jeden rok na dvojce. V našem roce probíhala stavba vodní nádrže Želivka. Stavba vůbec nebyla jednoduchá a pochopitelně do přilehlé obce Dolní Kralovice přinesla problémy místním občanům. 21. června našeho roku vysílal Československý rozhlas další díl pořadu Lidé, život, doba. No a my pro vás máme ukázku.
1: Lidé, život, doba.
2: A teď se vžijte do situace lidí v Dolních Kralovicích, kde je zaměstnaný otec, manželka a jsou zde děti, které chodí třeba do školy nebo jsou i zaměstnaný. Ty všichni lidi ztrácejí, v první řadě ztrácejí ten svůj domov, protože ztrácejí ten svůj rodný kraj a ztrácejí teď zaměstnání celá rodina.
3: Pokud Dolní Kralovice neznáte a nevíte tedy, co všechno a proč vlastně zde lidé ztrácejí, pak snad bude nejlépe pro rychlou orientaci připomenout vám jméno řeky, která Dolními Kralovicemi protéká. Želivka.
4: Praha potřebuje vodu, tak co proti tomu se nechá nic dělat, že jo? Musíme se tomu podrobit.
3: Ano, Praha skutečně potřebuje vodu. A Želivka je snad poslední čistá řeka v Čechách.

Tak je tady finále a já zdravím Pavlínu z Podřípu, která píše, konečně jsem dořídila. Od prvních tónů Václava Neckáře jsem si byla jistá rokem 68. Každopádně jste mě dobře vyklala, ale já se nenechám, Pavlíno, a dobře jste udělala, měla jste pravdu. Ano, dnes to byl rok 1968. A je tady připravený Mirek Vaňura, který se na vás moc těší. Já se s vámi loučím Beatles a budu se na vás moc těšit zítra. Mějte se moc hezky.

0: Doulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorálek.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Ve středních a severních Čechách hrozí požáry, varují meteorologové. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a taky na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně v zaparkovaných autech. Do Saúdské Arábie už dorazilo víc než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam oficiálně začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni.
5: Letos se poutníci připravují na vysoké teploty, už teď přesahující 40 stupňů Celsia. Dobrovolníci jim proto rozdávají lahve s vodou a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saúdské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
6: Mentálně. Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
5: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerovému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
7: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem. Počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, teploty mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je hned za nájezdem od Třeboně neprůjezdná. Na kilometru 106 havarovalo osobní a nákladní auto. Vzniká tam kolona, která se prodlužuje. Dálnice D1 z Polska do Ostravy byla za sjezdem na Hrušov po nehodě na kilometru 366 v zúžení zablokovaná. Kolona už se rozjíždí. Zavřená naopak zůstává silnice 35 z Hradce Králové na Jičín. A to v obou směrech mezi odbočkou na Lužany a Úlibicemi. Vyšetřují tam vážnou nehodu auta a motorky. Čekejte tam kolony. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy. Teď má slovo Mirek Vaňura.
8: Českých Budějovicích by chtěl žít každý, ale jak vidno, jen tak se tam teď nedostanete. Teď 4 minuty po 13. nejen zprávy z dopravy připravuje dnes odpoledne na dvojce Mária Kunová. Tak hezký den, je pondělí 25. května, to znamená, že svátek má Viola, je to latinské jméno a znamená fialka. Z fialového studia dvojky vám přeji hezký den.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Runway Train a Sou Azalium, tuhletu písničku od této kapely jsme dnes na dvojice nezařadili náhodou. Dnes, tedy 25. května, je totiž Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Možná tu historku znáte, ale tahle kapela právě na tuto píseň udělala klip, je to před mnoha lety, kde zveřejnila ztracené světově nevypátrané děti a díky tomu klipu, který obletěl doslova zeměkouli, se řada dětí našla. A to bylo velké vítězství. My tenkrát v roce 2008 jsme se o něco podobného pokusili ve 112. To byl pořad, který běžel v televizi s policií. Také jsme nastřihali hodně fotek dětí i třeba s tím, co bylo poslední, co řekli rodičům, než odešli a pak už se nikdy nenašli. Bohužel samozřejmě u nás se žádné dítě nenašlo, ale tenkrát mě překvapilo, kolik bylo ztracených dětí v České republice. No, máme prázdniny před sebou, jsou tady děti, budou skákat nejen do vody, běhat, taky skákat. Nechme, možná s nimi pojedete i do zoologické zahrady. A tak mě zaujala informace, že na světě existuje jen několik suchozemských zvířat, která by možná skákat chtěla, ale nedokážou to. Tak ano, sloni, to je jasné, ale vedle slonů jde třeba o hrochy, nosorožce a pozor, želvy a také lenochody, tam se to dá pochopit. U posledních dvou tkví prý důvod především ve stavbě těla a ve způsobu pohybu, jejich pomalý metabolismus a omezená pružnost končetin ke skokům zkrátka, řekněme, nevybízejí. Specifická je i sloní kostra. Sloni v podstatě stojí na špičkách, až budete v zoo někde, tak si toho všimněte, a jejich kosti prý směřují téměř kolmo dolů. No a tento anatomický design pomáhá sice rozložit obrovskou váhu těla, ale zároveň omezuje pružnost kloubů a šlach, takže prostě až přijedete do zoologické, kde mají nosorožce, hrochy, slony, ale třeba i želvy a lenochody, tak prostě skákat je tam neuvidíte. No, za chvilku potrava, aby nám bylo do skoku, možná máte i v tomto vedru chuť na uzeniny, jestli ať vám to sluší, Tereza Bebarová, a ptát se bude právě na ty uzeniny.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Nevím, jak vy, ale já jsem měla uzeniny vždycky spojené s rychlou svačinkou. Jako člověk otevře lednici, vezme šunku nebo salám, dá si k tomu rohlík a vlastně vůbec nepřemýšlí nad tím, co jí. Ale až časem jsem začala řešit, co tyhle výrobky vlastně obsahují. Dnes se proto, vězte, ať vám to sluší, podíváme na to, co všechno spadá do kategorie uzenin a jaký mají vliv na naše zdraví. A ve studiu samozřejmě vítám i nutriční terapeutku Andreu Pospíšil-Jakešovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Andreo, řekněte nám, co všechno vlastně spadá do kategorie uzenin. Je to jenom šunka a salám, nebo je ten seznam mnohem širší?
3: Seznam je to poměrně široký, nemusí to být jenom šunka či salám. Vlastně mezi ty uzeniny neřadíme ani jenom ty potraviny, které skutečně prochází tím uzením. Jsou to masné produkty, povětšinou vysoce technologicky zpracované. Navíc tam můžeme zařadit třeba i paštiky, různé masové konzervy a tak podobně.
2: Já mám někdy pocit, že uzeniny bereme jako samozřejmost. Povězte nám, jak vlastně vznikají a co všechno v nich najdeme. To bude povídání.
3: A tak primárně bychom v uzeninách měli skutečně najít maso. Maso je ta dominující složka, ale zpravidla obsahují ještě velké množství soli, případně nějakých dalších dochucovadel a aditiv. Většinou není to ale úplně pravidlo, obsahují také vysoké množství tuku a můžeme je mezi sebou ještě rozčlenit právě na uzeniny, které jsou skutečně uzené, ale které jsou třeba také fermentované nebo čistě jenom konzervované. Mohou být tepelně upravované, ale také nemusí. Takže i technologicky mezi nimi rozdíly jsou.
2: No a když se na to podíváme z pohledu výživy, jaké jsou jejich hlavní nevýhody?
3: No možná by někdo hádal, že hlavní nevýhodou je to, že se jedná o vysoce průmyslově zpracované potraviny. Nicméně to ještě samo o sobě nutně nemusí nic znamenat, i když je to nápověda, ale jako nejproblematičtější u uzenin vidím vysoký obsah soli. Solíme opravdu hodně a pokud si dáme na svačinku třeba rohlík se salámem, tak můžeme snadno skonzumovat celou doporučenou denní dávku soli. A problémem potom také bývá vysoké množství tuku a to tuku nasyceného, což je ten, který by v našem jídelníčku určitě neměl dominovat.
2: Jak to vypadá, uzeniny nejsou tak nevinné, jak se na první pohled zdají. Zítra se podíváme na chyby, které při jejich konzumaci děláme nejčastěji, proto nás, milí posluchači, poslouchejte opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Ano, motorkáři patří k jaru, k začátku léta. Vůně jahod a začátek léta k sobě patří, jak by smet. Letos ale budou možná české jahody vzácnější než obvykle. Dubnové mrazy totiž poškodily květy jahodníků, no a podle některých pěstitelů bude úroda až o třetinu nižší než loni. Jahody by tak mohly zdražit v průměru o 5, možná až 10%. Jaká je situace přesně tady na farmách ve středních Čechách, zjišťoval reportér Českého rozhlasu.
1: Utrhnu si jednu jahodu, ochutnám, je krásně sladká, jsme ve foliovníku, ten foliovník je na délku možná 30-40 metrů dlouhý a je jich tady několik vedle sebe.
2: Máme zde odrůdu rumba a ještě druhá odrůda je odrůda flair.
1: Kunratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek.
2: Počítejte, že máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Co se týká mrazu, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%. Většina těch středně raných a pozdních odrůd byly kompletně ochráněné.
1: Jak se pozná, že ten jahodník pomrznul?
2: Pár hodin po tom účinku mrazu vám vlastně zčernají pestíky.
1: A ta rostlina už je tedy nenávratně?
2: Ne, rostlina žije dál, ale ten květ je vlastně zničený a musí se vlastně čekat do příštího roku. Protože jahodník zakládá květní pupeny v podzimním období, září, říjen, listopad.
1: Přejedu o 50 km dál do Vraňan, nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze Středočeského kraje Radek Kuchoň, Český rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

No, je 13 hodin 39 minut, za sebou určitě už máte kávu po obědě a jedna káva vás čeká u nás na dvojice, zatímco Angličané mají čaj o páté, my máme kávu o čtvrté a v ní samé odborníky. Tak dnes to bude velmi zajímavé téma, krev. Krev, jak víme, zachraňuje životy, vlastně každý den jsou i zdravotnické záchranné služby, které krev vozí v uvozovkách, ale i opravdu ve vrtulníku a ta zachraňuje životy. No a přesto většina z nás o své vlastní krvi ví jen velmi málo. Jak funguje darování krve? Jak funguje darování plazmy nebo krevních destiček? A proč nemocnice stále potřebují nové dárce, ale hlavně mladé dárce? A může naše krevní skupina opravdu souviset se zdravím, s imunitou nebo dokonce s povahou, jak se někdy tedy tvrdí? Nejen o tom bude v dnešní kávě o čtvrté na dvojce mluvit docentka doktorka Zdenka Gašová, ta přijde z Ústavu hematologie a krevní transfuze. Ptát se bude Patrika Strouhalová a doufám, že se budete ptát i vy. Znáte to? dvojka@rozhlas.cz a zeptat se už můžete teď, abyste na to nezapomněli. Zajímavé téma přinese Věra Pfeifrová. Hned jak dospívá Adele.

0: Máme už vysoké datum, je 25. května a teď k čemu mířím? K dovoleným. Za chvilku možná na dovolenou pojedete, možná už jste byli, ono se dá toulat třeba kolem Sázavy. Možná i vy si letos rozmyslíte zahraniční dovolenou a třeba pojedete k té Sázavě. V této neklidné době rozhodně nebudete sami. Jak vyplývá zatím z posledního průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu, tedy Czech Tourism? Nám o tom výzkumu hlavně přišla povědět Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Věro, znamená to, že tedy logicky více lidí bude trávit dovolenou u nás v Česku?
1: Přesně tak. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje 77% Čechů. Oproti loňsku je to o 12% bodů víc. Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí preferuje bližší a bezpečnější destinace a 27% přistupuje k výběru dovolené opatrněji. Desetina oslovených kvůli krizi odložila plánovanou cestu, no a přes 30% se obává, jak řekl Českému rozhlasu ředitel agentury Czech Tourism František Reismiller, změny podmínek při cestování.
2: Což se samozřejmě mezi řádky dá číst jako obavy z bezpečnostní situace a z toho, že by mohli třeba se někde zaseknout a pak řešit nějaké lety zpátky domů a tak dále. A tudíž si hold Češi řekli, že možná bude lepší, když se podívají do českých luhů a hájů.
1: No a než my se vydáme do českých luhů a hájů, tak já ještě doplním, že obavy o bezpečnost nejsou jediným důvodem, proč bude českých turistů v zahraničí letos méně. Hlavní překážkou, proč lidé plánují dovolenou zahraničí, je nedostatek peněz. Tento důvod uvedlo 40% respondentů. Problém je to zejména pro lidi do 40 let, až polovina z nich proto na letní dovolenou do zahraničí nepojede. No a zhruba pětina Čechů pak v letní sezóně nejezdí na dovolenou vůbec.
0: Tak Věrko, ti, co budou trávit dovolenou v České republice, se tedy musí připravit na to, že ty oblíbené turistické cíle, nebudeme teď vyjmenovávat jejich hodně, budou ještě víc plné než obvykle.
1: Míro, já nevím, jestli to ještě jde. Aha. Domácí turisté míří nejčastěji do jihočeského, jihomoravského nebo moravskoslezského kraje. Oblíbené jsou i lokality ve středočeském kraji, kam často výjíždějí na výlet Pražané. No a podle průzkumu, kterého se na začátku května zúčastnila tisícovka respondentů, letos polovina z oslovených vyrazí na úplně nové místo, které dosud nenavštívila. No a tady bych si dovolila takový jako osobní tip,
0: ano,
1: a nabídla náš magický Ústecký kraj, nad kterým čeští turisté dlouho lámali hůl, ale já mám osobní zkušenost s tím, že když pak poprvé přijedu a vidí, jak krásná je u nás příroda, klid a žádné velké davy, tak se rádi vracejí.
0: Já to podporuji, mně se Ústecko líbí. Teď jsme tam měli besedu s kriminálkou, říkal jsem to do sálu, nevím, jestli mě to věřili. Průzkum si tedy objednala státní agentura cestovního ruchu, jak si říkala. Když tedy má tato data, může nějak výběr turistických cílů ovlivnit a řekněme ty davy turistů nasměrovat i na jiná místa?
1: Může a také to dělá, jak nám vysvětlí její ředitel František Reismiller.
2: Je to především spolupráce s regionálními centrálemi cestovního ruchu a s oblastními centrálemi cestovního ruchu. Práce na nějakém jako rozvoji produktu a jejím následním propagaci. My vydáváme samozřejmě seznamy neobjevených skvostů a snažíme se prostřednictvím našeho portálu Kudy znudy i Čechy inspirovat k tomu, aby cestovali na místa, která nejsou zas tak objevená. Takže je to vlastně taková velice komplexní a zároveň mravenčí práce, kterou se snažíme zohlednit a propagovat i ta místa, která možná nejsou tak známá, ale jedním dechem je potřeba dodat, že je to také o tom rozvoji infrastruktury a my musíme velice dobře vyvažovat to, na co jsou ta místa připravená.
1: No a na závěr ještě data od Českého statistického úřadu. Loni Češi nejvíc cestovali do už zmíněného středu Českého kraje, v zahraničí pak do Itálie, následovalo Chorvatsko a Slovensko.
0: Domácí dovolenou letos plánuje, tedy podle průzkumu státní agentury cestovního ruchu,

0: Jste správně a dobře naladěni, alespoň doufám, slyšíte nás, slyšíte dvojku. Za necelých 7 minut bude 14 hodin a přijde Pepa Maršál a jeho zprávy. Teď ale dostane slovo Milan Steindler. Jak nazvat jeho poznámku a No, řeknu to jinak. Bude to trošku o erotice, bude to hodně o filmu. Celé bych to nazval Císařovi nové šaty.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak nám v sobotu skončil filmový festival v Cannes. Festival už od loňska zakázal nahotu na červeném koberci. A hvězdy to respektovaly přesně tak, jak celebrity obvykle respektují pravidla. Technicky. O Kirsten Stewart média napsala, že přijela oblečená, neoblečená, jen ta koloběžka jí prý chyběla. A Lady Victoria Ervy, spřízněná s britskou královskou rodinou, ukázala poprsí. Říká se, že film je umění iluze. V Cannes letos iluze spočívala hlavně v tom, že ty šaty tam opravdu jsou. Ale já bych si s tím nedělal starosti. Mark Twain říkal, že nazí lidé mají malý nebo žádný vliv na společnost. A navíc, jak říkal jeden filmový producent, film nezemře, dokud bude v kině tma.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce. Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
5: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Největší bezpečnostní hrozby pro Česko jsou dál Rusko, Čína a Írán, řekl šéf kontrarozvědky Koudelka. Maďarský premiér bude v Bruselu jednat o odblokování peněz ze zmrazených eurofondů. Je slunečno a teploty jsou do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Lednové zatčení čínského agenta v Česku bylo podle šéfa kontrarozvědky důležitým symbolickým krokem, řekl ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. To řekl dopoledne na konferenci ve sněmovně. Podle něj se k podobnému kroku doteď ve světě odhalovalo jen několik zemí. Koudelka ale upozornil, že Česko i dál čelí opakovaným čínským kybernetickým útokům nebo technologické špionáži.
6: Čelíme zpravodajským aktivitám různých typů, zaměřeným na akademickou a univerzitní oblast, ekonomické a politické špionáži i snaze oslabit naše vztahy s Tajvanem.
5: Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Maďarský premiér Péter Maďar bude tento týden v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ve čtvrtek tam plánuje uzavřít dohodu, která by uvolnila v přepočtu přes 250 miliard ze zmrazených eurofondů. Evropská komise vydávání financí Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot Unie. Brusel z toho vinil vládu expremiéra Viktora Orbána. Aby Maďarsko peníze získalo, musí podle serveru Politico urychlit potřebné reformy, včetně změn v justici. Hladiny podzemních vod v Česku jsou letos oproti předchozím letům na řadě míst na kriticky nízkých hodnotách. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty je aktuální situace se suchem horší, než byla v roce 2018, který byl dosud považovaný za nejsušší rok vůbec. Zásoby pitné vody zatím nejsou v Libereckém kraji ohrožené.
7: Dobrou zprávou je, že Liberecko je zásobeno, mám na mysli teď pitnou vodu, z přehrad a ty jsou víceméně plné. Takže tam je vody dost a jak si o pitnou vodu se bát nemusíme. No a samozřejmě, jestli to sucho se nám bude prohlubovat, bude záležet na srážkách, na větru a na teplotách.
5: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Je jasno až polojasno, teploty mezi 26 a 30 stupni na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
5: Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává neprůjezdná. U Veselí nad Lužnicí na kilometru 106,5 uklízejí po vážné nehodě nákladního a osobního auta. Dopravu odklánějí na kilometru 108 zpět na dálnici najedete za Veselím nad Lužnicí. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je kratší kolona. Brzdí se v obou pruzích na kilometru 210. Osobní auta se rozjíždějí u Rohlenky. A zavřená je silnice 38 na obchvatu Čáslavy. U Kalabousku je vážná nehoda dvou vozidel a motorky. Na místě jsou hasiči, v obou směrech se jede přes město. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
8: Tolik Mária Kunová, která zprávy na dvojce dnes, tedy v pondělí 25. května, připravuje. Zapomněla vám říct ještě jednu důležitou informaci. Letos nebudou myši, protože když na Urbana prší, bude mnoho myší. Dnes tedy nekápne ani kapka. Všechno se ještě dozvíme u Českého hydrometeorologického ústavu, ale zatím to vypadá, že myší se letos bát nemusíme. Vítejte v další hodině, máme tady spoustu hostů a zajímavých informací, tak zůstaňte s námi, s vaší dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Tak to byla na české dvojice cesta do Francie a z Francie, ale v Argentině mají dnes, tedy 25. května, velkou slávu. V roce 1810 právě tento den došlo k vyhlášení nezávislosti Argentiny. No a kdo se narodil, tak například herečka Eliška Balzerová, moci zdravíme, přejeme všechno nejlepší, hudební skladatel a malíř, kterého tady potkávám na chodbách Českého rozhlasu, Vladimír Franz, Zdeněk Godla, herec, vždycky most, abych vám ho připomněl, no a lední hokej, teď tím žijem, takže i David Pastrňák dnes bude mít narozeninový dort. A o čem bude mluvit, respektive kam nás pozve Vašek Žmolík? Rudické propadání, chráněné jako národní přírodní památka, leží ve střední části chráněné krajinné oblasti Moravský kras, severně od města Brna v okrese Blansko. Spolu s Bíčí skálou tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice o celkové délce přes 13 kilometrů. A tam nás právě Vašek vezme.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ahoj Václave.
2: Ahoj Mirku.
1: Dneska ti neříkám dobré odpoledne, ale ahoj a zeptám se, máš kecky?
2: Jo, mám, Mirku. Pozvu vás totiž do přírody, a to do krásné přírody, proto se tak Mirek ptá, do přírody, kterou může turista najít v Moravském Krasu. Naším cílem bude obec Rudice, kde navrhuji zaparkovat u tamnějšího větrného mlýna.
1: Dobrá, zaparkovali jsme a kam se vydáme dál?
2: Sestoupíme dolů z kopce a asi po 500 metrech dojdeme v lese na jedno z nejpůvabnějších míst v Moravském Krasu. Z velké černé díry pod skalou, tam tryská vodní tříšť, ve které se sluneční světlo, když tedy slunce svítí, láme do všech barev duhy.
1: Předpokládám, že jsme u Rudického propadání.
2: Ano, hádáš správně, nebo předpokládáš správně. Jedovnický potok se totiž v tom místě doslova propadá do 90 metrů hlubokého a víc než 12 kilometrů dlouhého jeskynního systému. Vody potoka nejprve padají takzvanou spodní chodbou, potom podzemní řeka protéká do Hugonova domu, odkud pokračuje už horizontálně a vyvěrá u světoznámé Býčí skály, kterou proslavili nejstarší jeskynní malby u nás a také jedinečný archeologický nález Býčka z takzvaného halštatského pohřbu. Asi budou naši posluchači znát obraz Zdeňka Buriana, který s velkou fantazií namaloval právě pohřeb pravěkého velmože v Býčí skále.
1: Známe. Co všechno si ale ty zjistil o tomto jeskynním systému?
2: Je druhý nejdelší u nás a jeho součástí je největší podzemní vodopád v České republice. Ten měří 35 metrů. Obří dom je tam, anebo nejhlubší suchá propast u nás. Ta je hluboká zase 153 metry. To všechno jsem zjistil. Ostatně hned vedle Rudického propadání je možné vstoupit do volně přístupné jeskyně s rozlehlým domem a se dvěma vchody.
1: No, říkal jsi, je možné vstoupit a je možné tedy navštívit i Rudické podzemí, které jsi popisoval?
2: No tak jej není. Je to možné pouze v rámci speleokurzů, které pořádají jeskyňáři z Rudice a putování je to prý velmi náročné. Rozhodně to není nic pro ty, co trpí klaustrofobií anebo závratí ve výškách. Leze se po lanech, plazí se v bahně, stoupá se po mokrých žebřících.
1: No, zůstaňme tedy raději venku, to se dohodneme, ano. Co tam je ještě k vidění?
2: Dobrému pozorovateli určitě neunikne, že prostor před propadáním je pokrytý na zemi struskou. Ta se tam dovážela, co by odpad z blízké huti. V obci a v jejím okolí se totiž od nepaměti zpracovávala železná ruda, proto Rudice taky. Však po zelené turistické značce je možné dojít i k takzvané Salmově huti, což je technická památka bývalá huť z 18. století, která je pojmenovaná po majiteli panství pohrabě Salmovi.
1: No a přijdou si na své i milovníci přírodních zajímavostí?
2: Dalších přírodních zajímavostí, myslíš?
1: No.
2: Dobrá, najdu něco. Jsme přece v Moravském Krasu.
1: Právě.
2: Rovněž pozelené, i když jiným směrem, dojdeš k vápencovým skalám s poetickým názvem Kolíbky. Nejsou sice moc vysoké, nějakých 15 metrů, ale jsou velmi oblíbeným cílem horolezců z Brna.
1: No a můžeme je tam někdy vidět, ty horolezce?
2: Velmi často. Skály je možné zdolávat málem celoročně, ovšem vyznačují se spíš těžšími horolezeckými trasami. Jak mi říkali sami horolezci, tak nabízejí hodně možností pro lezení. Mimochodem, tohle místo je i velmi vzácné archeologické naleziště v Magdaléniu, což je období před 11 až 17 tisíci lety, jak jsem se poučil, žili v těchto místech lovci koní a sobů, po nichž tam zbyly nejen kosterní pozůstatky lovených zvířat, ale taky třeba kamenné nástroje. A díky tomu je okolí Rudického propadání národní přírodní památkou. Spokojen?
1: Ano, stoprocentně. Na výšlap do těchto opravdu velmi zajímavých míst nás pozval Vašek Žmolík. Pro dnešek děkujeme.
2: Naslyšenou zítra.

je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: Pokud máte rádi řád, pokud máte rádi pevné body v programu svého dne, tak to jste u nás na dvojce správně. Den co den po 17. hodině se totiž můžete spolehnout na to, že uslyšíte další díl Příběhů z kalendáře. I dnes vám nabídneme zajímavé informace ze života významné osobnosti, která právě 25. května slaví své narozeniny. Dnes to bude britský herec, kterého nejen za umělecké výkony povýšila tehdy ještě královna Alžběta II. Do šlechtického stavu. Něco málo nám o něm v naší ukázce, tedy právě teď, prozradí průvodci pořadem Jitka Novotná a Honza Kovařík.
1: Sir Ian McKellen, náš dnešní oslavenec a hrdina tohoto dílu Příběhu z kalendáře, je celosvětově známou celebritou. Přesto by se však možná našlo pár věcí, které jste o něm nevěděli. Tak třeba to, že muž v jehož linii předků najdeme několik generací kazatelů, je ateistou.
2: Nebo to, že na konci 80. let minulého století ztratil chuť na všechny druhy masa, kromě ryb, a od té doby se stravuje převážně pescetariánskou stravou.
1: Nechci vypadat jako nevzdělanec, ale co přesně je pescetarián?
2: Pescetariáni nejí maso suchozemských živočichů, ale konzumují pouze ryby, mořské plody, mléčné výrobky, vejce a rostlinnou stravu.
1: Jasně, takže vegetarián, který jí ryby, chápu.
2: Správně.
0: Přesně tak. Ještě tedy jednou připomenu, že Příběhy z kalendáře vysíláme u nás na dvojce každý den v týdnu po 17. hodině a samozřejmě i tento pořad pak najdete na webu dvojky, no a nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Ta naše oblíbená je Můj rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Vincenzovi se stala vážná nehoda.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu.
1: Jak zázračná může být voda?
5: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
1: Prameny živé vody. Kniha Miloše Kočky jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak to byla, řekněme, 60. léta, Ivone Přenosilová. Teď možná nepůjdeme tak daleko, ale vzpomínat budeme. Tak schválně, co vám to bude připomínat? Narovnejte záda, holky napravo, kluci nalevo, takhle se nebudeš nikomu líbit. To jsou věty, které si možná mnozí z nás pamatují ze školy nebo z hodin tělocviku, a to je důležité. A právě na dospívání, nejistoty i hledání vlastního místa se zaměřuje aktuální výstava, stále musím říct, jmenuje se Tělák a je v Muzeu Prahy. Výstava pracuje se skutečnými příběhy několika generací a zve návštěvníky do prostředí školy a tělocvičny. Míst tedy, kde si člověk často nejvíc uvědomuje sám sebe i pohled ostatních, to tedy velmi. A já už proto vítám ve studiu kreativní producentku Prague Pride Terezu Kadlecovou. Terezo, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a architekta a spoluautora projektu Broňka Ztratila. Tak také vítejte na dvojce.
2: Dobrý den.
0: Vy nemáte trauma z tělocviku, vy dva? Ze školy, myslím.
1: Já teda ku podivu se řadím těm šťastnějším a zrovna z tělocviku nemám.
0: Vy máte z hudebky, to už jsem mě říkal, ale z tělocviku, a co vy?
2: Já jsem na tom podobně jako Tereza, primárně nemám velký trauma, ale vlastně některé věci se mě taky dotýkaly.
0: Podívejte, výstava je ovšem, my už jsme tady měli spoustu umělců, jo. I architektu, ale aby někdo vystavoval Tělák, to je tady asi poprvé. Ta výstava je někdy na konci března začala, takže je pořád aktuální, bude končit o prázdninách, k tomu se dostaneme. Proč jste ji vlastně udělali?
1: Ten náš záměr byl podívat se na lidskou rozmanitost primárně, na to, jak jsou rozmanitá těla, naše prožívání, naše identity, a hledali jsme způsob, jak to přiblížit lidem, jak to udělat víc, aby se to dotýkalo všech. Jak jste zmínili, já jsem z Prague Pride, čili naším nějakým tématem je i ta LGBT témata, rozmanitost právě v oblasti genderové identity a vztahové orientace, ale chtěli jsme se dívat na to, jak tu rozmanitost celkově jako společnost vnímáme. A naším vlastně tím hlavním místem, na které jsme se dívali, je období dospívání, protože to jsou ty momenty, kdy si to nejvíc uvědomujeme, kdy vlastně máme problém často se sebepřijetím a může to být hodně náročný, někdy i traumatizující, tak na to jsme se chtěli zaměřit.
0: To je pravda, to traumatizující bylo. Prostě někdo neuměl zaspívat písničku, tak na tom byl špatně v hudebce, a někdo prostě měl problém přeskočit tomu se říkal koza, že jo?
2: A nebo švédská bedna.
0: No a švédská bedna. A koza se dala ještě napříč, no a to byl pro někoho velký problém. A hned měl trauma. Hned se k tomu dostaneme. Spíš si říkám, jo, ještě musím říct, že jak jsem říkal, holky napravo, kluci nalevo. To jsem si teda vymyslel a to nikdy nemohlo být. My teda měli tělocviky oddělené vždycky. Kluci zvlášť a holky zvlášť, že jo?
1: Je to tak, no, jsou oddělené.
0: Ale spíš si říkám architekt, jo. Že bych vás viděl, když je to o tom tělu. No. Takže budete se spolu podílet na výstavě, já nevím, řecké sochy, jo? Tam vykreslená ta těla svalnatá. Vy jdete na Tělák.
2: Ale ta expoziční scenografie je obor, kterým se zabýváme 20 let, jo. A vy jste to tady správně řekl, jo. Udělat výstavu Těláku, něčeho naprosto nehmotného, jde úplně mimo kategorie klasické výstavy. A já jsem dost, jako vlastně, já tomu nerad říkám výstava, já tomu radši říkám instalace. My jsme si proto vypůjčili přímo nástroje z divadla. Jo, vytvořili jsme v podstatě takový emoční nástroj, který rozvibrovává ty srdíčka toho návštěvnictva, a v tom rozvibrování, v té emoci, v tom imerzním všeobsahujícím prostoru, obklopujícím, tak tam do nich pouštíme ty příběhy, které jsou vlastně dost jako drsný a vlastně nás probouzejí k nějakému myšlení. Takže funguje to skutečně ta výstava na půdorysu divadla, protože tam nemáme žádné exponáty, všechno je to vlastně nehmotné.
0: Ano.
2: A to divadlo je ještě vlastně alternativní, protože tam smazáváme, řekněme, hranici klasického hlediště, jeviště, ty návštěvníky pouštíme přímo do kulis té scény, protože my jsme tam vystavili vlastně fragmenty, řekněme, školního prostředí, takové ty stereotypní prostory, jako jsou sociální zázemí, šatny, ale i taky fragmenty učeben, a trošku jsme se tam taky půjčili veliký měřítko, kdy vlastně, aby se ten návštěvník vcítil do té nekomfortní situace, tak jsme nazvětšovali klasické každodenní předmět, jako třeba umývadlo, nebo záchodová mísa, nebo školní lavice. Jo, a najednou vlastně vy se cítíte jako dočista malý a do vás pouštíte.
0: Broňku, už to jenom říkáte. A už z toho začíná mít takovou tu nepříjemnou, nebo řeknu ne úplně příjemnou vzpomínku na ty tělocviky, ale možná to je proto, jsou tam podobné, mají tam podobné prožitky vaši návštěvníci, jako mám třeba teď já, anebo někdo, kdo poslouchá dvojku, to znamená, že ne úplně dobře se mu na ten tělák, tak jsme tomu říkali, vzpomíná?
1: Jo, myslím, že tu reakci, tak jak ji popisujete, máte hodně autentickou a mají v podstatě všichni. Vy jste se na začátku ptali, jestli my máme trauma z tělocviku, my jsme zrovna ty šťastnější, ale i tak, když se řekne tělák, tak jakoby v člověku to něco probudí, rozvibruje a jsou lidi, kterým se tam třeba úplně nechce, protože když se řekne ten název, tak vlastně se trošku obávají toho, jestli vůbec se do toho pouštět a na takovou výstavu jít, tak to bychom určitě chtěli doporučit, protože věříme, že i tam je vlastně možnost si trošku prožít nějaký korektivní zážitek a trochu si to jakoby prožít jinak. Zároveň prostě otevírá to ta témata, která mohou být bolestivá.
0: Ale zase na druhou stranu, určitě jsme to nedělali, nebo vy jste výstavu nepřipravili proto, abychom měli nějaké nepříjemné zážitky. To zase nebylo úplně vždycky tak, kdo by si nechtěl zahrát fotbal na těláku. No. Tak když já tam, anebo jinak, to se zeptám až po písničce, ale teď mě jenom řekněte, je to stejně traumatizující i pro děti, když tam přijdou celé rodiny, anebo už to tak není, protože dneska tělák vypadá jinak?
1: Já si myslím, že tělák už vypadá trochu jinak, zároveň ale některá ta témata té tělesnosti nebo i jenom toho převlíkat se v šatně před ostatními je to pořád nepříjemný, protože to období dospívání prostě nám některé věci tak jako víc připomíná, je to prostě náročný a to se tam děje pořád, takže to se stane. Jinak traumatizující, věřím, že to není a nemá být, fakt nám jde o to spíš se na to podívat nově a ideálně to zažít nějak líp, ta výstava má vlastně spíš takový happy end, nebo díváme se i jako na ty nadějnější příběhy. A k tomu, když přijde rodina, tak bych jenom řekla, že tam myslím, že suprově funguje právě ta scénografie, to, že ten prostor je zajímavě udělaný, není to klasická výstava. To, co my vystavujeme, jsou ty příběhy, jsou to lidské zážitky a klíčově je to, jak je to udělané.
0: K těm příběhům se dostaneme hnedka po písničce. Mimochodem, opravdu nechceme, aby všichni měli trauma z těláku, jak jsem říkal, to bylo jen takový na to první dobrou a myslím si, že když přijdete na výstavu, já budu zatím pořád říkat novou, která se právě jmenuje Tělák, je v Muzeu Prahy a v dobrém slova smyslu na svědomí ji mají i Broněk Ztratil a Tereza Kadlecová, kteří zůstávají na dvojice, tak když přijdete, tak byste měli mít krásný zážitek, ale o tom si budeme povídat až po té písničce.

0: Broněk Ztratil a Tereza Kadlecová přišli nás pozvat na výstavu Tělák. Zůstávají hosté na dvojice. Výstava je v Muzeu Prahy. My už jsme si povídali, proč vznikla, jak vznikla. Jenom nám, Broňku, zkuste říct, když tam tedy přijdeme, jedeme s rodinou do Prahy a hele, Muzeum Prahy, půjdeme na Tělák. Co máme očekávat? Pořád říkáme, že to není klasická výstava, nejsou tam úplně exponáty, tak jak tam vejdeme a co bude?
1: Skutečně jako můžete očekávat trochu jako divadelní představení, ale musíte se vcítit do role herců, protože vy vlastně na tom nějakým způsobem taky participujete vlastně svojí přítomností. To, že tam jste, tak ovlivňuje nějakým způsobem to spolunávštěvnictvo, který je tam s váma. Rozhodně čekejte hluboký zážitek. Je to imerzní, je to vlastně velký, je to prostě v podstatě skutečně jako architektura kules, do kterých můžete vstoupit. Ona je rozdělena, ta výstava, na dvě části, a ta první je pojatá spíš jako takový labyrint takových malých vysokých komůrek, které představují právě takové extrakce nebo inspekce do těch stereotypních prostorů. Jedna je víc jakoby pisoá, druhá je víc jako umývárna, třetí jako sprcha, čtvrtá jako šatna. A v každé z nich je vlastně individuálně pojatá scénografie se svým výtvarným nábojem, s nějakým předmětem, má prostě jinou atmosféru, jinou barvu, jsou tam jiné příběhy. A vy vlastně tímhle labyrintem vlastně prakticky se v něm ztratíte. A můžete na chvíli zapomenout na čas, prostor a můžete se skutečně nechat do té míry, do jaké si to připustíte, možná i trochu nechat jako traumatizovat tím příběhem, ale zároveň je to nesmírně jakoby zábavná ta forma toho procházení. No ale aby jsme nebyli jenom prostě na té škále jako těch černých barev, tak vlastně ta, jak jsem zmínil, ta výstava je komponovaná ze dvou částí a ta druhá část je pojatá jako moderní růžová tělocvična, ve které na vás čeká šest panen, jakýchsi ambasadorů těch, řekněme, pozitivních příběhů, které jsou fakt obrovské. Oni mají 6 metrů na výšku, oni tam různě jako sedí a polehávají a vy se tam k ním můžete prostě přichoulit a nějak si s nima povídat taky, nebo se s nima zkrátka objímat. Jo. Takže skutečně to místo té tělocvičny, které je vlastně v tom druhém sále té instalace, to je místo bezpečí, kde rozhodně se můžete nějakým způsobem očistit od toho nánosu z toho prvního sálu, kde skutečně ta realita je někdy jako pichlavá a všude přítomná.
0: Možná tím očistíme i tu naši duši od těch traumat, která více či méně nás zasáhla. Stejně bych tam pak jako na konci prodával červené trenýrky, bílá taková ta trička a co to nosili děvčata? Modré, to byly taky trenýrky.
2: Já si pamatuju jenom ty jarmilky.
0: A jarmilky ještě bych prodával. No ale teď, Terezo, pořád říkáme, že to je založené na nějakých příbězích, tak jaké příběhy? O čem to jsou? Kde jste je vzali?
2: Jsou to právě příběhy o tom, jak my lidé prožíváme témata spojená s tou výstavou, tedy s tématou tělesnosti, sebepřijetí, identity a podobně. Jsou to, říkáme, příběhy, ale jsou to spíš takové fragmenty příběhů, jsou to kratičké vlastně citace nebo kratičké fragmenty příběhů, které my jsme vyzbírávali pečlivě z různých zdrojů, ať už výzkumných nebo i třeba onlineové skupiny nebo onlineové projekty, které se zabývají právě těmi tématy. A i tam jsou naše příběhy osobní z toho realizačního týmu, protože tak, jak jsme se bavili předtím, každý z nás má nějaký zážitek toho, kdy nevím, měl příliš málo chlupů nebo příliš moc, nebo ho vybírali vždycky jako posledního, ano. Nebo se styděl, když se někde převlíkal, nebo vyučující se nějak choval, nebo ostatní člověka vylučovali. Takže je to tenhle druh příběhů. Musím říct, že o něco těžší bylo schánět a vyzbírávat ty příběhy právě s tou nadějí, ty příběhy v té druhé místnosti, tak jak popisoval Broněk, to je taková naše snová tělocvična, tam, kde vlastně přijdem do toho růžového barevného prostoru, tak tam jsme chtěli příběhy, kde vlastně odkud hledáme a čerpáme tu sílu, které mohou být i inspirací pro lidi. Bylo trošku těžší tyhle příběhy hledat, ale máme je a umíme se s tím vyrovnat.
0: V každém případě, když někdo přijede do Prahy, vyhledá Muzeum Prahy a půjde na výstavu Tělák, tak já mám takovou představu, protože ta výstava končí o prázdninách, že v září se všichni budou těšit do té tělocvičny a kéž by tam přišli učitelé, aby jejich konkrétní tělocvičnu obrazně řečeno nabarovali na růžovo. Tak, výstava Tělák, Muzeum Prahy, dokdy ji můžeme navštívit?
2: Do 9. srpna.
0: No. dost času. Broněk Ztratil a Tereza Kadlecová, moc vám děkuju. Ať se daří, ať je plno a ať to probudí hlavně u našich dětí takovou tu lásku k pohybu, protože myslím si, že nemusíme tomu říkat přímo tělák, ale pohyb našim dětem stále ještě trošku chybí, tak ať ho je víc. Dík, že jste přišli.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Vedení Zlínského kraje nyní řeší jeho lepší zabezpečení. I to se dozvíte ve zprávách, které uslyšíte za 4 minuty, a připravuje Mária Kunová.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Vedení Zlínského kraje řeší jeho lepší zabezpečení. A je slunečno s teplotami do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišli o 100 miliony korun. Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna systémy muzea napadly hekři, kteří požadovali výkupné. K úniku dat nedošlo. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
4: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
5: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. Onemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát. Naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
2: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas. V New Yorku zemřel o víkendu ve věku 89 let britský režisér Brian Larche, který se proslavil televizními přenosy oper a koncertů klasické hudby. Za víc než 50 let práce vytvořil téměř 1000 pořadů a získal 2 ceny Emmy. Režíroval taky 19 novoročních koncertů vídeňských filharmoniků. Kromě televizní tvorby se věnoval i české hudbě. Napsal monografie o Bedřichu Smetanovi a Bohuslavu Martinů. Loni v září převzal Larche medaily Artis Bohemia Amici za šíření české kultury v zahraničí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Je jasno až polojasno, teploty jsou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě 24, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy je kolona na kilometru 344. Zavřeli silničáři. Levý pruh, zdržíte se 10 minut. Na D5 z Prahy do Plzně jsou dvě kolony. První za sjezdem na Trhovice na 42. kilometru. Tam zabrali silničáři jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Další fronta je na kilometru 63 u Rokycan směrem z Prahy. A silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů je neprůjezdná. Mezi Stráží nad Ohří a Damicemi se srazila tři vozidla. Fronty jsou v obou směrech dlouhé. Tolik zprávy, s vámi je dal Mirek Vaňura.
6: A tolik zatím Mária Kunová, která ke zpravodajskému mikrofonu dvojky přijde přesně za 56 minut. Jak jste slyšeli i od Marušky, pranostika asi úplně nevíde, protože pranostika na dnešní den, jedna z pranostik říká, Urban bývá studený pán a zima nám asi dnes už nebude. Je pondělí 25. května, pokračuje odpoledne s dvojkou a pravidelní posluchači vědí, že jen co dospívá Jaromír Nohavica, budeme soutěžit.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
2: No, a ono se to vyplatí. I dnes máme zajímavou cenu. Dárkový poukaz v hodnotě 1500 korun na nákup produktů od české rodinné firmy Nicoletta Maria, která vyrábí marmelády, dipy, sirupy a další delikatesy. Tak, poslouchejte dobře. Za chvilku přijde otázka. Minulou neděli nás vzal Václav Kopta nejen do Zlatých časů, ale i na výlet. Jeho pořad měl podtitul Skotský speciál a autor v něm s láskou vzpomínal na výlet po této krásné a tajemné zemi. Slovo doprovodil i výběrem muziky a samozřejmě nechyběly ani skotské dudy. V naší ukázce výlet právě začíná. Poslouchejte pozorně.
3: Celku klidný let, který trval něco málo přes 2 hodinky, končil přistáním v Edinburgu, jak místní říkají v Edinburgh. Už pohledem z okénka mi bylo jasné, že i když jsme opouštěli téměř letní Prahu, to skotské počasí bude mít trochu jiný charakter. Lilo jako z konve a protože nebyl přistavený takový ten automatický můstek, kterým v klidu a suchou nohou projdete až do odbavovací haly na jiných letištích, tady jsme pěkně klasicky šlapali po schůdcích ze zadní části našeho letadla a po letištní ploše v tom hustém dešti jsme poprvé ochutnali to ostrovní počasí a mě vám to vůbec nevadilo. Já jsem se tak těšil a počítal jsem s tím, že dojde i na tyhle prudké výkyvy počasí, které jsou typické pro místní klima.
2: Tak neptám se vás, kolik tehdy napršelo v Edinburgu, protože to ani Vašek neříkal, ale ptám se vás, ze které části letadla vystupovali Koptovi v Edinburgu? Ze které části letadla vystupovali Koptovi v Edinburgu? Pokud víte, tak napište SMS-ku na 702-222-220 a nezapomeňte se podepsat.
1: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Ptal jsem se vás, ze které části letadla vystupovali Koptovi v Edinburgu. Doufám, že jste si dvojku nezapnuli až teď v 15.14, ale pro vysvětlenou, kdyby ano, soutěžíme. Měli jsme tady ukázku ze Zlatých časů. Tentokrát je Vašek Kopta věnoval Skotsku a právě jsme byli na začátku toho vyprávění. Takže ze které části letadla vystupovali Koptovi v Edinburgu? Tady je správná odpověď.
1: Tady jsme pěkně klasicky šlapali po schůdcích ze zadní části našeho letadla.
0: Ano, je to tak, správná odpověď ze zadní části letadla. Dárkový poukaz v hodnotě 1500 korun na nákup produktů od české rodinné firmy Nicoletta Maria, která vyrábí marmelády a syrupy a další delikatesy, dostává Hedvika Vávrová. Moc blahopřejeme, Hedviko. Jinak pořad Zlaté časy vysíláme na dvojice každou neděli po 11. hodině. Já to tedy poslouchám v repríze v sobotu a jinak už odvysílané díly najdete také na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: odpolední dvojka. Pozvěte nás k vám.
1: Teď řeknu to, co dobře znáte. Rozhlas jede za vámi. Ano, je to zábavná show Aleše Cibulky, který se vydává na cestu vlastně po celé republice a každý měsíc je na jiném místě, ale s bohatým programem a jinými zajímavými hosty. Naposledy byl na Jihučech, bylo to v Kaplici a pozval si například hudebního skladatele Ondřeje Soukupa. Tak já vám dám na chvilku ochutnat.
2: U nás pořád hrál rozhlas a na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy, já jsem to totiž nevěděl, mm-hmm. že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
1: Ano.
2: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu Českému rozhlasu, mm-hmm. ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pánu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš.
1: Ano, to vůbec nebyla reklama na rozhlas, ale my jsme za to rádi. Se mnou vše ve studiu Kateřina Dvořáková. Katko, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Přišla si nás logicky pozvat na další zastávku roadshow. Rozhlas jede za vámi. Tak, kdy, kde, v kolik?
3: Já ti dám kvízovou otázku. Hmm. Renesanční skvost uprostřed Českomoravské vrchoviny a střední Evropy pod ochranou UNESCO. Kde to je?
1: Podle mě se tam hraje dobrá muzika v létě. Ano. A je to festival v Telči.
3: Ano, přesně tak. Hmm. Do Telče jedeme tento čtvrtek. Spolu s námi jede samozřejmě pan generální ředitel jako pravidelný host. A tentokrát jsme pozvali Martinu Viktorii Kopeckou, která u vás na dvojce má nedělní pořad Jak to vidí. Hmm. A Martina Chodůra, který sebou ještě přiveze kolegu jako hudební doprovod. Takže takový bude program na zámku v Telči. A já, když se tady dívám vlastně, co všechno ten zámek nabízí, samozřejmě 28.5. rozhlas jede za vámi. Ale také tam bude Noc kostelů na zámku v Telči a spousta zajímavého programu. Já to říkám zcela záměrně, protože přijít na roadshow Rozhlas jede za vámi na zámek v Telči je něco jiného, než bylo v Rychnově nad Kněžnou. To je prostě prostor, kam vejdeš na úrovni chodníku, veliký sál. Tady se k nám lidé dostanou, že budou muset projít celým nádvořím, vyjít asi tak 100 až 120 schodů a vejít do sálu ze 16. století. Naprostý kouzlo. A tam se zastaví čas.
1: Tak, říkala jsi, že tam je Noc kostelů nebo festival kostelů?
3: Ano, ano, ano.
1: No, tak aby vám Martina neutekla vedle do kostela nějakýho.
3: Ne. Ano, farářka.
1: Martina mimochodem krásně zpívá.
3: Přesně
1: taky
3: tak.
1: Tam taky zkusíte. A Martin Chodur má určitě také co říct a nejen zpívat, zase naopak.
3: Přesně.
1: No tak jo, tak ještě jednou, je to teď, tento týden.
3: Na zámek v Telči, sál ze 16. století, rozhlas jede za vámi, v 7 hodin večer začínáme, je to spojeno s autogramiádou i se soutěží, takže kdo ještě neslyšel nebo neví, tak tento čtvrtek nás najde na zámku v Telči.
1: Těšte se. A tobě děkujeme.
3: Děkuji za pozvání.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude violistka Jitka Hosprová. Proč je viola taky jinak přijímána v orchestru než housle? Jak moc nevýhodné je, když na ní úspěšně hraje žena? A kolik starých poutních míst už její nástroj zachránil? Nejen na to se zeptám violistky Jitky Hosprové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Jsou místa, kam se vydáte s pocitem, že vás čeká velká výzva. V horolezectví se teď často skloňuje jméno Reinholda Messnera, který přijede naposledy do České republiky. Vedle toho jinde může výstup na nejvyšší horu znamenat úplně jiný zážitek. Petr Horký už o návštěvě pana Messnera tady na Dvojce mluvil mockrát. Uhum. Petře, vítej.
3: Krásný den.
2: Jak náročné je vystoupat na nejvyšší horu kontinentálního Dánska?
3: Právě, já jsem si řekl, že bych mohl také zvednout nějaké velké horolezecké téma. A troufám si říci, že na nejvyšší horu kontinentálního Dánska, která se jmenuje Mølhoj a která má 170 metrů nad mořem, dokáže vystoupat fakt i na prostý začátečník.
2: 170 metrů, já se nechci nějak chlubit, ale to je kopec u nás za městem, kde je rovina.
3: To bude i větší. No. To bude i větší. V českých podmínkách by to ani snad nebyl pořádný nedělní výšlap. Jen tak pro srovnání. Praha má 235 metrů nad mořem, Brno 237, Ostrava 260, Velké Popovice 400, Říčany 241 a v Dánsku 170 metrů nad mořem je nejvyšší bod celé pevninské země.
2: To Petra Horkého nemůže bavit, to nejsou žádné mačky, žádná lana.
3: Vůbec nic. No? Přijedeš autem na parkoviště, projdeš se fakt pár minut po poli a seš tam. Kdybys nedával pozor, tak ani nepoznáš, že už seš na vrcholu.
2: No, to jsme se zapovídali a mamko, už jsme tam byli.
3: Jo.
2: No prosím tě, tak jak ten vrchol, mohu-li tomu říkat vrchol, vypadá, má alespoň třeba nějaké označení?
3: Velmi skromné. Takový kamenný pomníček, bych řekl, pár informací, žádné dramatické panorama, žádné srázy, takové to víš, jak horolezci říkají, věděl jsem, že mám pár minut, než se zkazí počasí, abych se rozhlédl kolem a zvládl sestup. Tak tato hrůza v Dánsku odpadá.
2: No a upřímně tedy, jsem se trochu až zarazil, jestli tu otázku položit, proč tam máme vlastně jít?
3: Otázka je na místě, protože my máme v hlavě vždycky takové to nejvyšší hora, tak wow, kde to bylo, jaký to bylo, povídej, jak jste to zvládli, tady to je jinak. A mně přijde na tom vlastně hezké, že to není nic monumentálního, nic, co nás prověří, je to takové, že někdy člověk absolvuje něco, co třeba i ostatní můžou vnímat jako veliké, aniž by se to sám uvědomil. Hmm. Dokonce, jestli se můžu úplně rozevlát, tak je to taková malá lekce pokory. Ne všechno musí být velké, aby to mělo význam. Někdy stačí jenom se zastavit, někdy stačí se jenom zastavit na svém vlastním malém vrcholu, který ostatní ani nemusí rozeznat a říct si, mně to dává smysl, pro mě to je důležitý.
2: Mě to naše malé filozofování vždycky hodně baví. Tady bych řekl, ta nejvyšší hora Dánska, to je vlastně taková připomínka toho, co jsi teď řekl.
3: Jo. A proto si myslím, že i stojí za to se z toho parkoviště po tom poli projít a říct si, tak jo, třeba i některé věci, za které bych se i styděl se za ně pochlubit nebo pochválit, si zaslouží, abych řekl, proč pro mě mají význam, proč jsou dobré.
2: Říká Petr Horký.

0: Český hydrometeorologický ústav a Marie Odstrčilová, tedy ta, která má dneska službu. Marie, z dvojky zdravíme, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne do rozhlasu.
0: Ano, máme asi po celé republice v tuto chvíli léto takové, tak nám povězte, jestli to bude platit i v noci.
1: Teď momentálně je nejtepleji v Plzni, Bolevci a v Doksanech. Tam je i 30 stupňů Celsia a teploty ještě budou chvilku stoupat. Trošku chladněji je v Moravskoslezském kraji. Tady jsou teploty 23 až 25 stupňů Celsia, ale i tady poměrně příjemně. V noci pak budou klesat na 14 až 10 stupňů a v údolích ojediněle až na 8 stupňů Celsia. Takže v noci se schladíme, komu bylo dneska přes den nebo odpoledne ještě bude horko, tak si přes noc ještě vyvětra.
0: A bude nám zítra stejné horko, tedy v úterý?
1: Možná, že někde ještě trochu větší, protože teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů Celsia a proto také platí výstraha před vysokými teplotami a to pro Prahu a část středočeského, ústeckého kraje a také Plzeňsko, případně pro jižní Moravu. Tedy zítra maximální teploty vystoupí nad 31 stupňů a ojediněle to může být až 33 stupňů Celsia. Na jižní Moravě budou teploty nad 31 stupňů také ve středu, ale na ostatním území už budou mírnější.
0: To jsme se chtěli zeptat. Mimochodem déšť necháme stranou, to nemá cenu se o něm bavit, že pršet nebude, ale no nebude, že?
1: No ve středu bude nás přecházet studená fronta, proto bude právě na severu republiky o něco chladněji, tam bude kolem 23 stupňů, ale nemůžeme čekat, že na celém území republiky dojde k zalití zahrádek a polí a luk, protože se budou vyskytovat jen lokální přehánky a to spíše na severovýchodě a na jihu a jinde budou jen výjimečné, takže bohužel.
0: To jsme se právě chtěli zeptat, jestli je pravda, že přijde to ochlazení a vy jste odpověděla, že ano, ale zas to není dramatické ochlazení. Ty teploty se budou vyvíjet tak, aby to bylo příjemné.
1: Ve čtvrtek se opravdu ochladí, to budou teploty relativně příjemné, 21 až 25 stupňů, akorát na severní Moravě a na severu Čech může být kolem 19 stupňů, ale od pátku už zase budou stoupat na 26 až 30 nebo 24 až 29 stupňů, takže se vrátíme na letní hodnoty.
0: Však jsme na to teplo dlouho čekali. Marie Odstrčilová, děkujeme za tu předpověď, zítra se z dvojky opět přihlásíme. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Patrika Strouhalová se přiblížila. Dobré odpoledne.
1: Tak samozřejmě,
0: ano, zavonila káva. I u hosta dnes to bude paní doktorka, tak ano. O čem to bude a kdo to bude?
1: Paní docentka Zdenka Gašová, vedoucí aferetického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze. A my se budeme pohybovat od objevu krevních skupin k dárcovství krve do současnosti. A měli bychom znát svoji krevní skupinu. Myslím si, že většina z nás ji opravdu ví. Pokud ne, tak je dobré si ji nechat zjistit. A v každém případě, co paní docentka říkala, že by ráda poprosila veřejnost, aby se opravdu zamysleli i ti nejmladší, i ti starší, jestli by se přece jenom nerozhodli k tomu darovat krev. A proč to dárcovství krve je důležité, proč krev potřebujeme, co všechno vlastně z dnešní krve dokáže medicína využít, tak o tom všem si budeme povídat. Tak já předpokládám, že i dnes bude spousta dotazů.
0: Mirek Vaňvera se stává posluchačem, Patrika Strouhalová, mikrofon dvojky je její a zajímavá káva o čtvrté.
1: Děkuju.
2: Mám prostě

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. Ilarion z Ruské pravoslavné církve byl zadržen v Česku. Zítra bude slunečno, teploty do 32 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. 7 zákonů schválila dnes vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedeni na úřadu práce. Výjimku by měli mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
4: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
2: Duchovní Ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržený v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Na případ upozornil server Novinky.cz. Kontrolu vozidla provedli včera středočeští policisté, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
5: Národní protidrogová centrála iniciovala kontrolu vozidla na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na možný převoz nelegálních drog. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla.
2: Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítra zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku tankovat nejvíc za 41 korun a 72 haléřů. To je o 36 haléřů méně než dnes. Vláda dnes rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat i v červnu. Se stropováním začala v dubnu v reakci na krizi na Blízkém východě. Petřínská rozhledna v Praze bude dnes večer svítit modře. Magistrát tím připomene Mezinárodní den pohřešovaných dětí a také bezplatné krizové linky pro děti i rodiče v nouzi. Modrou barvu bude mít rozhledna od 9:45 večer, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Hlavní město se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně Blue for Hope organizace Missing Children Europe. Kampaň cílí na posílení prevence násilí na dětech a zvýšení povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí.
2: Rozsáhlá poranění hrudního koše a vnitřních orgánů stála za smrtí slonice Ulu ze zlínské zoologické zahrady. Samice slona afrického zemřela v pátek po nečekaném útoku sloního samce Jacka. V den incidentu a ani v předchozích dnech podle chovatelů samec nevykazoval žádné známky konfliktního chování. Jack byl následně od ostatních samic Kali a Zoli i čtyřletého sluněte Zigaryho oddělený do samostatného prostoru v chovatelském zázemí. Pavilon slonů pak zoo uzavřela. Znovu otevřený je ode dneška.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 27 a 32 stupni, na horách kolem 23 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 je kolona na příjezdu do Brna z Ostravy po pojíždí od sjezdu na Rousínov až do omezení u D2. Osobním autem se zdržíte 25 minut. Na D5 z Plzně do Prahy je kolona za sjezdem na Cerhovice. Na 42. kilometru je zúžení, tady se zdržíte 10 minut. A silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů zůstává zavřená. Mezi Stráží nad Ohří a Damicemi likvidují následky nehody 3 vozidel. Tolik zprávy, teď má slovo Patricie Strouhalová.
7: A já vás zdravím. Vím přesně 4,5 minuty po 16. hodině. Káva o čtvrté, dnes se budeme bavit s paní docentkou Zdenkou Gašovou, která je vedoucí aferetického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Budeme si povídat o krvi, jenom pro posluchače, to vaše oddělení je vlastně specializované zdravotnické pracoviště, které pomocí přístrojů, když to hodně zjednoduším, odebírá z krve dárce anebo také pacienta vždycky jenom určité složky té krve, takže plazma, destičky, bílé, červené krvinky a zbytek se vrací zpátky. I o tom budeme samozřejmě mluvit, ale na začátek bych chtěla vědět, proč je dobré a proč bychom měli znát svoji krevní skupinu a jestli je opravdu výhodou, že máme tu nulku.
8: Tak určitě je vhodné krevní skupinu znát. Je to bez pochyby vhodné například pro dárce krve, kteří opakovaně darují a znají svoji krevní skupinu tím pádem a mohou sledovat i na stránkách daného transfuzního oddělení, kam chodí, jestli jejich krevní skupina je žádaná nebo jsou požádáni o to, aby s darováním ještě posečkali. Takže to se jistě hodí. Hodí se to u každého člověka, že má alespoň tuto informaci a může mít představu o tom, jestli by mohl mít problém s transfuzí, nebo je jeho skupina zastoupená velice často a je to celkem běžná situace.
7: No a ta nulka?
8: Co se týká krevní skupiny nula, tak je to taková skupina biologicky asi nejvíce altruistická. Těto lidé, kteří mají krevní skupinu nula, mohou vlastně univerzálně darovat svoji krev příjemci každé krevní skupiny. Jsou to univerzální dárci krve, mohou zachránit každého. Ale oni sami na tom tak úplně zase nejsou, protože oni musí, pokud potřebují transfuzi, dostat jen tu nulu.
7: Pokud jste dárci krve a pokud třeba máte onu nulku, napište nám, dejte nám vědět i svoje otázky. Můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A naším hostem, kterým je paní docentka Zdenka Gašová, s vedoucí aferetického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfúze. Když jsme se bavili o té krevní skupině 0, tak už přicházejí první dotazy od našich posluchačů. Vy si, paní docentko, pamatujete vlastně třeba rok nebo situaci, kdy jste poprvé zjistila, jakou vy sama krevní skupinu máte?
3: Celkem se na to pamatuji, nebylo to tak úplně brzy, bylo to v době, kdy jsem studovala na lékařské fakultě a v praktiku z fyziologie jsme si takovými jednoduchými testy ověřovali své krevní skupiny, takže tak asi mě bylo 20 roků, tak nějak.
2: No a když svoji krevní skupinu neznám, tak co to pro mě jako znamená?
3: Není to nic strašného, protože pokud by se člověk dostane do situace, kdy potřebuje transfuzi, ať už je to plánovaná záležitost, nějaká plánovaná operace nebo zákrok, kde je pravděpodobnost podání transfuze, nebo v případě, že se jedná i o urgentní situaci, tak každá nemocnice vždy tu krevní skupinu vyšetří. Vyšetří si ve své laboratoři, ověří si, jestli je daný příjemce, který má problém zdravotní, je slučitelný s krví, která se mu vybere jako ta nejvhodnější.
2: Uh-huh. No a v čem se ty jednotlivé skupiny liší?
3: No, krevní skupiny jsou takovým systémem, který představuje určité znaky na červených krvinkách a v plazmě a rozděluje nás do 4 základních krevních skupin. Je to krevní skupina A, která nese znaky antigeny typu A na červených krvinkách, jsou to cukry, a v plazmě má protilátky proti skupině B. Nositel krevní skupiny B má zase znak B na krvinkách, ale protilátku proti skupině A. A nositel krevní skupiny 0 nemá žádný z těchto znaků, ale má protilátky proti skupině A i B. A nositel krevní skupiny AB má pouze znaky A a B na svých krvinkách, nemá protilátky. A tím se vlastně úplně základně, když nemluvím o RH faktoru, rozdělujeme do 4 skupin. A každý jedinec každé krevní skupiny by měl optimálně dostat transfuzi stejné krevní skupiny, ale jsou situace, kdy tato skupina třeba není dostupná nebo není možné ji podat, tak potom existují ty univerzálně použitelní, není to hezké slovo, univerzální dárci krve.
2: No, ten RH faktor, který jste zmínila, tak je plus minus, co to znamená?
3: Je to také znak na červených krvinkách, silný znak, tak označuje se také D, písmenem D, velké D, a je přítomný u 85% populace, jako pozitivní má ho ta populace. V 15% tento znak schází, to je RH negativní. A RH negativní dárce může darovat komukoliv RH pozitivnímu, ale sám musí zase dostat jenom RH negativní krev.
2: Mm-hmm. No a co ten objev krevních skupin a RH faktoru pro medicínu znamenal? Protože ty první krevní skupiny objevily v prvním desetiletí 20. století Karl Landsteiner a nezávisle na něm i český neurolog a psychiatr Jan Jánský. RH faktor vlastně známe od roku 1940 díky jednak Karlu Landsteinovi a Alexandru Wienerovi.
3: Mm-hmm. Ono vůbec 120. století a ten jeho začátek, až ta první polovina, byl, co se týká moderního transfuzního lékařství, fascinujícím obdobím, protože skutečně objev krevních skupin byl neuvěřitelný milník. Od toho se již odvíjí možnost vlastně nalezení slučitelné krve. Kolem toho roku 1940 to byl objev RH, jak jste citovala profesora Landsteinera, který dostal za své objevy Nobelovu cenu profesora Wienera, ale tak byly zde i další vědci, i profesor Janský, i ještě vědci z dalších některých evropských zemí, kteří se zabývali podobnou problematikou, kteří také se k ní nějakým způsobem dostali. A například profesor Janský nalezl i 4 krevní skupiny, na které profesor Landsteiner v té první výzkumné fázi nenarazil a vlastně objevil nejprve 3 skupiny, ale byl známější, publikoval ty výsledky, tak zkrátka jemu přičítané prvenství. dětství, ale nebyly to jediné objevy, které umožnily rozvoj transfuzního lékařství, protože v této době, kdy se objevily krevní skupiny, tak krev ještě nebylo možné vůbec uchovávat. Ona se srazí během několika málo minut, takže vždycky se musel zavolat dárce pro daného příjemce a krev okamžitě odebrat a podat. Ta situace se změnila také v té první polovině 20. století, kdy opět řada pracovníků bádala, jak s krví naložit, aby se dala uchovat, aby se dala někam převíst, kde je potřebí. A v roce 1914 v argentinský lékař Agote podal první transfuzi, která byla smíchaná s citrátovým roztokem. To je látka kyselina citronová, blízká tělu, vzniká v lidském těle, není to žádná cizí chemická sloučenina. A tuto krev smísil s tím citrátem, podal pacientovi a ukázalo se, že transfuze měla efekt a byla bezpečná. A poté již tento objev už se jenom dopracoval ve Spojených státech profesorem Levisonem, takže de facto byl na světě citrátový roztok jako bezpečná protisrážlivá látka a tím pádem se krev mohla již uchovávat, odvést na místo, kde ji bylo třeba, a byl rok 1915, první světová válka, tak jistě toto bylo velice významné.
2: Když se vrátíme vlastně k tomu, co jsme zmiňovali před chviličkou, to znamená zásluha několika vědců v podstatě naraz při objevení RH faktoru. Zvýšila se jenom díky tomu šance pacientů na přežití?
3: No rozhodně ano, protože do doby, než byly známé krevní skupiny, tak se jednalo spíše o náhodu a řada transfuzí končila také velice špatně. Takže od objevu krevních skupin se zvýšila bezpečnost té transfuzní léčby jednoznačně a současně i objev citrátu umožnil její dostupnost, že se dostala k pacientům, kteří ji potřebovali.
2: Pokud chcete, ptejte se dál, jsme rádi. Káva o čtvrté má adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: O krvi a nejenom o krevních skupinách si povídáme s paní docentkou Zdeňkou Gašovou. Když se vrátíme do té historie, jak se vlastně dříve s tou krví pracovalo?
1: No, podmínky práce s krví v těch, řekněme, i v půlce 20. století, i v té druhé půlce 20. století byly jiné, byly některé i trochu primitivnější, než jsou dneska, protože byly zde různé materiály, dříve se krev odebírala do skleněných lahví, protože musela protékat hadičkami do té lahve, tak ty hadičky se přimontovaly skrz pryžový špunt, muselo to všechno být sterilizované, takže bylo s tímto vybavením poměrně hodně práce, než bylo připravené k tomu odběru krve. V současné době už jsou to systémy vícečetných vaků, které jsou spolu propojené, jsou sterilní, je do nich zaintegrovaná i odběrová jehla, takže ty systémy jsou kompletně takové jednoduché a určené výhradně pro jednoho dárce, takže každý dárce má svoji odběrovou soupravu, pokud se nějaké části nespotřebují, tak se samozřejmě znehodnocují, nemohou se použít pro nikoho jiného.
0: Co by asi řekl Karl Landsteiner, kdyby tohle dneska věděl?
1: No, asi by se mu to líbilo, já myslím.
0: Dnes jsou vlastně krevní banky naprosto jednoznačné. Co bylo v minulosti? Jak mohla vypadat nebo vypadala taková krevní banka tehdy?
1: No, bylo to daleko jednodušší, protože pokud pacient potřeboval krev, tak se povolali dárci. Hledali se dárci, oslovovali, přicházeli a v době, když samozřejmě byl citrátový roztok, tak už nemusel být takový stres s odběrem krve, ale banky v pravém slova smyslu, kde by byly poličky s naskládanými krvemi, to tehdy ještě neexistovalo. Neexistovalo to v prvních dekádách 20. století. Až vlastně někdy kolem roku 1917 vznikla první polní banka v oblasti Cambrai. Ale banka civilní, ta na sebe ještě nechala dlouho čekat, ještě to byl určitě velice složitý problém, ale nakonec tuším, že někdy v 30. letech vznikla v Chicagu, kdy to byl takový jako již prvotní projekt a pak už ty banky začaly vznikat všude.
0: Mm-hmm. Boženka vás zdraví a ptá se, když jsme mluvili o té skupině nula, jestli záleží na RH faktoru při dávání krve dárci?
1: Pokud dárce daruje, tak nula RH negativní je samozřejmě velmi žádaná skupina, protože ten RH negativní znak má pouze 15% populace. Ale co se týká dárcovství, jsme rádi za každého dárce s každou krevní skupinou, takže zrovna tak nula RH pozitivní nebo další skupiny nebo dárci těchto skupin, nositelé těchto skupin jsou velice vítaní.
0: Posluchačka Dagmara vás také zdraví, paní docentko, a píše, že v září má jít na operaci kyčle a má krevní skupinu 0 RH negativní. Ptá se, jestli je možná autotransfuze, bude jí v srpnu 70 let.
1: V zásadě možná je, záleží v jakém stavu je naše posluchačka, v jakém stavu zdravotním se nalézá, jestli oběhově by ten odběr krve zvládla, což posoudí lékař na transfuzním oddělení, ale v ortopedii zpravidla vyžadují ty autotransfuze, je to celkem populární způsob odběru a uchování krve, takže určitě by bylo vhodné se poradit s ortopédem a on by posluchačku poslal na transfuzní oddělení a tam lékař posoudí, jestli by zvládla takový odběr.
0: V souvislosti s tou autotransfuzí mě napadla otázka na imunitu. Jestli hraje vlastně krev nějakou roli v naší imunitě. I to třeba, jak je náš organismus odolný nebo ne?
1: No, to je trošku taková složitější otázka, ale dá se obecně říct, že krevní buňky mají nebo svým způsobem s imunitou souvisejí. Ať už vezmeme takový příklad poměrně jednoduchý, erytrocyty, které přenášejí kyslík, dodávají kyslík a živiny tkáním, pak ty v pravém slova smyslu bílé krvinky, které rozeznávají cizorodé elementy, rozeznají mikroby, viry, které dokáží potom pohltit nebo likvidovat jsou v plazmě jedinců, máme protilátky proti různým infekcím, tak a tato imunita v podstatě se v zásadě dělí na vrozenou a z části potom imunitu získáváme i během života proděláním různých onemocnění nebo očkování.
0: Vaše specializace se týká hlavně darování krve a krevních složek, tak co lékaři kromě krve potřebují nejčastěji a proč?
1: No, tak asi bych to řekla, potřebují řadu věcí, potřebují jednak dostatek informací o pacientech, potřebují mít čas na pacienta, potřebují dobré diagnostické postupy, možnosti laboratorních vyšetření, takže to bych asi shrnula, potřebují léky, potřebují ale i spolupráci pacienta s lékařem, tu důvěru mezi těmito dvěma jedinci.
0: K čemu všemu se využívá ta odebraná plazma?
1: Odebraná plazma, ještě bych řekla takto, my plazmu můžeme získat při odběru plné krve, kdy odebereme od dárce během jednoho odběru 450 ml krve a v ní se nachází asi 200 ml plazmy, kterou vyizolujeme do zvláštního vaku. To je jedna možnost. Potom jsou možnosti přístrojových odběrů plazmy pomocí separátorů krevních složek, to jsou přístroje velice přesné, řízené počítači a jsou schopné odebrat z oběhu dárce, tak jak vy jste v úvodu říkala, jenom tu požadovanou třeba plazmu nebo v jiném případě jinou krevní složku. Odebere se jí třeba 700-800 ml a zbytek, zbývající plazma, protože člověk má mnohem víc plazmy než těch 700-800 ml, tak zbývající plazma se smíchá s červenými krvinkami, s destičkami, s bílými krvinkami a vrací se do oběhu toho dárce. K čemu se plazma použije? Pokud máme odběry plné krve, tak je celkem zajímavé, že více pacienti naši potřebují červené krvinky než plazmu. Mm-hmm. Takže plazma, která by přebývala, se posílá ke zpracování na různé léky
0: a tak dále.
1: A podobně.
0: Dobře. I na plazmu se tady ptají, tak po písničce odpovíme posluchačům. Jaroslav se podepsal.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Dnes s paní docentkou Zdenkou Gašovou, když jsme se bavili o té krevní plazmě, tak jsem slíbila, že odpovíme posluchači Jaroslavovi, který vás zdraví a píše, že je dobrovolným dárcem krve, že se sice ptal na stanici, jestli by mohl dávat i plazmu, ale paní doktorka mu řekla, ne, pro nás jste cennější jako dárce krve. A tak se ptá, jestli náhodou nevíte, co obsahuje jeho krev, která je vhodná pro novorozeňata. Že se sice ptal už na transfuzce, ale že to zapomněl.
3: Ten dotaz může být cílený jednak v takové obecnější rovině, protože dárci plazmy, kteří darují plazmu, tak jejich plazma se odešle do laboratoří, zpracovává se na léky. Ta doba, než se na ty léky, na koncentráty určitých látek, které pacienti také potřebují, trvá řádově týdny, měsíce, někdy třeba i rok. A než se k pacientovi dostanou. Zatímco jsou situace, kdy máme v nemocnicích pacienty, kteří také potřebují transfuze. Potřebují ale transfuze erytrocitů, červených krvinek nebo krevních destiček a my je potřebujeme bezprostředně. Tak to je jeden takový obecný rozdíl, že záleží na skladbě pacientů, na krevní skupině pana dárce, který se ptá. A pokud mu paní doktorka říká, že je vhodný pro novorozené děti, tak může skutečně mít nějaké znaky. Já neznám přesně situace, o které běží, takže ale jsou takové situace, kdy jsou dárci, kteří jsou vysloveně vhodní pro novorozené malé děti, kteří se narodí s malým počtem destiček v důsledku imunitního konfliktu mezi maminkou a tím děťátkem. A zde potom máme skutečně omezený okruh dárců, které voláme jako dárce pro tyto situace. Takže určitě to není věc jenom tak jako řečená pro nic za nic. Je to určitě důležité a může takový dárce bezprostředně pomoci pacientům.
2: Tak děkujeme, pane Jaroslave. Posluchačka se ptá, že si myslela, že dítě musí mít krevní skupinu jednoho z rodičů. Píše, já mám B, RH minus, otec A, RH plus a naše dcera má nulu. Tak jsem se mýlila?
3: Nemýlila jste se, protože jestli maminka jeden z rodičů je A, druhý B.
2: B, A, jeden má RH negativní a druhý má RH plus. To je otec.
3: Může se to stát, protože A děťátko je nula. Protože ty znaky A nebo B mohou v sobě skrývat i znaky, které jsou trošku potlačené, ale jsou to znaky té nuly, která není dominující vůči A, ale když se sejdou takovéto dvě jako schované nuly v tom Bčku nebo v tom Ačku, tak se dostanou do své kombinace a už potom ta nula se může projevit. Takže je to asi takhle zjednodušeně, pokud by posluchačka chtěla větší vysvětlení, tak může mě poslat mailem ten dotaz.
2: Dobře, děkuju za tuhle tu nabídku. V každém případě moderní medicína ta opravdu umí rozložit krev na jednotlivé součástky. Co to je, paní docentko, hemaferéza? Jak se pracuje vlastně s tou naší krví potom dál?
3: Je to taky technika odběru, anebo technika odběru, ať již v dárcovských nebo v léčebných aplikacích, a znamená to vlastně to hemaferéza přenášení krevních komponent, červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček nebo plazmy. A znamená to, že vlastně od dárce, když to vezmu v té zjednodušené formě, se odebírá krev, která se mísí právě s tím citrátovým roztokem, vstoupí do takového přístroje, ale nerozlévá se tam sama o sobě. Všechny tyto úkony probíhají v systémech těch vaků a hadiček, v uzavřených systémech, které se dostanou až do přístroje, který většinou využívá odstředivku, centrifugu, a v ní se podle programu, který si zvolíme, jestli chceme sbírat destičky nebo červené krvinky nebo plazmu nebo nějaké jiné buňky, třeba od pacientů pro transplantaci nebo pro protinádorovou léčbu, tak prostě my je sbíráme. My je sbíráme do extravaku. A ostatní části krve se smíchají, ty, které nepotřebujeme, a vracejí se zpátky do oběhu dárce nebo v případě pacienta.
2: Jaké jsou limity, jestli zdravotní, věkové, kdo může, nemůže být dárcem, anebo právě plazmy? Ona se na to ptá tady i posluchačka Jana. Píše, že má krevní skupinu BRH-, která je prý dosti vzácná, tak se ptá, jestli může darovat krev, i když už je jí 64 let.
3: No, darování krve je u nás možné od 18 do 65 let, ale jako prvodárce ty zájemce o darování na 60 roků, tam už je to velice specifická situace a to nevidíme úplně nejradši, i když na druhé straně toto nevadí, pokud zájemce je zdravý, toto vždy posoudí lékař na transfuzním oddělení, je to v jeho kompetenci do těch 65 roků. Mm-hmm.
2: 22 155 25 25, pokud chcete, můžete se ptát i telefonicky.
0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě. Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
1: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
0: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
4: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
0: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
5: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Telefonický dotaz, vítáme vás v Kávě o čtvrté. Dobrý den, posloucháme vás s paní docentkou Zdenkou Gašovou.
1: Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady je Věra z Prahy. Já vás zdravím, děvčátka, a chci se zeptat paní profesorky, prosím vás pěkně, vysvětlete mě, já mám krevní skupinu ARH+, ale mám ještě podskupinu A2, co je to ta podskupina?
3: To u té krevní skupiny rozlišujeme ještě takovým jemným rozdělením pod skupinou A1 a A2, ale nějaký velký praktický význam toto nemá.
0: Mm-hmm. Děkuju za odpověď. Dana vás zdraví a ptá se, jestli stále platí, že po kolonoskopii se krev nesmí dávat 4 měsíce.
3: Platí stále.
0: Mm-hmm. Když se před chvílí ptala posluchačka, že by ve věku 64 let se chtěla stát prvodárcem, tak platí, že samozřejmě jste o tom mluvila, potřebujeme mladé a mladší dárce, prvodárce. Ideálně tedy, do kolika let je dobré naskočit na darování krve?
3: Tak darování krve je možné již od těch 18 roků. A je třeba vědět, že v každé populaci má být aspoň 3-5% dárců krve.
0: Jak na tom jsme?
3: My na tom jsme tak knap kolem těch 3%. Úplně to není ideální situace, protože starší populace dárců se posouvají do vyšších věkových ročníků. Řada těch starších lidí už taky třeba časem získá nějakou nemoc, která je bude z toho dárcovství vylučovat. A je zapotřebí doplňovat dárce, mladé lidi. A to darování samozřejmě je provázené někdy různými takovými mýty a obavami, což není vůbec potřebí. Jinak přestože 3 až 5% populace mají darovat krev, tak vlastně lidé, kteří krev budou potřebovat, těch je zhruba 20-30%.
0: Čili... No teď třeba, když byste mohla někoho přesvědčit, aby se stal dárcem krve, poslouchají nás rodiče, prarodiče té mladé generace, tak jaké informace by měli mít, aby oslovili svoje děti a vnoučata?
3: Tak určitě jednak, že dárcovství krve je bezpečné. Častý dotaz je, nenakazím se někde na transfuzním oddělení, tak opravdu není možné se nakazit, protože veškerý materiál, kterým se krev odebírá, ať už jsou to laboratorní diagnostické postupy nebo ten vlastní dárcovský odběr, všechno probíhá v soupravách, které jsou sterilní a určené k jednorázovému použití. Takže touto cestou vůbec to možné není. Navíc se u dárce vyšetří krevní obraz, vyšetří i lékař, projde s ním podrobnou anamnézu, takže pokud by něco se zachytilo zvláštního, tak ještě má možnost nechat dovyšetřit takového zájemce o darování. Takže je tady dohled nad kontrolou zdravotního stavu. Na některá pracoviště, to je u nás v ústavu, dárce, kteří chodí darovat krevní destičky na separátor, tak my jednou za rok jim děláme takové rozsáhlejší preventivní vyšetření, včetně rozsáhlejšího laboratorního vyšetření, vidí je lékař, takže de facto oni mají preventivní takovou prohlídku a dohled nad svým zdravotním stavem. Takže toto bych asi k tomu řekla, jakože je to určitý benefit a také se jim odpočítá. Počítává ještě za každý dárcovský odběr 3000 z daňového základu. A jinak je to dobrý pocit pomoct druhým lidem, pokud někdo může, je zdravý a je toho schopen.
0: A do kolika let může krev darovat?
3: Může darovat do těch 65 roků, ale u těch prvodárců raději vidíme kolem nejzazší termín 60 let, ale je možné i do těch 65 let v případě, že zájemce o darování je zdravý a cítí se na to.
0: Telefonické dotazy stále přijímáme, stejně tak jako na adrese dvojka@rozhlas.cz, posluchačka z Brna. Psala, že byla dárcem krve v letech 1994 až 96, ale pobývala 2 roky ve Spojeném království. A ta skutečnost jí vyřadila z možnosti darovat krev. Tak jestli to vyřazení je trvalé, nebo existuje v České republice už možnost tu krev darovat?
3: No, to byla taková situace, kdy ve Velké Británii vypukla ta epidemie variantní jako Creutzfeldtovy nemoci, té spongiformní encefalopatie. A de facto jedinci, kteří pobývali ve Velké Británii, déle než 6 měsíců byli doživotně vyřazeni. Nyní se již tento stav trošku změkčil, takže ten interval se prodloužil na 12 měsíců, ale stejně platí doživotní vyloučení z darování.
0: Tak to jsme odpověděli. Dobrá. Další otázky, tak ty si poslechneme teď z telefonického. Zase bereme sluchátka. Dobrý den, zdravíme vás.
1: Dobrý den. Ano. Dobrý den, paní profesorko, já bych se chtěl zeptat na jednu pro mě důležitou věc. Hledajte, krevní plazma, když se odebírá, jo, anebo ty, jak se to jmenuje, ty, teď mě to, já jsem to teď zapnul, tak se nemůžu moc soustředit. Ty
3: krevní buňky, destičky?
1: Ne, ty, jak se, ty genetické buňky, je krevní plazma a pak je ještě, já nevím, ty genetické buňky, jak se, ty genetické, já si teď nemůžu vzpomenout.
0: Tak zavolejte, až si vzpomenete. Jo? To bude nejlepší. Díky moc. Telefonáty přijímáme na 22 155 25 25, stejně jako na adrese dvojka@rozhlas.cz.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Telefonický dotaz, posluchač, který už si vzpomněl. Vítejte tedy znovu v Kávě o čtvrté. Tak, na co tedy se ptáte?
1: No, dobrý den, děkuju. Už jsem si vzpomněl. Já se chci zeptat, když někdo dává krevní plazmu anebo kmenové buňky a přitom užívá třeba nějaký léky, jo, já nevím na co, všelijaký nějaký ty léky na nějaké choroby, je ta krevní plazma a ty kmenové buňky tím znehodnoceny, anebo ta krevní plazma a ty kmenové buňky jsou nedotčený a potom ještě ta krevní plazma a kmenové buňky, kdy jako jsou funkční, do jakých věků jsou...
2: Vy se ptáte dobře, u darování plazmy darují zdraví lidé, takže zde sice může nějaká taková jednodušší medikace i u toho dárce být, ale tu vždy posuzuje lékař a je to zdravý člověk. U sběru kmenových buněk je buď na vstupu dárce, zase zdravý člověk, který prakticky žádné léky nebere ani nemá užívat. A pokud by tyto buňky sám sobě daroval pacient, což je taky jedna z léčebných možností, tak tam se vždy posuzuje léčba preparáty, které by mohly ovlivnit kvalitu těch buněk. Buď se mohou krátkodobě tyto léky vysadit, nebo je tolerujeme a buňkám neškodí. Takže je to individuální, je to rozdíl, jestli je na vstupu. Buňky se sbírají od pacienta pro jeho léčbu nebo od zdravého dárce.
0: Tak děkujeme za dotaz. Píše posluchač Olda, že má extrémní hyperinzulinemii, že nalačno má kolem 100% inzulínu, ale pro sytý stav, tedy mi glukóza v krvi klesá nalačno na hranici 3,5 až 3,6 při žilním odběru. Ptá se, jestli darovat krev může nebo ne.
2: No, já bych byla trošku rezervovaná, protože přece

0: provádíme rutinním způsobem, to znamená přípravky z červených krvinek nebo z krevních destiček se ještě zbavují příměsi bílých krvinek, protože odebíráme od dárců celou krev, které jsou i bílé krvinky, ale prokázalo se, že pokud obsah těchto bílých krvinek, které jsou tam přimíchané, snížíme pod určitou hodnotu, která se považuje za bezpečnou, tak poté u příjemce nevznikají vážné komplikace po té transfuzi a dokonce se tím brání přenosu velmi vážné virové infekce, která pro normálního jedince není nebezpečná, je to cytomegalovirus, ale pokud by takovýto přípravek s tímto virem dostal pacient, který byl transplantovaný, tak by to pro něho mohlo znamenat určité ohrožení, takže toto riziko je zcela vyloučeno aktuálně a přípravky také ozařujeme ionizujícím zářením pro pacienty, kteří mají velmi poškozený imunitní systém, třeba jsou transplantovaní právě proto, aby u nich nedocházelo k imunitním komplikacím, takže to jsou takové ty ještě úpravy přípravků po odběru.
1: Ještě telefonický dotaz, ještě vás poprosím tady paní docentko, abyste si vzala sluchátka. Už můžete mluvit. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsem to já?
0: Ano.
2: Já jsem se chtěla zeptat, proč je tam ta věková hranice 65 let. Je to z důvodu ochrany dárce, anebo už to není potom kvalitní? Protože já jsem dávala krev, mám stříbrný oznak a pak už jsem nesměla. Ale mě to dělalo hrozně dobře.
0: Vy se ptáte velmi dobře, protože je to problém, který se řeší v řadě zemí, kde ten demografický problém je podobný jako u nás. To znamená, že se uvažuje o prodlužování věku dárců a neprokázalo se, že by krvinky od starších lidí nějak na tom byly hůř. Není tomu tak, ale je to spíš z důvodu ochrany toho dárce.
1: Jaké je vlastně rozložení krevních skupin v populaci? Protože jeden posluchač tam napsal, že pravděpodobně jeho krevní skupina patří k těm nejvíce vzácným. Tak jak to je?
0: Záleží jak kde. Ty rozložení krevních skupin v populaci se trochu liší. Ve střední Evropě a spíš v severní Evropě převládá krevní skupina A. Na druhém místě je nula, to je něco, Ačko má něco lehce na 40%, nula lehce po 40%, pak je to Bčko, asi 15% a je to AB kolem 4%. Ale jsou země, kde třeba převládá nula. To je třeba Amerika, severní, jižní, takže to se trošku liší geografickým rozložením.
1: Můžeme se dočíst, paní docentko, také o dietách podle krevních skupin. Je to možné, že taková dieta bude fungovat?
0: Byl to takový módní směr v 90. letech, který vycházel z toho, že krevní skupiny vznikaly v různých obdobích u různých skupin našich prapředků. Někteří se živili lovem, jiní byli pastevci, další byli zemědělci a měli určitý způsob stravy. Ale tato teorie se nikterak neprokázala. Spíš se předpokládá, že způsob stravy jedinců ovlivňuje složení střevní mikroflóry a to již potom nějakým způsobem zasahuje do imunity. A jinak strava, která se doporučuje podle těch krevních skupin, je většinou taková racionální. Takže pokud ji někdo dodržuje, tak určitě neudělá chybu, protože je tam důraz na bílkoviny, zeleninu, ovoce, málo cukru, málo polotovarů, čili nemůže to pravděpodobně většině lidí vůbec uškodit.
1: Tak děkuji i za tuhle odpověď a děkuji vám všem, kteří jste se ptali, ať už jste posílali dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz nebo jste nám je telefonovali. Naším dnešním hostem byla paní docentka Zdenka Gašová, vedoucí aferetického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze. Moc vám děkuji za rozhovor, paní docentko. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Toulky první republikou na Dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorálek.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. Rusko plánuje rozsáhlý útok na Kyjev. Vyzvalo zahraniční diplomaty k jeho opuštění. Zítra bude slunečno, teploty do 32 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, lidé se zdravotním postižením nebo nezaopatřené děti. Výjimkou mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
5: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
4: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Rusko oznámilo, že zahájí sérii systematických úderů na vojensko-průmyslové objekty a velitelská stanoviště v Kyjevě. Ruská diplomacie zároveň vyzvala zahraniční vyslance k opuštění ukrajinské metropole. Moskva tak reaguje na páteční ukrajinský útok na Starobylsk v okupované Luhanské oblasti. Ten podle Ukrajinců zasáhl elitní dronovou velitelskou jednotku. Podle ruských okupačních úřadů byl ale cílem internát pedagogické školy. Při úderu zahynulo 21 lidí. Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Množírnu psů odhalili kriminalisté na Českokrumlovsku. Při zásahu našli policisté a veterináři v domě 15 psů. V místnosti určené k jejich chovu o rozměrech 2 na 4,5 metru byly společně s dospělými psy i čerstvě narozená štěňata. Žena je směňovala za alkohol nebo cigarety, doplňuje policejní mluvčí Miloslav Šupík.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Podezřelé 59-leté ženě hrozí v případě prokázání viny před soudem trest odnětí svobody v délce od 6 měsíců do 4 let. Kriminalisté zároveň vyzývají další případné svědky nebo osoby, které od ženy odebírali štěňata, aby kontaktovali policii a poskytli své svědectví.
4: Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se teploty dostanou přes 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové také před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy je kolona. Brzdí se na kilometru 218. V obou pruzích nesouvisle pojedete až do omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte 25 minut. V Praze je silný provoz. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zdržíte v koloně asi 40 minut. Regulují vjezdy do tunelů. Zavřená zůstává silnice 13 u Stráže nad Ohří. Mezi Stráží a Damicemi je vážná nehoda. Objížďka je pouze pro osobní auta přes Boží dar. Tolik právě na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den, vážení a milí příznivci příběhů z kalendáře. Dnes vyšla 25. května milá povinnost provést vás tím příběhem na nás dva. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
8: a Jitka Novotná. Hezký den. Tohle vydání je oslavou narozenin, což vám ráda prozradím bez okolků. Ovšem, kdo ty narozeniny slaví, na to už si budete muset přijít sami.
7: Ničeho se nebojte, jako vždy vás nenecháme na holičkách a pomůžeme třemi úvodními indiciemi. Tak, jste připraveni odhalovat jméno, jež by mohlo být napsané na narozeninovém dortu dnešních příběhů z kalendáře?
8: Já věřím, že ano, zvláště když vám nabídneme naše nápovědy, tou první je, onen hrdina byl spolupracovníkem Lorence Oliviera.
7: Indicie druhá, zdánlivě nesouvisející, ale všechno objasníme, jedná se o bojovníka za práva LGBT+.
8: A mě by se teď chtělo říct jedno jméno na G, ale neřeknu, protože pak už by nebylo co hádat, a tak řeknu jiné, a to je Magneto.
7: Už víte, komu patří ten náš pomyslný narozeninový dort? My to jméno poprvé vyslovíme, jako vždycky, až za chvilku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře a je na čase si prozradit, jakéže jméno je napsáno na narozeninovém dortu, u kterého jsme se dnes sešli.
1: Ano, náš dnešní oslavenec je muž, je to Brit, je to herec.
0: No Honzo, tak dost s tím napínáním. Já to řeknu, jo?
1: No tak jo.
0: Hrdinou dnešního dílu Příběhu z kalendáře není nikdo jiný než Sir Ian Murray McKellen, který se, jak by vám prozradil pohled do kalendáře, narodil 25. května.
1: Co vám dobře vychovaný kalendář neřekne, je, že to byl květen roku 1939. Sir McKellen se zapsal do srdcí mnoha diváků v rolích na filmovém plátně i na divadelních jevištích.
0: Nenadarmo je považován za britskou kulturní ikonu a v roce 1991 byl královnou Alžbětou II. Povýšen do šlechtického stavu. Získal řadu ocenění, včetně ceny Tony, šesti cen Laurence Oliviera, ceny Actor Award a Zlatého globu. Kromě nominací na dva Oscary je tu ještě pět cen BAFTA a pět cen Emmy.
1: A dnes konečně se k tomu přidá ještě titul Hrdina příběhů z kalendáře na dvojce Českého rozhlasu. Světové popularity dosáhl Sir Ian, jak už to tak bývá, díky svým filmovým rolím. Mezi ty nejslavnější patří král Richard III. Ve stejnojmenném filmu, Magneto ve filmech ze série X-Men a nebo Gandalf v trilogiích Pán prstenů a Hobbit.
0: Ano, to je to Géčko, které se mi chtělo nějak profláknout, ale vydržela jsem. V roce 1988, kdy mu bylo 49 let, se v rozhlasovém rozhovoru pro BBC veřejně vyznal ze své homosexuality. Často tento krok popisoval jako osvobozující a řekl, že jeho herecká kariéra i osobní život se poté výrazně zlepšily.
1: Po svém rozhlasovém coming outu se stal významným bojovníkem za práva LGBT+.
0: A pokud byste se o něm rádi dozvěděli víc, není nic jednoduššího, než zůstat spolu s námi u Příběhu z kalendáře na dvojce.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dnešní oslavenec a hrdina tohoto dílu příběhů z kalendáře Ian McKellen se narodil 25. května roku 1939 v Barnley v hrabství Lancashire. Byl tak předválečným dítětem v tom nejpravějším smyslu slova, protože druhá světová válka vypukla necelé 4 měsíce po jeho narození.
1: Zkušenost z války, kterou prožil jako malé dítě, na něj měla trvalý vliv a později řekl, že teprve po obnovení míru si uvědomil, že válka není normální.
0: Když jeden z novinářů poznamenal, že po teroristických útocích z 11. září 2001 působil docela klidně, McKellen odpověděl, no drahoušku, zapomínáte, že jsem do 4 let spal pod ocelovou deskou.
1: McKellenův otec pocházel z irsko-skotské rodiny, byl stavební inženýr a laický protestantský kazatel. Ostatně i oba McKellenovi dědečkové byli kazatelé a jeho prapradědeček James McKellen byl prý přísný evangelický protestantský kněz.
0: Asi si dokážete domyslet, že domácí prostředí našeho hrdiny bylo silně křesťanské, ale dle jeho slov také neortodoxní. Cituji. Byl jsem vychován v rodině nenáboženských křesťanů, kteří věřili, že křesťanský život se vede částečně tím, že se chováte křesťansky ke všem, s nimiž se setkáváte.
1: Jeho druhý prapradědeček ovšem také stojí za zmínku. Robert J. Lewis byl totiž aktivista a bojoval v Manchesteru za nakonec úspěšnou kampaň za zavedení polovičního volna v sobotu, což byl významný schůdek kmete v podobě moderního 5denního pracovního týdne.
0: Což v podstatě z McKellenova prapradědy činí otce moderního víkendu. No upřímně, kdo z vás může říct, že váš prapradědeček se zasloužil o existenci volných 2 dní na konci týdne?
1: Každopádně takovému pradědečkovi musíme pomyslně zatleskat. Když byli Ianu McKellenovi 3 roky, rodiče ho vzali na rodinný výlet do manchesterské opery na představení Petra Pana. A ejhle, zájem o divadlo byl na světě.
0: A tahle prvotní jiskřička už nikdy nevyhasla. Navíc, když mu bylo 9 let, jeho hlavním vánočním dárkem bylo skládací viktoriánské divadlo ze dřeva a bak.

0: Náš dnešní hrdina Ian McKellen, narozený 25. května 1939, navštěvoval chlapeckou část Bolton School, kterou později dlouhodobě podporoval a pravidelně se tam vracel, aby si popovídal s tamními žáky.
1: Není se čemu divit, vždyť McKellenova herecká kariéra začala v Bolton Little Theatre, tedy malém boltonském divadle, jehož je nyní patronem.
0: V roce 1958 ve svých 19 letech McKellen získal stipendium na univerzitě v Cambridge, kde se vzdělával v anglické literatuře. V průběhu studia byl členem místního dramatického spolku Marlowe Society, kde během 3 let vystoupil ve 23 divadelních inscenacích.
1: Moment. 23 rolí během 3 let, to je, jestli umím počítat, 23 rolí za 36 měsíců.
0: No, nezapomeň, prosím. Na prázdniny.
1: Ano, pardon, asi to nebudu rozpočítávat na dny, ale zdá se mi, že musel zkoušet každý měsíc jinou hru. U toho ještě stíhal studovat?
0: Evidentně ano. Kromě toho prý už tehdy na jevišti podával nezapomenutelné výkony. A už v té době McKellen pracoval nejen s budoucími hvězdami britských jevišť, ale i s režiséry, kteří měli následně významný vliv na jeho kariéru.
1: V roce 1961 se náš oslavenec poprvé objevil na profesionálním jevišti. Bylo to v inscenaci historického dramatu Roberta Bolta Člověk pro každé počasí.
0: Není bez zajímavosti, že to bylo v Belgrade Theatre ve městě Coventry, což je první městské divadlo, jež bylo v Británii postaveno po druhé světové válce.
1: V repertoárových divadlech v anglických regionech strávil Ian McKellen následující 4 roky, než se poprvé objevil na West Endu. Za svou první zdejší roli obdržel od britské herecké asociace cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli a odměnu 50 liber.
0: A o něch 50 liber můžeme považovat za počátek jedné hvězdné kariéry.

0: Pro každého z nás je asi protagonista dnešních příběhů z kalendáře někým jiným. Někdo Sira Iana McKellena vnímá jako Richarda III., pro jiné je to Magneto a pro další prostě Gandalf. Podstatné ale je, že tento charismatický herec, narozený 25. května roku 1939, ve svých rolích vždy dokázal spolehlivě zasáhnout divákovo srdce. Prozatím jsme prošli jen jeho dětství a školní léta a doprovodili jsme jej do roku 1965, kdy se jako 26-letý objevuje poprvé ve West Endu a získává tu cenu Britské herecké asociace pro nejlepšího herce ve vedlejších rolích. Je tedy jasné, že hlavní role našeho hrdinu teprve čekají.
1: Co jsme si tedy připravili dál my společně se scénáristou tohoto dílu? Vystupujeme jeho první příležitosti a první úspěchy ve světě profesionálního divadla, také ovšem na televizní obrazovce a konečně i na stříbrném plátně. Dozvíme se, jak se ocitl v jednom projektu bok po boku s mimořádně populární spisovatelkou a předním světovým politikem. Pozornost věnujeme i jeho aktivitám směřujícím k rovným právům sociálních menšin a tetování, které má na rameni a sdílí ho se členy osobité filmové komunity.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Vincenzovi se stala vážná nehoda.
4: Ne, nedá se to vydržet.
5: Můj bože.
4: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
5: Co mám dělat, Franci?
6: Vyhov mu.
3: Jak zázračná může být voda?
7: Ve žních už mladý pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
3: Prameny živé vody. Kniha Miloše Kočky jako četba na pokračování.
2: Každý den po 22. hodině na dvojce.
8: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Od roku 1963 sídlila v divadle Old Vic nová národní divadelní společnost pod uměleckým vedením Sira Lawrence Oliviera. A dnešní hrdina příběhu z kalendáře Ian McKellen byl jejím členem od roku 1965.
1: Tohle angažmá mu vyneslo spoustu velkých a ceněných rolí v divadle a v roce 1966 se poprvé objevil ve významnější roli i na televizní obrazovce. Byla to titulní postava v adaptaci Dickensova románu David Copperfield.
0: Natočila ji BBC a při svém prvním vysílání dosáhla sledovanosti 12 milionů diváků. Po několika reprízách na konci 60. let byly však originální videokamery kazety seriálu bohužel vymazány.
1: V roce 1969 se náš dnešní hrdina poprvé objevil i na stříbrném plátně a o 11 let později tam stvárnil také svou první hlavní roli. Musel však ještě pár let počkat, než se stal mezinárodně slavným a uznávaným. To přišlo až po několika rolích v hollywoodských blockbustrech.
0: Je to tak. Můžete se nahrát Macbethů a Lírů, kolik chcete, ale jak jste jednou Magneto nebo Gandalf, rázem vás zná celý svět.
1: Ono ovšem nestačí, aby vás někdo do filmu obsadil. Musíte taky ještě stvárnit roli tak, že za svůj výkon ve filmu Společenstvo prstenu získáte cenu Sdružení filmových a televizních herců za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a nominaci na Oscara.
0: No a když pak Gandalfovi propůjčíte svůj hlas v několika videoherních adaptacích filmu Pán prstenů, už vám tu roli nikdo neodpáře.
1: V tu chvíli už je z vás taková hvězda, že se vám může dostat i pocty z největších.
0: Myslíš tu, co já?
1: Možná, snad. Mám na mysli, že v roce 2003 se Ian McKellen objevil jako host v americkém animovaném seriálu Simpsonovi ve specifickém speciálním díle s britskou tematikou. Spolu s ním tam vystupovali tehdejší britský premiér Tony Blair a spisovatelka J.K. Rowlingová.
0: Dobrá, uznávám, že to je podsta prakticky srovnatelná s účastí v našem pořadu.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Náš dnešní oslavenec Sir Ian McKellen svou sexuální orientaci nijak netajil. Že je gay, řekl hereckým kolegům hned na počátku divadelní kariéry. S veřejností se rozhodl tuto intimní informaci sdílet až v roce 1988.
1: Tedy ve svých téměř 50 letech. Bylo to v pořadu rádia BBC, který moderoval jeden konzervativní novinář. Důvodem McKellenova veřejného coming outu, který převážil nad obavami z možného negativního dopadu na jeho kariéru, byl především fakt, že britský parlament v té době projednával kontroverzní paragraf 28.
0: Ten odkazuje na zákon o místní správě z roku 1988, který stanoví, že místní orgány v Anglii, Skotsku a Walesu nesmí úmyslně propagovat homosexualitu, publikovat materiály s úmyslem propagovat homosexualitu ani propagovat ve školách financovaných z veřejných prostředků výuku o přijatelnosti homosexuality jako předstíraného rodinného vztahu.
1: Svou účast v kampani vysvětloval jako snahu utěšit a podpořit ostatní lidi. Věřil, že by si mohli říct, že pokud se do toho zapojil Ian McKellen, možná by to bylo v pořádku i pro ostatní.
0: V roce 2003 během jednoho televizního vystoupení pak prohlásil, že v roce 88 navštívil tehdejšího ministra životního prostředí, odpovědného za místní samosprávu, aby loboval proti paragrafu 28. Ministr ho sice odmítnul, ale hned na to ho požádal o autogram pro své děti.
1: McKellen souhlasil, ale na lístek s autogramem napsal hodně ostrý vzkaz. Dido, asi si dovedete představit kam, já jsem gay.
0: McKellen zůstal i nadále velmi aktivní v boji za práva LGBT plus lidí. V prohlášení na svém webu ohledně vlastního aktivismu uvedl.
1: Nechtěl jsem se angažovat v jiných otázkách, které mi leží na srdci. Jaderné zbraně, náboženství, trest smrti či AIDS, protože jsem nechtěl neustále mluvit o jiných věcech a oslabovat tak dopad mé nejnaléhavější záležitosti. Právní a sociální rovnosti homosexuálů po celém světě.

0: Sir Ian McKellen, náš dnešní oslavenec a hrdina tohoto dílu Příběhu z kalendáře, je celosvětově známou celebritou. Přesto by se však možná našlo pár věcí, které jste o něm nevěděli. Tak třeba to, že muž v jehož linii předků najdeme několik generací kazatelů, je ateistou.
1: Nebo to, že na konci 80. let minulého století ztratil chuť na všechny druhy masa, kromě ryb, a od té doby se stravuje převážně pescetariánskou stravou.
0: Nechci vypadat jako nevzdělanec, ale co přesně je pescetarián?
1: Pescetariáni nejí maso suchozemských živočichů, ale konzumují pouze ryby, mořské plody, mléčné výrobky, vejce a rostlinnou stravu.
0: Jasně, takže vegetarián, který jí ryby, chápu.
1: Správně. A možná vás také překvapí, že má Sir McKellen na rameni tetování. Jedná se o elfí číslo 9, napsané pomocí písma Tenkvar, které vytvořil prozaik a filozof Tolkien. Jde o odkaz na jeho účast ve filmu Pán prstenů a na skutečnost, že postava, kterou stvárnil, byla jedním z původních 9 členů společenstva prstenů.
0: Všichni ostatní herci z tohoto společenstva mají stejné tetování. Pouze jeden z nich si tetování udělat nenechal, ale podstoupil to za něj jeho kaskadér.
1: No, když to nahlédneme osobitou optikou, tak to může být vnímáno jako vrchol kaskadérské obětavosti.
0: Ano, a asi jste taky netušili, že roku 2013 se Ian McKellen zaregistroval jako oddávající.
1: Jako oddávající? Proč?
0: Inu, aby mohl oddat svého přítele a kolegu z filmu X-Men, Patricka Stewarta, se zpěvačkou Sunny Ouzelovou.
1: Tak to ano, oddávat představitele Jean-Luc Picarda ze Star Treku nemůže jen tak někdo.
0: No a aby toho nebylo málo, v roce 2014 získal McKellen čestný doktorát z literatury na univerzitě v Cambridge. A téhož roku byl jmenován i čestným občanem města Londýna.

0: Divadelník, který pracoval s Laurencem Olivierem, přední shakespearovský herec, muž jehož angličtina zní, jako by vás někdo pohladil po tváři, Magneto z X-Menu či Gandalf. Tak tím vším byl náš dnešní hrdina a oslavenec Sir Ian McKellen.
1: Válečné dítě, které vyrostlo v rodině kazatelů. Bojovník za práva LGBT+ lidí.
0: Jeden z nejvýraznějších britských herců své generace, jenž dosáhl celosvětové popularity díky hollywoodským filmům.
1: A já teď rovnou s dovolením přejdu k citátu na závěr, pokud to nebude vadit. Je totiž trošku delší, ale podle mě o to důležitější.
0: To jsem ale velmi zvědavá.
1: Tak tedy, pokud někdy přijedete do Manchesteru a budete mít to štěstí, že si budete moci dovolit jízdenku na vlak, sejdete po schodech na Piccadilly a pokud budete mít to štěstí, že si budete moci dovolit taxi, nastoupíte do něj a taxikář, obvykle muž, ale ne vždy, se vás zeptá, kam jedeš, lásko? Místo, kde dospělí muži oslovují cizí lidi lásko. Myslím, že kdybychom to dělali všichni, byl by svět mnohem lepší místo, ne? A když mají lidi problémy s pohlavími, gendry a tak podobně, oslovení lásko je opravdu zahrnuje všechny. Prostě všem říkejte lásko.
0: A to je z dnešního dílu sepsaného scénáristou Jakubem Šafránkem a věnovaného Siru McKellenovi skutečně vše. Lásky naše. Snad jsme vás teď nevylekali, ale vezmeme-li v úvahu tu tezi, že opakem lásky je lhostejnost, pak si vás tak aspoň pro jedenkrát oslovit dovolíme. Tak se mějte, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude historička a medievalistka Eva Doležalová. Čím je pro ní tak poutavý středověk? Která z legend o svatém Václavovi vydrží kritický pohled historika a která je jen obrazem doby? A proč byli Židé klíčovými věřiteli králů?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministr Plaga po kritice zastavil plošné testování žáků 5. a 9. tříd. Premiér Babiš vyzval Českou národní banku ke snížení úrokových sazeb. Podle něj by to zlevnilo hypotéky. Zítra bude slunečno a teploty do 32 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
4: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
5: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
4: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
4: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby snížil úrokovou sazbu. Ta je teď na 3,5%. Babiš řekl, že nechápe, proč má Česko vyšší sazbu než jiné evropské země. Centrální banka výzvu nechtěla komentovat.
7: Babiš tvrdí, že by nižší sazby ČNB zlevnily hypotéky. Po jednání vlády premiér doslova řekl.
8: My určitě máme v programu snížit hypotéky, ale protože hypotéky jsou vysoko, a protože základní sazba je vysoko, tak vydělávají na to komerční banky.
7: Výše úrokových sazeb hypoték se ale neodvíjí od základní sazby ČNB, ale od dlouhodobých tržních úrokových sazeb. Česká národní banka je navíc ze zákona nezávislá instituce. Její mluvčí Jakub Holas pouze vzkázal.
9: Česká národní banka se k výrokům politiků nevyjadřuje.
7: Podobné výroky politiků vůči centrálním bankéřům jsou v českých podmínkách spíš výjimečné. V zahraničí jsou známé případy například z Turecka a v poslední době hlavně ze Spojených států, kde se snížení sazeb opakovaně domáhal prezident Donald Trump. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu pásma Gazy má dvě oběti, včetně 6leté dívky. Dalších nejméně 17 lidí zranil. Oznámili to palestinští zdravotníci. Agentura Reuters s odvoláním na svědky informovala o tom, že útok provedli dva vrtulníky. Zasažené detenční centrum leží v oblasti Mavásí, kterou izraelská armáda už dřív prohlásila za humanitární a bezpečnou zónu. Izraelská armáda uvedla, že mířila na ozbrojence v regionu. I přes říjnové příměří na sebe Izraelci a Hamás stále útočí. Podle zdravotnických úřadů v Gaze zabili izraelské údery od října přibližně 900 Palestinců. Papež Lev XIV. Varoval před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Obává se hlavně proto, jakou roli může hrát AI ve válečných konfliktech. Moderním technologiím věnoval lídr římskokatolické církve svou historicky první encykliku, papežský list určený téměř 1,5 miliardě katolíků po celém světě.
10: Lev 14. se zúčastnil představení encykliky netradičně osobně a vedle něj stanul zástupce technologické společnosti Anthropic Christopher Olach. Přestože chce Vatikán vést dialog s technologickými firmami, obává se toho, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností a vyzývá tak vlády k větší regulaci umělé inteligence, která má být podle něj nástrojem člověka, ne něčím, co ho bude vést. Největší nebezpečí podle něj představují autonomní zbraňové systémy, v kterých o životech dalších lidí může potenciálně rozhodovat právě AI. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni. Na horách bude kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 jsou kolony v Brně směrem do Prahy, na kilometru 190 blokuje jeden pruh nehoda. Nesouvislá fronta jede od sjezdu na Rousínov, v osobním autě se zdržíte 40 minut. Na Pražském okruhu je dlouhá kolona směrem z D1 na letiště. Po pojíždí od dálnice D1 ke sjezdu na Ořech občas regulují vjezdy do tunelu a zavřená je stále silnice 13 u Stráže nad Ohří. Mezi Stráží a Damicemi je vážná nehoda, objížďka pro osobní auta vede přes Boží dar. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný pondělní podvečer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu dalšího vydání pořadu Stopy fakta tajemství s podtitulem Tajemství zmizelého letce. Začíná pátrání Stanislava Motla po osudech českého polárního letce.
11: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tajemství zmizelého letce.
12: Nacházím se ve studovně Národní knihovny v Praze. Jsem obklopený spouštou dobových novin, časopisů a fotografií. Články pocházejí z roku 1937. Jsou plné obdivu a nadšení. Oslavují několik málo mimořádně odvážných lidí, kteří se tenkrát v duchu dnešní terminologie stali doslova přes noc celosvětovými celebritami. Listují například Lidovými novinami. Jsou z 24. května 1937. Objevují zprávu s palcovým titulkem.
11: Lidé se usadili na severní točně. Před dvěma lety jsme se dozvídali, že Rusové se chystají vybudovat letecké spojení z Moskvy do San Franciska, a to přímo přes severní pól. Tím víc ohromila zpráva o výkonu ruských letců. 43 lidí z 5 letadly typu Antonov si zřídilo základnu na Rudolfově zemi.
12: Článek vyšel 3 dny poté, co světové agentury oznámily tu ohromující událost. Dne 21. května 1937 v 11 hodin 35 minut dosedlo na severní pól poprvé v historii letadlo. A záhy přistály další 3 letouny. Členové dnes již legendární expedice Ivana Papanina a Otto Schmidta slavili nevídaný triumf. 44 mužů, 43 Rusů a jeden Čech, Jan Březina. Kdo mohl tušit, že ho už jen měsíce dělí od hlubokého ponížení, které posléze vyústí v životní tragédii a také v záhadné zmizení. Tehdy ale ještě 23-letý palubní mechanik prožíval mimořádné okamžiky. Některé z nich zachytil ve svém deníku.
11: K 15. březnu stála všechna letadla na lyžích a očekávala rozkaz k odletu. Dostali jsme dokonalou výstroj, obleky a obuv byly vyrobeny podle zkušeností dřívějších polárních výprav. Měli jsme prosmolené jelenicové boty a jedny z tulení kůže. Do nich punčochy z husté psí kožešiny, polární psi mají velmi teplou kožešinu. Dále vysoké šněrovací boty, naprosto nepromokavé, do nich se také mohly obouvat kožešinové punčochy. Kalhoty a blůza byly počity kožešinou z mladého soba. Kromě nich jsme měli ještě jeden komplet kožený pro teplejší počasí nebo pro případ, že bychom museli jít pěšky. Také svetr a dlouhé kalhoty z tlusté a husté vlny. Na hlavy kožešinové čepice, pod něž se připevňovala vlněná kapuce, která s kožešinovou maskou zakrývá obličej. Na ruce vlněné rukavice a přes ně dlouhé kožešinové rukavice s jedním palcem. Kromě toho dostal každý z nás dlouhý kabát z liščí kožešiny, velice lehký spací pytel z kůže mladého soba, do něhož se ještě vkládala vložka ze zaječího prachu. Bylo počítáno s tím, aby to všechno vážilo co nejméně, pro případ, že by se letadlo rozbilo a museli jsme jít pěšky.
12: Potkávám se nyní s novinářkou a spisovatelkou Taťánou Březinovou. Je neteří Jana Březiny. Už desítky let se věnuje pátrání po osudech svého strýce, schraňuje i každou sebemenší památku po něm. A před několika měsíci dokončila společně se svým synem, vystudovaným novinářem Mikulášem Černým, knihu věnovanou právě Janu Březinovi. Knihu, která se věnuje nejenom jeho úspěchu v Arktidě, ale především okolnostem provázejícím jeho záhadné zmizení v 38. roce. V předmluvě zmíněné knihy se píše:
11: Tato kniha je napsána na památku českého polárního letce Jana Březiny, který se zúčastnil legendární výpravy k severnímu pólu v roce 1937 a obrazně řečeno, jak vzlétl k nebeským výšinám, tak klesl k zemi jako raněný pták. Jan Březina zůstal české veřejnosti málo známý. Jeho jméno se nedostalo do slovníků ani naučné literatury. Zhruba 65 let trvalo pátrání, na němž se podílely 4 generace členů jeho rodiny. Matka, sestra, neteř, prasinovec. Celé jedno historické období nebylo možné dozvědět se pravdu o člověku, který byl jednoho dne roku 1938 v Moskvě v ranních hodinách odveden několika muži a od té doby byl nezvěstný.
12: Z jaké rodiny Jan Březina vlastně pocházel a jak se ocitl v Sovětském svazu? Tam se Taťány Březinové.
13: Narodil se v Kolíně, otec byl zaměřený na obuvnickou výrobu. Rodina měla dvě děti a otec Václav měl toulavou krev a nepracoval jenom v Československu, ale byl taky v Chorvatsku. Potom využil víze na odchod do Sovětského svazu. Bylo to v roce 1929 a hlavním motivem byla práce a zaměstnání, který v té době, hlavně v tom 29. roce, byla velká poptávka po odbornících, hlavně technického vyššího vzdělání a inženýrech.
12: Do Moskvy odjel tehdy v roce 1930 16-letý Jan Březina společně s rodiči a mladší sestrou Marií. Nebyli zdaleka sami. Přicházeli sem také lidé, například z Německa, Francie, Rakouska. Pozdější manželka Jana Březiny, Josefa Josa Sebasta, byla Čechoameričanka, která sem přišla s velkou skupinou Američanů. Značnou roli tu hrál také fakt, že ve světě, hlavně tedy v Evropě, vládla velká hospodářská krize a velké množství lidí, včetně odborníků, se ocitlo bez prostředků. Poslechněme si opět úryvek z dosud nevydané knihy Taťány Březinové a Mikuláše Černého.
11: Přicházeli tisíce cizinců z mnoha zemí světa. Často se tvrdí, že to byli jen komunisté. Není to ale úplná pravda. Cizinci měli 3 hlavní důvody. První důvod byl ekonomický, druhý politické přesvědčení a nadšení pro nový řád. Třetí nabyl na váze až ve druhé polovině 30. let pro následování nedemokratickými režimy ve střední Evropě. Zahraniční odborníky provázelo nadšení. Chtěli se poprat s prací a byly jim slíbeny slušné platy. Ve vlastní zemi by nedosáhli vysokého postavení, v horším případě by dokonce ani nesehnali práci. Nijak se netajili ani s tím, že chtěli poznat nové životní podmínky nebo daleké země. Pochopili to jako nabídku netušených možností. Ta práce byla dlouhodobá. Vystavět závod, dovést z ciziny stroje, instalovat je, naučit s nimi dělníky pracovat, obstarávat chod továrny a servis strojů. Mnoho inženýrů a vedoucích pracovníků si postupně stále více stěžovalo, že váznou dodávky materiálu a plán se nedá splnit.
12: Situace v Sovětském svazu se totiž začala dramaticky měnit. Opět má slovo Taťána Březinová.
13: Zaprvé teda je ta společnost pohlcovala, takže ty jejich ideály se potom začaly velmi ostře lišit od skutečnosti, která tam byla velmi tvrdá. Mnoho lidí tam ani nevydrželo, vrátilo se. Ale potom jejich osudy byly dost tragický, protože nastupovaly léta stalinismu a v rok 37-38, to jsou léta velkého teroru, strašně moc lidí zahynulo, ať už v Gulaku nebo při nějakých čistkách. Byli to právě bohužel cizinci, kteří byli na prvním místě těch tragických událostí.
11: Lidové noviny 11. června 1937. Stalinova čistka pokračuje. Západní Evropa sleduje události s neklidem. Zprávy, které docházejí v poslední době o vnitřní situaci sovětského Ruska a o čistce v armádě, ve státních úřadech, v průmyslu i v komunistické straně, se velmi různí. Budí však neklid zejména v Anglii a ve Francii, které se obávají, že účinky posledních událostí budou mít vliv na vojenskou sílu a diplomatickou prestiž Sovětského svazu.
12: A přitom jaký paradox. Právě v této době prožíval Jan Březina své nejšťastnější období. Někdejší učeně v letecké továrně v Praze Letově, pak absolvent leteckého učiliště v Leningradě, se totiž právě nyní stal prominentním příslušníkem leteckých posádek správy severní mořské cesty. Jako špičkový palubní mechanik létal například na Dálný východ, nad pouští Karakum. A pak se mu splnil životní sen. Stal se polárním letcem a po náročném konkurzu byl vybrán jako jediný cizinec do expedice na severní pól. Bylo mu 23 let. Stal se nejmladším členem výpravy. Taťána Březinová vypráví.
13: Jan Březina se nakonec na severní pól nedostal, ale dostal se s pozorovacím letadlem Kruseho. Bylo to letadlo, které mělo za úkol zjišťovat kvalitu ledu, aby tam mohly ty velké letouny přistát. Jeho stanoviště bylo na Rudolfově ostrově.
12: Než se ale Jan Březina dostal na Rudolfův ostrov, prožil stejně jako jeho druzy mnohé dramatické situace. Odehrály se zejména při mezipřistáních, například na Rian Maru. Později o tom napsal.
11: Pro silný vítr a vánici nemohli jsme dohlédnout k našim letadlům vzdáleným asi 150 metrů. Otto Julievič Šmíd okamžitě projevil svou pohotovost a sám dal příklad, jak zachránit letadla. Odchat zimovky jsme natáhli lano a jeden po druhém jsme se po něm spustili dolů. Vítr nám brání i pořádně se postavit. Náš oděv a kožené masky nám chrání obličeje před omrznutím. Vykopáváme hluboké jámy do ledu, do nich stavíme trámy, zasypáváme je sněhem a zaléváme vodou, aby vše pevně zmrzlo. K ním pak ocelovými lany přivazujeme letadla.
12: A o samotném přistání na Rudolfově ostrově Jan Březina napsal.
11: 18. dubna startujeme my. Jedno letadlo za druhým výjíždí z hlubokých jam, neboť vítr pod ně nametl více než 1,5 metru sněhu. Startujeme nad průlivem. Je tu teď až do 10 hodin večer světlo. Stoupáme hned do výšky 2000 metrů a letíme stále nad mraky, ale víme, že země Františka Josefa je zalita sluncem. Celý ostrov je pokrytý ledovci. Na žádné zemi v Arktidě není tak silný ledový kryt. V zimní době tu panují silné větry a v létě zase mlhy. Jasné dny v létě jsou tu vzácnou výjimkou. Polární noc tu trvá asi 136 nocí, polární den 128 dní, v ostatní dny je soumrak. Z živočichů tu často vidíme ledního medvěda, tuleně a mrože. Také se tu často vyskytuje narval. Obrovské ptačí bazary poskytují dobrou potravu a v létě hojnost vajec.
12: Jak už bylo řečeno, úspěch expedice ohromil celý svět. Obdiv vzbuzovaly hlavně speciálně konstruované letouny, vybavené nemrznoucím palivem. Konstruktéři vyvinuli technologie, které byly schopny fungovat i v mimořádně extrémních podmínkách. Největší obdiv však zaznamenali 4 účastníci výpravy v čele s Ivanem Papaninem, kteří na severní točně zůstali několik dalších měsíců, aby tu uskutečnili řadu vědeckých experimentů. Hovoří o tom Mikuláš Černý, Prasinovec Jana Březiny a spoluautor vzpomínané knihy.
14: Ta expedice, to byla v podstatě první vědecky pojatá expedice na severní pól. Do té doby to byly spíše podniky dobrodružného charakteru, pól dobít. Kdežto tato expedice tam měla za úkol přinést vědecká měření, například měřili hloubku oceánu, zapisovali pohyb ledů, proudění oceánu. A na základě jejich měření potom například byly stanoveny trasy pro parníky, které měly plout severní mořskou cestou a podobně. Byla to první opravdu vědecká expedice v té době. No a tak ji vnímal v podstatě svět. Členové té expedice byli vnímáni za hrdiny. Dneska to můžeme přirovnat k cestě na měsíc. Také je zajímavé to, že oni nejenom, že teda severní pól dobili, ale oni na něm přetrvali celých 9 měsíců. Tedy 4 členové expedice. Jan Březa byl pouze členem té posádky, která tam měla vysadit. Potom zhlédlo několik ještě sovětských pilotů, přelétli do Spojených států a po nich vlastně vznikly pravidelné linky pro dopravní lety z Asie do Severní Ameriky.
11: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
12: Pak přišel okamžik, kdy členové expedice, kromě 4 polárníků vědců, kteří zůstali na ledové kře, vítala nadšená Moskva. Celá země byla na nohou. Jan Březina dostal tehdy vysoké státní vyznamenání, řád rudého praporu práce a odměnu 5 000 rublů, což byl tehdy jeho půlroční plat. Plný nadšení si do deníku napsal.
11: Nadšení pracujícího lidu Moskvy při našem uvítání nám vynutilo slzy z očí. A v tomto pohnutí nás představil Otto Julievič Šmíd vůdcům mezinárodního proletariátu. Soudruh Stalin nás políbil jednoho po druhém a po něm nás přivinuli na svou hruď Kalinin, Molotov, Dimitrov, Vorošilov, Kaganovič, Ježov a druzí. Po tomto uvítání nás znovu objímají naši rodní. Po jedné straně matka a po druhé žena mě doprovázejí v ověnčeném autu ulicemi Moskvy. V ten den snad celá Moskva vyšla na ulice. Projíždíme nepřetržitými špalíry moskevských obyvatelů. Z oken se sypou různobarevné letáky a květiny. Cesta končí v Kremlu, kde bylo přátelské uvítání a koncert.
12: Pro Jana Březinu byl Stalinův polibek polibkem smrti. 9 měsíců po triumfálním návratu z Arktidy přišel osudový 8. březen 1938. Tatiana Březinová zná tyto události především z vyprávění své matky Marie, sestry Jana Březiny.
13: Oni bydleli v domech cizinců. Tam byla v Moskvě některá místa, kde bydleli cizinci. A tam 8. března 1938 přišli v ranních hodinách pro něj a se odváděli. A on pouze zavolal: maminko, já jsem nic neudělal, já se vrátím. A v tu dobu ten člověk se stává bez jakýkoliv dokumentu o jeho zatčení člověkem, který je bez identity.
11: Čteme z knihy Taťány Březinové a Mikuláše Černého Polibek od Stalina.
15: Je zatčen.
16: Zatčen?
15: Provedl něco? Před 10 měsíci se vrátil z expedice z nejslavnější výpravy všech dob. Matka zůstala sedět v kuchyni chvíli netečně, pak se hlasitě rozplakala. Joe zastiskla ruce, pak matku utěšovala, ale v její tváři bylo zděšení. To ta sousedka, která jí řekla, že se sem zatčení už nevracejí. Ale kdo by se moc vyptával, byl by podezřelý. Jen Marie seděla s urputným výrazem v kuchyni a nemluvila. Byla jediná, komu se bratr svěřil. Ještě nikdy ho neviděla tak rozrušeného. A nikomu dosud neřekla ani slovo. Ale co, když to neskončí? Přijdou sem třeba i pro ně? Nebojte, všechno se vysvětlí. On se vrátí. Utěšovala. Právě dnes chtěla maminka udělat pro Jendu knedlíky. Sehnala i kousek masa. Ale teď? Nastalo dlouhé, dlouhé ticho, přerušované pláčem. Nebyli sami. Byli jich tisíce.
12: Proč byl Jan Březina zatčen? A zrovna 3 roky poté, co Sovětský svaz podepsal právě s Československem smlouvu o spojenectví a přátelství. A navíc už v té době, jak známo, existovala úzká spolupráce naší zpravodajské služby se službou sovětskou. Jakou hypotézu má například historik profesor doktor Vladimír Nálevka?
17: Čistky byly často odůvodněny velmi nesmyslnými a nepravdivými obviněními, které měly ryze instrumentální charakter. Takže mezi zadrženými a posléze popravenými či odeslanými do táboru bylo mnoho britských, německých, japonských či buchvíčí špionů.
12: Březinová manželka Josefa, Joza, odchází zpět do Ameriky, kde se po ní stopy ztratí. Zoufalá Březinová matka i jeho sestra budou nuceni považovat Jana za nezvěstného. To i poté, co se po válce vrátí zpět do Československa. S jeho zmizením se však nechtějí smířit. Impulzem pro jejich pátrání se stane rok 1956 a Chruščova kritika Stalinova kultu osobnosti.
13: A tak začíná pátrání dotazy na konzulát třeba. Ten první je, že Jan Březina umřel.
12: Odpověděli, jo.
13: Odpověď. Jenom umřel a nic jiného tam nebylo. Dopis bez razítka, v podstatě právní hodnotu žádnou neměl. Takže potom rodina pátrala dál, takových žádostí a dopisů chodilo hodně. Samozřejmě v té době někdy v 70. letech se to pátrání prakticky vůbec nedařilo a bylo velmi kuriozní vůbec na něco se ptát. Přesto přeze všechno jsme to pořád dělali a otravovali jsme je.
12: Sestra Jana Březiny a později její dcera Taťána jsou vytrvalé, posílají nové a nové dopisy a pak požádají o vrácení Březinova státního vyznamenání. O tom, co svou žádostí způsobili, se Taťána Březinová dozví až v 90. letech.
13: Jak potom z těch spisů, které nám poslali už po rozpadu Sovětského svazu a když se otevřely archivy, vyplývá, tak jim to dost zamotalo hlavu, že chce někdo vrátit vyznamenání. Naprosto se nijak nedotkli toho, kde je jeho hrob a proč byl zabit a jestli byl odsouzen. To tam není, ale to vyznamenáním tedy, to byl takový průvan v těch ministerstvech vnitra a tajných archivech, kde to teda skutečně se snažili nějak odpovědět na to. Snažili se samozřejmě lhát a mást. Napsali, že zemřel 16. srpna 1944 ve vězení, což nám přišlo takový velmi zvláštní. A teprve až po rozpadu Sovětského svazu jsme se dověděli pravdu.
12: Tu pravdu odhalí až dokumenty, získané v roce 1994 členy hnutí Memorial, občanského sdružení, které pátrá po obětech stalinských represí. Jan Březina byl popraven 16. srpna 1938. Stalo se tak na Bukovském poligonu nedaleko Moskvy. Prasinovec Jana Březiny, tehdejší student žurnalistiky Mikuláš Černý, navštívil tato místa v poslední době už dvakrát.
14: No je to, dá se říct, nenápadná ohrazená část pozemku. Člověka by v životě nenapadlo, co se tam dělo v té době, kdy tam převážely automobily v podstatě desítky a stovky lidí osouzených na smrt. V jedné noci tam běžely motory nákladních vozů, aby přehlušili střelbu z automatů během těch poprav. Takže obyčejným návštěvníkovi nepřijde vůbec nic zvláštního na tom místě. Dneska to najdete pomník, patří to církvi a je tam i malý kostel.
12: Vy máte takovou knihu?
14: Tohle je seznam obětí zastřelených na Bukovském poligonu v letech 37-38. Dočtete se tam datum narození, za co byl zatčen, za co byl zastřelen, kdy byl rehabilitován. V den, kdy byl zastřelen Březina, nebylo popraveno ještě 122 lidí za celý měsíc. Srpen 700 lidí a za celou dobu, kdy fungovalo to popraviště, bylo zastřeleno 14 000 lidí.
12: Jak protokoly prozrazují, Jan Březina byl obviněn ze špionáže ve prospěch Československa. Měl mimo jiné dodávat zprávy o letecké výrobě Sovětského svazu. Z dokumentů, které se Taťáně Březinové a jejímu synovi Mikulášovi podařilo teprve nedávno získat, je zjevné, že Jan Březina se ke všem obviněním doznal. Co však tomu asi předcházelo? Dívám se právě teď na vězenskou fotografii Jana Březiny. To už není ten rozesmátý polární letec plný optimismu. Nyní je to pohublý, dohola ostřílený muž s vyhaslýma a nekonečně smutnýma očima. Co všechno asi musel prožít? Tuhle otázku si už mnohokrát kladl i jeho prasinovec Mikuláš Černý.
18: A když jste tak nad tím přemýšlel, myslíte, že byl mučený?
14: Mám pocit, že to je evidentní. Ve vězení strávil celkem 5 měsíců od doby zatčení až do popravy. Během dne, kdy byl zatčen, byla pořízena vězeňská fotografie, která s ním celou tu dobu putovala od věznice k věznici až do Butova. A tam už ti popravčí na základě té fotografie, kterou dostali do ruky, identifikovali toho, kterého odsouzence a odškrtli svého v seznamu. Čili to je důkaz, že o jeho osudu bylo rozhodnuto už den zatčení. A to, že byl mučen, to můžeme dokázat na základě faktu, že on se tam přiznává k věcem, které ani nemohl spáchat. Přiznává se, že v tom a tom roce vykonal tu a tu činnost, kdy v té továrně letecké nepracoval a podobně.
12: Kruh se uzavírá. Pátrání, které zasáhlo 4 generace jedné rodiny, je u konce. Matka a sestra Jana Březeny se však tohoto okamžiku už nedožili. A co si o jeho osudu myslí ti žijící? Tatiana Březinová a její syn Mikuláš Černý.
13: Zemřel jako nevinný člověk a v podstatě asi vůbec nevěděl proč. Pokládal to zřejmě za velké nedorozumění. A protože při tom výslechu všechno přiznal, tak se domníváme, že byli ty vězňové mučeni a donuceni potom v strašných podmínkách teda všechno přiznat. Věřil nějakému ideálu a pak skončí jako vězeň odsouzený na smrt.
14: Muselo to být hrozný pocit dezorientace, zklamání, protože skutečně v té době se, co se děje za ohradami těchto popraveč, nevědělo. Já mám pocit, že si musel myslet, že jde pouze o omyl.
12: Naposledy zalistujeme v knize Taťány Březinové a Mikuláše Černého.
11: Případ Jana Březiny není ojedinělý. Naše veřejnost ví stále ještě málo o tom, že na území bývalého Sovětského svazu žili už od carských dob celé generace Čechů a Slováků. Krajané tam přicházeli v různých dobách, zakládali osady a vesnice a našli tam svůj domov. Mnoho z nich ale skončilo v pracovních lágrech nebo na popravištích. Zabito bylo minimálně 600 osob českého nebo slovenského původu. 4 000 z politických důvodů v období od léta 1937 do podzimu 1938. Naši historikové ve spolupráci s ruskými instituty paměti národa stále bádají po nezvěstných, zmizelým vracejí jména. Rekonstruují osudy lidí, o nichž jejich potomci dnes často nemají ani ponětí.
12: Jana Březinu a další členy slavné expedice připomíná dnes rozsáhlá expozice v Petrohradském muzeu Arktidy. Otazníky ale zůstávají. Proč vlastně musel Jan Březina zemřít? Komu mohl člověk, který nadevše miloval létání a dálky, vadit? A jak mu bylo, když šel na smrt? Byl odvážný a silný. Překonal nástrahy země věčného ledu. Nástrahy lidí, kterým tolik věřil, však překonat nedokázal.
7: Tak to bylo další vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Končí další pátrání Stanislava Motla. Dramaturgicky na něm spolupracovala Magdalena Šorelová.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
19: No pojď ke mně, copak mě nemáš rád?
20: Zůstaň se mnou, Maty, copak chceš, aby byl smutnej?
19: Tak koho máš radši?
21: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
22: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
21: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
23: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
21: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
2: Radioservis představuje
24: Jakub Fránek
1: Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Srdcovky od Dvojky.
5: Máme poslední květnové pondělí, je 25. aktuální čas, 18 hodin 34 minuty 55 vteřin a dnes slavíme jednak Mezinárodní den vína, což je příjemná záležitost, a potom si také připomínáme den zapomenutých nebo postrácených dětí. Ostatně to je svátek, o kterém mluvil v odpoledním vysílání Mirek Vaňura, dokonce zahrál písničku skupiny Soul Asylum Runaway Train, kde se vypráví o těch dětech, které se ztratily a nikdo o nich nic neví. Není bez zajímavosti, že album téhleté skupiny Soul Asylum zdobí fotka českého fotografa Jana Soutka. Ale to jsem odbočil. Dnes mají svátek Violi. Dívek a žen tohoto jména žije podle posledních údajů v České republice pouhých 1501. Viola je křestní jméno latinského původu a vykládá se jako fialka nebo tmavomodrý svět. Další variantou jména je potom Violeta. Viola je namátkou herečka Zinková nebo fiktivní postava ze Shakespeareovy hry Večer tří králový. Viola je také legendární pražská poetická vinárna naproti Národnímu divadlu a Violeta je pro změnu dcera herečky Barbary Kodetové a houslového virtuóze Pavla Šporcla. Ke všem oslavenkyním v tomto okamžiku letí sváteční blahopřání a znělka ta současně prozrazuje, že na programu Dvojky jsou poprvé v tomto týdnu písničky od srdce, pro duši a pro uši. Zatímco minulý týden byl vaším společníkem v tomto pořadu Pepa Melen při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek, vás vítá klidný večer a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, přeje Miloš Skálka.

Krásná bláhová Jana. Dnešní hudební setkání právě otevřeli Petr Kotwald se Stanislavem Hloškem, kteří v 80. letech vystupovali po boku Hany Zagorové, a to v koncertním programu orchestru Karla Wagnera, se kterým samozřejmě také nahrávali. V roce 1982 naspívali v televizním studiu písničku Paula Anky Diana, se kterou tento kanadský zpívající autor vévodil na sklonku jara roku 1957 všem rozhodujícím americkým singlovým žebříčkům, stejně jako britské singlové dvacítce. Písničku, kterou Paul Anka složil v 15 letech z obdivu ke starší dívce, která chodila do jeho rodiny hlídat děti. U nás Dianu jako první naspíval česky na konci února roku 1960 Milan Chladil za doprovodu orchestru Dalibora Brázdy s dnes už zlidovělým textem Zdeňka Borovce. No a nahrávku, která vznikla se stejným textem, o 22 let později jsme právě poslouchali. Hudebně mimořádně disponovaný zpěvák, skladatel a tanečník Michael Jackson v pořadí 7 z celkem 9 dětí rodiny Jacksonových se stal v 5 letech solistou sourozeneckého souboru Jackson 5. První solový hit měl v roce 1971 a hitparádových singlů měl potom doma ve Spojených státech bezmála 50. A z toho byl skoro 15krát na prvním místě amerických singlových žebříčků. Michael Jackson zemřel náhle 25. června roku 2009, kdy mu bylo 50 let a kdy ho čekala série koncertů v londýnské O2 aréně. Z konce léta roku 1987 pochází jedničkový transkontinentální singlový hit z alba Bad, autorská nahrávka skladby I Just Can't Stop Loving You. Prostě tě nemohu přestat milovat. Michael Jackson.

Prostě tě nemohu přestat milovat, I just can't stop loving you. Michael Jackson v autorské nahrávce z alba Bad, které vyšlo v roce 1987. No a to, že jsme v předposledním zápase základní skupiny na mistrovství světa v hokeji prohráli s Norskem 1-4, to už zřejmě víte. Na domácí hudební scénu nás vrátí tragicky zesnulý Jiří Schellinger, který zemřel po nešťastném skoku z Bratislavského mostu do vod Dunaje 13. dubna roku 1981, a to nedlouho po svých 30. narozeninách. Vyrůstal v rodině učitele hudby, po krátkém působení ve skupině Nothing But Nothing zpíval s různými kavárenskými soubory a pro skupinu Faraon ho objevil Karel Šíp, který tehdy skupinu vedl. V první polovině 70. let naspíval Jiří Schellinger s Faraonem sérii úspěšných písniček jako Dráty pletací, René, Já a Rudolf, ale především pak melodii Jaroslava Uhlíře s textem Zdeňka Svěráka, v té době vzhledem k věčným zákazům skrytého pod pseudonymem Emil Sinek. Šlo o píseň Holubí dům, která dnes patří do kategorie velkých domácích evergreenů. V roce 1974 se potom Jiří Schellinger stal zpěvákem skupiny Františka Ringo Čecha. No ale nás čeká nahrávka z doby jeho působení u solového mikrofonu skupiny Faraon. Jde o českou verzi anglické skladby Mighty Man, mocný muž, mocný chlapík, kterou pro svou skupinu Mango Jerry napsal jí frontman Ray Dawsett. S českým textem Karla Šípa dostala tahle píseň název Dráty pletací a Jiří Schellinger ji naspíval ve studiu Mozarteum za doprovodu skupiny Faraon v polovině prosince roku 1972.

Dráty pletací vzpomínka na Jiřího Šalingra v nahrávce z konce roku 1972. La Bionda je italská dvojice, kterou vytvořili bratři Carmelo a Michelangelo La Biondovi. Tenhle sourozenecký tandem je považován za pionýrskou formaci hudebního žánru, pro který se vžilo označení Italo Disco. Sourozenci se narodili na Sicílii, ale vyrůstali v Miláně, což je centrum italského popu a sídlo všech významných gramofonových firem, italských i nadnárodních. Na hudební scéně sourozenci La Biondovi nejprve debutovali jako autoři písně Primo Sole, Primo Fiore, první slunce, první květina, se kterou trio Ricky e Poveri soutěžilo v roce 1970 na festivalu v Benátkách. K vydání vlastního sólového eponymního alba se odhodlali až v roce 1978. Z alba La Bionda se tehdy prosadili anglicky zpívané písničky Sandstorm, Písečná bouře, There For Me, tam je to pro mě také největší kontinentální hit dvojice La Bionda, One For You, One For Me, jedna pro tebe, jedna pro mě. Ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska tuhle písničku naspíval kontroverzní Jonathan King a obsadil s ní 29. příčku britského singlového žebříčku, zatímco originální verze dvojice La Bionda byla na sklonku roku 78 v britském

Jedna pro tebe, jedna pro mě, one for you, one for me. Italská sourozenská dvojice La Bionda a její hit z konce roku 1978. Britský rodák, brněnský rodák Milan Chladil, ročník 1931, o kterém jsem se zmínil v úvodu v souvislosti s písničkou Diana, se vyučil krejčovské profesi. Na brněnské konzervatoři studoval zpěv a ve studiích potom pokračoval v Praze, aby posléze zpěv studoval ještě soukromně u profesora Konstantina Karenina, stejně jako Karel Gott. Veřejně začal vystupovat už koncem 40. let a do roku 1954 zpíval s orchestrem Erika Knirsche. Přechodně potom působil s orchestry Zdeňka Bartáka staršího a Kamila Hály, aby poté v roce 1956, a to trvale, na dalších bezmála 30 let zakotvil jako zpěvák u sólového mikrofonu orchestru Karla Vlacha. A v jeho rámci vytvořil spolu s Ivetou Simonovou zdaleka nejpopulárnější pěveckou dvojici naší populární hudby všech dob. Milan Chladil odešel na věčnost náhle 28. června roku 1984 ve věku pouhých 53 let. Jako vzpomínka na Milana Chladila nám v dnešním vydání písniček Od srdce, pro duši a pro uši poslouží jeho verze často nahrávané písně Chrise Christophersona For the Good Times, Na dobré časy, kterou autor českého textu Miroslav Černý nazval Hodinám, které přijdou. Milana Chladila v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně doprovodil v únoru roku 75 samozřejmě jeho domovský orchestr Karla Vlacha.

Nahrávka Milana Chladila z února roku 1975 Hodinám, které přijdou. Jsme-li u těch hodin, tak s touto písničkou jsme vstoupili do další hodiny pondělního večera. Teď máme 19 hodin 2 minuty 4 vteřiny. Dvojka vysílá živě. Čeká nás anglická pop-rocková skupina Mefried Men, kterou ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska sestavil rodák z jihoafrického Johannesburgu Michael Lubovic, ročník 1940, a do názvu si dala kapela jeho umělecké jméno, tedy Mefried Men. Skupina se rozešla v roce 1969. Mefried Men potom hrál nějakou dobu svůj milovaný jazz, aby o 2 roky později sformoval svou další poprokovou kapelu, které dal jméno Earth Band, pozemská kapela. Není bez zajímavosti, že Mefried Men vždycky s velkou chutí nahrával vlastně jako svou obchodní značku skladby Boba Dylana a měl se svými verzemi velký úspěch. Stačí připomenout Dylanovky jako If You Gotta Go, Go Now, Just Like a Woman nebo Mighty Quinn. Ale to jsem odbočil, protože nás dnes čeká písnička Franka Mosleyho s textem Ann Taylor, nazvaná jednoduše Sha-la-la. Tahle nahrávka obsadila na podzim roku 1964 třetí místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů, zatímco Za mořem byla v žebříčku Billboardu 12., v Record Worldu 14. a v Cashboxu 15. Mefried Men a Sha-la-la.

Me Friedman a Šalala. Na dvojce jsme se právě vrátili do podzimu roku 1964. Na Vabiho Daňka, který odešel z tohoto světa na konci roku 2017, kdy mu bylo 70 let, vzpomínám v tomto pořadu poměrně často. A jinak tomu nebude ani dneska, protože Vabi si to nepochybně zaslouží. Nehledě na to, že to byl můj velice milý a kamarádský soused z Letné. Čelný představitel trampské písničky a obecně country music se na dráhu profesionálního hudebníka vydal na sklonku 70. let, když poslední civilní profesí, které se před odchodem na volnou nohu věnoval, byl post řidiče rychlé záchranné služby. Vabi patřil a patří k nejvýraznějším osobnostem zvoleného hudebního žánru u nás a v posledních letech svého života úspěšně vystupoval a nahrával jednak v tandemu se svým kytarovým souputníkem Milošem Dvořáčkem a jednak s hudební formací nazvanou Ďáblovo stádo, se kterou křísil k novému životu velké a často polozapomenuté trampské standardy. Z roku 1984 a současně z debutového alba Vabiho Daňka Rosa na kolejích pochází autorská nahrávka písničky Ročník 47, což byl rok Vabiho narození.

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hodí.
1: Tolik vzpomínka na Vabyho Denka. Poslouchali jsme autorskou nahrávku jeho písničky Ročník 47, jak vyšla premiérově v roce 1984 na jeho debutovém albu Rosa na kolejích. Už jsem to tady říkal několikrát, že kdyby kanadský zpívající autor Paul Anka nenapsal a nenaspíval nic jiného než písničku Diana, jejíž česká verze naše dnešní hudební setkání otevřela, tak by měl trvalé místo v hudebních análech doslova předplacené. Rodák z Ottawy v provincii Ontario, který letos v létě 30. července oslaví půl kulaté 85. narozeniny, se narodil do rodiny arabských křesťanů, která do Kanady přišla z Blízkého východu, konkrétně z Libanonu, a v Ottawě se věnoval provozování etnické restaurace. Tatínek Paula Anky také v roce 1956 financoval jeho první studiové nahrávky a vůbec první písničkou, kterou Paul Anka ve studiu naspíval, byla jeho vlastní skladba I Confess, Vyznávám se. Paul Anka u nás vystupoval v době politického uvolnění v roce 1966, a to v někdejším parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Potom se k nám po bezmála půl století, to bylo v roce 2014, vrátil a odehrál skvostný koncert v Kongresovém centru Praha. Avizovaný koncert v roce 2016 ale zrušil, protože se mu v souvislosti s tehdejší mohutnou migrační vlnou nezdála Evropa příliš bezpečná. Drtivá většina hitů Paula Anky pochází ze druhé poloviny 50. a ze začátku 60. let. A to bude i dnešní případ. Na konci roku 1957 byl Paul Anka v žebříčku amerického hudebního týdeníku Billboard 7., v Cashboxu 9. a v britské 20. nejprodávanějších singlů s mírným zpožděním 6., a to díky autorské nahrávce milostné balady You Are My Destiny. Ty jsi můj osud.
2: Miloš Skalka.
3: Srdcovky od dvojky.

You are my destiny, ty jsi můj osud. Polenka a jeho hit z konce roku 1957. Českou verzi téhle písně pořídil v polovině 60. let Jaromír Majer, a to s českým textem Ivo T. Havlů pod názvem Můj úděl. Ani dnes nebude v tomto pořadu chybět hudební vzpomínka na rock'n'rollového průkopníka Pavla Bobka. Přes své rock'n'rollové začátky během studií Fakulty architektury a pozemního stavitelství s tamní studentskou kapelou FAPS ve stejnojmenném vysokoškolském klubu v Praze na Karlově náměstí, účinkování v divadle Paravan, vystupování s Olympikem a souborem Apollo, se stal v roce 1967 členem souboru divadla Semafor. No a tam pod vlivem charismatického Jiřího Grossmana začal zpívat česky, což pro něj dlouho nepřicházelo v úvahu. A současně se začal stále výrazněji přiklánět k moderní country music, stejně jako jeho velké zámořské rock'n'rollové vzory. Pavel Bobek zemřel na konci listopadu roku 2013, kdy mu bylo 76 let. Od jara do léta roku 1993 vznikaly v pražském studiu Largo za doprovodu skupiny Miloše Nopa nahrávky pro album Zvláštní věc, pro které tehdy Pavel Bobek naspíval 13 písní. A byla mezi nimi i česká verze skladby londýnského rodáka Cata Stevense Father and Son, Otec a syn. No a s textem Pavla Vrby zůstal název stejný.

sejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Otec a syn Pavel Bobek se skupinou Miloše Nopa s vokálním přispěním jeho manželky Lídy Nopové, a to v nahrávce z poloviny roku 1993. Skotský Glasgow je mimo jiné rodištěm ostrovní poprokové pětice Simple Minds, které vévodí zpěvák Jim Kerr spolu s kytaristou a hráčem na klávesové nástroje Charlesem Burchillem. Mimochodem, Jim Kerr měl v letech 1984 až 1990 za manželku americkou zpěvačku Chrissy Hynde, jinak solistku anglické skupiny The Pretenders. Největším hitem skupiny Simple Minds je nepochybně písnička, která zní v americkém filmovém komediálním dramatu o dospívání ve snímku režiséra Johna Hughese z roku 1965 Breakfast Club, snídaňový klub, kde hlavní role vytvořili Molly Ringwald, Emilio Estevez a Judd Nelson. Na jaře roku 1985 byla nahrávka skladby nazvané Don't You Forget About Me, Nezapomeň na mě, v amerických singlových přehledech hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Radio and Records suverénně na prvním místě a v britské singlové dvacítce bodovala na místě sedmém.

Skotská skupina Simple Minds a Nezapomeň na mě, Don't You Forget About Me, jinak singlový hit z jara roku 1985. Máme 19 hodin 26 minut, 51 vteřinu, dvojka vysílá živě. Poté, co se Martin Kratochvíl vydal studovat do Spojených států na věhlasnou hudební školu Berklee, působila Jana Kratochvílová přechodně jako zpěvačka se skupinou Kroky. No a potom už se vydala spolu s bubeníkem Pavlem Trnavským a posléze svým hlavním skladatelem na sólovou dráhu. V únoru roku 1978 vznikla ve studiu Davice nahrávka skladby Karla Svobody a textaře Jaroslava Machka Dlouhá bílá žhnoucí kometa, kdy se o hudební doprovod Jany Kratochvílové postarala skupina Diskobolos pod vedením zesnulého Jiřího F. Svobody, jinak bratra autora hudby.

0: Dlouhá bílá žhrnoucí kometa. Nahrávka Jany Kratochvílové a studiové skupiny Disco Bolos z února roku 1978. Je před námi ikona světové hudební scény, a sice Bob Dylan, vlastním jménem Robert Zimmerman, rodák z Duluthu v americkém státě Minnesota, ročník 1941. Zpívající autor, instrumentalista a básník, který obdržel jako historicky první písničkář Nobelovu cenu za literaturu, patří už od poloviny 60. let k nejvlivnějším osobnostem světové hudební scény. Jeho písně mají ve svém zpěvníku ty největší hvězdy planety. A Bob Dylan byl svého času také členem kamarádské hudební formace Traveling Wilburys, ve které byli jeho spoluhráči George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty a Jeff Lynne. Bob Dylan vstoupil v roce 1988 v Clevelandu do rock'n'rollové síně slávy a o 3 roky později převzal za svůj celoživotní přínos hudební scéně cenu Grammy. U nás koncertoval poprvé v roce 1994 a od té doby se k nám na svém nekonečném koncertním turné pravidelně vrací. No a jestliže jste ještě neviděli biografický film režiséra Jamese Mangolda Bob Dylan úplně neznámý, ve kterém postavu Boba Dylana vytvořil Timothée Chalamet, mohu jenom doporučit, protože je ten film jedním slovem výjimečný. No a nás dneska čeká v pořadí 6. americký hitparádový single Boba Dylana, ve kterém byla v roce 1966 písnička nazvaná Já tě chci, I want you.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Zoufale tě chci, I want you so bad. Autorská nahrávka Boba Dylana z roku 1966. Vrátíme se zpátky domů, i když půjde o českou verzi hudebního importu. Hana Zagorová s Petrem Reskem tvořili úspěšný pěvecký tandem koncertních programů i gramofonových nahrávek orchestru Karla Wagnera. Stačí připomenout trvalkové popěvky jako Dotazník, Duhová víla, Asi, asi nebo Ta pusa je tvá. Do kategorie ze zahraničí převzatých skladeb patří rovněž písnička německého skladatele a textaře Hanse Blüma Im Wagen vor mir, v autě přede mnou, která dostala s českým textem Pavla Žáka název Zákaz předjíždění. Hana Zagorová s Petrem Reskem tuhle písničku naspívali na konci února roku 1981 ve studiu Mozarteum, kde se o doprovod postaral jejich domovský orchestr Karla Wagnera, posílený o studiový sbor.

Zákaz předjíždění. Hanna Zagorová s Petrem Rskem a orchestr Karla Wagnera. To byla nahrávka z konce února roku 1981. No a ve finále dnešního hudebního setkání na dvojce už zůstaneme v 80. letech minulého století. Petra Janů, ročník 1952, oslavila loni na podzim 19. října 73. narozeniny. No a pro nás bude mít jeden starý dobrý rock'n'roll. Konkrétně písničku od ty Petřiny a Zdeňka Rytíře nazvanou Hrajte starý rock'n'roll, kterou Petra Janů nahrála v létě roku 1977 se skupinou Prorok, a to ve studiu Mozarteum, na své průlomové album Motorest.

Hrajte starý rock'n'roll. Petr Janů v nahrávce z léta roku 1977. Dnešní setkání s písničkami o srdce, pro srdce, pro duši a pro uši sice zvolna končí, ale vy nikam nepřelaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, pro vás vysílá 24 hodin denně. No a jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. A je tady hudební tečka, o kterou se dnes postará anglický zpěvák Rick Astley, který se narodil ve Warringtonu na začátku roku 1966. Při svém vstupu na britskou hudební scénu získal pod hitutvornou autorsko-producentskou taktovkou trojlístku Stock Aitken Waterman ve druhé polovině 80. let výroční hudební cenu Brit v kategorii nejlepšího nováčka roku a jeho debutový single Never Gonna Give You Up, Nikdy se tě nevzdám, byl v britské singlové 20. na sklonku léta roku 1987 na prvním místě a o něco později obsadil také první příčku rozhodujících amerických hudebních týdeníků. Ze začátku roku 1988 je jeden z jeho dalších velkých hitů a sice nahrávka písničky Together Forever, Navždy spolu. Byla tehdy v britské singlové 20 na druhém místě a v žebříčcích amerických týdeníků Billboard, Cashbox a Radio and Records shodně na místě prvním. Hudební tečka je tedy jasná, no a tím také skončí naše dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali Večer, který má smysl, hodně zdraví a ať vás život baví, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze, na Královských Vinohradech a na zítřejší setkání, teprve druhé v tomto týdnu, se už teď těší Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli na vás čeká pohádkový seriál Heleny Kobliškové, Jak se bude jmenovat. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Mým hostem bude violistka Jitka Hosprová. Proč je viola tak jinak přijímána v orchestru než housle? Jak moc nevýhodné je, když na ní úspěšně hraje žena? A kolik starých poutních míst už její nástroj zachránil? Nejen na to se zeptám violistky Jitky Hosprové.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Tenhle týden budeme pomáhat holčičce Julince najít jméno pro sestřičku, která se jí má za chvíli narodit. Vybrat někomu to pravé jméno není jen tak. Julinka ho hledá v knize plné slavných českých žen. Když se bude sestřička jmenovat po některé z nich, určitě toho v životě taky hodně dokáže. Třeba jako naše nejslavnější automobilová závodnice Eliška Junková. První příběh ze seriálu Jak se bude jmenovat dostal název Eliška. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. Maminka spala, tatínek spal, ale Julinka, ta nespala. Co pak to šlo? Už brzy se měla narodit její sestřička a rodiče pro ní pořád ještě neměli jméno. Jak se bude jmenovat? A po kom? To byla přece docela důležitá věc. Julinka zašátrala rukou pod postelí. Měla tam schovanou baterku a oblíbenou knížku, kde byly vymalováni všemožní významní lidé z naší historie. Tam bylo jmen a neobyčejných příběhů. Zalezla pod peřinu a tiše začala listovat, aby to správné, nejsprávnější jméno vybrala ona. Teprve se učila číst a neuměla ještě všechna písmenka, ale pamatovala si některé z těch tváří a jmen. Krásná paní v dlouhých bílých šatech, to byla Libuše. Dívala se do dálky a věštila slávu české zemi. O pár stránek dál byla Aneška. Vypadala jako jeptiška z hodně dávných časů. A taky tam byl král Karel ve zlatém rouše a jakýsi pan Jakub na břehu velkého rybníka plného kaprů. Jenomže pánové ji teď zrovna nezajímali. Hledala přece jméno pro holku. Otáčela stránku za stránkou. Tady. Z obrázku se na ní usmívala drobná paní s divnými brýlemi na očích. Vypadaly jako brýle na plavání, ale nebyly. Na hlavě měla koženou kuklu a v rukách, které obepínaly kožené rukavice, pevně svírala volant automobilu. No, ono to spíš bylo takové autíčko jako z hračkářství. Ani střechu nemělo. Bylo celé maličké, úzké, jak pro panenku. Takové by se snad ani nebála řídit.

0: závodě na světě, řekl hrdě ten hlas. Patřil, no vážně, patřil té paní z obrázku. Julinka na ní nevěřícně zírala a ona si zase mezi řízením prohlížela Julinku. Máš legrační kombinézu, v tom se u vás závodí? Uchychtla se a Julinka se zamračila. To je pyžamo a je úplně normální. To ty jsi legrační, hlavně ty brýle. To musí mít každý řidič, bránila se paní. Ba ne, tatínek nic takového nenosí a to má větší auto a taky rychlejší a namítala Julinka, ale zarazila se, protože v tu chvíli se závodnici tak nějak čertovsky zalesklo v očích. Vidíš to auto před námi? To je Albert Divo. Jede si pro první místo. Mrkla na Julinku a přišlápla plyn. Ta drobná paní seděla na polštáři a i pedály měla vypodložené, aby na ně dosáhla. A přece jako blesk vyjela ze zatáčky. Vůz se na chvíli ponořil do prachu, který vířil automobil před nimi, a když se vynořil, supěl už soupeř někde za nimi.
1: Páni, to bylo něco, jsme nejrychlejší, volala Julinka a protírala si oči plné prachu.
0: Teď, ale za chvíli nás Albert zase předjede.
2: A my potom zase jeho, nedala se Julinka.
0: Možná. Na téhle trati jsem hodně trénovala. Tohle místo mi jde. A pak jsou tu další. Když závodíš, rychlost nestačí. Mimochodem brýle máš před sebou.
3: Julinka si vytřela z oka poslední zrnko prachu a poslušně si nasadila ty legrační brýle. Bugatka vjela do prudké zatáčky. Silnice se klikatila jako had a přitom stoupala do obrovského strmého kopce. Řidička napjala všechny svaly a jak točila volantem, poprvé se jí ztratil ze rtů rozzářený úsměv.
0: Au,
3: šeptla a protřepala si ruku.
0: Bolí to?
3: Zeptala se Julinka.
0: Bolí, řekla už zase s úsměvem závodnice. Víš, tahle auta nejsou stavěná pro holky. Všechno je tu tak nějak větší a dál, než bych potřebovala. A točit tímhle volantem je dost dřina. Někdy musím spát se zavěšenou rukou, aby si po tréninku odpočinula.
3: A proč je nesestrojí pro holky? Divila se Julinka.
0: Protože holky auta neřídí.
3: Cože?
0: Dobře, holky auta řídí, ale takových je hrozně málo.
3: A v tomhle závodě jsou ještě nějaké holky?
0: Jenom my.
3: V tu chvíli se auto zase ponořilo do prachu. Albert Divo prosvištěl kolem.
2: Přidej, porazíme ho, naléhala Julinka rozzlobeně.
0: Tady nemůžu, ale neboj, máme před sebou ještě celé poslední kolo závodu, dobrých 100 kilometrů, uklidňovala ji paní.
1: Ale to se toho může přece ještě tolik přihodit,
3: zakňourala Julinka.
0: Jasně, že může, přitakala paní. Minulý rok jsem tu taky závodila, taky jsem jela druhá. A pak se na voze něco porouchalo, spod kapoty to začalo kouřit a konec.
3: Pokrčila rameny. A potom se jí zase zablísklo v očích.
0: Hele, Albert!
3: V dálce před nimi bylo vidět ubíhající tečku. Sešlápla plyn a vystřelila dopředu. Julince vlály vlasy ve větru, krajina kolem se proměnila v šmouhy a malá bugatka letěla jako vesmírná raketa.
1: Takhle rychle nejezdí ani tatínek, pomyslela si.
3: No a pak brzda, smyk, skřípění kol a auto zastavilo.
1: Uf,
0: vydechla zhluboka závodnice.
1: To jsme měli štěstí.
3: Štěstí? Vždyť stojíme, nechápala Julinka.
2: Mohli jsme se převrátit a vypadnout z vozu. Nabourat, rozbít se.
0: Zdá se, že to odneslo jen kolo.
3: Schrnula řidička a prohlížela si kamení na cestě. Muselo na ně napadat teprve před chvílí.
0: Co se dá dělat? Poklidíme to, než se tu někdo zabije, a pak vyměníme kolo.
3: Rozhodla a dali se do práce. Frnk! Zasvištělo to na trati.
0: Campari!
3: Konstatovala závodnice.
0: Frnk! Zasvištělo to znovu. Connelly!
3: Řekla trochu smutně.
0: Frnk!
2: Chiron!
0: No, máme hotovo. Nasedat.
3: A zase jeli. Prudce, neohroženě, jistě vpřed. Ale Julince se mlžily brýle od pláče.
1: To není spravedlivé, měla si být nejlepší,
3: stěžovala si, když projeli cílovou páskou.

0: Jsem pátá, Julinko. To není málo. Minule jsem přece ani nedojela. A jestli ti to utěší, pořád jsem nejrychlejší žena na světě. Julinka se usmála. A jak se vlastně jmenuješ? Jmenuju se Eliška. Eliška Junková. A pocházím z Olomouce. Eliška? Mohla by se po tobě jmenovat moje sestřička? Zeptala se Julinka a Eliščin veselý hlas jí odpověděl: možná. A pak se rozplynul. Julinka se převalila na polštáři, zachumlala se do peřiny a jako by ji kolébal drnčící motor, spala ještě až do rána. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Začátkové novinářství českého. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmator a klub Evergreen a ve 22 hodin četba z díla Miloše Kočky Prameny živé vody. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Minule v tomto vysílacím čase jsme se věnovali prvním českým novinám. Jmenovali se různě pravidelně vycházející, neboli ordinári, popřípadě poštovské. Nová čísla se prodávala a rozesílala v úterý a v sobotu. Dnes se po dalších stopách českých periodik z konce 18. století vydala pátrací skupina ve složení
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Právě se věnujete poslechu 623. schůzky seriálu, jež svého času inspirovaly knihy Petra Hory Hořejše a další prameny a literatura a jež režíruje Jaromír Ostrý.
4: Ať s Vinšem mým a se mnou štěstí dobře se spikne. Všem novinám příjemnou materii dát přivykne. Přes ten celý rok nový, ať neslyšet nic zlého. Cokoliv věk můj poví, postilion nového.
1: Ano, někdy se v novinách začínalo i veršovaně, to když byl za dveřmi zrovna nový rok.
0: Nejvýznamnější a vlastně jediné pořádné české noviny první poloviny 18. století se jmenovaly Rosenmillerovy Pražské poštovské noviny.
5: Vydrželi vycházet 50 let od roku 1719 do roku 1772 s krátkou přestávkou v letech 1742 až 44, kdy byla Praha obsazena francouzskými vojsky.
0: V posledním desetiletí své existence však silně upadaly.
5: Po smrti Rosenmillera mladšího.
0: A to jak formálně, tak i obsahově a zvláště jazykově.
5: V druhé polovině 18. století se rozšiřuje jazykové novotaření, kterému podlehl i redaktor českých novin František Kozury, podepisující se ku podivu latinsky Kozurius.
0: Řídil se zásadou, že se v novinách má užívat jen českých slov, která buď sám nově tvořil, nebo je vyhledával ve starých knihách a slovnících.
1: Což by sám o sobě zase tak velký hřích nebyl.
0: Jenomže Kozury ve svém vlasteneckém zápalu zašel příliš daleko a nahrazoval dobrá, vžitá česká slova novými, nesrozumitelnými výrazy, ke kterým pak musel podávat vysvětlení pod čarou.
4: S úpadkem úrovně novin ubývalo i čtenářů, kterých asi nikdy nebylo mnoho. V roce 1772 měli 4 předplatitele, 2 ve Vídni a 2 v Praze. Tento počet uváděl faktor tiskárny, když byl předvolán na cenzurní komisi a měl oznámit údaje o tisku novin. Faktor si stěžoval, že tiskárna na noviny doplácí a žádal jménem principálky Žofie Klauzerové o jejich zastavení.
5: Cenzurní komise předala žádost guberniu a pak přímo císařovně Marii Terezii s doporučením noviny zastavit.
4: V dobrém uvážení věci pokládáme za těchto okolností české noviny za zbytečné, protože jednak nemají odběratelů, jednak zůstanou německé noviny, které odběratele mají.
5: Marie Terezie vyhověla a ve svém dekretu praví, že
0: je možné zastavit tisk českých novin na tak dlouho, pokud se nenajde dosti milovníků jejich, kteří by tiskařské výlohy s tiskem jejich spojené hradili.
1: Skoro se zdá, jako by ve Vídni měli větší pochopení pro význam českých novin než u gubernia v Praze a než u českých šlechticů.
4: Ani hláseček se neozval ze strany šlechty u cenzurní komise nebo u gubernia, když jediným českým novinám odzváněli.
5: O rok později se pokouší český vlastenecký kněz Josef Antonín Schneider, domácí kazatel u křižovníků, o obnovení českých novin.
0: Cenzurní komise se dotázala Žofie Klauzerové, za jakých okolností by byla ochotna vydávat české noviny.
1: Co na to paní impresorka?
0: najde-li se aspoň 50 českých předplatitelů, přičemž by byla svolná snížit cenu z ročních 8 zlatých na pouhé 3 zlaté.
1: Našel se dostatek zájemců?
0: Nikoli.
1: Kolik?
0: Pouze 9 osob, které byly ochotny si české noviny předplácet.
5: Schneiderův pokus skončil neúspěchem ještě předtím, než začal.
1: Mezitím se však dělí věci. Selské povstání v roce 1775, reformy, rozmach manufaktur, městské řemeslné výroby a prvních průmyslových podniků u nás a nakonec už za vlády Josefa II. Patenty.
5: Zrušením nevolnictví se uvolnila přísná vázanost venkovského obyvatelstva k půdě, což v zápětí umožnilo, aby se lidé z vesnice mohli stěhovat do měst.
0: Příliv nového obyvatelstva mění rychle národnostní složení už takřka zcela poněmčených měst v českých zemích.
5: Roste počet nejenom městské chudiny, ale i řemeslníků, českých měšťanů a české inteligence.
0: Objevuje se společenská vrstva, která se už nemůže obejít bez novin jako svého tlumočníka.
5: České noviny se stávají naléhavou nutností dne.
0: Dědici Žofie Klauzerové, kdysi manželky Rosenmillera mladšího, reagují na změněnou situaci a rozhodují se obnovit vydávání českých novin.
1: Přestávka trvala 10 let.
0: V lednu roku 1782 znovu vycházejí české noviny v tiskárně, kdysi Rosenmillerově, vedené v této době faktorem Glacem.
1: Noviny nesou název
4: Pražské české noviny.
1: A jejich redaktorem se stává náš starý, dobrý, známý František Kozury. Ten zahajuje nové vydávání českých novin přímo dojemnými verši, ve kterých píše...
4: To pero, jež někdy české noviny psalo, však skrze několik let psáti je přestalo, to se chce poznovu zase pohybovati a české noviny Čechům poskytovati. Ne ze žádosti zisku, ale jen k tomu cíli, by svatováclavská řeč, jež se k pádu chýlí, zase občerstvěla a počala zaskvísti. A vlastencové mohli v ní noviny čísti, které chce z němčiny na Česko překládati, upřímně beze změny vlastencům podávati. Žádných z němčilých slov nechce v nich užívati, aniž smyšlenými cety je vycpávati. Nýbrž dle možnosti v čirém českém jazyku, jak bylo před lety v naší nivě ve zvyku. Svatí vlastencové vyprosejí ourodu té zemi, kterou dal Bůh českému národu. Dál by on v zdraví v ní svůj chléb mohl jísti a v svatém pokoji české noviny číst.

0: libé verše. Takové umné. Zasloužili by si víc předplatitelů, než kolik jich noviny, ve kterých vyšly, měli.
1: Netrvalo dlouho a nezbyli jim už ani ti.
2: A nebo ti, co zbyli, tak ti už zase neměli noviny.
1: Poslední ročník, který známe, je 1784.
0: Takže všecko skončilo?
1: Neskončilo. Po smrti majitelky tiskárny při rozdělování privilegií a oprávnění koupil právo vydávat oboje noviny české i německé knihtiskařský velkopodnikatel Jan Ferdinand Šlechtic ze Schönfeldu.
3: Když obnovené české noviny po smrti Žofie Klauzerové přešly do majetku Schönfeldova, bylo jednou z prvních a hlavních starostí zajistit svým novinám dostatečný počet předplatitelů a tím i hospodářskou prosperitu. Proto Schönfeld povolává za redaktora svých novin Václava Matěje Kramérie, správně Valentína Matěje, jehož mu jako obratného českého stylistu a muže nadobyčej vzdělaného doporučil Josef Dobrovský.
0: Kramérius. Jedno z prvních jmen, které už patří neodmyslitelně do českého národního obrození.
1: Narodil se 9. února roku 1753 v Klatovech.
2: Jeho rodina nepatřila mezi zámožné a tak se na svých studiích protloukal jenom stěžka a byl to také důvod, proč sice dokončil filozofii, ale právnickou fakultu už nedostudoval.
1: Měl několik nezletilých sourozenců, o které se rodiče museli starat a na něj už nezbývalo.
2: Nebyly to ovšem jenom hmotné podmínky, které ho od školy odradily.
1: Při přechodu na práva Kramérius studia dost zanedbával a jeho prospěch byl špatný.
2: Kromě toho spíš než o právní vědu se Kramérius zajímal o literární činnost. Josef Dobrovský mu pomohl najít zaměstnání.
0: V redakci.
2: Ještě ne. Nejprve se stal knihovníkem, opisovatelem a knihtiskařem v bohaté knihovně Jana Františka Rytíře Neuberka.
1: Ten tehdy hledal pomocníka pro pořádání vlastní bohaté knihovny a sbírky starých tisků a rukopisů.
2: Každý z tisků chtěl opatřit ve dvou exemplářích, aby svým dvěma synům mohl zanechat úplnou českou knihovnu.
1: Vzácnější tisky, které nemohl získat v druhém exempláři, dal přetiskovat na vlastním tiskařském lisu.
0: A co rukopisy?
2: Ty nechal opisovat, případně je opisoval sám, pokud mu to těžká dna dovolila.
1: To všechno teď čekalo na Kraméria. Knihy četl, přepisoval, tiskl a korigoval.
2: A tím se jen tak mimochodem naučil správné češtině.
1: Kromě toho si dělal výpisky.
2: A tím se zase vyzbrojoval pro svou příští novinářskou činnost.
1: Zůstalo jich prý po něm přes 30 svazků.
2: Později je využil Josef Jungmann, když pracoval na svém česko-německém slovníku.
3: Roku 1785. se Václav Matěj stal v tiskarském podniku Schönfeldově faktorem.
0: Tedy redaktorem ještě ne.
3: Teprve když Schönfeld poznal jeho vynikající jazykové, překladatelské a literární schopnosti, pověřil ho od začátku roku 1786. vedením svých novin. S redakcí tehdy souviselo mnoho dalších starostí. Redaktor pomáhal při sazbě i tisku, získával předplatitele, staral se o expedici. Dá se říct, že novin spisovatel, jak se tehdy říkalo redaktorovi, dělal noviny opravdu od začátku až do konce.
2: Když nastoupil do redakce, měl 33 let.
1: A neměl na co navázat.
2: Nový redaktor musel začínat od základů.
1: Redakce českých novin se ujal s pevným rozhodnutím, že se z nich pokusí vytvořit v daných domácích poměrech nový, dokonalejší typ periodika.
0: O čem mu šlo nejvíc?
1: O to, aby překonal náhodnost zpravodajství. Vycházel ze vzoru tehdejších předních německých žurnálů, které vycházely v Rakousku a v Německu. Jeho cílem bylo zaostávající české noviny povznést na jejich úroveň.
0: Kdy a jak často vycházely Schönfeldské, císařské, královské, poštovské noviny?
2: Jednou týdně. A to v pátek dopoledne. Venkovským předplatitelům byly rozesílány sobotní poštou.
1: Jednotlivá čísla půl archového formátu,
0: čili nikterak veliká,
1: měla zpravidla 8 stránek.
2: Předplácily se 4 zlatky ročně.
1: Kramerius se v prvním čísle představil čtenářům jako redaktor a, jak bylo tehdy zvykem, oznámil program své novinářské práce.
2: Na první místo dává výchovu a vzdělávání lidu, v čemž vidí základní prostředek ke zlepšení jeho hospodářské i kulturní situace.
0: Původní text v prvním čísle jeho novin se v úplnosti nedochoval.
1: Zůstal pouze fragment tohoto čísla, ve kterém Kramerius požaduje, aby...
3: Jedině moudří a učení muži knihy spisovali a chlapci, kteříž ještě pod pardusem byti zasluhují, toho svého bídného škrabání zanechali. Aby žádný otec, aniž která matka dítěti svému v užitečných a rozumu pomáhajících knihách čítati nezabraňovali. Aby naši vyšší a vůbec jeden každý Čech na české literatuře sobě co nejvíce záležeti dal a jazyku českému pravidelněji než dosud učit se hleděl.
2: Také v dalších požadavcích Kramériova redakčního úvodníku vystupují do popředí jeho osvícenské názory.
1: V souvislosti s novodobými potřebami zemědělské výroby zesměšňoval ty, kteří se domnívají,
3: že by na hospodářského úředníka nic více, krom trochu latinsky uměti paruku v jederní břicho a stoletní kalendář míti nepřináleželo.
1: A taky požadoval, aby...
3: K vzdělávání polí dobrá naučení se přijala a příběhové přirození na pomoc se vzali. Aby žádný proti tomu, což lepšímu vzdělávání polí nového se vymyslí, bez příčiny hubu nedělal. Posledně, aby všichni podle příkladů a zkušenosti takových mužů se řídili, kterýchž v té věci umění od jednoho každého moudrého se shoduje.
1: Jako představitel osvícenství staví Kramerius na první místo vždy Josefa II.
2: Zdůrazňuje jeho ušlechtilost a lidumilnost.
1: Propaguje význam jeho vlády, reform, nařízení a patentů na zlepšení situace venkovského i městského lidu a prospolečenský pokrok.
0: Jak kladný vztah měl Kramerius ke svému panovníku, to je zřejmé z jednoho jeho úvodníku, otištěného v Šenfeldských novinách.
3: Tak měř žádný není, anby radši a s větším zalíbením čítával noviny, jako když oni ze vzdálených a okolních zemí náležitě o válce a hrozném krve prolití píší. Toto ovšem čtenářů zalíbení mohlo by se za nepravé pokládati, že rádi čtou a slyší o tak hrozném divadle, na kterém mnohonácte tisíc tisíců lidí bídně zahyne, a jinak nešťastnými učiněno bývá. Než také lito v moci čtenářů pozůstává, že se války vedou, že se lidé mordují, že města v prach a popel obrácena bývají, že se země a krásné krajiny od nepřátelských rukou poplení a jako z kořeny vyvrátějí? Ne, to v moci obecného lidu nepozůstává a k tomu zajisté, aspoň z mých čtenářů, té nejmenší příležitosti nedal. Když se tedy války vedou, kdo tím příčina? Mocnářové, neboť oni svých poddaných všeliké pohodlí, dobro, štěstí, bezpečnost a ať slovem dím všecko toto zemské blahoslavenství k svým rukám svěřeno mají a jak toto vše svým poddaným opatří, když o to je nepřátelé přistrojiti hledí? Jak oni svých práv hájiti budou, když nepřátelé na jejich újmu, co před sebe berou, a jak hojnost a pejchu nepřátel skrotějí a potlačejí, jestli ona se den po dni rozšiřuje a rozmáhá. Nejináč než, pokud nic v pokoji a mírnosti napraviti nedá, válkou hroznou a krvavou, jaké právě předešlého roku od Josefa, velikého císaře, Turkům, ouhlavním nepřátelům křesťanstva, vypovědí nabyla. Také-li tento veliký a slavný mocnář spravedlivě vojnu s pyšnými Turky vede, To každý čtenář z novin mých minulého roku poznati mohl. A já zde toliko dokládám. Onť jest spravedlivý a nelze jemu co nespravedlivého přece vzíti.
2: Velkou pozornost věnoval také těm, kteří měli tehdy přímý vliv na lid, na jeho výchovu, kněžím, panským úředníkům a učitelům.
1: Vyhýbal se však všeobecným úvahám, jaký by měl být osvětový pracovník a vychovatel lidu.
2: Psal vždy o konkrétních případech, využíval dopisů, které dostával z venkova.
0: Nemilosrdně a často s posměškem kritizoval například ty venkovské faráře a kaplany, kterým byly vlastní zájmy a starost o pohodlný život přednější než péče o blaho a o světu farníků.
3: V Bydžovském kraji v jedné vsi jest farář, u kteréhož pro jeho zlé z čeledíny nakládání žádná víc děvečka sloužit nechce. Proto on a jeho kaplan musejí sami sobě krmně strojiti i dobytek opatrovati. Před dvěma nedělemi spovídal týž farář, ale dvě nebo tři osoby vyslyšel, připadlo mu na mysl, že krávy slámou podestláno nemají. Co neudělal ten o krávy starostlivější pastýř než o duše pokání činících? On nechal všeho lidu při zpovědnici státi a šel po své práci do chléva, odkud se nevrátil, dokud dobytka pohodlím neopatřil. Kaplan práci tuto obstarati nemohl, neboť v té době se mu koza obahnila a on jí pro posilnění dobrou polévku vařil. Jakého vzdělání a prospěšného naučení od faráře a kaplana jeho osadníci na díti se mohli a čeho by oni pastýři spíše zasluhovali, každý z toho příkladu lehce pomysliti sobě může.
2: Kramerius nemilosrdně pranýřoval ty, kterým byla milejší vlastní kapsa než poslání povznášet lid ze zatemnělosti.
1: A na druhé straně s radostí vyzdvihoval práci těch, kdož jsou dobrými vychovateli lidu.
0: Kdyby žil dnes, to by se napranýřoval. A kdo ví, zdali by někoho vyzdvihl.
3: V novinách Kramerius obracel pozornost čtenářů na aktuální politické otázky a události doby. Vedle informací o válkách a diplomatických jednáních přinesly Schönfeldské noviny také několik zpráv o lidových bouřích, které vypukly v 80. letech 18. století na různých místech monarchie. Zprávy byly velmi stručné a projevila se v nich snaha spíše urovnávat spory poddaných se šlechtou, než je podrobným popisováním rozšiřovat a vyostřovat.
0: Prostě nechtěl nic hrotit.
3: Jednak musel brát ohled na cenzuru, jednak Kramerius již tehdy stál na straně klidu a pořádku a byl proti jakémukoliv násilnému řešení sociálních otázek. Odpovídalo to tehdy obecné představě a přesvědčení, že pokroku ve společnosti lze dosáhnout jedině cestou reform moudrého panovníka.
1: Důležitou částí jeho práce v Schönfeldských novinách byly rubriky, ve kterých popularizoval nové způsoby hospodaření i lepší organizaci práce v zemědělství i v řemeslech.
2: Hned v prvním roce svého působení zařadil pravidelné rubriky Naučení k domácímu hospodářství a vzdělávání řemesel a fabrik.
1: V první rubrice se obrací k drobným zemědělcům s hospodářskými radami a návody, například o známosti a vlastnosti země, o rozličné mrvě a zlepšení polí.
3: Venkovský lid věděl až překvapivě málo o složení půdy, o její vhodnosti k pěstování různých plodin, měl minimální znalosti o zásadách správného obdělávání, zvláště hnojení a přihnojování polí a luk, o správném způsobu setí a sázení. K novostem, které mu byly doporučovány, projevoval příslovečnou nedůvěru. Proto věnoval Kramerius základním otázkám zemědělské praxe celý seriál osvětových článků.
2: V druhé rubrice přinášel Kramerius zprávy o moderních pracovních metodách v řemeslech a manufakturách a v komentářích ukazoval jejich význam pro hospodářskou i politickou moc státu.
0: V obsáhlém úvodníku Šenfeldských novin k novému roku 1789 si Václav Matěj Kramerius přál:
3: by čtenářové v hojnosti a s největším potěšením tyto mé české noviny četli.
0: Avšak brzy na to se vyhrotily jeho spory se Šenfeldem, u kterého se přes svoji obětavou práci redaktora a autora příliš dobře nemělo.
1: Schönfeld zřejmě tvrdošíně odmítal jeho žádost o zvýšení platu. A je možné, že se pokoušel nějak zasahovat do Krameriovy redaktorské pravomoci.
2: V květnu 1789 se nakonec rozešli ve zlém. Od 23. čísla redigoval noviny vzdělaný český básník a vlastenecký herec Václav Thám, kterému pomáhal jeho starší bratr Karel Ignác.
1: Zpočátku si nevedli nejhůř, ale už v příštím roce byli pro lajdáckou práci Schönfeldem bez milosti propuštěni.
2: Noviny rychle upadaly po obsahové i formální stránce a roku 1792 museli být pro naprostý nedostatek odběratelů na několik let zastaveny.
0: Václav Matěj Kramerius měl už ale dostatek sebevědomí a sebedůvěry ve vlastní novinářské a redaktorské schopnosti. Po rozchodu se Schönfeldem se rozhodl, že si podá žádost o udělení povolení vydávat vlastní české noviny. Schönfeld dělal, co mohl, aby mu to překazil, ale žádost byla vyřízena s překvapující rychlostí. Takže už 4. července 1789 se mezi české čtenáře rozlétlo první číslo listu nazvaného
3: Krameriusovi císařské královské poštovské noviny.
0: Tím začala nová kapitola jeho života i českého novinářství.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 623. schůzka s toulkami českou minulostí, 624. s podtitulem Noviny nejsou nic jiného než kroniky a letopisové. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
7: A s novým týdnem je tu i další aktuální dění. Dnes se budeme zabývat hlavně tím, co vláda plánuje s úředníky, jaké nové kontrolní týmy si chystá na občany a jaké reorganizace plánuje. Mluvit o tom budu s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
7: Lidská práva, protidrogová politika, problematika zdravotně postižených i záležitosti romské menšiny. To jsou všechno agendy, které spadají pod úřad vlády, ale to zřejmě končí, protože premiér Babiš s ANO slíbil, že sníží počet zaměstnanců ve Strakově akademie, a tak tyhle agendy a jejich rady chce stěhovat pod ministerstva. Je to prý i logičtější. Tak, ale lidé z těch vládních rad, experti většinou nesouhlasí, někteří už rezignovali, dnes chystají společné prohlášení. Tak jak vy rozumíte tomu kroku premiéra, potažmo jeho šéfky úřadu vlády Tunde Barty?
8: Mně připadá poměrně komické, že se řekne, že se takhle ušetří, sníží se počet úředníků, kteří se prostě posunou jinam a budou placeni ze stejných peněz, popravdě řečeno, i když to nebude rozpočet úřadu vlády, ale rozpočet ministerstva. My můžeme přemýšlet o tom, jestli to může být efektivní nebo ne. Důvod, proč tyto velmi důležité agendy, chci zdůraznit, jako otázka lidských práv, není nedůležitá agenda, dotýká se vlastně každého člověka. Tak prostě tyto agendy jsou hodně složité a těžko je můžeme zúžit na jedno ministerstvo. Když si vezmeme otázku drogové boje proti teda drogám, proti zneužívání drog, tak to není jenom otázka ministerstva zdravotnictví. To je samozřejmě otázka ministerstva vnitra. To je otázka sociální práce, protože se nejvíce rozšiřuje ta, řekněme, drogová kriminalita v těch oblastech, které jsou sociálně vyloučené mezi skupinami lidí, kteří jsou většinou i sociálně nějakým způsobem postižený. To je o preventivní práci, o práci s rodinami, o zachycení prostě mladistvých.
7: Takže ministerstvo sociálních věcí.
8: Proto je ten důvod vlastně u všech těch problematik, proč to bylo na úřadu vlády. Myslím, že vláda tím dává najevo, že pro ní tyto otázky nejsou tak podstatné.
7: Ona, Tunde Barta, šéfka úřadu vlády, to hájí tím, že říká, že ta oddělení budou sice pod ministerstvy, ta výkonná složka, ale politické řízení dál zůstává nadrezortní. Dává to takhle smysl?
8: No, nedává to smysl, protože samozřejmě první otázka, kterou já bych si kladla, je, kdo teda to bude financovat. Bude to z rozpočtu ministerstva, bude to zvláštní kapitola, kterou budou nějakým způsobem dostávat, protože samozřejmě stará pravda, že ten, kdo rozhoduje o financích, tak kontroluje agendu. A kontroluje potom samozřejmě do značné míry i lidi, jak ti lidé tam budou, jak budou ohodnoceni a tak dále. Takže já si myslím, že toto teda rozhodně není dobrý krok.
7: No a potom, co přejdou ty agendy pod ministerstva, tak má následovat reorganizace na ministerstvech. Jsou po 5 měsících ve funkci podle vás ministři už natolik rozkoukaní, aby mohli překopávat vlastně celou strukturu ministerstva?
8: Víte, jak který ministr možná je rozkoukaný a nevím, jestli to záleží víceméně na tom ministrovi. Já jsem už po volbách, když se pořád hovořilo o tom, jak bude koalice, jak nebude koalice, kdo s kým bude, jaké bude ministerstvo, tak já jsem upozorňovala, že spíš bychom se měli dívat na to, jaké se připravují změny uvnitř ministerstva. To, co pak následovala, byla ta systematizace míst, která může vždycky proběhnout jednou za rok a to do konce roku, jakoby návrh na tu systematizaci. A tam bylo jasné, že prostě mnoho lidí pracovalo na té systematizaci a nemuseli to být budoucí ministři, kteří hledali a řekněme byli si jistí, kteří lidé by tam neměli zůstat a naopak, které lidi by tam pak případně chtěli a tou systematizací si vlastně vytvořili prostor pro potom tyhle ty změny.
7: No, agendy z úřadu vlády mají odejít, ale zase nám přibývá vládních zmocněnců. Tak vláda už jich má tuším 17. Jak rozumíte téhle politice vládních zmocněnců?
8: Tak vládní zmocněnci byli i dříve, byli, samozřejmě ano. Není to nic, co
7: bylo spjatý
8: jenom spjatý s touto vládou. Ale popravdě řečeno, můžeme to asi rozlišit. Nechci zpochybnit, že existují někdy důvody pro to, aby byl nějaký vládní zmocněnec. Moje zkušenost je, že mnohdy člověk narážel na to, že vládní zmocněnec byl ten, pro něhož nezbylo žádné jiné místo. Bylo potřeba ho zaplatit jiným platem, než jsou placení státní úředníci a vytvořit jakýsi prostor pro agendu i třeba některé koaliční strany, která potřebovala někoho někam umístit. Takže vládní zmocněnci mohou být, jako může to být v jistém momentě dobrý nástroj, ale mám pocit, že převažuje možná ta situace, kdy jde o to dostat někoho do nějaké pozice, dát mu finance, zaplatit ho, jak by se třeba nezaplatil ve státní správě nebo v jiné pozici a není to tolik o té agendy.
3: Jak to vidí?
1: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
7: Tak když mluvíme o reorganizaci ministerstev, tak svůj plán má i ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Kromě toho, že mu teda teď na ministerstvo asi přibude agenda zdravotně postižených rovnosti a romských záležitostí, tak on oznámil, že chce během 3 let vybudovat celorepublikovou akční jednotku o zhruba 100 lidí, která se zaměří na důsledné terénní kontroly zneužívání sociálních dávek. Takže kromě finanční kobry by to byla jakási sociální kobra. Jak se vám pozdává tenhle nápad ministra Juchelky?
8: Já se musím přiznat, že mě to docela rozesmálo, když jsem to slyšela poprvé. Já si představila okamžitě tu akční jednotku, jak někdo bude chodit a pátrat, teda, co ty lidé ještě mají doma nebo nemají doma, nebo za co teda utrácejí. Ono to má 2 souvislosti. První je vlastně trvalá snaha u některých politických stran hovořit o velkém problému zneužívání sociálních dávek. Já zneužívání sociálních dávek považuji za především etický a morální problém, protože nikdo není rád, když někdo dostává peníze, veřejné peníze za nic. Ale z hlediska nákladů sociální práce je to prostě minimální záležitost. Takže zaplatíme akční jednotku, která není jasné, co bude dělat, jaké bude mít pravomoci, protože tam si uvědomíme, že zase máme určitou ochranu soukromí, ochranu lidských práv. Vzpomněla jsem si na Věci veřejné a Radka Jona, když chtěl dělat agenty provokatéry. Z hlediska policie tam je třeba jedna podstatná věc, že nemůže nikdy ten člověk navádět k trestnému činu. Nemůže zjistit a prostě toho poňoukat, ať někdo něco napíše, nějaký požadavek na sociální správu a poté teda ho přistihnout příčinou, že to chce zneužívat. Je to velice citlivá záležitost. Já si myslím, že kontrolní mechanismy by samozřejmě měly existovat a oni existují. Existuje povinnost prověřovat ty dávky, mohou být prostě i řekněme náhodně vybíraný, který projdou hlubším, detailním, vlastně detailnější analýzou a zjistí se, jestli to je nějak problematické nebo není nějak problematické a pak musí samozřejmě už pak jednat orgány, které jsou k tomuto příslušné. Já si nedokážu představit, jaké pravomoci by měla ta akční jednotka, jestli by mohla nahlížet do nějakých spisů, které jsou vedeny na různých ministerstvech, do těchto těch evidencích, jestli by mohla vstoupit do soukromého bytu
5: a podobně. Máme tu ústavní právo občanů ohledně nedotknutelnosti obydlí a soukromí.
8: Jasně, takže dost dobře se dokážu představit, ale je to prostě takové to populistické geslo, my se zatočíme s těma lidma, který prostě ty dávky zneužívají a Mercedesem si jezdí pro sociální dávky, to je taková asi ta nejoblíbenější představa a vize. Zajímalo by mě, kolik těch lidí tohoto typu, kdo viděl, i když neříkám, že nemůže nastávat situace, že ty jednotlivci to zneužívají, ale je to podobně jako u jakéhokoliv vlastně trestného činu nebo přečinu.
5: No oni, tyhle kontroly jsou vlastně už teď v gesci úřadu práce. Tak pokud přijmeme to, že se tady nebude budovat nějaká paralelní struktura, tak možná jde o to přijmout tedy více úředníků, kteří se těm kontrolám budou věnovat, protože i úřad práce říká, že má hodně agendy a vlastně nestíhá to, ty kontroly jsou možná namátkové, tak pak je otázka, proč tomu ale říkat akční jednotku.
8: Ano, mě právě ta akční jednotka docela jako pobavila jako představa, že se udělá určitá korekce mechanismu nástrojů, jakým způsobem lehčeji se dostávat k tomu, k těm, řekněme, informacím, které jsou pro určité lidi tedy vyčleněné, že mohou tuto kontrolu provádět, jak to lépe legislativně uchopit, to by mi nepřipadalo nějak zvláštní, ale vytváření akční jednotky je opravdu hodně humorné.
5: Myslíte si, že je tohle něco, na co volič hnutí ANO slyší, protože z druhé strany leckterý občan by si mohl začít vypadat jako sprostý podezřelý. Máme tu sociální kobru, finanční kobru. Tuším, že teď se chystá další kobra.
8: Já si myslím, že řada voličů na to slyší. A je to právě ta otázka, řekněme, etická, morální. Nikdo není potěšen, pokud prostě ví, že tamhle ten člověk dlouhodobě pobírá nějaké dávky a vlastně
5: nebo
8: buď mu nic
5: není,
8: bydlí v nadstandardním bytě,
5: a bere
8: že jo?
5: Dávky na bydlení.
8: Ano, jako, což zase setkáváme se s tím i u politiků, to myslím si, že by první věc si měli udělat asi jako v parlamentě tuhletu kontrolu, kdo jak pobírá jakési příspěvky v tomhletom směru. Ale ty voliči na tom mohou slyšet, protože člověk obecně nemá rád, když je nějaká nespravedlnost. A samozřejmě zneužívání sociálních dávek je nespravedlivé. Ale pak jde o to, jestli chci ten problém řešit, byť říkám z hlediska rozpočtu a nákladu, to není velký problém, ale je to problém etický. Tak chci-li to řešit, jakým způsobem použiji nástroje, ale nikoli představat akční jednotky.
5: No, nové kompetence by měl dostat teď i nejvyšší kontrolní úřad. V závěrečném kole je ve sněmovně ústavní senátní novela, která má úřadu umožnit, aby kontroloval hospodaření veřejnoprávních médií. Ona ani Česká televize, ani Český rozhlas v tom nevidí žádný problém, souhlasí. Opozice a koalice se ale teď pře o to, jestli novelou taky zařadit zákon o České televize a Českém rozhlase mezi předpisy, na nichž se musí sněmovna a senát shodnout. Tak NKÚ může v současnosti nakládat jen se státním majetkem a prostředky státního rozpočtu. Byla tu už v minulosti snaha třeba rozšířit to jeho pole působnosti?
8: Ta snaha tady byla a já musím říct, že nemám vůbec nic proti tomu, že se rozšíří, že bude kontrolovat veřejnoprávní média, teda veřejnoprávní televizi, veřejnoprávní rozhlas. To si myslím, že je v pořádku i tak, jak je to formulované. Uvidíme, jestli to poslanecká sněmovna přijme. Spíše opět jde o řešení marginální záležitosti. Byť asi teď hodně politizované, protože je připraven nový zákon o médiích. Tam je docela legrace, že že už se tam počítá s tou kontrolou NKÚ, ovšem v jiném prostředí, než to bylo kdysi navrženo Senátem, protože tam to bylo navrženo v souvislosti, že se posílají tedy poplatky za televizi a rozhlas. A je to tedy v jiném prostoru, řekněme, se to pohybuje. Ale ten zákon o médiích už jako s tím počítá. Teď není ani změna ústavy, pak musí následovat tedy změna zákona o NKÚ. Nejdříve teda změna ústavy, která říká ano, může to dělat a poté se to musí promítnout do toho návrhu zákona. Ale to, co je podstatné, že už od roku 2011 se diskutuje, bylo minimálně 4 návrhy, které procházely Senátem a sněmovnou a v různé době vždycky byly nějak zamítnuty, se to týkalo toho, že Nejvyšší kontrolní úřad nemůže kontrolovat bilionové, opravdu bilionové majetky, které jsou majetky státních podniků, podniků se státní účastí, statutárních měst. NKÚ nemůže kontrolovat hospodaření Prahy. Prostě to se na ní nevztahuje, tam tuto pravomoc nemá. Krajských vlastně krajů. A tím se vytváří dlouhodobě obrovský korupční prostor. Protože když si vezmeme příklad, jako třeba byl tunel Blanka,
5: tam nebo je dopravní hezký, podnik pražský.
8: Nebo dopravní podnik, ano, firmy se státí či obecní účastí, tak se může udělat kontrola, co udělali se státními příspěvky, co udělali s evropskými příspěvky, to může udělat. A nikoliv, co udělali se svými. Dělat takovouhle kontrolu financí je vlastně směšné a zbytečné, protože prostě je nutné vědět, kudy, kam některé peníze přicházely a odcházely a co se dělo. Takže opět se nedostáváme k tomu, že bychom mohli rozšířit pravomoci NKÚ tím směrem, který by byl velice žádoucí a který by, řekněme, výrazným způsobem omezil ten prostor pro korupci v České republice.
5: No, kraje a města čerpají peníze taky z rozpočtového určení daní. Disponují opravdu miliardovými rozpočty.
8: Tam je to spočteno na biliony. Jako všechny tyhle ty agendy, které jsem pojmenovala, že prostě už se to dostáváme do roviny bilionů.
5: No, tak to je neuvěřitelné, ale proč to, vy jste mluvila tuším od roku 2011, ano, že se to projednává, proč to neprošlo, kde se to vždycky zasekne?
8: Já si myslím, ono se to každý zasekne někde jinde. Ono, když je taková jako protikorupční nálada, tak to vyhlásí jedna sněmovna, pokud možno před svými volbami. Když je to poslanecká sněmovna, tak to projedná těsně před volbami, aby voliči teda viděli, jak se snaží. Ale problém je v tom, že se to dostane do Senátu, ten jim to třeba vrátí s nějakým pozměňovacím návrhem, ale nová sněmovna už to nemůže projednávat. A to všichni vědí, že to je taková hra. Někdy to zase navrhne Senát nebo nějaký senátor, pokud možno před volbami, ty třetiny do Senátu, koho se to týká. Takže se jako tohleto zveřejní, jak ten Senát opravdu bojuje proti korupci, ale zase to potom zamítne jakoby sněmovna a většinou s argumentací, že udělá lepší. Že to není, že to má určitý chyby, hodně často se objevoval takový ten představek starosta z Horní Dolní, jak mu tam přijde NKÚ kontrolovat jeho hospodaření. Ono se to částečně upravovalo, pak už to byla jenom statutární města, takže jako ne teda Horní Dolní. Přesto nikdy tenhle zájem politiků není. A to je ta nejsmutnější zpráva a řekla bych nejsmutnější v tom, že je úplně jedno, kdo je u moci.
5: Kdo tedy teď kontroluje krajské městské firmy, kde asi z tohohle balíku mizí hodně peněz?
8: Ve své podstatě tak je tam samozřejmě zákon o finanční kontrole, kde přichází ty mechanismy na tu kontrolu, ale NKÚ jako ten nejvyšší vlastně orgán, a který má, a zase to se málo kdy jako tady zdůrazňuje, ne sledovat jenom jako co je jak zaúčtováno, ale má sledovat efektivitu, jak se nakládá, jestli to má smysl, jak se nakládá s těmi prostředky. To znamená, že se nevyčerpají na vybudování asfaltky mezi dvěma poli, když zase takový jednoduchý příklad, který myslím, že se tady objevoval. Tak to tam prostě není a ten zájem opravdu není. Ale kdyby toto dlouhodobě bylo, tak my jsme nemuseli mít dozimetr. My jsme nemuseli mít mnoho těch afér dopravní podniky.
5: Pochodem v souvislosti s tím, že nastoupila nová vláda, tak vrací se debata o tomhle zákonu, o téhle možnosti, aby NKÚ kontrolovalo právě i kraje, obce?
8: No, já si myslím, že to nikde neobjevilo, ale co je špatný, že se to vlastně neobjevilo ani v tom návrhu senátním, který byl dán ještě za minulého období, byť to nesouvisí tedy s vládou přímo, ale oni předpokládali, že by to mohla, řekněme, i tehdejší ještě poslanecká sněmovna projednat, to se nestihlo, ale říkám, jde o ten omezený návrh, ale že by se objevil ten návrh na kontrolu, prostě se neobjevuje pro ty obce města a nevěřím tomu, že by se to objevilo, protože máme teďko před volbami. Já si myslím, že koaliční strany dosti očekávají a je to takové to logické. První rok po volbách se většinou ty další volby jsou dost úspěšný pro tu vládní koalici. Ty další roky už to pak bývá horší. Takže počítej, že se vytvoří určitý jakoby prostor a rozhodně ne jako větší mechanismy kontroly.
0: Jak to vidí?
1: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
5: A dnes je to politoložka Vladimíra Dvořáková. My tu dnes hodně mluvíme o úřednících, o kontrole státu. Dost podstatně to má změnit ten nový zákon o státních zaměstnancích, se kterým přišla skupina vládních poslanců. Má přinést větší efektivnost úřadů. Ten současný služební zákon tu není dlouho. On vznikl zhruba před 11 lety. Měl zaručit hlavně nezávislost těch úřadů na politicích, na tom, kdo zrovna vládne. Tak změnil by na tom něco ten současný návrh?
8: Tak ten sám zákon, služební zákon, nebyl úplně ideální, protože probíhal za obrovských politických tlaků. Do toho vstupoval prezident Zeman, navrhovala Rostoková vláda komplexní pozměňovací návrh. Mělo to teda opravdu hodně, hodně negativ. Od té doby byl postupně vykosťován, bych řekla, jako a měněn. To znamená, to, co mělo posilovat tu nezávislost, tak bylo hodně změněno, umírněno. No a teď přichází nový zákon o státních zaměstnancích a tam je to, já možná už mám takový trošku černý humor, ale je to opravdu komické. Takovýhle základní zákon, mimochodem, na němž hodně závisí i to, jestli budeme financováni Evropskou unii, protože tam už mnoho lidí taky nebaví jako sledovat, kam u nás jako jaké peníze mizí, tak byl navržen 29. prosince skupinou poslanců. To je prostě neuvěřitelné. Jako to, a vládních poslanců teda nutno říci, jo, že opozice navrhuje skupinou poslanců zákony, to je poměrně běžné, protože nemá vládu. Ale zákon tohoto významu, aby byl navržen skupinou poslanců, je jako docela problém. Načež k tomu ještě prošel teda už dvojím čtením, ty kritiky se asi objevují, ale k tomu ještě se podařilo dát jakoby další pozměňovací návrhy. A z nich jeden je opravdu dost neskutečný. A to je o zákon, který vlastně omezuje pozice vedoucí úřadů územních samosprávných celků na 5 let. V přechodných ustanoveních ještě současné témíky rozlišuje na 3 různé kategorie, naprosto nepřehledný, ale otázka je, že to je prostě legislativně úplně špatně.
5: Navíc ty jde tuším o přílepek, vlastně to se netýká toho zákona o státních zaměstnancích, tak v čem by měla být ta výhoda jenom 5letého období těch úředníků, když tam má být zároveň zajištěna jakási kontinuita právě při změně politické reprezentace?
8: Ano, tam je to legislativně úplně špatně, protože tady existuje

0: je důležitá osoba právě i z hlediska těch protikorupčních opatření. Tam je potřeba, aby opravdu byl nezávislý, aby to nebylo tak, že ho mohou jakkoliv lehce vlastně odvolat, pokud se neprokáže samozřejmě nějaké jeho pochybení. Takže říkám, je to legislativní paskvil, za prvé je to přílepek, za druhý tam vytváří asi tři kategorie tajemníků, asi podle toho, že jak si odhadnou, kteří mohou být jejich, nebo nemohou být jejich, nebo s kým chtějí něco udělat. A legislativně teda je to opravdu špatně.
1: No on tuším, ten návrh se hájí tím, že by to měli potom tyhle tajemníci na městských a krajských úřadech stejné jako ti státní, kteří mají tamto omezené funkční období, tak není tohle argument?
0: Tak jako je to argument s tím, že to omezení té doby těch státních tajemníků je prostě špatně z hlediska vůbec jako nezávislosti a fungování toho systému. Pokud to budou chtít dostat i do toho na tu obecní úroveň nebo na tu samosprávnou úroveň, takhle alespoň kdyby to teda dělali v rámci zákona, který tomu přísluší a nikoliv jako v rámci zákona, který tomu vůbec nepřísluší. Toto je opravdu naprosto neprofesionální. A chtěla bych říct ještě jednu věc. Tady je pocit pořád, že ty úředníci jsou ti špatní. Jo? My musíme mít tady ty bezvadný skvělý úředníky. Já když jsem viděla jako různé lidi, kteří se dostávali teď do vysokých pozic, tak pořád jako nevím, jaké je to kritérium, ale dobře, za to odpovídají ti politici. Ale my ty úředníci musí dělat to, co nařizuje zákon. Zákon schvaluje sněmovna. Zákon schvalují poslanci. Pokud poslanci schvalují zákony tak, jako je to teď to předloženo, i jak jsou teda potom dodávány pozměňovací návrhy, které se zákonem ani nesouvisí, přílepky a podobně, tak já prostě si dost dobře dokážu představit, co ten nebohý úředník má potom dělat a jakým způsobem má fungovat. Pokud chci zefektivně státní správu, musím opravdu nechat nezávislost těch úředníků, ale především musím pročistit ten zákonodárný proces a vytvořit prostor, aby ten úředník se mohl opravdu zabývat dalšími věcmi a nevytvářet akční jednotky či jiné věci. Takže ten přístup, a ono je to populární, prostě špatný, hloupý úředník, je to jednoduché, ale tento přístup je prostě špatně a ten zákon o zaměstnancích a ten teda přílepek, který dali, je opravdu to dokresluje velmi dobře.
1: Říká dnešní host, jak to vidí, Vladimíra Dvořáková, politoložka. Díky, že jste tu s námi byla. Naslyšenou.
0: Krásný den.
1: Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude historička a medievalistka Eva Doležalová. Čím je pro ní tak poutavý středověk? Která z legend o svatém Václavovi vydrží kritický pohled historika a která je jen obrazem doby? A proč byli Židé klíčovými věřiteli králů?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Krásný dobrý večer. U studiových mikrofonů jsou jako vždycky
0: zpěváci Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A dnešní večer je pro nás mimořádný hned z několika důvodů.
1: Ten první je čistě hudební, ten druhý lidský a ten třetí, dovolím si říct, i velmi osobní.
0: Zahajujeme totiž sedmidílný seriál věnovaný jednomu z největších hlasů celé historie americké populární hudby, muži, který se narodil 3. srpna roku 1926 v newyorském Queensu jako Anthony Dominic Benedetto a kterého celý svět zná pod jménem Tony Bennett. Ano, letos by oslavil rovnou 100.
1: A protože Tonyho kariéra byla dechberoucí, neuvěřitelně dlouhá a vlastně úplně ojedinělá, rozhodli jsme se ji do konce letošního roku projít v 7 samostatných kapitolách.
0: Jednou měsíčně tak na vlnách Dvojky otevřeme jednu Bennettovu dekádu, jednu kapitolu jeho života a především jeden velký balík nádherné muziky.
1: Vybrali jsme 100 zásadních nahrávek. 100 písní, které budou mapovat kariéru trvající neuvěřitelných 7 dekád. Od úplných začátků až po velké finále.
0: Dnes tedy začínáme tam, kde to všechno začalo. Na začátku 50. let, respektive na úplném konci let 40.
1: A začali jsme symbolicky písní, kterou Tony Bennett nahrál jako svou první velkou nahrávku pro společnost Columbia, The Boulevard of Broken Dreams. Bulvár zlomených snů.
0: Název skoro filmový.
1: A vlastně i životní. Kolik mladých zpěváků se tehdy procházelo po newyorských ulicích s představou, jak jednou dobudou svět.
0: Desítky, stovky, tisíce.
1: Ale jen jeden z nich se jmenoval Anthony Dominic Benedetto. A jen z jednoho z nich udělal legendární Bob Hope během jednoho jediného večera Tonyho Bennetta.
0: A protože bude tenhle seriál hlavně o hudbě, pustíme se do ní okamžitě.
1: V následujících minutách uslyšíte 3 nahrávky z roku 1951.
0: Rok, ve kterém se z nadějného zpěváka stal doslova přes noc miláček Ameriky.
1: Nejprve zazní Because of You, Bennettova první jednička v americké hitparádě, potom I Won't Cry Anymore a hned na to Hank Williams v bennettovském obleku. Cold, cold heart.
0: Zázračný chlapec z Queensu.
1: Zpívá Tony Bennett.

0: Zpívá Tony Bennett a my dva, Daša a Jan Smigmátor, vás dnes zveme na první ze sedmi cest jeho dechberoucí kariérou.
1: A hned na jejím začátku je dobré připomenout, že Tonyho start nebyl pomalý. On nevstoupil do dveří showbiznesu opatrně. On jimi doslova proletěl.
0: Píseň Because of You byla v roce 1951 obrovským hitem. 10 týdnů držela první místo americké hitparády a z mladého zpěváka udělala hvězdu první velikosti.
1: Přitom to nebyl žádný křikloun ani efektní exhibicionista.
0: Kdepak Tony měl od začátku něco mnohem cennějšího. Přirozenost, krásně posazený hlas, vnitřní klid a obrovskou schopnost vyprávět příběh.
1: A možná i proto dokázal vzít píseň Henka Williamse Cold Cold Heart, tedy skladbu původně z úplně jiného hudebního světa, a přiblížit jí publiku, které by se k ní možná jinak nikdy nedostalo.
0: To je pro Benetta typické. On nikdy nerozděloval muziku na vysokou a nízkou, noble a obyčejnou. Rozděloval ji jen na dobrou a špatnou. A když byla dobrá, zpíval ji tak, že jste mu věřili každé slovo.
1: Honzo, ty jsi o Tonym Bennettovi vždycky mluvil jako o jednom ze svých největších učitelů.
0: Na tom se taky vůbec nic nezměnilo. Tony Bennett byl pro mě odjakživa důkazem toho, že swing a velký americký zpěvník nejsou exponáty z kabinetu hudební výchovy ani muzejních vitrín, ale živá a stále aktuální muzika, promlouvající dekádami ke všem, kteří chtějí naslouchat. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem se s ním mohl i několikrát osobně setkat.
1: A jedno z těch setkání jsme prožili společně.
0: Ano.
1: Vítali jsme ho přece na letišti, když v roce 2014 přiletěl se svým kvartetem do Prahy na koncert v Kongresovém centru. Dodnes to vidím před očima. Přiletěl člověk, kterému tleskal celý svět, a přitom z něj šla neuvěřitelná pokora, laskavost, klid.
0: A radost z muziky.
1: A ty jsi měl tehdy možnost navštívit i jeho zvukovou zkoušku, zadžemovat si s jeho kapelou a uvést jeho koncert.
0: A předtím, než jsem vstoupil na scénu, abych svůj velký vzor představil českému publiku, jsme si v zákulisí asi 15 minut povídali, jen my dva. Bylo to jako žít ve vlastním snu. Těch pár okamžiků ovlivnilo, troufám si říct, celý můj další život. Tak zásadní to tehdy bylo.
1: Teď se ale vrátíme zpět do 50. let k dalším raným nahrávkám.
0: Čeká nás Blue Velvet z roku 51, nádherná balada, kterou později naspíval i Bobby Vinton.
1: A k ní přidáme písně Solitaire, Have a Good Time a Here in My Heart.
0: 4 písně z doby, kdy se Tony Bennett stal jedním z nejvýraznějších hlasů amerických jukeboxů, rádií i koncertních sálů.

0: Takhle zpíval Tony Bennett na začátku 50. let.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, klub Evergreen a náš první díl ze sedmidílné série Tony Bennett 100.
0: Když si člověk tyhle rané nahrávky poslechne opravdu pozorně, slyší v nich ty staré časy, velké orchestry, smyčce, romantické balady, uhlazenou studiovou eleganci.
1: Ale zároveň už slyší něco, co z Anthonyho Dominika Benedetta dělalo Tonyho Bennetta. Nikdy se v té často dosti přeslazené orchestrální nádheře nestratil. I když kolem něj hrály smyčce, dechová sekce a celý ten aparát společnosti Columbia, pořád byl uprostřed písně člověk. Žádná póza, žádné jméno z plakátů a markýz. Člověk.
0: A možná právě proto se dokázal v hudbě udržet tak dlouho.
1: Tony Bennett se nikdy neschovával za dobové trendy. 50. léta byla 50. léta. 60. 60. 70. přinesla úplně jiné tlaky, ale Tony se vždycky vracel k tomu podstatnému. K písni, k melodii, k textu. Upřímnosti.
0: A tahle mantra byla slyšet už v jeho prvních hitech.
1: Já si na tom všem navíc uvědomuju jednu věc. Když jsme ho v roce 2014 potkali v Praze, měl za sebou víc než 60 let kariéry. Za pár dní mu vycházelo album s Lady Gaga a pořád byl naprosto soustředěný na další píseň, na další koncert, další setkání s publikem.
0: Žádné ždímání minulosti, žádná atrakce z dob, které zavál hvězdný prach.
1: A přitom ta minulost byla tak ohromující. Třeba hned další píseň, kterou uslyšíte, by mnohým zpěvákům vystačila na celý život. Rags to Riches.
0: Z hadrů k bohatství.
1: Americký sen ve 2 minutách a 40 vteřinách a po něm Stranger in Paradise z muzikálu Kismet.
0: Tony Bennett v roce 1950.

0: Tony Bennett a další dvě zastavení na jeho rané cestě ke slávě.
1: Přesně v těchto písních je krásně slyšet, jak se tehdejší americká populární hudba pohybovala mezi světem velkých muzikálových melodií, country písní, filmových nálad a klasického orchestrálního popu.
0: A Tony Bennett tím vším procházel s jistotou, která byla na tak mladého zpěváka až zarážející.
1: Rags to Riches je mimochodem titul jako stvořený pro Bennettův životopis. Narodil se do chudých poměrů. O otce přišel už jako malý kluk, za války sloužil v armádě v Německu, po návratu studoval zpěv, dělal číšníka, zpíval v klubech, používal jméno Joe Barry a pak přišel Bob Hope.
0: Když se ho zeptal na jeho skutečné jméno, bylo jasné, že Anthony Dominic Benedetto je pro americký showbiznis přece jen trochu dlouhé.
1: A tak se zrodil Tony Bennett, jméno, které se stalo značkou kvality.
0: A taky symbolem toho, že i v showbiznisu se dá stárnout důstojně, pracovat poctivě a zůstat gentlemanem.
1: Sám velký Frank Sinatra o něm později řekl, že je Tony dle jeho názoru nejlepším zpěvákem v branži.
0: A když něco takového řekl Sinatra, bylo jasné, že s takovou referencí má Tony vyhráno.
1: Té věty a především pak jejich přátelství si nesmírně vážil. Rivalita mezi nimi určitě byla, ale vzájemný obdiv a úcta byly silnější. Sinatra, Bennett, Nat King Cole, Mel Tormé, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, to nebyly jen hlasy, to byla pěvecká civilizace.
0: A klub Evergreen je tu mimo jiné od toho, aby tahle civilizace z éteru nikdy nezmizela.
1: Čeká nás poslední velký blok prvního Bennettovského dílu. V němž se posuneme do druhé poloviny let 50.
0: Nejprve to bude slavná muzikálová píseň Just in Time a pak přijde na řadu hit In the Middle of an Island.
1: K němu šmíval Tony vztah značně ambivalentní.
0: A nakonec Firefly, písnička autorské dvojice Cy Coleman a Caroline Lee, po které Bennett znovu sáhl po mnoha letech při spolupráci s Lady Gaga.

0: Tony Bennett a druhá polovina 50. let.
1: U písně In the Middle of an Island se Tony Bennett později netajil tím, že ji neměl právě v největší lásce.
0: Což je docela úsměvné, protože pro řadu posluchačů to byl naopak hit velmi oblíbený.
1: Jenže právě to je na jeho příběhu krásné. I největší zpěváci mají písně, které jim nejsou úplně po chuti, ale profesionál je zaspívá tak, že z nich udělá kus popové historie.
0: Oproti tomu Just in Time už je úplně jiný případ.
1: Ano, tam už jsme jednou nohou ve světě, který bude Bennettovi sedět čím dál víc. Broadway, chytrá melodie, výborný text, lehkost, swing, elegance.
0: Vlastně předzvěst 60. let.
1: Předzvěst dalšího setkání s Tonym Bennettem. Těšit se můžete na San Francisco, The Best Is Yet To Come, I Wanna Be Around, The Good Life a další písně, které Tonyho definitivně zařadili mezi nesmrtelné.
0: Dnešní první kapitola ovšem patřila létům 50. Období, kdy se ze syna newyorského hokynáře a švadleny stal zpěvák, který měl za pár let zpívat prezidentům, králům, filmovým hvězdám a posluchačům všech generací v doprovodu těch největších jazzmenů historie.
1: Zpěvák, kterého vám v klubu Evergreen pouštíme od samého začátku a budeme pouštět tak dlouho, dokud nás budou pouštět do studia. Tony Bennett do klubu Evergreen prostě patří.
0: Stejně jako Sinatra, Ella, Nat King Cole nebo Louis Armstrong.
1: A pro mě osobně patří i ke zpěvákům, kteří mi pomohli pochopit, jak se má správně zpívat. Nejen hezky, libozvučně, ale pravdivě.
0: Milí přátelé, první z našich 7 Bennettovských večerů pomalu končí a my se rozloučíme písní, která vznikla z melodie Charlieho Chaplina a kterou Tony Bennett nahrál v roce 1959.
1: Smile. Úsměv.
0: Možná nejkrásnější tečka za příběhem mladého muže, který se z newyorského Queensu vydal na cestu do hudební nesmrtelnosti.
1: Od mikrofonu se loučí Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: Ať vám doma stále hraje dobrá muzika.
0: A váš úsměv ať nikdy nezmizí.
1: Stejně jako písně Tonyho Bennetta.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorálek.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
5: Socher slaví 100 let.
6: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: Nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda, léčivo živné.
1: Postižnosti, kterou na naléhání zemského fyzika doktora Schnorfeila podali u krajského úřadu v Opavě chirurgové Günther a Dittrich, Priznicovi nezbylo, než aby se znova vyčerpával bojem s úřady. Teď se však už nechtěl jenom bránit a obhajovat. Chtěl dokázat, že vodoléčba, kterou provádí, je objevem ve prospěch lidstva a jako taková, že zasluhuje, aby se jí ujali lékaři a vědci, aby v zájmu lidí nalezla podporu u úřadů. Vyrazil k útoku z pevnosti, kterou obklíčil roj staromilců a zamýšlel ho v ní zardousit, k útoku z jejich bran do celého světa.
2: Zatímco se vedla malicherná válka u magistrátu ve Vidnavě, který z pověření zemského gubernia prováděl výslechy, zatímco spisy narůstaly a putovaly mezi Vidnavou, Opavou a Brnem, hroutily se předsudky omezenosti a malosti a svět spěchal Priznicovi na pomoc.
1: V prosinci 1833 uveřejnil všeobecný lékařský časopis v Altenbergu podstatný obsah publikace doktora Kröbera a krátce na to vydal v Lipsku gymnaziální profesor a doktor filozofie Oertel, horlivý propagátor vodoléčby, obsáhlý leták, který nazval Vincenz Priznitz aneb provolání ke všem vládám německých států ke zřizování vodoléčebných ústavů. Hned v jeho úvodu napsal:
2: Vincenz Priznitz je slavné jméno onoho muže, jehož příklad mě dal podnět i odvahu, abych pro zdraví trpícího lidstva se obrátil tímto provoláním na všechny vlády německých států.
1: Oertelovo provolání vzbudilo rozruch. Lidé trpící nemocemi byli zvědavi, ptali se a obraceli se na úřady a vlády, kdo je ten
2: Vincenz Priznitz? Jehož zkušenosti dokazují, že každá nemoc, pokud je vůbec vyléčitelná, může být vyléčena bez zdlouhavého, nákladného, nejistého a nebezpečného užívání léků, pouze a jedině vnitřním a vnějším užíváním čerstvé studniční a pramenité vody, blahodárně, jistě, bez nebezpečí.
1: A domáhali se odpovědi. Kdo by nechtěl být zdrav tak jednoduchým a levným prostředkem? Oertel však nenadchl pouze nemocné, zainteresoval i vlády.
2: Zřízení vodoléčebných ústavů se bude určitě rentovat. Pomůže vyprázdnit nemocnice, ulehčí vojenským lazaretům, stát ušetří ročně 100 000 zlatých na vydáních, lidem se zachová zdraví a vrátí radost ze života. Württemberská vláda se rozhodla zřídit na svém území vodoléčebný ústav podle Priznicova vzoru. Její vyslanec ve Vídni dostal ze Stuttgartu pokyn, aby diplomatickou cestou požádal o všechny informace o Gräfenbergu a tamním způsobu léčení. Císařská dvorní kancelář poslala vyslancům přípis prezidentu zemského gubernia v Brně s příkazem o podrobné vyjádření.
1: Na zemském guberniu nastal zmatek. Po celé měsíce se vyšetřovala činnost Priznice jako fušéra, překročení oprávnění, zkoumala se také jeho obrana, podložená vyjádřením desítky lékařů, mezi nimi i všeobecně uznávaného tajného lékařského rady, univerzitního profesora doktora Johana Venta z Vratislavy. Nikdo si s tím nevěděl rady. Úřední spis mohutněl a každý, kdo jej dostal do ruky, měl pocit, že drží žhavé železo a hledal jen cestu, jak jej přesunout.
2: Nevyřízený fascikl stížností frývaldovských dohlížitelů ležel teď v zásuvce zemského gubernia v Brně.
1: Prezident zemského gubernia si dal předložit celý akt a dlouho jej zkoumal. Ne, sám nerozhodne. Tento případ už přerostl zemské hranice, ať se jim zabývá sama Vídeň. Měl k tomu ještě další důvod. Na jaře zemřel císař František I. a na jeho místo nastoupil jeho 42letý syn Ferdinand. Zemský prezident v Brně byl opatrný. Co kdyby došlo ke změně v politice? Proč si pálit prsty? Bát se však nemusel. Císař Ferdinand byl duševně omezený, na řízení státních věcí nestačil, přenechal je rádcům svého otce a ti mu za to dali vznešené přízvisko Dobrotivý. Metternichův režim vládl neomezeně dál.
2: Vincenc Priznic neměl zdání, jaké starosti s ním má prezident zemského gubernia. Vyčkával vyřízení stížnosti frivaldovských dohlížitelů s pevným rozhodnutím bránit se dál až k nejvyšším místům.
3: Mohou proti mně mluvit, co chtějí. Ale dokud nemocní a takový nemocní, které lékaři měli za nevyléčitelné, odchází odtud uzdraveni, dotud se moje vodoléčba nemá čeho obávat.
2: Vincenc dokončil stavbu velkého dřevěného domu s prostornou jídelnou pro 200 lidí, v níž se pacienti scházeli ke společnému jídlu. I to bylo zařízení, které dávno potřeboval. Každý den, kromě neděle, zasedl se svými svěřenci u stolu a každý měl možnost s ním mluvit a ptát se na cokoliv. Otázky bývaly různé, nejčastěji malicherné a zbytečné. Priznic je zodpovídal mezi jídlem stručně, trpělivě, vždy s úsměvem. Úsměv byl jeho stálou zbraní, rozradostní, povzbudí, zbližuje, nic nestojí, netřeba jim šetřit.
1: Jen neděle patřila rodině. Všichni se na ní těšili, na chvíli klidného posezení a hovoru. Žofie měla neustále dojem přes řadu let jejich spolužití, že svého manžela málo vidí, málo užije. Stejný pocit měl i on, ale nepatřil už rodině ani sobě. Patřil nemocným.
2: V císařské dvorní kanceláři ve Vídni neměli žádnou radost ze zprávy prezidenta zemského gubernia v Brně, k níž byl připojen objemný balík spisů. Nejprve mu vše chtěli vrátit s výtkou, že nesplnil daný příkaz, potom uvážili, že by se tím případu nezbavili. Nadto virtemberský vyslanec vyřízení dotazu své vlády už zdvořile urgoval a také jiné vlády se zajímaly o přírodní léčbu podle Priznicova vzoru.
1: Porada rozhodla vyslat z Vídně do Grefenberku odbornou komisi, která důkladně prozkoumá podstatu Priznicovy léčby, posoudí i jeho osobnost a ve své zprávě podá návrh, zda ústav na Grefenberku má být zachován nebo zrušen. Předsedou komise byl jmenován dvorní rada, doktor lékařství, svobodný pán Stürkheimů, jehož odbornost a nestrannost dávali záruku objektivního posouzení a návrhu.
2: 8 dní pobývala komise na Grefenberku. Prohlédla všechna zařízení. S Priznicem šla od lůžka k lůžku, od nemocného k nemocnému. Dala si podrobně vyložit metodu jeho léčby, pocení, druhy a účely jednotlivých koupelí, zábalů, tření, masáží, použití a význam různé teploty vody, sprch, pití vody, stravy, procházek a pracovního režimu, všeho, co podle Priznice směřovalo k vypuzení škodlivých látek z těla a k jeho posílení, aby pak samo nemoc přemohlo. Členové komise mluvili s jednotlivými nemocnými o samotě, aby jejich projev nebyl ovlivněn, a to nejen na Grefenberku, ale také ve Frivaldově.
1: Doktor Stürkheimů přijal pozvání a ubytoval se u starosty Reimana. Zde ho vyhledal knížecí biskupský zemský fyzik doktor Schnorfeil, který sem schválně přijel z Javorníka. Odcházel spokojen. Předseda komise mu přislíbil, že se zúčastní kolegia frivaldovských lékařů spolu se všemi členy své komise. Když tuto příjemnou zprávu sdělil Ginterovi, ani v nejmenším nezapochybovali, že své vídeňské kolegy přesvědčí o škodlivosti působení neškoleného šarlatána.
2: Když komise odjela, zůstal Frivaldov v napjatém očekávání.
4: Prý ústav zruší a Priznicovi zakážou léčit. Prý se dokázalo, že je šarlatán a čaroděj.
5: Ale vždyť zemské gubernium zastavilo řízení.
6: Zatím. Nemá školy, není doktor. Nesmí léčit. Proto jsem přijela ta komise. Místo něj bude vodou léčit Weiss. Už si zařizuje ubělé ústav.
7: Jaký pak ústav? Obyčejný dům se studnou na dvoře. Co pak tam může někoho léčit? Bez pramenité vody?
8: Čerstvou vodu přivádí z řeky Bělé. Má tam už vybudované sprchy, jako Prýznic na Grefenbergu. A taky něco, co nahoře nemají. Speciální stříkací zařízení, které bude sloužit k léčení místních ochrnutí.
9: A navíc vodopád, který je v tom místě za jeho domem, mu poslouží jako výborná říční koupel ve vlnách.
6: Inu, je to doktor, má vzdělání, to se nedá nic dělat.
10: A navíc to dělá chytře. Netají se tím, že k léčení bude užívat Prýznicovy metody. Naopak to zdůrazňuje. Říká, že žil několik let v jeho blízkosti, náležitě se s jeho léčením seznámil, prostudoval je a zdokonalil.
6: No tak to je dobré. Až Prýznicovi zakážou léčit, budeme tu mít Weisse.
11: A co Jan Šrodzlipové?
6: Ten taky nemá školy. Jemu to zakážou taky, ale Weiss, to je něco jiného. On je naše budoucnost.
1: Vincenc Prýznic, který se záhy dověděl o všech pověstech proti Grefenbergu, zachoval i tentokrát klidnou tvář i mysl. Jednu neděli začátkem září byl doma u své rodiny. Nejkrásnější chvíle týdne. Malá Žofinka mu seděla na klíně a otec jí vyprávěl pověst o vřesové studánce tam nahoře pod Červenou horou, na kterou bylo vidět i z jejich okna.
3: Ten myslivec, který se pod Červenou horou vypravil na svůj poslední lov, nebyl starý, ale těžce nemocný. Když spatřil jelena, střelil a dobře trefil. Jelen uběhl jen pár kroků a padl hlavou právě do vřesové studánky. Než se střelec k němu dobylhal, jelen náhle vyskočil a zdravý utíkal pryč. Myslivec se samým úžasem posadil ke studánce a nakonec se z ní napil. A voda? Čerstvá, živá voda ho uzdravila a on se radostně vrátil domů.
12: Ty taky uzdravuješ lidi vodou. A to máš taky živou vodu, jako je ve vřesové studánce?
3: Každá čerstvá voda léčí, jen se to s ní musí umět.
12: A ty to s ní umíš, tatínku?
13: Ano, miláčku. Náš tatínek to s vodou umí. A uzdravil už moc a moc lidí.
12: To je dobře.
14: Pozdrav, pán Bůh.
13: Vítejte, pane Wagnere.
14: Asi jsem přišel pozdě. Jistě už o tom víte.
3: Nevíme nic, ale jak se tak na vás dívám, jistě to bude něco důležitého. Posaďte se.
14: Děkuji. Od včerejšího večera je toho plné město. Gratuluji vám.
3: Čeho je plné město?
14: Nevíte? Starosta Rajman se vrátil z Brna a Opavy od úřadu. Tam se dověděl, že vám vídeňská komise dala nejlepší uznání a v Opavě pro vás připravují zvláštní povolení k provozování léčení bez jakéhokoliv lékařského dohledu. Vaše metoda je prý novým pozoruhodným objevem v oblasti zdravotnictví.
3: A proč se o tom mluví po městě?
14: Starosta se po příjezdu svěřil jednomu z radních a ten hned běžel do Koruny. Zrovna tam seděl Günther, Weiss i lékárník. Řekli jim tu novinku a potom je vyprávěl všem. To bylo pozdvižení.
3: Proč pozdvižení? Starosta to mohl, vlastně měl říct mě a mohl mít klid a žádné pozdvižení.
14: Znal jste ty řeči předtím?
3: Znal a nechal mě chladným. Už jsem zkusil víc. Vím, co může způsobit závist a obava o krajíc chleba. Ale říkal jsem si, ať křičí, ať pomlouvají. Ta skutečnost tady, na Grefenbergu, je příliš jasná, hmatatelná. Musí zvítězit.
14: Jste podivuhodný člověk, Prýznici.
3: Ale jděte.
14: Hodně jsem přemýšlel o vás i o vašem léčení. O tom novém, co přinášíte. Slyšel jste o renesanci? To bylo velké hnutí před více než 300 lety, zejména v Itálii, které vracelo člověka jeho původnímu poslání. Dávalo mu sebevědomí, víru v sebe, radost ze života. Prostě činilo člověka člověkem.
3: To bylo správné.
14: A co děláte vy? Přijde k vám nemocný člověk, skleslý a vyčerpaný. Vy především zkoušíte. přesvědčujete se, kolik je v něm životní a životaschopné síly. A potom tu sílu povzbuzujete, až jí má tolik, že sama vyžene jeho nemoc z těla.
3: To je pravda.
14: Avšak vy jste nevyhnal jen jeho tělesnou nemoc. Vy jste mu dal mnohem víc. Radost ze života, sebevědomí, víru v sebe.
3: Já vracím jen člověka přírodě.
14: K pramenům. To bylo jedno z hesel renesance, která si brala vzory ze starověku. Antický člověk byl jejím ideálem.
3: Ale já si žádný vzor ze starověku neberu. Pozoruji pouze přírodu a své poznatky hledím využít, abych jim ji uzdravil nemocného.
14: Máte pravdu. Já však žil do včerejška v přesvědčení, že jste velikým obnovitelem renesančního ideálu člověka.
3: Jsem rád, že už o mě tak vysoko nesmýšlíte. Nezasluhoval bych to. Jsem jen obyčejný chalupník, který trochu pochopil moc přírodní síly.
12: A taky víš, že voda je živá, tatínku.
3: Ano, Žofinko, máš pravdu. Ale běž si hrát s ostatními dětmi. A dej pozor, aby nás nerušili, ano.
12: Tak dobře.
14: Je roztomilá. Celá po mamince.
3: Mám ji ze všech nejraději, ale to jen mezi námi.
14: Abych se vrátil k věci. Včerejší starostova zpráva a rozruch, který způsobila, mi nedali spát. Pořád mi něco nehrálo, něco chybělo. Pochopil jsem, že navázat vás na renesanci není to pravé. Jsme o 300 let dál a čas se nevrací. Ráno jsem časně vstal a vypravil se do lesů.
3: To jste udělal rozumnou věc.
13: Určitě jste nejedl, máte hlad, já něco připravím.
14: Děkuji, to počká. Udělal jsem rozumnou věc. Cestou se mi totiž vyjasnilo. Našel jsem spojitosti. To bylo, co mi chybělo. Nejprve jsem si vzpomněl na pluh, který vám přivezl Lhoták. Ten vynález znamená převrat v celém zemědělství. To je skok o století dopředu. A v tu chvíli se mi vybavilo hned další. Před 25 lety ujížděl císař Napoleon po prohraném tažení od Vilna do Paříže. Nesmírně spěchal. Na každé stanici měnil přípřež za dobré čerstvé koně. Vzdálenost 300 rakouských poštovních mil urazil za 312 hodin. Měl tedy průměrnou rychlost necelé jedné poštovní míle za hodinu. Tou jezdili rychlí poslové před 2000 lety. Za 2000 let se tedy nic nezměnilo. Avšak před 8 lety dosáhla Stephensonova parní lokomotiva na první železniční dráze v Anglii s jedním vozem, v němž sedělo 30 osob rychlosti 5¼ poštovní míle za hodinu. Co to znamená? Jednoduchá odpověď. Vzdálenosti se najednou zkrátily na 1/5, nehledě k počtu dopravovaných osob. A teď jsem se dočetl, že jistý Morse předvedl svůj vynález, který na podkladě signálů umožňuje sdělovat zprávy na velkou vzdálenost rychlostí nikdy netušenou. To všechno jsou převratné vynálezy, které mění a změní svět.
3: To je zajímavé, co nám tu vyprávíte, ale pro pána krále, co to má co společného se mnou a s vodoléčbou, jaké spojitosti?
14: Má. Zcela jednoznačně má. Dnes jsem na to konečně přišel. Objev, který mění svět. Stejně jako ruchadlo bratranců Veverků, parní stroj, lokomotiva či Morseovy signály, ba jsem přesvědčen, že víc, ještě víc. Poněvadž váš objev, který přichází současně s nimi, se týká člověka přímo. Vy jste jej přivedl k pramenům živé vody, s její uzdravující silou. Vyvedl lidi ze zatuchlých domů na vzduch a slunce do přírody. Oprostil od všedních tělo i ducha ubíjejících starostí, ukázal krásu plného zdravého života a dal velký dar. Víru v uzdravení, radost ze života. To, co žádný z těch technických vynálezů člověku nedá a dát nemůže.
1: Děti v koutě si přestali hrát, když slyšeli od stolu vzrušený hlas a hleděli na matku, která se jako očarovaná dívala na jejich otce. Ten seděl, ruce složeny na klíně, s mírným úsměvem na rtech. Pak najednou bylo ticho.
3: Přeceňujete mě, příteli. Mě i moji práci. Nechci měnit svět, chci jen pomáhat lidem, kteří trpí. To je můj úkol, nebo chcete-li, mé poslání. Nic víc. Nejsem nic než služebník přírody. Vidím jen člověka v jeho možnostech.
14: Ano. Vidíte člověka v jeho možnostech. Jaká idea. To zvedá člověka z prachu. Z malomyslnosti. Vyvádí z pocitu méněcennosti, osamění. Dává sebe důvěru. Právě vším, co jste řekl, měníte svět.
3: Z čeho jsem vyšel, abych měnil svět?
14: Z čeho vyšli Stephenson a Morse? Stephenson byl do 15 let pasákem krav a koní. A Morse? Byl malířem, který ještě před několika lety neznal nic jiného než barvy, paletu a šetec. Záleží na nadání, píli a době. Morse ho neučiní nesmrtelným jeho malby, ale vynález psaní na dálku, jako vás, dary, které přinášíte lidstvu. Genius si prorazí cestu sám. Thales, starořecký filozof, učil, že voda je pralátka a zdroj života. Vám jednou postaví pomník jako dobrodinci lidstva. A já bych na ten pomník dal nápis. Co Thales moudře tušil, to Pryznic zdárně konal.
3: Toho se nedočkáte ani vy, ani já. Ale celý den jste chodil po lesích, vyhladověl jste, najíte se s námi. Zasloužíte si to, když jste si toho na mě tolik vymyslel.
1: Nikdo ve Frýbaldově, v Opavě ani v Brně neznal obsah důvěrného posudku, který vypracovala odborná komise po návratu z Gräfenbergu do Vídně. V posudku se psalo:
2: Pryznic není žádný obyčejný člověk. To musí přiznat i jeho nepřátelé. Není šarlatán, nýbrž muž, který je naplněn nejčistší snahou pomoci, kde může, a k tomu je nadán znamenitými vlastnostmi. Počet těch, kdo nazývají Pryznice šarlatánem a zištným, je jen nepatrný. Jsou to místní lékaři a ranhojíči, kteří vedou na něj stížnosti ze závisti a obavy o svůj chléb. Nenáročný, nikdy se nevychloubá, vždy připraven pomoci svým nemocným ve dne i v noci, laskavý, ale přísný a důsledný ve svém jednání. I když jeho ústav může trpět nedostatky, ať uzdravil mnoho nebo málo lidí, ať nemoci propuštěných se po delším nebo kratším časovém odstupu mohou vrátit, vždy zůstává jeho léčebná metoda novým, pozoruhodným objevem v oblasti zdravotnictví. Tento pozoruhodný objev a tento nevšední člověk zasluhují v každém případě plnou pozornost a každý násilný zásah by byl zde na nepravém místě.

0: Druhý syn Karolíny vzbudil v Žofii novou naději. Není z rodu, kde se v její generaci rodí jen děvčata. Celé jaro prožila v doufání, že Vincencovi dá konečně vytouženého syna. V říjnu roku 1837 porodila sedmé dítě, dceru Antonii.
1: Není to trest za mou pýchu. Dočkám se vůbec nástupce. Co bude s mým dílem, nebudu-li mít syna. Jen syn, muž, může být mým pokračovatelem. Pro ženu je to nemyslitelné. Mám teď pět dcer a syna žádného. Moje vlastní sestra má syna Vincence. Žofína sestra má Ferdinanda a Josefa. Ale i Jan Šrot má dva syny a Josef Weiss také dva. Co bude se mnou? Co bude, až tu nebudu?
0: Provolání k vládám všech německých států stařičkého profesora Ertela, jeho sešity o vodoléčbě, články v novinách a časopisech, které začaly vycházet jeden za druhým a byly hltavě čteny, roznesly jméno zakladatele nové léčebné metody po světě. To už nebyla pověst šířící se od úst k ústům, ale mohutná zvěst o novém zázračném objevu.
2: Na Gräfenberg přicházeli noví a noví hosté, teď už nejenom nemocní, kteří hledali pomoc, ale i ti, kteří chtěli poznat metódu, o níž se tolik píše a mluví. Začalo patřit k bontonu šlechty a vysokého úřednictva v celém mocnářství strávit několik měsíců u Pryznice.
0: V žádném roce nestačily ubytovací prostory. V roce 1837 nestačila ani jídelna. O světnicích v Pryznicových domech a všech chalupách sousedů ani nemluvě. I Frývaldov byl přeplněn. Podnikavci tam začali rozšiřovat své domy a stavět nové v naději na dobrý výdělek.
2: Pro nedostatek místa byly potíže s koupelemi a všemi procedurami. Nikdo to nepociťoval tíživěji než Vincenc. Věděl, že zájem stále poroste a musel najít řešení. Poradil se s Žofií a rozhodl se postavit ne už dům, ale rozlehlou kamennou budovu, která zásadně odpomůže tísni.
0: Na podzim vyhledal stavitele ve Frývaldově, sdělil mu svou představu a dal mu vypracovat plány. Stavitel si radostí mnul ruce. Budova na kopci, největší v širokém okolí a zdaleka viditelná, bude pomníkem jeho umění.
2: Spěcháte na to?
3: Ano, příští rok čekám na 800 hostí. Víte, jak to všude vypadá.
2: Promyslím, jak by se dala stavba urychlit.
0: Třípatrová kamenná budova byla řešena velkoryse. V přízemí lázeňské zařízení, v patře obrovský sál jako jídelna pro 900 osob, vzadu místnosti pro rodinu, nahoře světnice pro hosty a pod střechou pro personál.
2: V lednu a v únoru se kácely stromy a těžké saně je dopravovaly k budoucímu staveništi. A sotva v březnu sešel na Gräfenbergu sníh, začalo se svážet kamení a dělníci už kopali základy.
0: Všude se spěchalo, ale spěch nebyl Pryznicovi vlastní ani v životě, ani v léčení. A teď najednou spěchá. Proč?
4: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Pryznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
5: Blízká setkání Terezy Kostkové.
6: Mým hostem bude violistka Jitka Hosprová. Proč je viola tak jinak přijímána v orchestru než housle? Jak moc nevýhodné je, když na ní úspěšně hraje žena? A kolik starých poutních míst už její nástroj zachránil? Nejen na to se zeptám violistky Jitky Hosprové.
5: Blízká setkání Terezy Kostkové.
7: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
8: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Středověk neskončil, středověk trvá. Připomíná známá písnička kapely Lucie. Souhlasit s tím tak trochu možná bude i můj dnešní host, kterým je historička Eva Doležalová. Dlouhodobě ukazuje, že minulost není uzavřená kapitola, ale spíše živé zrcadlo současnosti. Ráda zdůrazňuje, že středověk nebyl temný, ale je plný témat, která řešíme i dnes, od propagandy, migrace až po nevýhodné půjčky či ekonomické krize. Působí v Historickém ústavu Akademie věd České republiky, kde je vedoucí oddělení dějin středověku, říkám to správně, a současně také pracuje v Centru medievistických studií při Filozofickém... To už ne... Jak Eva mi naznačuje. Každopádně patří k nejvýraznějším a popularizátorkám oboru a to kýve hlavou. Evo, hezký dobrý večer a děkuji, že jste přijala pozvání.
1: Dobrý večer a abych dala na pravou míru to Centrum medievistických studií. Tam už
0: moje potkali, ale...
1: pracovní aktivita skončila. Tenkrát mě k ní přivedl pan profesor Šmahel, což je takový velký nestor české medievistiky a právě je to jeden rok, co nás opustil.
0: Středověk bývá ve škole redukován na letopočty a jména, což studenty moc nebaví, ale vy ukazujete ve svých pracích, že je to svět plný pigmentů, koření, detailů, podpořený teďka výzkumem, analýzami, archeologií. Proč je vůbec důležité, abychom tento barevný středověk poznali i pro lidi, kteří třeba tu historii mají rádi jen okrajově? O co přicházíme, když ho ignorujeme?
1: Takovou otázku dostávám poměrně často, protože většina lidí, možná i posluchačů by namítla, že pro moderního člověka jsou daleko důležitější ty nedávné, současné moderní dějiny, že je potřeba vědět, jak žili naši rodiče, prarodiče, abychom nebyli v zajetí klišé, jenže moderní dějiny vyrůstají z toho, co bylo dávno a ty naše kořeny, tak jak já tomu říkám, antice, středověku, možná i pravěku, jsou tak významné, že bez nich, bez jejich pochopení, potom tu moderní dobu deformujeme. A často nechápeme, že naše chování je daleko hlouběji v té minulosti, tedy možná až v tom středověku, než jsme si ochotni připustit.
0: Takže je to zrcadlo.
1: Je to naše zrcadlo.
0: Když nedávno byla uloupená hlava blahoslavené Zdislavy, tak ten text písně kapely Lucie trochu ožil, že ten středověk trvá. Ale já to odlehčím, mají svědci ještě dneska co říci lidem, kteří třeba nejsou věřící, není to teda ještě dědictví středověku, že nás to vůbec zajímá, pobuřuje, pohoršuje.
1: Tak stoprocentně mají co říci minimálně svým životním příběhem, protože právě třeba Zdislava je zajímavá už jenom tím, že její maminka sem přišla v doprovodu budoucí české královny, totiž ze Svaté říše římské. A tím pádem vlastně ta Zdislava demonstruje, respektive ten její život demonstruje, jak univerzálně evropsky rozkročené ty rodiny byly. A že mluvit o nějaké národnosti ve středověku, ale možná i v 19. století, je jenom naše iluze. Je to politologický konstrukt, který nás posouvá trošku někam jinam, než bychom to měli vnímat. Čili to je jeden příběh. A potom ti svědci mohou být také určitou inspirací v tom, co pro nás znamenají třeba v té historické tradici. A když už jsme mluvili o Zdislavě, která patří k tomu českému nebi, tak samozřejmě nemůžeme pominout svatého Václava, který je tím definitivně jediným a věčně vládnoucím českým knížetem. A já to tedy opakuji skoro pořád, ale mně se ta myšlenka líbí, že pokud se nám nelíbí jakákoliv vláda, tak vždycky můžeme říkat, že tu věčnou vládu má jenom kníže Václav.
0: Říká historička Eva Doležalová a my už po písnice se právě o našem národním svědci svatém Václavu budeme bavit.

0: zakryje.
1: Ve studiu sedím a povídáme si s historičkou Evou Doležalovou z Historického ústavu Akademie věd České republiky a naším tématem je český středověk, ale možná zabrousíme i do zahraničí, neboť je to propojené, to už jsme Evo řekli. V jednom rozhovoru jste řekla, není důležité znát všechna fakta, ale pochopit záměr. Zmínili jsme zároveň život svatého Václava, což je postava, která je spjatá bytostně s českým státem, ale už je to nějakou stovku let, je to tisíc let, historie, velká propast. Tak jak se tady hledají ty záměry, ty detaily v takhle daleké historii? Můžeme si vůbec být jisti? A máme se o co opírat?
2: Ono je to možná ještě složitější. Já si na ten svůj citát dokonce pamatuji, tak jak jsem to řekla. Cílem bylo upozornit na to, že ta fakta nikdy nebudeme mít všechna, protože i v moderní době, kdy si myslíme, že máme veškeré zdroje, veškeré prameny, že můžeme mít nahrávku digitální, že nám máme něco naprosto unikátního opravdu, co dokladuje tu konkrétní vteřinu, tak stejně nevidíme lidem do hlavy, abychom řekli, že přesně takto se ta situace odehrála. A v tu chvíli, kdy já si připustím, že nemáme všechny prameny a nemůžu být stoprocentně objektivní, pak musím hledat takové varianty, které se k té objektivitě budou maximálně blížit. Což někdy znamená půjčit si prameny, které odpovídají době, které odpovídají té konkrétní kauze, ale třeba jsou z jiné země a pak musím vyvažovat, nakolik je ta míra toho srovnání vůbec možná a pravděpodobná.
1: A je nějaký nový detail třeba ze zahraničních zdrojů ohledně svatého Václava, který nám v nedávné době pomohl trošku tu roztříštěnou mozaiku obohatit, alespoň o nějaký drobný detail, nějaká novinka, nebo stále těžíme z toho, co bylo už tady?
2: Spíše se jedná o interpretace toho, jak ten raně přemyslovský stát fungoval někdy kolem poloviny 10. století, respektive v první polovině 10. století, abychom mluvili o svatém Václavovi. Ale překvapivě tady hodně pomáhá archeologie, která nepřináší jen nálezy toho, že někde byl nějaký hrob nebo někde byla nějaká stavba, ale také je schopná vlastně doložit tu konkrétní situaci, interpretovat ji. Třeba jednoznačně se to podařilo archeologům po smrti, respektive když hledali některé, ohledávali některá hradiště, která souvisela se svatým Václavem, tak nalezli hrob hromadný, u kterého bylo zjevné, že ti muži, protože se jednalo pouze o muže, byli pohřbeni po nějaké násilné akci. A když se to doložilo do souvislosti, jak se Václav pohyboval, kde byla jeho družina, tak najednou z toho vznikla vlastně teorie o tom, že to je ten, no se nám to nebude líbit, ten přirozený akt, který přichází po likvidaci panovníka, aby nevznikl odboj v zemi, tak je potom zlikvidováno všechno, co s tím panovníkem souvisí, což je nejbližší rodina a nejbližší družina, která by mohla potom bránit tomu novému pretendentovi knížecího stolce.
1: Jsme hned vybavili situace z Afriky, z Buše, kdy lev, když přijde do smečky, tak zlikviduje, pokud teda získá novou partnerku, tak zlikviduje ty předchozí a zabije toho soka, tak zlikviduje vlastně úplně stejným
2: způsobem. Je to asi instinktivní chování, které ta lidská společnost teprve postupně odstraňuje s tím, jak si nastavuje normy toho, co je etické a co není etické.
1: Mě hodně zaujala teorie, kterou vy dost často zmiňujete, a to je ten slavný motiv bratrovraždy. Samozřejmě všichni znají příběh o Boleslava a teda tím, že on nechal zabít nebo zabil přímo svatého Václava, ale vy máte teorii, která, nebo vy jste jí, mluvíte o ní zkrátka dobře, kdy se zmiňuje, že to možná nebylo tak úkladné, že to nebylo plánované. Se trošku vybavil film Pulp Fiction, kde Travolta také tam dojde k té vraždě vlastně náhodou a to mě úplně otevřelo možnost, protože nebo představy, stavidla představivosti, kdy vlastně člověk jenom začne uvažovat o tom, co se všechno tady mohlo stát, jenom že to mohla být chyba a v té době toho temného středověku možná ano. Tak jo, co to říká ta teorie?
2: Tak ta teorie skutečně není moje, když jsem ji slyšela od Dušana Třeštíka, velkého nestora rané české medievistiky, ale je to vlastně takové promýšlení těch situací, které se odehrály a které my máme skrze nějaké texty jednoznačně definovány. A protože my nemáme autentické svědectví o tom, co se na Boleslavi tenkrát stalo, když tam slavil svátek svatého Kosmy a Damiana bratr Boleslav s bratrem Václavem, vycházíme z legend a potom z nějakých analytických drobných záznamů. A legendy už viděly svatého Václava jako svatého muže, tím pádem jsou psány trošku jinak, než než by si historik přál.
1: Jak?
2: A na začátku je muž, který je zbožný, a na konci je mučedník. A ten bratr z toho potom vychází jednoznačně negativně. Ono samozřejmě, když došlo k takové události, a to asi z Boleslava tu vinu samozřejmě nesejme, tak je to tragédie sama o sobě. Ale na druhou stranu existuje i varianta toho, že to, co se stalo na Boleslavském hradě, mohla být také nešťastná náhoda. Že sice Boleslav žárlil na svého úspěšnějšího, respektive vládnoucího bratra, ale na druhou stranu bylo to po hostině, bylo to po oslavách, mohlo dojít ke konfliktu, při kterém se oba dva bratři začali hádat a různě postrkávat. A v tu chvíli, protože se to odehrávalo na hradě knížete Boleslava, se postavila za Boleslava jeho družina a neštěstí bylo na světě.
1: Se to poježivě představu, protože tohle mě totálně otevřelo představu, že člověk žil s tou věcí, nebo s tou teorií, kterou možná máme vštěpovanou ve škole, že to bylo plánované.
2: Ono to ukazuje.
1: Ale tohle zní hodně reálně.
2: Ano, ono to ukazuje, jak vlastně musíme s těmi texty pracovat velmi obezřetně a možná si to každý dokáže představit, když čte dnešní noviny, že promýšlí toho, co vlastně je cílem konkrétního článku, jestli ten autor je opravdu objektivní. A stejným způsobem my se musíme dívat na ty prameny, které jsou starší, které jsou ze středověku, které jsou antické, které jsou z 19. století a musíme hledat vlastně úmysly, musíme hledat cíle toho autora.
1: No, co třeba takový kronikář Kosmas, tak on je neutrální zdroj, objektivní, jak bychom řekli, dnešní mluvou, anebo je poplatný Přemyslovcům, tomu vládnoucímu rodu?
2: Bohužel budu muset říct, že samozřejmě poplatný své době, byť je to autor špičkové úrovně, jeho kvalita jazyka, toho, jak on píše, z čeho on čerpá, je jedna z nejšpičkovějších záležitostí, které se v českém středověku obecně dochovaly. Na druhou stranu my víme, proč on tu kroniku psal.
1: Proč?
2: On ji psal jako legitimizační legendu pro Přemyslovskou dynastii.
1: Že
2: to znamená, objednávka. Přesně tak, on chtěl obhájit práva Přemyslovců na knížecí, respektive později, to ještě Kosmas netušil, jak to daleko půjde, královský stolec. A samozřejmě se snažil některé věci trošku potlačit.
1: No, to mě zajímá, které případně detaily vidíte jako historici.
2: Třeba... Ona je to poměrně známá věc, ale moji studenti to mají rádi, tuhle příhodu, protože druhá kniha mluví o jednom českém Achillovi, což byl kníže Břetislav, který je tak jako obestřen ještě spoustou dalších legend, ale na to tady nemáme čas. A knížeti Břetislavovi se přihodila taková nepříjemná věc, když se dostal do konfliktu s římským králem, tedy s tím německým římským králem Jindřichem III. A protože byl obviněn z určitých deliktů, například vpadl do Polska, ohrožoval tedy stabilitu hranic, řekněme svaté říše římské, byť v tu chvíli ještě nemluvíme o svaté říši římské, ale bych to odlišila od té antické. A dospělo to tak daleko, že nakonec se musel Břetislav podrobit Jindřichu III. Jistým způsobem, řekněme, pokáním na říšském sněmu. A kronikáři Kosmovi se tato část jeho života příliš nelíbila. Tak ji prostě vynechal. Hmm. Ale my ji známe z říšských análů, takže ono historik vidí, Kosmas nevidí, záleží na tom, kterou část těch dějin budete číst.
1: Když George Martin psal knihu, která později byla sfilmována a známe to, ten seriál jako Hra o trůny, tak tam příliš mnoho detailů připomíná i české dějiny, když on to nikdy nepotvrdil, ale je to možná právě ty detaily, které jsou, jak jste zmiňovala, i z toho temnějšího středověku, kdy se vraždili nejen teda vládnoucí členové dynastie, ale i jejich rodiny, nebo se někdo oslepoval, kleštil a tak dále. Ty detaily nemusíme zmiňovat, všichni známe české dějiny, jak knížete Jaromíra, jeho osud. Je to reálné třeba i tyhle, když si vzpomenu třeba na vyvražení Slavníkovců, je to opravdu věc, která je takovou nejsmutnější epizodou i té Kosmovy kroniky, kdy když to člověk čte, tak trne hrůzou.
2: Pro nás je to možná už těžko představitelné, na druhou stranu, když se podíváme do jiných částí světa, tak možná zjistíme, že ten středověk opravdu neskončil. A na druhou stranu musíme se na to dívat očima obou stran. A to je ta detektivka, která mě na středověku strašně moc baví, že je to barevné. Vy už jste to řekl na začátku, že já neustále propaguji barevný středověk, ale tady je to teda trošku tragické. Když se zhodnotí situace tak, jak to bylo mezi Přemyslovci a Slavníkovci, když se zhodnotí podmínky, které ty oba rody měly ve chvíli, kdy vládly, tak najednou zjistíte, že nebylo dost místa v konkrétním oblasti, tedy v Čechách, pro tak významné a pro tak silné rody a že oba dva ty rody asi věděly, že pokud to neudělá jeden, udělá to ten druhý. A nám se to samozřejmě z etického důvodu, z etických zásad nebude líbit, ale byla to cesta k tomu uhájit svá práva na tu konkrétní zemi a na to, aby tady mohli zkrátka vládnout.
1: Říká můj dnešní host, historička Eva Doležalová, a my už po písnice se pokusíme namíchat zmíněné všechny barvy středověku.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: V úvodu našeho rozhovoru s historičkou Evou Doležalovou jsme zmínili ve spojitosti se středověkem barevnost a smyslovost. Teďka bych rád oba ty fenomény trochu blíže prozkoumal, Evo. Jak třeba víme, že středověk byl barevný, ale i voňavý? Máme nějaké doklady, protože předpokládám, že rostliny tady jsou pořád, ale máme doložený zájem těch lidí o tyto fenomény, o tyto smysly?
3: Rozhodně ano, tady existuje i literatura, která i když není tak jakoby smyslová, tak jako bychom si představovali dnes, že si koupíme knihu o barvách nebo knihu o vůních, tak přeci jenom jsme schopni se od něčeho odrazit. Jedno téma, které s tím souvisí, jsou samozřejmě různé, ne snad herbáře, ale různé příručky o tom, čím se mohlo léčit a víme, jaké bylinky se používaly a tím pádem víme, které bylinky provonily tehdejší domácnosti. Ale já se vrátím k té barevnosti. Ono totiž je to velmi ošidné, když přijdeme dneska do katedrály nebo do nějakého románského gotického kostela, tak nám tam zbylo maximálně trošičku fresky a té barevnosti je tam strašně málo. Gotické madody jsou dost často šedé nebo řekněme hnědé. A k našemu úžasu, když kunsthistorici odvádějí svoji špičkovou práci, tak objevují různou polychromii a zjišťují, jaká byla původní barevnost těch madon. A ono to neskončí u těch madon. My najednou zjišťujeme, že byly barevné i stěny a možná bychom byli překvapeni, možná by se nám to ani nelíbilo, možná bychom měli pocit, že je to trošku cirkus. Ale ono to mělo své důvody. Ty stavby zkrátka více působily, více přitahovaly, dokázaly vzbudit imaginaci lidí. No a pak je tady ještě jedna věc, která bude možná pro nás trošku pochopitelnější. Když se zateplovaly gotické hrady nebo gotické stavby, tak obvykle se používala nějaká textilie, která se zavěsila, ono to tak jako zútulnilo tu konkrétní místnost. Na druhou stranu většina lidí na to neměla, takže se třeba i ty drapérie potom jenom malovaly, takže už máme zase nějakou představu, čím mohl být taková místnost vyzdobena. Ale nebyly to jenom látky, zase tím bych ochudila naše posluchače o to, jak barevný a jak temperamentní mohl být středověk, protože se na stěny malovaly také různé výjevy a nemuselo to být jenom svaté scény, které patřily do kostela nebo do kláštera, ale postupně s rytířskou literaturou se na některé stěny objevovaly nebo přinášely náměty právě z těch rytířských románů. A nebo jenom také některé žartovné scény, ať už je to třeba koulování, které se dochovalo právě v těch německých oblastech.
2: To si vzpomínám, to je mistr Václav a hrad Trident, ano. Je to koulovačka. A to je pravda, že to je naprosto pro mnoho lidí něco, co vůbec nečekají od středověku. Že tam je nějaký
3: že existuje smíche, normální zábava, že se lidé žili. No a potom k té barevnosti, já myslím, že posluchači si na to vzpomenou, protože jestli nějakou figuru českých dějin znají, tak je to určitě

0: zkoušky bylo poměrně obtížné vytvářet takové ty sité tóny, které my si dnes představíme pod tou barevností, ale přesto se o to ti lidé stále snažili, takže nepředstavujme si středověk jako něco šedého nebo hnědého, ale naopak jako něco velmi barevného. A já teď schodím tu tvoji otázku, protože já velmi ráda říkám, že středověk voněl. A většinou mi na to kolegové říkají, no ale také voněl i tou druhou stránkou lidského života, protože zkrátka kanalizace nebyla vůbec, nebo byla velmi nedokonalá. A co se týče různých, řekněme, vůní z opačného spektra, to znamená zápachu, tak ty byly také poměrně významné. A tady si vypůjčím citát, kterým nás zásoboval pan profesor Šmahel na hodinách, na semináři z dějin středověku, který jsem u něj absolvovala. A on nám četl stížnosti například z Paříže, z hřbitova Père Lachaise, kde si právě ti okolní bydlící okolo toho hřbitova stěžovali, že zkrátka ten hřbitov nefunguje tak, jak by měl. A i takové vůně patřily ke středověkému životu.
1: V jednom textu si ještě jste zmiňovali, že se přirovnávali i vůně ke cnostem. To mě zaujalo také, že se třeba říká, že cnost měla vonět mírností, anebo že naopak hřích byl právě spojován s tím zápachem. Přitom se říká, že hřích je sladký. Tak jak to bylo i v té metaforické rovině?
0: Tak já myslím, že to bylo popsáno naprosto pregnantně, protože zaprvé sice říkáme, že hřích je sladký, nebo do pekla je cesta široká, tak jak nám podsouvají některé české pohádky, ale vlastnosti barev, respektive barvy i vůně přejímaly vlastnosti. A tím pádem výtvarné umění, ale i třeba literatura potom dokáže jen tím, že odkáže na určitou barvu nebo odkáže na určitou vůni, říct, jaká by ta situace měla být. A o to je to pro nás ještě větší detektivka tomu rozumět správně, protože ono se i to vnímání barev a vnímání vůní mohlo posouvat, anebo to mohla být nějaká alegorie, které už dneska nejsme schopni stoprocentně rozumět.
1: K tomu potřebujeme vás, historiky, abyste nám to přeložili, nebo aspoň lidé by to měli chtít. A teďka, když jste zmínila ty barvy, tak ty barvy třeba pro ženy asi taky nebyly, že bych šel někam a řekl, že potřebuju třeba fialové šaty, tak to jsem si třeba, nejsem žena, že jo, ale kdyby to byla žena, tak ona si nemohla dovolit jenom určit si nějakou barvu zbůh darma.
0: Tak tohle už by byl třeba náročnější proces, protože pokud by ta žena byla tak marnivá, že by si určila, jakou barvu chce a scháněla by je k tomu ještě určitý ty plátky, tak by to znamenalo, že musí mít hodně majetného manžela, který by byl schopen do ní toto investovat a byl by schopen zajít k barvíři, který by byl schopen takovou barvu vyrobit. Ale já to tady doplním takovou trošku druhou stranou z téže mince. Oni látky se k nám dovážely ty luxusní a zvláštně barevné, pokud se to tady nebarvilo nějakým přirozeným přírodním materiálem z východu, a to z velké dálky, a byly to také velmi drahé věci, takže se dost často do nich ukládaly i peníze. A moje kolegyně Milena Bravermanová o tom říká, že potom ti Lucemburci byli vlastně o generaci ve starších látkách, protože používali látky, které koupili ještě Přemyslovci.
1: Středověk, respektive bychom se bavili dál o dvorské tematice, což je také vaše velké téma, tak i ten dvůr, ať už ten královský, nebo i ty šlechtické dvory, byly prostory plné intrik a nenadarmo se říká, že kdyby žili dnešní bulvární novináři, tak že by měli zkrátka dobře o chleba postaráno. Platí to tak, že třeba pokud někdo porušil nějaká pravidla, tak se to prostě rozneslo a mohlo to stát? Teďka použiju to moderní slovo kariéru, anebo to je, nebo to hodnotím příliš dnešní optikou?
0: Jednoznačně to platí, protože tady funguje něco jako antropologie chování a lidské společnosti. A v tomto případě ten dvůr fungoval jako uzavřená společnost, která se dokázala chovat k sobě velmi hezky, ale také velmi nehezky, pokud byla porušena určitá pravidla, anebo, a to asi známe všichni, pokud někdo takzvaně přerostl tu společnost. A bohužel, nebo bohudík, aby nás to příliš neodlišovalo od středověku a antiky, protože antika a středověk jsou v těsné blízkosti, tak fungovaly také pomluvy, které dokázaly člověka zničit. A ty pomluvy se týkaly nejenom dvorních dam a nejenom nějakých služebníků, ale mohly se týkat i třeba královen. A to v tu chvíli nastává situace velmi, velmi pikantní a mnohdy se stává, že až dnes po letech jsme schopni, tedy po staletích, objevit příčinu nějak

0: takové pomluvy, která...
1: Teďka nějaký příklad to vás nenapadá
0: vlastně. Můžeme si vzpomenout třeba manželku Zikmunda Lucemburského, která byla očerněna, že je to osoba, která může mít až čarodějnické sklony a tak podobně.
1: Vy jste také zkoumali seznamy, nebo nákupní seznamy, bychom řekli dnešní mluvou, co se tam dá objevit z hlediska třeba marnotratnosti. Jsou tam některé opravdu jako top luxusní produkty, které vás překvapily?
0: Určitě se objevují luxusní předměty, tady jde spíš o to, jak běžné byly. Nás překvapí, já vím, že jako studentku mě překvapily nálezy kolegů archeologů na Pražském hradě, když našli ty buráky ve Vladislavském sále, respektive šlupky z kořápky od těch oříšků.
1: Byly středověké, nebyly to
0: Ne, to už byly raně novověké, ovšem z perspektivy našeho věku je to pořád dostatečně daleko. A když se člověk dívá na císařova pekaře a pekařova císaře, tak si vzpomene na scénu, která si Jan Werich půjčuje onen kornout právě s těmi arašídy a loupe je při obřadu, při kterém je stvořena dívka Syrael.
1: Takže to vychází už tehdy z nějakého výzkumu, nebo to bylo jenom nebo to bylo umělecký obrat, který se potom ukázal být?
0: Myslím si, že to vychází z dobových znalostí, ale bylo hezké, že to právě i ti archeologové potvrdili, ale jinak opravdu na tom je zajímavé, že to, co my považujeme za luxusní, se potom ukazuje, že bylo na těch dvorech, zejména panovnických, prestižních dvorech, poměrně běžné. Takže koření, nějaké drahé látky nebo šperky, které mohly pocházet z jiných zemí, protože měly třeba nějaký drahý kámen, nebo se objednávaly drahé kameny, které tady nebyly k dispozici. Tady bychom si zase vzpomněli na Karla IV. A jeho korunovační klenoty.
1: Těch je tam celá řada těch nádherných drahokamů. Říká historička Eva Doležalová a my už po písničce nahlédneme do pražského židovského geta.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Mnoho lidí si spojuje židovskou populaci ve středověku především s peněžnictvím, ale než se do středověkého světa financí pustíme, Evo, tak já bych rád se zeptal, určitě středověcí židé po celé Evropě, to nebyly jenom finančníci, mezi nimi muselo být celá řada profesí, protože třeba i antická vzdělanost, oni byli velmi vzdělaní, tak jaké profese, čím obohatili evropské dvory nebo i společnost?
3: Já se hned vrátím k té otázce, jenom drobnost k tomu finančnictví. Ono to souvisí totiž s tím, jaké zdroje máme dochovány. A vzhledem k tomu, že se nám dochovaly dlužní úpisy, tak samozřejmě potom ty finance jsou tím primárním, jsou tím prizmatem, skrze které se na židovskou populaci a nejenom ve středověku díváme. A pak se k tomu přidávají ta kliše, ale k tomu se když tak můžeme vrátit. Souvisí to s tím, jak židé vlastně se, a řeknu nehezké slovo, trouxily po Evropě, protože všichni víme, že po zničení druhého chrámu dochází k jakémusi exodu a židé žijí v diaspoře, odcházejí do jiných zemí. Často ovšem působí jako elitní rádci, kupci, diplomata. Tím bychom se vrátili třeba ke slavné postavě židovského původu, kterou posluchači 100% budou znát, protože to je jedna z nejstarších zpráv o českých zemích, totiž zpráva Ibrahima ibn Jakuba, kterého bychom správně měli titulovat jako Abraham ben Jakov. A je to člověk, který je nově interpretován některými historiky jako diplomat či dokonce špion ve službách chalífátu, který zjišťoval, jak fungují komunikace, jak funguje obchod, jak fungují vztahy v některých zemích a krásně popsal i tedy jak naše město Praha, které poměrně vychválil jakožto vyspělé tehdy v 10. století. Ale je vidět, že ta profese jednotlivých židů mohla být i jiná. Byla to samozřejmě řemesla, obchod, tak jak to ta židovská komunita pro svůj život potřebovala. A i řeknu tady ještě jednu zajímavost, která je takovým veřejným tajemstvím historické obci, ale obecně se o ní méně mluví, že Kosmas mluví o jednom nehezkém případu, kdy došlo k zatčení žida Jakuba Apely, což už samo o sobě hanlivé označení to Apela, protože to znamená obřezaný. A popisuje tedy tu událost, o které tady nechci dále mluvit, ale zmiňuje, že tento muž dosáhl vysokého postavení a stal se jakýmsi prvním zástupcem po knížeti. My nevíme, a je to pravděpodobné, že žid Jakub byl konvertita, ale i tak se z konvertity v mladší době zacházelo daleko horším a jiným způsobem, než to tedy vidíme v našem raném středověku. A když bychom se dostali ještě o trošku dále, tak ještě ve 12., možná ještě na počátku 13. století se setkáváme s židy, kteří běžně dosahovali nějakých úředních funkcí i, řekněme, v rámci té křesťanské společnosti. A byl to právě tlak křesťanské společnosti postupně židy vytlačit na okraj společnosti, co se týče zejména obchodu, zejména dálkového obchodu, který potom převzali zejména křesťané, byť ne výlučně. A potom je tam ještě role jedna, totiž to finančnictví, kterým jsme tady začali a které židům nakonec tak jakoby zbylo jako to nejvýznamnější podnikání, protože půjčování peněz bylo nahlíženo církví jako věc, která je, řekněme, úplně na hraně. A pokud bylo půjčování ještě ne pro zisk, tak to samozřejmě mohli podnikat provozovat jak křesťané, tak židé, ale těžko budete půjčovat peníze vysokou částku, aniž byste z toho měli nějaké procento. Takže postupně toto bylo křesťanům zakázáno a dokonce se jednalo, zda by toto nemělo být zakázáno i židům. Ale nakonec církev ustoupila a židé zůstali jako jediní, kteří směli oficiálně provozovat něco, co bychom nazvali lichvou, tedy půjčování na vyšší úrok. A ty úroky, i když byly předepsané, to poměrně lišilo. Víme, že by se měly pohybovat kolem těch 30% zhruba, ale na druhou stranu u některých půjček máme zaznamenány i 100% úroky, což znamená, že taková půjčka se velmi nevyplatila a dost často to končilo katastrofou i na straně toho dlužníka, a to i přesto, že ten dlužník vždycky věděl, kolik si půjčuje a za kolik si půjčuje.
2: A od Židů se tedy půjčovali potom třeba i králové? Nebo půjčovali v uvozovkách?
3: Půjčovali. A já k tomu, že ono to potom má ještě takovou, jako ten vyklenutý most do té tečky a k tomu se hned vrátím. Půjčovali si králové, půjčovala si šlechta, půjčovali si měšťané a půjčovali si i obyčejní lidé. A ono, zatímco když si půjčuje král, tak to má trošku jiné podmínky, protože u krále se možná nepředpokládalo, že král bude vracet. Král se mohl revančovat nějakými privilegii nebo výsadami pro konkrétní židovské rodiny, což máme doloženo třeba i z Prahy z doby vlády Karla IV., kde máme žida Lazara, který dostával neobvykle rozsáhlá privilegia pro svou rodinu, aby pak na jeho majetku vznikla Karlova kolej, tedy jedna mistrovská kolej Karlova učení, tedy toho, té univerzity, kterou Karel IV. Založil. Ale půjčovali si také šlechtici. A když bychom šli trošku dál do raného novověku, tak najednou zjistíme, že si vydržovali často své židy, kteří pro ně scháněli peníze, ty vysoké půjčky, když potřebovali někde investovat. A to samozřejmě už nebyl jeden žid lokální, ale často vznikala židovská konzorcia, která ty peníze scháněla třeba i v rámci celé říše. Nebylo to jenom, že by se židé v Praze složili na konkrétní půjčku, ale byly to vlastně rodinné vazby anebo jenom kontrakty mezi těmi jednotlivými židovskými podnikateli.
2: A víme, jak rychle třeba dokázali, když bylo potřeba ty peníze obstarat, máme nějaké písemné doklady.
3: Bylo by možné to rekonstruovat.
2: Já si máme teď internet, že když se člověk ty peníze může stáhnout nebo Western Union.
3: Je to tak. Možnosti. Já si asi nedokážu vzpomenout na tu nejkratší půjčku, kterou jsme zatím v těch pramenech nalezli, ale asi by nás překvapilo, to jsou zase jedny z těch mýtů o historii, že komunikace byla na dlouhé lokte a že všechno příliš dlouho trvalo. On ten rychlý posel dokázal zkrátka štvát koně i v noci a dokázal přepřehat nebo přesedat z jednoho koně na druhého. A pak samozřejmě to byla otázka spíše dnů, maximálně týdnů pro vytvoření, řekněme, té základny, aby ty peníze se sešly a byly poskytnuty tomu dotyčnému věřiteli, tedy tomu, komu byly tím věřitelem půjčovány ty peníze. Ale abych to doklenula do té tečky, kterou jsem slíbila, křesťanská společnost sledovala poměrně nevraživě, že to je vlastně docela výhodné podnikání. A tak se tady zhruba, a teď mluvím o české společnosti, od 16. století začíná objevovat, respektive už možná na konci 15. století, tlak šlechty na to, že by vlastně bylo výhodné tento biznis, tento druh podnikání převzít a začít ho obstarávat sami a ty židy z této části podnikatelské činnosti trošku zase vytlačit. A v podstatě se tak zhruba od toho 17. století začalo poměrně dít, což ovšem neznamená, že stále neexistovali, řekněme, dvorští židé, kteří byli specifickou elitní částí té, a řeknu v uvozovkách, bankéřské společnosti, která byla schopna peníze poskytnout a půjčit.
2: Jste mi, myslím, jednou říkala, že i Václav IV. Se dovolával nějakého žida o pomoc. Bylo se to správně?
3: A ono to bylo trošku opačně, ale vlastně
2: Božit se teda
3: je to listina, která je dochována ve Frankfurtu nad Mohanem, kdy jistý žid upadl do takové, řekněme, prekérní situace, byl uvězněn do městského vězení a dovolával se, že tedy židem českého krále, přestože byl tedy říšským králem, tak říšským židem a Václav byl tedy i římským králem, ale ta argumentace byla, že český král je jeho přítel, což je samozřejmě trošku pikantní, protože asi úplně pro 14. počátek 15. století nemůžeme uvažovat, že by se reálně někdo k takovému přátelství hlásil, ale je pravda, že tady se ti panovníci chovali velmi pragmaticky. Oni Židé byli jejich majetkem, zní to ošklivě, zase nechápeme tuto souvislost, byli královským regálem, což znamená, že patřili panovníkovi se svým majetkem i životy.
2: Ale i ochranou.
3: Panovník se jim naopak zaručoval, že právě je bude ochraňovat a že se jim nestane žádné příkoří, které by je mohlo potkat například při pogromu nebo kdyby někdo chtěl nelegálně sáhnout ruku na jejich majetek.
2: Jenom ještě připomenu posluchačům, že my dva jsme se potkali v době, kdy já jsem připravoval dokumentární film Až zařevel lev o Přemyslu II. Otakarovi. Jedna z těch epizod, kterou jsme bádali a spolu konzultovali, byla i epocha, kdy od Přemysla II. Otakara, pokud to říkám správně, tak pochází Statuta Judorum, což je někdo z židovské obce, z historiků to označil jako Velká listina svobod, takže skutečně možná i u nás byly specifické ty svobody. Oni byli přátelé z Vídně, ale i tak asi.
3: My to rádi vidíme, říkáme, že ta židovská statuta, která přichází na počátku poloviny 13. století, nejsou přesně datovaná, někdy 54, 56, 1254, 1256, ale spíše se ukazuje, že to byl obvyklý model, který ve střední Evropě fungoval, čili jak v rakouských zemích, tak v Čechách, tak v Uhrách, tak v Polsku, a jednotlivě od sebe to ti panovníci přebírali, ale bylo to velice pragmatické a samozřejmě má to nějaká specifika, která potom odráží situaci v té konkrétní zemi. A je jednoznačně vidět, že kdyby ta pravidla, ta statuta, ty svobody, které jsou tam definovány, byla dodržována, pak by ti Židé možná byli schopni žít v relativně klidné společnosti. Ale víme, že normy jsou jedna stránka a praxe je potom ta stránka druhá. Na druhou stranu víme také, že k útokům na židovské obyvatelstvo v Čechách a na Moravě ve středověku, podotýkám, docházelo spíše výjimečně, a pomineme-li pogrom 1096 v souvislosti s první křížovou výpravou a pogromy, které se k nám přelily přes hranice, což je třeba zázrak z Hostý z Pulkavy v Rakousku v roce 1338, a který se přenesl do jižních Čech a na jižní Moravu, tak pak máme až pogrom 1389 v Praze.
2: Říká historička Eva Doležalová a my po písničce ještě jednou nakoukneme do historie, ale tentokrát je přes hvězdnou oblohu.

0: Ve studiu si povídáme s historičkou umění Evou Doležalovou. Už jsme se dotkli příběhu svatého Václava jakožto historické detektivky. Navštívili jsme pražské židovské ghetto. Zmínili jsme historii Evropy s pětou, královských dvorů s pětou židovskou tematikou, pupeční šňůrou. Teď v závěru blíží se léto, Evo. Jak je to u vás mezi historiky, kteří jsou zpětí středověkem, když někam jdete, ovlivňuje to i výběr té destinace? Chcete tu historii mít neustále při sobě, i když si jdete odpočinout někam do zahraničí?
1: Ono se nelze tomu vyhnout, protože i kdybyste dojel do Tanzánie, což je moje oblíbená země, a říkal si, že tam není žádný středověk, tak historie tam je a i ten středověk tam je, a když budete pozorovat zvířata, tak stejně potom se budete ptát, kdy a jak a proč, a tím pádem se k té historii znovu vrátíte. Čili pro mě historie je vášeň, láska, prokletí, všechno dohromady a nelze se toho zbavit.
0: A nějaký tip třeba pro posluchače, kteří mají teďka buď to vnoučata nebo děti a chtěli by je přivést k historii, ale tak, aby to nebyl ten nudný středověk, jenom ta jména, letopočty, napadá vás nějaká destinace v Evropě, ať už muzeum, skanzen, někde, kde to je prezentováno moderní formou. Mě napadá muzeum ve Žďáře nad Sázovou u Žákovy hory, které je velmi moderní. Tak nějaký příklad od vás.
1: Je pravda, že ten Žďár nad Sázovou mě napadl také jako první, protože kdysi jsem byla právě kolegy upozorněna na to, že to je řešeno netradičně a hra světla a různých efektů je opravdu působivá, ale občas člověk až zapomíná, že to je historie a vnímá to spíše jako, řekněme, výtvarný prvek. Ale já vlastně nevím, kam bych lidi poslala jako na jednu jedinou lokalitu, protože ono kolikrát stačí jít se podívat třeba na kostel, který je ve vsi, a zeptat se, jak dlouho tady ten kostel stojí, a jenom se zkusit ho obejít, jestli má zvonici a jakou tradici má ten zvon, protože a tím se nemusíme dostávat do středověku. Historie zvonu je úžasná a konec konců druhá světová válka se právě v tomto ohledu velmi významně podepsala na těch zvonech.
0: Které byly odlity.
1: Které byly sundány a konfiskovány.
0: Vaší osobní láskou je astronomie, to jsme také zjistili při těch společných rozhovorech. Tam je to také ve spojitosti s historií, nebo to je možná ten únik a obdiv moderní vědě, té přírodní?
1: Tak hlavně bych chtěla podotknout, že jsem totální amatér. Kdyby mě slyšel kolega Pavel Suchan z Akademie věd, tak by se velmi smál. Ale je to taková ta přirozená touha hvězdné nebe nad hlavou a pevnou půdu pod nohama. A pak možná inspirace mým tatínkem, který byl fyzikem a matematikem a astronomii měl hodně rád a odebíral svět Říše hvězd, se to jmenovalo tenkrát ten časopis. A já jsem ho chodila jenom spíš listovat, než bych mu rozuměla. A dneska se to promítlo v tom, že se snažím aspoň historické události dávat do souvislosti s nebeskými úkazy.
0: Vy jste zmínila teďka, když jsme se tady spolu bavili mezi písničkami, že míříte v létě na jih Itálie. Já jsem si vzpomněl teďka v souvislosti s astronomií, jste zmínila Štaufy, že Petr Hadrova mi zmínil a prozradil, že vlastně třeba korunovační plášť Rogera II. Byl pokrytý hvězdami, je tam ta spojitost s tou astronomií, vlastně dá se říct moderní mluvou, je, takže možná to pořád.
1: Jednoznačně ano. Astronomie, i když ve středověku spíše astrologie, ale byla s tou astronomií spojená, je trvalá součást královských dvorů.
0: Jak jste se dostala ke středověku, protože
1: pikantní historka z mého života. Kdysi jsem dělala 19. století, pak jsem odjela do Kostnice studovat na univerzitu a chodila jsem k profesoru Alexandru Pačovskému, který překvapivě přednášel dějiny Kostnického koncilu. A došlo na Husa a pan profesor se mě po jedné přednášce zeptal: Evo, a proč vlastně neděláš středověk? A moje odpověď na tuto otázku bylo: já nevím. A od té doby jsem zahořela láskou, respektive takovou spíš jsem dostala chuť ten středověk pochopit.
0: Shakespeare, kde se napsal, čas ubíhá různě podle toho, s kým, platí to i o středověku v tom ohledu, že třeba ti lidé méně spěchali? Přemýšlela jste o tom někdy, když se probíráte těmi archivy?
1: Přemýšlím o tom dnes a denně, protože rozhodně neměli mobilní telefony, neměli žádná média, řekněme rozhlas, televizi, ale ani internet. Na druhou stranu si nemyslím, že by ten jejich život byl o tolik pomalejší. Oni spíš žili trošku jiným způsobem, ale ty informace se k ním dostávaly také a jejich obavy a radosti byly možná stejné jako ty naše.
0: říká můj dnešní host, historička Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Evo, já moc děkuju, že jste přijala pozvání a přišla do mikrofora.
1: Bylo mi potěšením.
0: No, dnešní rozhovor je u konce a já ještě řeknu na závěr svůj oblíbený citát, tentokrát amerického filozofa a spisovatele George Santayany, který řekl: ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek, Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A je to tady, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka. Je pondělí, je 25. stále ještě 25. května roku 2026. Začíná noční proud. Máme poslední májové pondělí a já vám přeji dobrý večer.

Hvězdy rychlosti 45, hvězdy rychlosti vinylových singlů, a ty jsou právě hlavně Billy na 45 otáček za minutu. Stars on 45, hity Beatles a ještě ke všemu jeden z těch hitů byl od skupiny Archies. Máme pondělí, je 25. květen, ono se to nezdá, ale strašně to letí. Ono se to opravdu nezdá, ale už máme 25. května a za chvíli bude pomalu polovina roku, ale hlavně je teplo a blíží se léto, protože za měsíc touto dobou už bude léto a já ještě musím říct důležitou informaci, že za týden už bude červen. V pondělí bude 1. června, ale teď máme ještě májové pondělí a máme před sebou celý noční program.

Lenny Kravitz, jeden z těch, kteří zpívají v tomto ročním proudu a že jich ještě zpívat určitě bude. Za 20 minut skončí tento den. Nechci říkat už, ale teprve za 20 minut, protože máme přesněji řečeno ještě těch 20 minut na to zahrát si nějaké písničky do půlnoci, ale pokračovat logicky budeme i po půlnoci, protože noční proud končí až ve 2 hodiny ráno. Ale mám pro vás také několik informací, které se týkají právě té druhé delší poloviny tohoto nočního proudu, to znamená té popůlnoční části. Zahrajeme si asi tak 4 úplně nové písničky, které jste ještě nikdy ani nemohli slyšet. Já bych také rád zazpomínal na Josefa Kůstku, vynikajícího kytaristu a zpěváka, který bohužel o víkendu zemřel, byli jsme kamarádi. A taky musím říct, jsme spolu toho hodně vypili a popovídali jsme si vždycky o všem a hlavně o tom samozřejmě, jak hrál třeba například s Blue Effectem nebo se skupinou Bacily. No a také bych rád zazpomínal na víkend. Nevím, jaký jste měli vy víkend, ale asi dobrý, protože bylo nádherně. Vyjelo se na chaty, na chalupy, za kamarádama, za příbuznýma a tak dále. Prostě vyjelo se do přírody. A já byl v Třebíjovicích a tam byla i Sandra, takže budu rád vyprávět, jak to tam vypadalo. A jinak dobrý večer.

Věřím, že můžu lítat. I believe I can fly. Nádherný závěr. Hit z filmu Space Jam, nevím, jestli jste viděli film Space Jam, jestli ne, tak si ho najděte, protože je vynikající a tahle ta písnička tam hraje velkou roli a mám vždycky radost z toho, když jakýkoliv film má takový hit, na kterém se to dá postavit a který vám také potom připomene právě celý ten film. Na nejnovějším albu Ondřeje Rumla je i písnička, která byla několik týdnů v hitparádě Česká 12 a jmenuje se Viděl jsem.

Písnička, která zněla na diskotékách u nás a samozřejmě v celé Evropě na počátku, ale úplně na počátku 80. let minulého století a patří už mezi hity 80. let, skupina Lips Incorporated, takové SROčko a písnička Funky Town, tedy Bláznivé město. Před námi je poslední hit tohoto dne, bude od Pet Shop Boys a vy buďte u rádia a vychutnejte si i tu druhou delší polovinu nočního proudu. Já tomu říkám schválně delší polovina, protože prostě je to tak, je to až do 2 hodin do rána a začneme zhruba tak 10 minut po půlnoci, tak nechoďte ještě spát.

I tady na dvojce v nočním proudu bude půlnoc a přivítáme nový den. Bude úterý, bude 26. května roku 2026 a nový den přivítáme nočními zprávami.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Je jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
2: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
1: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
1: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol už letos pokračovat nebude. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
5: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
6: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
5: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
7: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
5: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní, rozhodla o tom vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat anebo být zapsaný na úřadu práce.
8: Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které člověk stráví mimo Česko. Teď je to 90. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO to má pomoct i proti zneužívání sociálních dávek.
9: Jenom od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití.
8: Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty návrh dostatečně neřeší podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Díky němu uprchlíci v Česku můžou být přinejmenším 5 let. Dosáhne na něj ale jen malá část uprchlíků, říká ředitelka Andrea Krchová.
10: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc.
8: Návrh teď dostanou k posouzení poslanci. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. 2 lidé zahynuli. Kyjev žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní proti vzdušné obrany.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump vyzval arabské země, aby podepsali abrahamovské dohody o normalizaci vztahů s Izraelem. Pro Saúdskou Arábii, Katar, Pákistán, Egypt, Jordánsko a také Turecko je to podle Trumpa povinností. K podpisu vybídl taky Irán.
12: Donald Trump to v pondělí oznámil na svém sociálním účtu a připojil varování. Kdo odmítne, prokáže tím špatné úmysly. Jako první mají podepsat Saúdská Arábie a Katar, ostatní okamžitě poté. Republikánský senátor Lindsey Graham pohrozil zemím, které odmítnou, závažnými důsledky pro budoucí vztahy. A Donald Trump přidal ještě jednu pobídku. Kdo ví, napsal, zda by se k dohodám nepřipojila i samotná Islámská republika Irán, historický nepřítel Izraele. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Íránský prezident nařídil obnovit v zemi mezinárodní přístup k internetu. Informovala o tom tamní státní média s odvoláním na íránské ministerstvo komunikací. Jak a kdy se země znovu připojí ke globální síti, ale zatím není jasné. Podle světové observatoře NetBlocks trvá výpadek pro většinu Íránců už 87 dní. Jen několik občanů má přístup k drahým a pokročilým sítím VPN, které omezení obcházejí. Papež Lev XIV. Varoval před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může hrát AI ve válečných konfliktech. Moderním technologiím věnoval papežský list určený katolíkům po celém světě.
0: Artificial intelligence already touches many areas of our lives.
13: Lev 14. se zúčastnil představení encykliky netradičně osobně a vedle něj stanul zástupce technologické společnosti Anthropic Christopher Olach. Přestože chce Vatikán vést dialog s technologickými firmami, obává se toho, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností a vyzývá tak vlády k větší regulaci umělé inteligence, která má být podle něj nástrojem člověka, ne něčím, co ho bude vést. Největší nebezpečí podle něj představují autonomní zbraňové systémy, v kterých o životech dalších lidí může potenciálně rozhodovat právě AI. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
4: Českým vědcům začal sloužit atomový sondový tomograf, přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu ve třech rozměrech. Je první svého druhu ve střední a východní Evropě.
14: Musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme se dokázali vysvětlit, proč je odolný, proč selhává.
15: Podle Pavly Stoklasové z Ústavu termomechaniky Akademie věd nový přístroj pomůže při zkoumání nových materiálů pro nejrůznější využití.
14: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, pro vývoj baterií a tak dále.
15: Podobných laboratoří je podle vědců po celém světě jen několik desítek. Tu českou pořídilo konsorcium tří akademických ústavů a dvou univerzit. Chtějí ji ale otevřít i pro zájemce z dalších vědeckých oborů i z okolních zemí. Martin Serp, Radiožurnál.
4: Sport. Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rolík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
16: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli na to zaslouženě, byli lepší.
4: Poslední zápas ve skupině čeká český tým od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě a přímý přenos nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Američané zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovenci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1. A tenistka Karolína Muchová vyhrála v prvním kole Roland Garros nad Ruskou Zacharovovou 2-0. Jiří Lehečka prohrál se Španělem Karenem Bustou 0-3.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D5 u Rozvadova a komplikace na Rakovnicku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa u odbočky na Rozvadov a k odpočívce stojí auta po nehodě. Kilometr 144, průjezdný jen levý pruh před nehodou, zhruba na kilometru hustý provoz. Na dálnici D35 u Hradce Králové směr Olomouc stojí nákladní auto s defektem. Za sjezdem na Opatovice nad Labem na kilometru 132 blokuje pravý pruh. Projíždějící auta tady vybočují vlevo, u auta bliká šipka, kolem jsou kužely. Na silnici 227 z Rakovníka do Žatce za Kněževsí hlásíte komplikace na železničním přejezdu.
19: Je železniční přejezd, který tady půl hodiny bliká, ale nic nejede. Zřejmě je to rozbitý a objezd jedině po dálnici.
18: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
17: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.

Už 10,5 minuty máme nový den, máme nové datum. Je úterý, je 26. květen roku 2026. U mikrofonu tady ve Struju dvojky je Martin Hrdinka a může pokračovat noční proud. A tak vám i teď přeji dobrý večer.

Laura Branigan, první interpretka nového dne, Self Control, jeden z velikých hitů 80. let. Svátek dnes má Filip, takže Filipe, všechno nejlepší, tak jako jsem přál violám k svátku před půlnocí, tak teď po půlnoci přeji všem Filipům, hlavně míti Filipa.

Právě tímhle singlem Gillianovicu začala obrovská kariéra, obrovská sláva skupiny Milli Vanilli. Pak to samozřejmě všechno skončilo, nakonec to skončilo i ostudou. Ale ty písničky zůstaly a já se přiznám, že to jsou mé oblíbené písně, ať už se to týká tohoto hitu, nebo těch dalších, které vycházely na singlech. Já už jsem to říkal před půlnocí, ale ne všichni z vás poslouchali, tak to zopakuji. V této části nočního proudu, v té popůlnoční, rád zaspomínám na Josefa Kůstku, vynikajícího kytaristu, zpěváka, člena skupiny Bacily, také člena kapely Blue Effect a tak dále a tak dále. Je to výrazná osobnost našeho roku, takhle bych to asi řekl. A bohužel už není mezi námi, zemřel o víkendu. Tak to bude jedna vzpomínka, pak také zaspomínám na sobotní koncert Sandry a to bude už za chvíli.

Skupina Mirai v nočním proudu, Summer Love, už to zase bude, už zase přijdou letní lásky, jak to tak bývá každý rok v létě. My máme teď teprve jaro roku 2026, ale vzhledem tomu, že už je 26. květen, tak to léto se skutečně blíží. Já jsem minulý týden, tak jako jsem slíbil před chvilkou, že budu vzpomínat na Josefa Kůstku a že si něco řekneme o koncertu Sandry, který se uskutečnil v sobotu večer, tady ve středních Čechách, kousek vlastně od Prahy, tak jsem takhle přesně před týdnem slíbil, že vám něco řeknu o dnu otevřených dveří a úplně jsem na to zapomněl, vzpomněl jsem si na to až v taxíku. Ale teď to rád připomenu, protože pro mě vždycky ty dny otevřených dveří jsou velikým zážitkem a je neuvěřitelné, kolik z vás dorazí sem do té budovy Českého rozhlasu, ať už vchodem z Vinohradské třídy nebo tady ze zadu, to znamená do té nové budovy, kam se chodí z Římské ulice 13. Je to neuvěřitelné, kolik vás projde vůbec tou budovou a kolik vás přijde na tu autogramiádu naší. Já jsem měl skvělé místo, protože jsem seděl hned vedle Marie Redkové, tak jsme si krásně popovídali, vedle mě byly další dívky, takhle bych to možná mohl říct, z dvojky, podepisovali jsme se poměrně dlouho, já jsem čekal, že ta autogramiáda bude tak 40 minut a ona nakonec byla přes hodinu, asi hodinu 10 a to ještě jsme to ukončili proto, protože po nás šli další, že jo? Takže to nebylo tak jednoduché. Brali jste si placky, brali jste si naše autogram karty, no a jsem prostě rád, že jsme se mohli vidět, takže doufám, že na příští den otevřených dveří zase přijdete.

In the Heat of the Night a Sandra, nebo jak se říká německy Sandra, ale to tam nepadlo ani jednou. Mám pro vás teď moji vzpomínku na její koncert, který byl v sobotu v Třebíblicích, v takovém krásném areálu, a rovnou vám řeknu, že tam může být vpuštěno pouze 1100 lidí, je to tam takové oddělené 100 lidí VIP a potom 1000 je těch, kteří mají vstupenku dolů. Je to proto, aby všichni viděli, to se mi teda líbí, musím říct, a slyší všichni dobře. Byl tam zvukař, který byl fantastický, byl z Polska. Já už jsem byl na zvukové zkoušce, teďka to vezmu ještě odjinud. Já už jsem tam přijel v jednu hodinu, měli jsme tam sraz s Milošem Pokorným, který tam byl jako moderátor, a byl tam také známý kuchař, který vyrostl v Itálii a nakonec v roce 1992 chodil na diskotéky do Monu, kde já jsem byl jako disc jockey, to byla tady v Praze taková populární diskotéka. A Manu, jak se říká lidově, byl tam s námi a byl tam také s Milošem Pokorným, když dělali takovou, bych řekl, 40-minutovou talk show o jídle v Itálii a vůbec o tom všem, co se děje i třeba například o Sandře a dalších zpěvačkách jako Sabrina a tak dále. Takže jsme tam takhle byli, sešli jsme se, domluvili jsme se, jak to všechno bude, udělali jsme si zvukovou zkoušku a zhruba v 15 hodin jsme začali, 15.30 potom byl takový start už, kdy už jsme začali mluvit, a musím vám říct, už tam byli někteří z vás, už tam bylo takových 40-50 z těch, kteří se zúčastnili celého toho odpoledne a potom samozřejmě večera a zhruba tak. Já jsem potom tu hlavní diskotékovou část před Sandrou vlastně hrál od 19 hodin do 19.40 a pak musela být 20-minutová pauza ještě pro zvukaře a pro přípravu. Jinak samozřejmě to bylo celé postavené za mnou, celá ta aparatura, ale těch 20 minut oni vyžadovali, aby se všechno dopřipravilo, a ve 20:03 začala zpívat Sandra. Rovnou vám řeknu, že mě to překvapilo, v jaké formě zpívala skvěle. Já jsem, říkám, byl i na zvukové zkoušce, takže vím, že to bylo živě a ta kapela hrála výborně. Byli to takový, bych řekl, klasický muzikanti, rockeři, ale prostě doprovázeli Sandru a bylo to skvělé. Ta muzika mi připomněla ta 80. léta, ale bylo to takový modernější celý. Takže já doporučuji, protože teda zážitek to byl veliký, nejen proto, protože tam bylo asi 80% žen, které určitě pamatovaly tu polovinu 80. let a tancovaly od první písničky, a myslím, že to je takhle asi správně, 20% mužů. Já když jsem třeba se podíval na ty tančící zhruba kolem 7:30, tak třeba tancovalo 200 žen a 2 chlapy, jo. Takže i z toho je vidět, že ta zábava tam byla spíš dámská, a já jsem si myslel, že to bude naopak, proto to vůbec vyprávím, protože mi to trošku překvapilo. Já myslím, že chlapi se pojedou podívat na Sandru, a ono to bylo v tomhletom poměru. Každopádně byla to veliká zábava a v Třebíblicích to bude pokračovat. Bohužel teď měla být 6.6. Bonnie Tyler, ale jak víte, je v umělém spánku a snaží se jí přimět k životu, a to je daleko důležitější, ale bude Lou Bega a v září budou Modern Talking. Tahle píseň mimochodem také zazněla živě v Třebíblicích.

Tajná země, neboli Secret Land. A ještě předtím In the Heat of the Night, dvakrát za sebou zpěvačka Sandra, která o víkendu byla v České republice. Nejenže zpívala v Třebívlicích, tam já jsem byl, ale zpívala v neděli i na stadionu v Edenu, kde se slavil titul Slávie a ona byla poslední hvězdou, která vystoupila právě na celé té oslavě, která začala samozřejmě fotbalem, tím posledním zápasem z Plzní a končila vystoupením zpěvačky Sandry. Nepoč.

Jedna z novinek československé populární hudby No Name a Tereza Mašková Nepočítej léta, počítej přátelé. Jedna z těch písniček, které teprve se rozlétávají do éteru a po našem éteru. A ještě je určitě čeká nějaký ten úspěch. Před námi je jeden z hitů současnosti, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars a I Just Might. Jeden ze současných hitů, jeden z hitů roku 2026 v nočním proudu. A když jsme u těch novinek, tak připomenu, že 10. července vyjde nové album skupiny The Rolling Stones. Já se přiznám, že když vyšlo to zatím poslední před 3 lety, tak jsem si říkal, to už je asi poslední album Rolling Stones. A ona to není pravda. Tohle je jejich nejnovější single, single z alba, které vyjde 10. července. In the stars.

Petr Naď, zpěvák, který má už dávno, ale skutečně dávno ocenění legenda nočního proudu Kristýnka Iba spí. Jedna z písniček, které zněly i na diskotékách v 80. letech a vzpomínám si velice dobře na to, že všichni litovali Petra Naďe, že mu zemřela Kristýnka. Samozřejmě ten příběh byl vymyšlený. Za necelých 5 minut bude 1 hodina ráno, máme tedy za sebou teprve hodinu z nového dne a máme úterý, je 26. květen roku 2026. Mám pro vás teď písničku, která vznikla přesně na den před 60 lety. Přesně na den před 60 lety natočili Beatles hit, který známe všichni.

Hasta luego.

Yellow Submarine, skupina Beatles. My samozřejmě známe i českou verzi, i ruskou verzi téhle té písničky, ale tohle byl originál, který vznikl přesně před 60 lety. Už za chvilku budeme vzpomínat na hudebníka a také zpěváka a také autora, který o víkendu zemřel a jmenoval se Josef Kůstka, ale teď ještě Paul Simon.

You Can Call Me All, Paul Simon. Dostali jsme se přes jednu hodinu raní, už máme jednu hodinu a 3,5 minuty. A já bych teď rád zazpomínal na kamaráda, který o víkendu zemřel. Ve věku 78 let v sobotu nad ránem zemřel Josef Kůstka. Já jsem se to dozvěděl v neděli v podvečer. Je to takové zvláštní vždycky, když někdo zemře, někdo, koho znáte a navíc ještě trošku známý. Třeba nevíte, kdo to byl, ale já vám to teď se pokusím vysvětlit. Byl to významný kytarista, taky baskytarista, například houslista, zpěvák, jehož barva hlasu vždycky doplňovala třeba hlas Václava Neckáře nebo dalších. A byl také členem skupin Blue Effect nebo Dick O'Brass, to je skupina, která se mi líbila, a taky jsem měl rád Gen. Skupina Gen začínala v 80. letech, jestli se nepletu, v klubu Dvojka neboli Dčko tady na Vinohradské třídě. Byl jsem na takové zkoušce se podívat, protože jsem tam začínal jako mladý disc jockey a oni tam tenkrát zkoušeli, tak jsem se na ně byl podívat a moc se mi líbilo, jak jim ladili hlasy k sobě. Ale hlavně Josef Kůstka je jedním z těch muzikantů a zpěváků, kteří účinkují na tom slavném dvojalbu Planetarium. To si myslím, že je asi důležité říci. Každopádně byl to bezvadný chlap a já jsem si připravil dvě písničky. O té první vím stoprocentně, že tam zpívá a hraje na kytaru. O té druhé vám řeknu něco za chvilku.

Václav Neckář a bacily Hvězdné nebe nad Atlantidou. A dvojalbum, které já teda miluju, se přiznám, a to je Planetárium. Já když jsem si koupil poprvé Planetárium na tom dvoj LPčku tenkrát, já jsem z toho byl úplně vyřízený a neustále jsem si to pouštěl dokola. Ono to mělo svůj smysl, že jo, ty čtyři strany toho LPčka. No a prostě, to je taková hezká vzpomínka. Na rok 1978, kdy jsem si to dvojalbum zakoupil a potom nás vzal někdo, ale to už nevím, kdo to byl, v 79. to asi bylo, to je jedno, to bylo v 78. nebo 79. Každopádně někdo nás vzal na Planetárium živě, bylo to v Obecním domě, ale seděli jsme úplně pod střechou Obecního domu a viděli jsme to ze zhora. Ten program Planetárium, prostě ta těžká mlha ze suchého ledu a Václav Neckář a všichni ti muzikanti a právě i Josef Kůstka. Já jsem se s ním seznámil už dávno, ale slavil jsem s ním 75. narozeniny, kdy jsme se úplně náhodou, on slavil narozeniny 20. července, narodil se v Teplicích v roce 1947 a toho 20. července, když slavil 75., jsme se úplně náhodou potkali a byla to krásná spontánní oslava jeho 75. narozenin, kdy on hrál na takovou malou kytarku, kterou v tom baru tam měli na zdi a no, bylo to prostě fantastický. Já jsem měl rád tu skupinu Bacily celou dobu, co jsem vnímal tu muziku Václava Neckáře, přesně řečeno zpívání Václava Neckáře. On byl v Bacilech, jestli se nepletu, od roku 76 do roku 80 a pak se do nich zase vrátil. Mezitím navštívil další skupiny a ještě před Bacily byl v Blue Effectu. Já teď pustím ještě jednu písničku, protože je to písnička, kterou mám rád a vždycky jsem záviděl těm bacilům, jak je mladili ty hlasy, jak dohromady zpívali s Václavem Neckářem. To znamená, zpíval tam vždycky jeho brácha, že jo, Honza Neckář, k tomu Pepa Kůstka právě, Jindra Vobořil. No prostě jim to krásně ladilo a teď to bude slyšet.

Hvězdné nebe nad Atlantidou, stále šťastné údolí a hned na to ještě potulný hráč, abyste slyšeli, jak jim to krásně ladilo. To byla vzpomínka na Josefa Kůstku, který bohužel o víkendu opustil navždy skupinu Bacily.

nočním proudu na dvojce dnes v noci Sunrise Avenue, tedy skupina Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Já jsem úplně zapomněl říci, že jsou nejnovější, a to jste si možná všimli, nejnovější průzkumy poslechovosti, a podle těchto průzkumů je noční proud poslouchanější než Radiožurnál o tomto čase. A z toho máme samozřejmě velikou radost, i když to není žádná rivalita, ale jenom prostě výsledek poslechovosti, výzkumu poslechovosti, a navíc už to trvá 3 roky. No a z toho máme osobně, teda já osobně, všichni z toho máme radost, ale já osobně z toho mám také velikou radost. Jsem prostě rád, že posloucháte a posloucháte přes den. Také to víme, protože jsou do toho započítány i poslechy přes počítač nebo přes telefon mobilní, například prostě přes internet, a vy posloucháte noční proud, a to se tady ví, třeba ráno v práci, když přijdete do práce, ale teď posloucháte večer, já jsem rád, že posloucháte večer, a vzpomněl jsem si na jednu písničku, kterou jsem zahrál v noční proudu naposledy, si myslím, tak před 20 lety, a je to písnička, která se jmenuje Michiko Latino.

Michiko Latino. Jedna pětina skupiny Spice Girls, Jerry Halliwell. Taková hezká vzpomínka na jedno léto. My jsme ale v roce 2026 a jednu z nových písniček letos také představil Robbie Williams, protože vydal nové album a hit, který se hraje z toho alba, se jmenuje Morrissey.

Morrissey, Robbie Williams a jeho hit roku 2026, písnička, která zní hlavně ve Spojeném britském království snad z každého rádia. My se teď vrátíme o 9 let zpátky, kdy byl u nás doma tady hit, který má zvláštní název, nebo byla hitem písnička, která má zvláštní název, byla i v hitparádě Česká 12, ta písnička, je to, když si to spočítáte logicky, je to 9 let, takže to byl rok 2017. A je to písnička, která se jmenuje Klasický pomalý song, který vám nezahraje žádné dobré rádio, nebo takhle nějak se jmenuje celý ten název, nebo přesně řečeno, asi na něj vzpomenu, ale my tady máme napsáno v počítači pouze Klasický pomalý song, 3. A je to písnička, kterou natočila skupina Rybičky 48 a poslouchejte text, je to velice vtipné.

Skupina Rybičky 48, která chystá megakoncerty, jak říkají poslední megakoncerty v Kutné Hoře 22. a 23. května letošního roku, a na příští rok chystají jenom jeden jediný koncert. Já jsem na to zvědavý a určitě se pojedu podívat. Každopádně Rybičky 48 teď dohrály a dospívaly v Nočním proudu a ta jejich písnička, která teď dozněla, se jmenuje oficiálně Klasický pomalý song, plně zapadající do programového schématu každého dobrého rádia. Já si vzpomínám, že chvilku se také říkalo té písnice Klasický pomalý song, který vám zahraje každé dobré rádio. Ale tohle je oficiální název a kapela Rybičky 48 je stále populárnější a populárnější. Teď jsem to tady trošku poplet proto, protože už se dívám na to, jestli jsem připravil Phila Collinse a je tam, je připraven, abych to nepoplet, protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale Phil Collins už je dávno v rock'n'rollové síně slávy a je tam proto, protože, myslím, že tam vstoupil v roce 2010 a je tam proto, protože je tam jako člen skupiny Genesis. Ale Phil Collins bude uveden jako solový interpret do rock'n'rollové síně slávy a to 14. listopadu, bude to v Los Angeles ten ceremoniál, ale už řekl, že nezaspívá, což si myslím, že je veliká škoda, ale bohužel zdraví mu to nedovoluje, ale zúčastní se a to je dobrá zpráva. Tohle je moje oblíbená písnička od Phila Collinse, je na albu Ale vážně, tedy But Seriously, stejně jako třeba hit Another Day in Paradise, a jmenuje se I Wish It Won't Rain Down. To je klasika a navíc teď ta písnička zazní úplně celá, jak je na albu, má 5 minut a 28 vteřin, nebude to singlová verze, ale je to originál z alba.

Jedna z nejuznávanějších skupin na světě, skupina Toto, skupina plná skvělých muzikantů, Afrika. Připomenu vám něco z dávné historie taneční muziky z roku 1987. Je příhoda, že ve chvíli, kdy se Dieter Bohlen jako člen skupiny a také autor té skupiny a producent té skupiny Modern Talking rozhodl, že ukončí činnost té skupiny Modern Talking, tak vznikla okamžitě skupina, která se jmenuje Blue System. Přesně řečeno jmenovala, protože už samozřejmě neexistuje. Existovala do roku 1998. Já jsem si teda myslel, že existovala třeba jenom do roku 1991, ale ona skutečně existovala dál. A byla to neuvěřitelná taneční muzika na tu dobu. Jako když si představíte, že byl rok 1987 a vlastně to, co se tenkrát hrálo na diskotékách, bylo trošku odlišné, bylo to víc Italo disco. Tak poslouchejte. Ono to totiž to Italo disco hodně připomínalo.

Bylo to něco úplně jiného než Modern Talking. A úplně to nebylo Italo Disco. My Bed Is Too Big a Blue System, skupina, která se opírala o Dietra Bohlena jako autora a producenta, ostatně stejně jako Modern Talking, ale tady to bylo trošku jiné. Mimochodem, o ten hlas, který jsme tam slyšeli, se starali celkem tři chlapy. To nebyl jenom Dieter Bohlen, ale ještě další dva pánové, jeden se jmenoval Rolf a další Michael. A ještě se k ním někdy přidával další, takže celkem vlastně v některých těch okamžicích byli čtyři a pak ještě tam měli zpěvačku, ale tohle to byla zrovna ta verze skupiny Modern Talking, bych řekl, protože mi to hodně připomínalo. Ale přitom to bylo něco úplně jiného. Je to zvláštní, ale prostě on se vydal na tuhle tu cestu, aby to připomínalo Modern Talking a přitom to bylo Italo Disco. Prostě je to zvláštní, ale je to tak. Nás teď čeká zpěvačka, která je jednou z nových tváří posledního desetiletí a jmenuje se Holly Humberstone. Je jí teprve 26 a už dobila mnoho zemí světa. Svým hlasem samozřejmě.

To Love Somebody, takhle už se jmenovalo mnoho písní. Tahle je pravděpodobně nejnovější Holly Humberstone v nočním proudu. A před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu. Nočního proudu, který začal včera, krátce po 23. hodině a 30. minutě a končí dnes ve 2 hodiny ráno. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Příští pondělí tady za mě bude Zdeněk Brba, protože já budu na Zlínském filmovém festivalu, budu na Zlínfestu. Já se teda moc těším, musím říct. 2. tam je velká diskotéka, kde já vystoupím u zámku. Bude to vlastně Den Českého rozhlasu, bude koncert Terezy Maškové na náměstí a pak se půjde k tomu zámku, tak se na to moc těším. A vzhledem tomu, že to je právě po nočním proudu, tak si myslím, že je lepší, když to nechám Zdenkovi a tím tomu za to děkuji. Mějte se báječně. School and the Gang vám přeji krásný zbytek noci. Cherish.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích manželé Stodolovi, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.